0: Jiří Anderle.
1: No.
0: To je výtvarník, panečku. Víš ty, že v roce, to bylo myslím Jiří, v 78. 9. v New Yorku se vystavovaly takový klenoty světový grafiky.
2: To bylo už 88 jsem to tam
0: 80,
2: viděl. Ne, 98.
0: 98.
2: Ta grafika je z roku 79.
0: No, a tam byly prostě takový ty kolosy a mezi nima byl Jiří Anderle.
1: No.
0: To nejlepší ze světa z grafiky vystavovali v New Yorku a byl jsi tam ty. Je to tak?
2: No je, ona se ta výstava jmenovala Mistrovská díla kresby a grafiky posledních pěti století.
0: Posledních pěti století. To bylo krásný.
1: Co New York, ale u mě doma taky vysíte. Jo?
0: U mě taky, ale já jsem se nechtěl vytahovat.
1: Ne, já jsem dělal
0: návod k vyloupení dneska.
1: Každý ráno na vás
0: každý
1: koukám.
0: Ráno?
1: Každý ráno na jednu z vašich velkých grafik.
0: A víš, že já
1: na taky? Kterou jste totiž, to ani nemůžete vědět, kterou jste ještě ručně domalovával, protože byla v aukci pro konto bariéry.
2: Jo.
1: A to mě prozradili tenkrát, jo, to, on to pan Anderle ještě domalovával ručně, takže já mám vaši grafiku s vaším ručním ještě vlastnoručním domalováním, čili naprostej originál. Na mě koukáte teďka zaraženě. A to mám já doma, protože jsem to vydražil. No. Tak,
0: Tomášku, tenkrát... nevytahuj se,
1: nemám
0: ruční domalování, já mám pár grafik, ale bohužel tohle nemám. Ale my tady máme dneska Jiřího Anderleho a to je skutečně trošku důvod k trémě pro nás. No. To je důvod k trémě, to je kolos, který tady sedí, kouká na nás. Já nevím, jestli dobře nebo špatně, ale my se zeptáme, jak to děláme vždycky, my se zeptáme, Jiří, kdy to začalo všechno? Ty vlastně původně nejseš výtvarník, ty seš herec, je to tak?
2: Ale vůbec ne.
0: Ne.
2: Já jako kluk narozený na vesnici jsem měl být horníkem. V roce 51, když jsem opouštěl Rakovnickou Měšťanku, tak bylo heslo přece, já jsem horník, kdo je víc.
0: Jo, takhle.
2: To nebyla žádná sranda, to byla kolektivizace zemědělství. Mm-hmm. Já jsem prožil život opravdu na té vesnici, já to viděl před očima, jak zabírali, jak si vždycky našli důvod, aby natloukli,
1: ano, Kulakovi,
2: natloukli do osení, do obilí vzrostlýho, který měli sekat samovazy železný tyče a svedli to na nebohý sedláky, který nechtěli vstoupit do družstva, že jo, a potom je zabásli a tak oni museli do toho družstva vstoupit. No a já jsem měl jít buď na traktoristu do JZD, nebo na horníka, na Kladno, to bylo blízko.
0: No.
2: Jenomže tam to je právě to, že se odehrál ten zázrak potkat správného člověka ve správný čas. A to byl ten třídní učitel Mostecký z Rakovnický Měšťanky. Ten říkal, ty máš talent, já jsem tě to vyjednal, budeš dělat zkoušky na grafickou školu do Prahy. Tečka. A já to ani nevěděl, že mám talent, protože tenkrát na vesnici, co jsem mohl vidět, nějaký reprodukce někde v domácnostech, jak visely ve starých selských rodinách, tam visely obrazy z dějin národu českého, mistr Jan Hus a Lešetínský kovář a Jiřík z Poděbrad volen králem českým, že jo, to bylo veškerý umění, co jsem viděl.
1: A to už byla ta střední grafická škola na Žižkově, jo? Nebo kde
2: ne, to byla na Vinohradech,
0: ne,
2: na Vinohradech, dřív se to taky jmenovalo Vyšší škola uměleckého průmyslu, to bylo s maturitou, no a tam jsem měl vynikající kantory. Dneska, když se na to dívám, co ty kantoři museli překonat, protože nezapomínejme, že školský rozhlas vysílal přenosy z politických procesů. A do toho ty kantoři nás měli učit kreslit a malovat a taky nás měli učit trošičku se vyznat v moderním umění. Ale kde to moderní umění vzít, když k nám vůbec neprošla ani jediná kniha o moderním současném umění. Nikdo nevěděl, jak maluje Picasso tenkrát.
1: No, vysvětlovat, co byla železná opona i v tomhletom duchovním světě je dneska těžký tý generace.
2: Výtvarné umění bylo postižený zvlášť, ale oni byli tak báječní, že nám nosili předválečné knihy ze svých knihoven. Takže my jsme třeba viděli Gauguina, nebo i Picassa, nebo Georges Braque, takové věci, co nám ukazovali aby nás prostě trošičku poučili, no něco jiného byly přednášky o dějinách renesance, že o dějinách umění jako historický, jo. Tam byly, to byl trapas jednou takový, to vám musím říct, když profesor Tomášek tak s hodnícením nám vyprávěl o renesanci a říkal, že renesance, že se to nesmí říkat renesance, to že je nesmysl, protože renesance je od slova rinascit, znovu zrození, a že největší umělci byli Michelangelo a Leonardo. Michelangelo vytesal sochu Davida, která je ve Florencii, a to je tak úžasný. No a já, kluk z vesnice, který dojížděl autobusem z toho Pavlíkova do Prahy, prosím, co Andrle chce? Pane profesore, já na té Florenci vystupuji a nastupuji do autobusu a já jsem tam žádného Davida neviděl.
0: To je krásné. Co následovalo, Jiří?
2: No to byl chechtot. A křičelo se, debil z vesnice a tak dále. A ten pan profesor řekl, nechte žáka, on to dožene.
1: Dožená.
0: A dohnal a předehnal, no, abych byl v té terminologii doby. No, dohnal a předehnal.
2: Ironie chtěla, no. Že to se psal rok 1952 a já jsem v roce 1964 už stál před tím Davidem v té Florencii, neb jsem tam dojel s Černým divadlem, jo?
0: No tak a jsme u toho.
2: To se mnou...
0: Je to
1: ale počkej moment, to jsme ale přeskočili.
2: To jsme přeskočili
1: strašně moc. Já možná i posluchači znají vaše vyprávění rozhlasový, vaše vzpomínání na dětství, který já poslouchám. Tak zaprvé jsem se chtěl zeptat toho papouška, toho máte opravdu?
2: Ten mě pokousal včera, Mrcha, tady mě tekla krev, on je hysterický.
1: Hysterický. A mluví vám do toho často,
2: no,
1: že
2: jo? Jo, jo, jo.

0: Český rozhlas dvojka.
1: Čím byli vaši rodiče? K čemu vás vedli?
2: Moje rodiče, tak táta byl hrdej chod. Nad Klenčím byla vesnička Díly. To jméno Anderle je vlastně přivezený od někud z jižního Německa, to je jméno kolem Stuttgartu, Anderle. Neví se výklad toho jména, někdo říká, že to je koncovka le je zdrobnělina. Ano. Že to byl Ander, a jako je Fetter, což je tlustý, Fetterle je tlustoušek, tak Anderle byl nějaký, nevím, jak to přeložit. A táta byl vlastně zámečník, my jsme byli strašně chudá rodina. A navíc maminka se dozvěděla až týden po svatbě, že je to smrtelně nemocný člověk, neboť dostal první chrlení krve. To mě poznamenalo velmi. To mě skončilo mý dětství v mých 6 letech, kdy jsem se díval na tatínka ležícího v rakvi. U nás v tom nádherným pokojitý dětský pohádky v Pavlíkově u Rakovníka. Že jo, takže no maminka ta byla vesnická holka a tenkrát se holky neposílaly ani do Měšťanky, protože tam ty měli obecnou školu, ona se stejně vdá, kdežto kluci, kteří měli Měšťanku, tak už mohli dělat řemeslo, že jo, mohli se učit zámečníkem a tak dále. A říká se, že ten můj táta Adam se jmenoval, který byl tak hrdý na to, že je chod, že když chodil do domažlický Měšťanky pěšky, takže jednou ho chytla bouřka, že on nějak jako, to bylo hrozně daleko na ty Díly nad Klenčím, asi 12 kilometrů. Takže ten déšť studený a to v nachlazení, a že dostal už tenkrát v dětství teda tu TBC plic. Takže to byl takový osud dítěte z vesnice, to se taky někdy stává, ale nutno říct, že ta vesnice žila tenkrát v takový obrovský pospolitosti, že já jsem necítil nejmenší, naopak, ty lidi mě měli snad o to radši.
3: Mm-hmm. Lidi byli víc k sobě, jak se říkalo. Že jo?
2: No,
3: víc k sobě. A to je krásný.
1: No a vy jste taky muzikant. Měla vás maminka k nějakému nástroji, nebo jak to vzniklo, že jste se naučil na něco hrát?
2: Této písmeno B do života vstupuje, protože maminka byla 3 roky, byl to těžký život, do poslední chvíle ona zemřela před 8 lety v 94 letech a říkala, chlapče, ještě, že jsem tě měla, to víš, byla jsem vdova. No a potom přišel Míra, můj očím, to byl místní holič a kadeřník. Čili já ještě na té Měšťance jsem musel chodit do holičství a kadeřnictví a tam mydlit chlapy.
3: Utíčte před holení.
2: Dokážete si představit, co to bylo za univerzitu? Když se tam probírali, to se psal rok 47, že jo, a já tou rukou mydlil ty fousy, než se to promydlilo, to byla rachota hrozná, jo. A teďko o politice, o Chamberlainovi, a o Daladierovi, jak ty pacholci nás v Mnichově zradili.
3: Prodali.
2: Zaprodali. To všecko šlo do mý dětský hlavy, ale ten táta Míra, odčím teda, to byl takovej jako kulturní člověk, že maminku tenkrát bral do Prahy do Národního divadla na premiéry a sám hrál na housle. Pravda, hrozně, když hrál Kanárka,
3: no,
2: tak, ale hrál a mě poslali do houslí. Tak jsem chodil s ostatníma 4 klukama z Pavlíkova, takový darebáci, jsme byli k místnímu tesařovi. Potom jsem chodil na violončelo do rakovnické hudebky a postupně ta hudba tak prorůstala do mýho života, že já jsem si s tím nedělal hlavu, co budu. Buď budu muzikantem, nebo malířem. Ale ten kantor na té Měšťance to rozčíp. Ten ty vyhybky imaginární toho osudu
1: přehodil,
3: šoupnul k tomu.
2: Budeš malířem.
3: A hotovo.
2: Finito, jo. A já jsem vlastně se stal malířem, ani nevím jak. Ale je pravda, že zase obrovská klika. Mým třídním byl profesor Baláš, který pocházel z rodiny přednosti stanice Rakovnického nádraží. Jo, ten Pavlíkov Rakovník. A takže i když jsem udělal ten škandál, že jsem řekl, že na Florenci žádnej Michelangelo není, žádnej David, tak ten Balaš mě podržel, protože on ke mně měl vztah jako ke krajanovi. Jo? A já jsem, musím říct, budu to vypadat blbě, že se chlubím, že jsem opravdu toho talentu nedostal málo.
3: No.
2: To základního talentu, tam na té grafické škole se učila kresba. A já už
3: základ
2: jsem byl jako
3: všeho.
2: Základ všeho. A
3: přesně.
2: Ten úkol těch kantorů byl jasný. Noste za sebou pořáčky cák a kreslete všude a všecko.
3: Jiří, ale jak prosím tě se do toho dostalo, když ty jsi herec byl taky? Když ty jsi projel s Jirkou Černým, jste hráli v Černém divadle.
2: S Jirkou
3: projeli
2: Srdce.
3: Srdce. Já myslím na Mirka Černýho, ne. Tož byl kamarád.
2: No, Jiřího. Ten jezdil do Pavlíkova na prázdniny.
3: Jasně, no. Samozřejmě. Ale proto mi tam ten Srnec Jiřík je, omlouvám se, Jirko, vypad. Jak jsi dostal k hraní?
2: To byla klika, protože ten Jirka Srnec, my jsme spolu vlastně chodili do grafické školy. On je výtvarník, vzdělaný, má grafickou školu, byl vynikající talent, kreslíř, malíř. Potom má konzervu, že může sám psát veliký skladby, což taky učinil, hudební. A potom má ještě DAMU, Loutkářskou fakultu na Divadelní akademii muzických umění. A my jsme spolu chodili na vojenskou přípravu. My jsme s tím Jirkou Srncem pořád byli ve styku. To je další muž, který přichází ve správný čas. Jo. Říkal, zakládám novou skupinu Černého divadla, tebe bych tam měl rád technickým souboru. Co budeš dělat, až dostaneš diplom, tu troubel toho absolventa akademie? Já jsem říkal, no, půjdu ke kapele asi, no, protože se jako malíř neuživím. Pojď ke mně do divadla. A Milada, moje budoucí žena, ze kterou jsem už tenkrát chodil, ta může jít jako herečka, říkal ten Jirka Srnec. Tak jsme oba dva přestoupili do nově založeného souboru a za chvíli jsme triumfovali na Edinburghském festivalu. To bylo v srpnu roku 62, o rok později, 61 jsme přišli k divadlu a 62, kolosální úspěch a Černému divadlu ležel svět u nohou.
3: Tak.
2: A tím se to začalo všecko motat, že já jsem tam vydržel u toho divadla 8 let, protože jsem si uvědomil, že jsem nezávislý.
3: Tak.
2: A že můžu tu malbu a grafiku dělat ve volných chvílích v divadelních šatnách nebo v hotelových pokojích. No, oni se na mě koukali jako na cvoka.
3: Matějčkovi oba, že jo? No, ježišmarja, já si to všecko pamatuju.
2: No a já jsem to v té, vždycky jsme přijeli do divadla, členové souboru se rozbíjeli po obchodních domech, když to bylo třeba v Düsseldorfu, jenomže já jsem si vyndal z tašky obrovskou silnou žárovku, napíchl jsem si ji do zásuvky, vyndal jsem si měnědou desku a 3 hodiny jsem mohl rejt.

0: když jsem dostal pozvánku na bienále, zabalit ten tisk do tvrdý roury papírový a poslat to třeba do Uppsaly nebo do Stockholmu nebo do San Francisca normálně poštou jako tiskopis. No. Žiry to rozbalila, mezinárodní žiry, no a já, mě začaly chodit ceny. A jednou se stalo, že ke mně přišel Bohumil Hrabal, protože když jsme bydleli už na Novém světě, to hodně přeskakuju. Jo. Já jsem potom přišel do styku s Bohumilem Hrabalem, což byla obrovská univerzita pro mě. A on každý úterý přicházel a já jsem říkal, Bohoušku, co mám dělat? Já jsem dostal tenhle ten telegram. Congratulations, gratulujeme vám k obdržení Grand Prix Biennale Ljubljana a tak dále. To přece nemůže být pravda, to si ze mě někdo dělá srandu, ne? On říkal, ale ty kluku pitoma, opravdu, to by bylo něco senzačního. Víš co, jdeme na tu poštu se zeptat, jestli je možný falzifikovat telegram. A utíkali jsme po Hradčanském náměstí a on říkal, když jsme šli kolem těch kapucínských domů, jo, vždycky tam byl výklenek a vrata, ten Boga šel trošku stranou od těch vrat, říkal, já si tady připadám, já mám vždycky strach, že se z nějakých dveří na mě vyvalí noha, která mě nakopne. Pamatuj si, a říkal mě tuto věc, ty vole, musíme umět tlumit svůj lesk.
1: To je krásný.
0: Musíme umět tlumit svůj lesk, rozumíš, jo? Ty, kdyby si dostal těch cen 1000, ty to je jako se mnou, mně vychází taky anglický Ještě. Král ve švédštině a tohleto, já to neroztrubuju, protože v této zemi se úspěch neodpouští. Musíme umět tlumit svůj lesk.
1: To je nádherný. Sovák vždycky říká, musíš zobat, ale gumovým zobáčkem. A vy třeba rozumíš, ono to platí doteď. No to je furt. A bude to platit, dokud budeme
0: stejně stát. Protože jednou jsem to říkal Jaroslavu Vysajfertovi, když dostal Nobelovku, tak jsme se tak nad tím seděli a on říkal, z toho nic dobrýho nekouká. A já jsem říkal, proč, pane Seiferte? No, protože to je prokletí naší malé země. Tady ano. Se úspěch neodpouští. No, ale teďko s tím Boganem Hrabalem jsme došli na tu poštu a Bogan zaklepal na okýnko a říkal, poslyšte, mladá paní, je možný, aby tenhle ten telegram si někdo tady z toho kluka pitomího udělal legraci a napsal mu, že dostal Grand Prix. A ona se na to podívala a říkala, všechny údaje jsou v pořádku. To nemůže být falzu. No vidíš, vždyť jsem tě to říkal, tak tě gratuluju.
1: To je.
2: Tak dneska nemusíme tlumit svůj lesk, teda, nebo váš lesk určitě. Já jsem se chtěl zeptat, co jste všechno s tím Jiřím Srncem projel, ten svět? Vy jste s tím Černým divadlem projeli přeci kus světa. Kde všude jste byl? Jestli se to vzpomenete.
0: Taková rapid, rychlá montáž, pro nás to bylo to první velký zjevení, když jsme nasedali do aeroplánu, ze kterým jsme přeletěli, to bylo Tůčko, v Londýně jsme přestoupili vůbec vidět poprvé londýnské letiště, kde byly gigantický, jako dvoupatrový baráky, vysoký plastový flašky Coca-Coly, jo.
1: No.
0: My jsme na to čuměli. No a potom nad tím, ten let nad tím Skotskem byl nádherný. Sedli jsme si na letiště, nastoupili jsme do autobusu, ten nás odvez do penzionu. Tam byl obrovský kulturní světový festival. Edinburgh. Kulturní. Úžasný. Protože no já nejdřív dopovím ten příjezd, to vám musím říct, to je něco tak dojemného. Madam majitelka penzionu, prostřená tabule, svíčky, se chvěly plameny svíček, bábovky, šampaňský a tam stála dáma, my jsme tam stáli, náš intendant říkal, chovejte se slušně, budete pod lupou, ne abyste někdo hned se vrhal na jídlo a bral to do nemitejch rukou, všichni vás budou pozorovat. Musíte být opravdu jako aby se vám nedalo nic vytknout. A teďko ta krásná dáma stála a říkala, vítám vás v Edinburgu. Nejdřív mě dovolte, abych se vám omluvila za to, co vám Velká Británie učinila v roce 1938. Tu strašnou zradu udělala zemi, která dala světu Čapka, Komenskýho, Smetanu, Janáčka. S tím my, Skotové, jsme nikdy nesouhlasili. Promiňte nám to.
2: To je úžasný.
0: Chápete to? Slzy, dojetí. To bylo přivítání, co? No to potom samozřejmě jsme hráli ty představení noční, to se jmenovalo What Next, co přijde, který se setkali s kolosálním úspěchem, protože ta poetika Černého divadla byla velmi minuciózní. Mm. A když to šlo po představení Královského Shakespeareova divadla, kde byly tuny písku a lily se litry kečupu, protože tam bylo spoustu mrtvejch.
1: No.
0: A ta hra se jmenovala Troilus
2: a Kresida.
0: Tak ne, no, prostě na tom jevišti nebylo nic než malý rekvizity a my jako živáčkové
1: jsme se
0: to...
1: Takový, no.
0: A to byl takovej strašný úspěch. Ta poetika nová, prostá a přitom tak hluboká, jo. No, byla recepce u starosty města, u lorda Harwooda, na radnici a já už to asi připadám trapně, protože ten příběh říkám poměrně často, ale vám ho musím říct. V rohu, tam byl první velký představení, prezentace díla Dmitrije Šostakoviče. Já si říkám, Ježíš Maria, to musí být Dmitrij Šostakovič, ten ustrašený pán s těma silnýma brejlema. Dobrý den, gospodin Šostakovič, izviníte mě, já i z Prágy. Z Prágy, vod, tak to je krásný, tam když přijedu, jdu vždycky do Bránického sklípka na pivo.
1: Jo.
0: No a takže ty vaše symfonie jsou nádherný a ten rozhovor, jenom to jsem vám chtěl říct, ale já už jsem pozoroval, že už mě skoro neposlouchá, protože co může být trapnějšího, než takovýmu géniovi říkat, že píše krásnou muziku. On se koukal totiž skrze mě. Mm. Někam do dálky, už byl v myšlenkách. Já to pochopil později, právě Bogdan Hrabal za mnou chodil a já jsem mu přehrával LPčka v ateliéru na Hradčanech Šostakovičovy symfonie. Mm. A já jsem říkal, když jsem s ním tenkrát v tom Edinburgu mluvil, tak on byl vlastně myšlenkama v partituře té 13. symfonie na Jevtušenkovi verše Babi Jar. Protože tady to je dokončeno v listopadu a měla premiéru v prosinci roku 1962. A Bogdan Hrabal řekl, no jen se z toho nezblázni, když říkáš, že jsi mluvil se Šostakovičem. Já jsem s ním pil to pivo v tom Bránickém sklípku, víš?
1: To je hezký.

0: Kolik zemí jste projeli s sírkou srnců?
1: No, potom byla obrovská Evropa celá.
0: Jižní Ameriku jste jeli, ne?
1: Nejdřív jsme cestovali, nejdřív jsme měli turné po republice, potom bylo i Bulharsko v tom, potom jsme křižovali Německo, ze zhora až od Schleswig-Holsteina
0: až dolů
1: po jich. Mezitím byla ta čtyřměsíční Austrálie, tam jsme si říkali s mojí ženou Miladou, která byla taky v tom souboru, spolužákyně z akademie, už jsme spolu 10 let chodili. Víš co, řekneme konzulovi, ať nás tady vodá, protože nechceme, aby rodiče měli s naší svatbou nějaký, tak jsme starosti a tak, víš, kolik máme příbuzných. Takže opravdu ten konzul udělal všecko, že jsme den před odletem z Austrálie měli svatbu, což byl zmatek hroznej.
0: No to jo.
1: Ale noviny psali, jo, australský, napsali tam báječnou větu, že jsem syn farmáře.
0: Ale já si teď vzpomínám
2: na jednu historku, ani nechci jmenovat, že jeden kolega můj jezdil právě taky s Černým divadlem a zřejmě i s váma a byl to mladý hoch a potom šel simulovat Modrou knížku. A šel k psychiatrovi a předstíral nějakou
1: nebyl
2: chorobu.
1: Nebyl to Aljoša?
2: Ano, Aljoša, samozřejmě. A on mu říká, no a kdy jste měl třeba, jako nějakou jste měl dívku, říká, ano, a kdy to bylo? No to bylo, když jsem byl v Argentíně. A tomu bylo asi 18 nebo 17. A říká, aha, a kde jste ještě byl? No, v Bolívii a v Brazílii. A začal jmenovat i...
0: A dostal na to modrou.
2: A dostal na to modrou knížku, protože on si myslel, že má bájnou hlavost. Ale on mu řekl pravdu. On to všechno v těch 18 letech procestoval s tím srdcem, takže tu historku asi znáte. No.
1: Aljoša, to vám musím říct, nádhernou příhodu. V té Austrálii, on byl Benjamínek, ono mu bylo 17 let. Jeho otec odešel od rodiny do Vídně a když jsme hráli ve Vídni celý měsíc, tak najednou se objevil neznámý muž v divadle, neboť si přečet na plakátě, že člen souboru taky herec je Alexej Okuněv a teďko já to viděl. My jsme u toho byli, otevřeli se dveře do šatny, Aljoša stuhnul, ten pán začal bulit a říkal, Aljošo, a Aljoša řekl, tatínku. To bylo nádherný. No a když jsme přijeli do Austrálie, on dělal černý ptákoviny, ten Aljoša. Představte si, hned si koupil harpunu na střílení teda ryb pod vodou, no. Ale k tomu dostal potápěcký hodinky. A on byl tak hrdej, že má ty potápěcký hodinky, tak aby hodinky nepřišly zkrátka, tak co dělal na noc? Vzal si skleničku vody, dal si na noční stolek a ty hodinky to vždycky potopil.
0: Vždycky potopil, to je krásný. Ale Jiří, my musíme trošku dál v jedné věci, protože ty kdysi

0: končil u toho Jirky, že ty si pak začal
1: 69.
0: učit. Ty jsi začal učit, viď?
2: Protože jsem dostal nabídku, která nešla odmítnout. Jiří z Trnka začínal učit v roce 68.
0: Ano.
2: Že jo, na jaře. Dostal profesuru na Umbrum a říkal, potřeboval bych asistenta, mohl bych vás požádat. Já jsem říkal, pane profesore, samozřejmě, ale nemůžu hned, protože bych způsobil malér v divadle, protože já už jsem tenkrát z jevištního technika vlastně začal vystupovat jako herec na jevišti. Ono by tam byl, než by se to naalternovalo, můžu nastoupit až po prázdninách v roce 69. Jo, já si někoho vemu a tak jsme to rozjeli až tak jako. Netušil jsem, že za 4 měsíce Jiří Trnka odejde, že jo. No tak to bylo takový, vzal to tu školu Zdeněk Sklenář a založili jsme velice krásnou s prýma dětma a ten Sklenář byl rozumnej kantor, protože tenkrát ta situace byla hrozná, ta normalizace byla na plný pecky a on vždycky přišel a říkal, nedělejte si z toho nic, víte, ono nic se nejí tak horký, jak se to uvaří, takhle nás uklidňoval, takže...
0: Tím jsi skončil s divadlem a už jsi začal vlastně jenom malovat a učit. A ty jsi učil taky v cizině přece.
2: Já jsem přestal učit v roce 73, protože ten tlak už byl tak veliký, že já jsem pořád nebyl členem KSČ. A v normalizaci to bylo něco nemožného.
0: Ano.
2: Tak jsem radši teda dal výpověď a Sklenář na to reagoval tak, že mě seřval, říkal, no jo, on byl Sparťan Sklenář,
0: no,
2: a tam se to dělilo na Sparťany a na Slávisty. A on říkal, co můžu od podělanýho Slávisty čekat? Že se mě na to vykašle. Jo.
0: Ale kdy jsi učil v zahraničí? Ty jsi
2: to byla jenom taková krátká epizoda, 1 měsíc na letní akademii, letní Kokoškova akademie.
0: No.
2: Malby a grafiky v Salzburku.
0: Salzburku.
2: To bylo v roce 86.
0: Jaký máš vzpomínky na Salzburg?
2: No, nádherný.
0: Jo.
2: To je okouzlující město. To jsou města, které mají silný genius loci. Mezi nimi vévodí Benátky. To je něco zcela mimořádného.
0: Ale i Florencie, když bychom...
2: Florencie je úchvatná.
0: Přesně, ano.
2: Já myslím, že třetí město, který na člověka zapůsobí nezapomenutelně, je New York, protože ten ukazuje člověka v jeho velikosti. Ty stěny zrcadlový, ve kterých letí ty oblaka, jo,
0: co Praha věří?
2: Praha je, samozřejmě to neříkám, protože Praha je absolutně špička špičky, že jo. Protože... To je neuvěřitelný. Já jsem to poznal, když jsem vlastně 20 let žil na Hradčanech. Měl jsem tam ateliér ve renesanční kovárně 100-metrový a na Novém světě byl takový domek na spadnutí, což nám nabídla jednou taková stařičká paní. Říkala, jestli hledáte domek na prodej, tenhle ten můžete mít hned. A my jsme si řekli, no to je báječný. No jo, ale musíte mě ho zaplatit. Já jsem říkal, no to zaplatíme. Potom jsem to říkal Jiřímu Trnkovi, že jo. Říkal jsem, co mám dělat, pane... Ne, já jsem ho nesměl říkat, pane profesore. Pane Trnko, co mám dělat? No taková nabídka se neodmítá, tak to kupte, ono vám to celý spadne při rekonstrukci, ale vy si vemete půjčku, já vám budu dělat garanta, aby to za chvilku to splatíte. Já, no. Jenomže k tomu už nedošlo k té garanci, neboť pan Trnka zemřel. Ale já jsem nakonec ty garanty sehnal, rekonstruovali jsme to a tam jsme prožili takovou pohádku na Novém světě. A ten Bogan Hrabal to tam miloval, že jo. To by byly teďko celý, škoda, že ten pořad netrvá 2 hodiny, to byly příšerný legrace, co on, ty lidi milovali lidi jej, že jo. A tam se chodilo, tam se zašlo za roh a ve dveřích stál Jiří Mucha. No a ten, když viděl Bogana, tak to byly 2 osobnosti. Ty si padly do náručí a to byly takový... Škoda, že jsem neměl po ruce magnetofon, že jsem to nenahrával, to by byly
3: zážitky. Úžasně.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Byly to srandy a bylo to moudro.
2: No, protože ta generace měla dotyk, naše generace, my jsme vlastně poslední generace, jejíž prarodiče se narodili ve století 19. Matky naše se narodily ve století 20. A my jsme přešli ještě do století 21. To je vzácný jev. Proto já říkám, že ta doba, kterou žijeme, je jedinečná, okouzlující a nebude už se nikdy opakovat, i když z ní jde hrůza. Ale například to pozitivum v pokroku lékařských, jako lékařský vědy, je obrovský, že jo?
3: No vůbec všeobecně. Já si vzpomínám, že když jste tohleto řekl, že moje babička se narodila v roce 1879, dožila se 85 let, tedy zažila, viděla první automobil, říkala, že s dětmi koukali pod ty kola, kdo tam šlape, že to jede bez koní, zažila první letadla, zažila první světovou válku, zažila druhou světovou válku, kterou přežila v koncentračním táboře, a zažila ještě let člověka do vesmíru, televizory, prostě jako, takže to je, a za jeden 85letý život to se asi nebude opakovat.
2: To je bouře, absolutní bouře, no. Teďko trošičku nám to kazí ta světová situace, ale pořád je to ještě dobrý.
1: Nechme Jiří, ty seš tu důležitý. Ty seš tu strašně důležitý.
2: Já ještě bych řekl, že já si často říkám, ať se děje cokoliv, hlavně, že nejsem na jipce.
1: To je krásný.
2: Jo, no protože tady mám odvrtanou hlavu. Já jsem bral varfarín a to se tak tenkrát, jak jsem měl výstavu kamenného zvonu, na kterou přišlo 30 000 lidí, já měl takový z toho nervy, protože to bylo pořád buď setkání s návštěvníkama, nebo televize, nebo rádio, že jsem dostal takovej stres, že jsme přijeli na vteřinu přesně do Střešovické nemocnice. A profesor Beneš, když mě potká, tak říkal, tak mě vždycky řekne, ty si dej bacha, už to neopakuj. Nemuselo by to skončit happy endem.
1: Jiří, čím to je? Spousta výtvarníků, malířů, jak si slávy se dobere, když odejdou z tohle světa. Čím to je, že u tebe, Kristo, vlastně ty jsi šel tím světem výtvarným tak jakoby mimochodem, mezi tím si zahrál divadlo, tohle. Jak je možný, že, a to proto PR si nedělal skoro nic nikdy, to bylo putna.
2: Já to neumím.
1: Neumíš, bylo ti to putna. Čím to je, a teď jsi se vlastně toho dotknul týma 30 000 lidmi, kteří přišli na tvou výstavu, čím to je, že dneska kdekoliv, komukoliv řeknu Anderle, tak všichni vědí, kdo je to Anderle. A neslyšel jsem jedinou kritiku, že by třeba řekl někdo, to je matlal, nebo ten je blbej, tam ten by lepší. Čím to je? A tebe to potkalo za života plného, za síly, a všichni tě mají rádi, tvý díla jsou čím dál, promiň, že to řeknu, dražší, čím dál známější. Čím to je, si myslíš?
2: Já o tom často přemýšlím, to je zapeklitá otázka. Protože já jsem došel k názoru, že málo který umělec, možná, že se to poštěstilo jenom Leonardovi nebo Michelangelovi nebo Picassovi, Rubencovi třeba, se během svého života doví, jaké to jeho dílo bylo.
1: Ano.
2: To je ta ironie celá. Vezměme si starý světozory, časopisy z přelomu století, kde jsou reprodukovaný krásný obrazy, které byly tenkrát oblíbený, ale není tam ani jedna reprodukce velikána, kterým se dneska klaníme. To znamená, není tam ani jeden kubišta, zrzavý, fila.
1: Ne.
2: Jo, není. Tak to je. Ten umělec se narodí do doby, která je sevřená do kleští módních trendů. A 50 let po jeho smrti, kdy ty módní trendy opadnou, se ukáže, tak jaký to jeho kvalita. Dílo bylo. To je typický příklad od Van Gogha. Van Gogh prodal jediný obraz, to si ještě koupil jeho brácha, chudák. Jo? A ten se vůbec nedozvěděl, že to byl jeden z největších tvůrců všech dob, až dneska.
3: Máte ale ohromnou výhodu, výtvarníci. že to někdo po 50 letech může třeba zhodnotit. U nás herců Vyclav se nedožijeme ničeho. Ta naše divadelní profese končí jenom v té paměti těch diváků.
2: To je pravda, opravdu do očí bijící. Já jsem to poznal. Já jsem, když jsem hrál v pařížské Olympii, tu slavnou scénu Kufry, jo, tak to bylo bravo, jo, no. Aplaus.
1: A Olympii do Olympie. No.
2: A já jsem vyšel před tu Olympii a teďko tam chodili lidi. A já jsem říkal, no tak, kde je to bravo? No, kde je ten aplaus? Ano. A od té doby jsem přestal důvěřovat úspěchu.
4: Když jde blizzard,

nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Maria. A jen 7 mil mi zbývá, Maria. Půdě už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí, jako ráno sem. Tak se nocí probíjí,

zbývaj k Maria. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

šli za pár dní ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: dál pokračovat nemůžeme, nemáme na to čas a myslím, že by to byla i škoda, protože to byla vznešená nota, co s nám tady
1: moc předvěd. Děkujeme, že jste...
2: Byli báječní, já vám děkuju.
0: My děkujeme.
1: My jsme skoro mlčeli.
0: My jsme skoro mlčeli a on si tak... dělal poznámky, já to řeknu.
1: Ano, ale protože...
2: Ještě je moje takovou jako mravní povinností by bylo říct, že jsem odešel z Pelovy Vily a přenes to do Pavlíkova.
1: Pojedeme se podívat do Pavlíkova.
0: 100% jedem, ty budeš
1: řídit.
0: A určitě
1: tam musíme pozvat i posluchače.
0: Ano.
1: Aby se
0: uděláme
1: přijeli podívat,
0: přenos.
1: Protože jak dělat rozhovor s grafikem v rádiu. Moc děkujeme, že jste přišel.
0: Moc děkujeme.
2: Já vám děkuju taky, přátelé, za velkou motivaci a tečka. Bylo mě s vámi dobře.
0: Děkujeme moc. Mě taky.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: Tisíc příběhů.
1: Dnešní část pořadu Tisíc příběhů je věnována hudebnímu skladateli Václavu Hálkovi. Ten je proslulý skladbami s houbovými motivy. K poslechu vás zve Světlana Lavičková. Václav Hálek je Pražák křtěný Vltavou. Jaká byla jeho cesta k hudbě, to si asi představit dovedeme. Ale jak se dostal k vášni pro houby, k vášni pro mykologii a vůbec jak se rodí skladby inspirované houbami? U Václava Hálka doma v kuchyni jsme to vzali pěkně po pořádku.
2: Já jsem chodil na houby strašně rád už od malička. Moje máma i táta chodili na houby a hlavně babička. Já jsem vždycky přes prázdniny býval blízko Sobotky a Dolního Bousova. Tam byly nádherný lesy. Je tam taky nádherný les, který se jmenuje Vlčí pole nebo Vyšší pole. To jsou lokality vynikající. Tam roste opravdu hodně druhů hub.
1: Děti rády houbaří, to je pravda. No ale potom se váš život vydal poněkud jiným směrem. To nebylo na houby.
2: No, já jsem potom začal studovat na konzervatoři, protože jsem byl klavírista. Studoval jsem u paní profesorky Grünfeldové. Pak jsem ještě studoval na akademii a tam už jsem studoval klavír taky. To mě učila Zuzana Růžičková. Ale skladbu, to už jsem studoval skladbu.
1: Vztah k té hudbě jste měl taky už jako dítě?
2: Zpěvem to není moc zvláštní, ale na klavír to mě šlo velice dobře. Bydlel jsem na Sukdole, to je dneska taky součást Prahy. Vždycky, když byla nějaká možnost, tak jsem hrál na klavír a taky jsem dělal doprovázeče takového korepetitora v baletní škole, to byla dětská škola, tak si pamatuju všechny možný changement a tak dále, tyhle ty francouzské výrazy, které se používají do dneška.
1: Takže vás nikdo nemusel nutit, abyste si přehrával a abyste měl všechno v pořádku, když jdete do hodiny.
2: To ani ne, to já jsem jako celkem ty věci vždycky nacvičil sám od sebe, to mě nedělalo žádný potíže. Ale fakt je, že už na Sukdole jsem začal chodit do lesa často, ale moji rodiče tvrdili, že tam žádný hřiby nerostou, což ovšem nebyla pravda, protože oni jenom nevěděli, kde rostou. Abych se trošku v tom zdokonalil, protože u babičky byl problém, že ona nepřipouštěla jiný druhy než hřiby, kozáky, křemeňáče a lišky. Mně to připadalo, že to je málo, že bych se měl naučit spoustu jiných druhů a začal jsem chodit do mykologické společnosti. Tenkrát už tam byl pan inženýr Smotlacha. Ještě tenkrát žila dokonce paní Smotlachová, to byla jeho matka. No a to byla moc hodná ženská, skutečně, pamatuju se na ní. Připomínala mi právě moji babičku, která se dožila, myslím, že asi 96 let.
1: Už vlastně v útlém věku jste začal mít zájem o ty houby a snažil jste se zdokonalovat.
2: Mně to připadalo, že to je škoda a mimo to se mi ty houby vždycky líbily jako takový, že za nima něco zvláštního je. Ono to bylo i spojené s tím, že já jsem nějak registroval vůbec přírodu. Strašně se mi líbily třeba i motýly. Ono to asi vychází z toho, že babička byla taková velmi moudrá ženská. Můžu říct, že mě rozuměla lepší než moji vlastní rodiče. Taky mě nikdy v ničem nebránila. Ona si to dovedla nějak jako přesně vysvětlit, proč to dělám, to, co dělám. Pak jsem se začal taky už brzy zabývat taky tím, že jsem se naučil hledat melodie v lidském hlase. U babičky třeba bylo strašně zajímavý to zázemí jejího lidského hlasu a ona poznala, že se jedná skutečně o ní. Pak jsem to začal dělat kde s kým a třeba se mi podařilo zhudebnit všechny herce v Černoherním klubu.
1: Co všechno dokážete přečíst z lidského hlasu?
2: Dají se přečíst samozřejmě pozitivní věci, ty jsou výborné, ale taky negativní. A to mě kdysi upozornila jedna profesorka z divadelní fakulty, abych s tímhletím moc jako radši nevyjížděl, protože je to velmi nebezpečné někdy, teda ty negativní věci. Takže já se spíš orientuju na ty pozitivní věci. No.
1: Myslíte, že bychom teď z té kuchyně mohli přejít ke klavíru a že byste slyšel nějaký ten hlas a zahrál ho?
2: Určitě můžeme. Teď shodou okolností jsem dal dohromady takovou zvláštní svitu pro housle. A je to podle hlasu Evy Horký, herečky, která byla kdysi v Národním divadle a teď je v angažmá Mladé Boleslavy. Ona mě vždycky pozvala na nějakou premiéru a vzal jsem si na to papír a během toho představení jsem dokázal napsat skladbu. Jak hraje tu roli? Některou tu skladbu můžu přehrát samozřejmě. Tak počkejte, kterou?
1: To musíte vědět,
2: vy? Tady ta první, ta se jmenuje Usměvavá.

0: Tak to byla usměvavá Eva Horká, ale Václav Hálek spolupracoval i s divadelníky a hlavně s filmaři.
1: Spolupracoval jsem s režisérem Zdeňkem Zavoralem, kdysi jsme dělali film o narkomanech Pavučina. Byl to první film o narkomanech, který u nás dovolili vůbec promítat. A potom jsem se seznámil s režisérem, slovenským režisérem Dušanem Hanákem. Ten tenkrát připravoval moc krásný film Obrazy starého světa. Film ze života Slováků ze středního Slovenska. A bylo to natočený jako napolo dokumentární film. Bylo to všem hraný. Takový zvláštní osobnosti. Samozřejmě ten film skončil v trezoru, protože oni ho nepustili tenkrát. Teprve, když přišel Gorbačov, tak prostě ten film vytáhli. Poslali ho do Nyonu ve Švýcarsku na soutěž. No a tam to dostalo Grand Prix a 4 ceny mezinárodních porot. Pokud vím, tak kdykoliv se objevil, tak to dostalo většinou první cenu. V Montrealu a já nevím, ve všech možných městech dál. Nakonec to skončilo mezi filmama, co jsou v tom kulturním centru George Pompidou a ve Francii, mezi nejlepšíma filmama, které vůbec kdy byly natočeny. No, docela ten film je velice úspěšný. A pak jsme dělali ještě druhý film a to byl zase film Soukromé životy. Tomu žrala Magda Vašáriová a Vašek Helšus a dělal k tomu hudbu taky Milan Svoboda ještě. Do televize, to jsem dělal do brněnské televize. No a teď momentálně, jak se vysílá ten cyklus houbařských filmů, jak to natočil pan režisér Jirásek, tak tam v tom jednom dílu taky hraju s Nostem Goldframem, prostě jdeme na houby.
0: No tak vy jste nejenom hudební sledatel a houbař, ale také herec.
1: No, skoro bych řekl, že asi jo.
0: A co ta divadelní hudba?
1: To jsme kdysi dělali ještě takový pořad s Jirkou Krampolem, s Jirkou Bednářem, One Man Show a pak se to jmenovalo Two Man Show, ale byli jsme tři. Tam byla strašná legrace, že oni mě donutili, abych recitoval, jestli teda něco mi nikdy nešlo, tak to bylo právě tohleto. Recitoval jsem Kiplingovou báseň Když. Víte, to probíhalo tak, že já jsem byl oblečený ve fraku a měl jsem na sobě rádiovku nějakou, protože jsem to neuměl z paměti, tak jsem to držel v ruce a začal jsem mít část ruce a teď prostě všichni kolegové, co tam byli, Honza Kačer a já nevím, prostě kdokoliv, tak ty se tak strašně řechtali, prostě, že si mysleli, že to mám připravený a já jsem opravdu měl z toho hrůzu a dokázal jsem to zahrát na každý repríze úplně stejně. Já jsem se to nenaučil ani na poslední repríze, vůbec jsem to neuměl. A pan Horníček, který za mnou přišel takhle ve viole, říkal, poslechněte, pane Hálek, jaký máte na tohleto trik, jak to děláte? A já jsem říkal, pane Horníček, to je hrozně jednoduchý, já tu báseň vůbec neumím. Vůbec mi nevěřil, že se opravdu strašně bojím.
0: Váš profesní život byl hodně bohatý.
1: Strašně.
0: To jsme ještě vynechali.
1: No, hodně věcí. Já jsem chodíval po kolejích, hlavně mě zajímaly lidové písně. Nejvíc z Jižní Ameriky, takže jsem chodil po kolejích a vždycky jsem se nechal zaspívat těch Jihoameričanů, těch studentů, nějakou jejich třeba ukolébavku nebo jakoukoliv píseň. A pak jsem si to přepsal, že jo, a upravoval jsem to s nima dohromady, protože si myslím, že kdybych to dělal sám, no tak to je přesně tak, jak to dělají všichni, že prostě to udělají po svým, ale já jsem to chtěl udělat tak, aby tam byly dva rozměry, aby tam zůstal ten starý, ten domorodý, jejich rozměr a to už jsem zase dokázal přečíst toho dotyčního, který u toho seděl vždycky. Takže jsme to udělali takovou kombinaci a pak to bylo srozumitelné úplně všem lidem na světě, prostě, když tam byly ty dva póly. Pracoval jsem s ostravským dětským sborem, to tenkrát vedl Jaromír Richter a ten prostě začal ty úpravy lidových písní studovat s dětma a dětem se to strašně líbilo. Já jsem se ptal dětí, co tam byli, jak se vám to líbí a teď oni říkali, že se jim to líbí, no tak to je nejvíc, jako dospělí a dítě je dítě, že to vás neobelský. Ty lidové písničky, ty byly natočeny v originálních jazycích. To se mi stalo, že tady byla restaurace blízko Skýrky a tam byly dva Iráci. A představte si, že oni mluvili docela dobře česky, měli výbornou kuchyni a že mě teda zaspívali iráckou koledu, přímo teda, která se zpívá v Iráku, oni byli křesťani. Já myslím, že Vánoce jsou všude stejný, no a teď, když to vidíte, jako že vám to zpívá nějaký aramejštín, no tak prostě to je strašně zajímavý. To má

0: Zatím jsme sledovali hlavně hudební život Václava Hálka, ale kdy se spojila hudba s tou láskou druhou, s houbami?
1: To byl takový slavnostní okamžik zvláštní, který ze začátku vůbec nevypadal na to, že by mohl být slavný. Byli jsme s Jirkou Bajerem a ještě s dalšíma mykologama na takový vycházce.
0: Tak víte co? Dejme slovo příteli Václava Hálka, mykologu Jiřímu Bajerovi.
2: On si pořád naříkal, třeba jsme byli na Slánsku, kde byly nádherný nálezy, a on říká, to je škoda, že nemůžu tu houbu zachytit v hudebních skladbách. Prej ho rušej, ptáci a všechno ostatní. To se dělo několik let, kdy mu to nešlo. Víceméně náhoda byla, že jsme se vypravili s panem kolegou Turičíkem na Jílovsko, kde trávil mládí, kde nám z jara ukazoval, kam chodí na houby. Ale ono skutečně nic nerostlo. Byl tam s náma taky pan inženýr Landa z mykologické společnosti. Ten šmejdil jak fretka, ne a ne něco najít. Až najednou jsme tam, on je to takovej les dost špatný. Tam jsme našli takovou hromadu, nebyla to skládka, ale zřejmě tam byla cestička a shrnovali tam větve a ty zbytky, co byly takový pešunky, jak se říká. No a Vašek Hálků tam našel zvoneček Gajlardův. To je taková malá houba, která vyrůstá od dubna přes celý rok. Bylo tam těch plodníček asi 7 a on říkal, jestli bych to nevyfotografoval. Normálně bych ho nefotografoval, protože ho máme z různých lokalit pěkný plodnice. Tyhle ty moc ani nevypadaly pěkně. No ale když to byla jediná houba, co jsme našli, tak jsem říkal, jo, tak Vašku, já ti to vyfotografuju. Bývá takovým slušným zvykem, že když to někdo najde, tak se přizve, jestli ten obrázek splňuje požadavky toho nálezce. Já jsem to tam připravil, vzal jsem si stativ a teď tam byla travička nějaká, tak jsem to upravoval. A bylo to fotografováno jednoukou zrcadlovkou praktika. Dívá se tam do šachty jedním okem. No a volám kolegu Hálka, aby to šel zkolaudovat, jestli to můžu nafotografovat. On se nikdy do toho aparátu nedíval, když jsem fotografoval. Tady se prakticky poprvé asi v životě podíval do té praktiky a úplně se zatajil a říkal, jděte pryč, a začal vytahovat ze všech kapec notovej papír a tušky a vyhnal nás. Jsem si říkal, no jo, tak se mu asi povedlo to, co nevěděl, jak udělat, aby vyříznul ten motiv z těch rušivých vlivů. A tady to bylo odříznuté a v té šachtě to na něj emotivně působilo.
1: Slyšel jsem, představte si, celou kompletní hudbu, ale celý orchestr, nejenom jeden nástroj, celý orchestr najednou. Takže jsem všecko, co jsem slyšel, jsem si zaznamenal. Věděl jsem, že jsem objevil něco, co je úplně super uniká teda. No a v zápětí se mě samotnému podařilo najít ještě jednu houbu dřevní. On to taky fotografoval. Teď najednou jsem viděl takový zvláštní obrázek, jako kdyby to byla nějaká zvláštní viděna, nebo co. Viděl jsem prostě obrovskou díru do vesmíru, jak bych to řekl, jako když máte nějakou tašku, ale její dno se ztratí dole, čili jako vidíte ztrácející se tašku, teda, která nemá dno. A do toho prostě samozřejmě takový zvláštní ještě světelný aspekt. Takže jsem navázal na předcházející skladbu, tu jsem taky dopsal, tuhletu následující. Přišel jsem domů a zjistil jsem, že to je nádherný téma na symfonii. Takže jsem začal psát symfonii a napsal jsem jako kosmickou symfonii.

0: Já když se podívám na houbu, tak si řeknu, je krásná, nádherná, a když se jí dost naobdivuji, tak už vidím, to budou řízky, to bude omáčka, to budou karbanátky, to bude míchanice a ty půjdeš do octa. A vy vidíte co? Slyšíte hudbu?
1: Já jsem to ze začátku dělal tím systémem, jenom že jsem vždycky s Jirkou Bajerem prostě se díval do toho jeho hledáčku a ta hudba mě začala vznikat další a další a začal jsem to psát většinou teda pro Honzu Kvapila, pro toho housistu, protože jsem věděl, že by to zahraje. Proto později jsem se to naučil dělat i tak, že když jsem tu hudbu měl v ruce, tak jsem si pamatoval něco zvláštního a dělal jsem to podle diapozitivu, protože jsem nemohl napsat za tu výpravu třeba 5 skladeb, já jsem mohl napsat 2, nejvíc teda 3. No a potom se to udělalo tak, že už jsem nepotřeboval vůbec nic, že jsem si to přinesl domů a funguje to naprosto stejně taky, tak už to umím taky tak, no.
0: Takže když před vás postavím jakoukoliv houbu, vy dokážete se do ní takzvaně vcítit?
1: Ano,
0: nebo...
1: ano,
0: vcítit ano. A napíšete skladbu.
1: Ano, ano. Ale teď jsem se naučil i to, že já věřím tomu, že jestli existuje někdo, kdo prostě ví úplně všecko, tak ví taky o kterýkoliv houbě, která kdy vyrostla a vyroste a teď roste. Takže já prostě si vezmu obrázek a vždycky prosím, jako jestli bych mohl být dovedený na to místo, kde ta houba byla kdysi, nebo teď je. No a čekám, co bude. Víte, že to je zvláštní, že já vím, že někdo mě vezme prostě na to místo, mě tam přinese a já můžu podle obrázku udělat taky stejnou skladbu.
0: Kolik už těch houbových skladeb máte?
1: No tak proto Honzu Kvapila jich mám kolem 5200. Pak mám spoustu pro violu napsaných a pro nejrůznější nástroje. No a mimo to tu symfonii ještě.
0: Když byste to všechno spočítal, to se někdy snad musíte už opakovat, nebo ne? Tím nemyslím hudební motivy, ale že napíšete na tu samou hudbu třeba 2 skladbičky.
1: Ano. To je pravda. Doktor Hlaváček, tak ten mě kdysi říkal, abych udělal takový pokus, který by byl jako části vědecký, abych sebral třeba několik skladeb na stejný druh, který vznikl 5 let po sobě, nebo 7 let po sobě, nebo za rok, abych zjistil, jestli mají souvislost. Víte, že mají. Prostě já jsem zjistil, že mají vždycky stejný jádro, i když to vznikne za 7 let třeba po sobě.
0: Ten základ je podobný a jenom variace se liší.
1: Ano, ale ten základ je tam vždycky stejný. To je nevysvětlitelný, prostě pamatovat se 5200 skladeb, já nevím, no Richter měl geniální paměť, by si to asi pamatoval.
0: Existuje houba, na kterou jste ještě nenapsal skladbu a chtěl byste, ale nikdy jste ji třeba nenašel?
1: Jeden takový druh, který je nesmírně vzácný, tak to rostlo právě u té mojí babičky, tam u té Sobotky. To byl zvláštní druh hřibu, který podle literatury vůbec u nás se nevyskytuje a tam ta houba rostla, představte si. Já se na ní pamatuju a jakmile jsem viděl obrázek z Itálie, kde ji našli, tak jsem zjistil, že to je naprosto totéž, takže tu jsem taky zhudebnil. Dodatečně, já jsem si to pamatoval.
0: No a co tedy byste chtěl zhudebnit a ještě to nemáte?
1: Já prostě spíš čekám, co bude. Nějak úplně konkrétně to ne. Třeba taky velmi vzácný druh tady roste květnec z Archeu, ten se tady rozšířil. Tak to už mám ale taky zudebnění.
0: A jak z té skladby zní to, že ten květnatec Archeův je sice nádherný název té houby. Ta houba je krásná, ale neuvěřitelně zapáchá.
1: Ono jako v tom lese to tak hrozný není a nesmí se to nosit domů samozřejmě. To už je pak o něco horší. Nebo by se to muselo zapečetit.
0: A v té hudbě to zní?
1: Vůbec ne, bez jakýhokoliv zápachu, no.

0: Kde se ve vás ale vzala ta touha naučit se o houbách maximum, protože vy nejenom, že ty houby opěvujete ve svých skladbách, když to tak trochu nadnesu, ale současně vy o nich máte velké znalosti a píšete i knihy o houbách s renomovanými mykology.
1: Ano, já jsem ze začátku hlavně se snažil prostě dělat skladby pořád na nový a nový druhy a teď jsem nevěděl, co to je, čili musel jsem to luštit, anebo teda jsem to konzultoval třeba i na dálku s Radkem Sochou do Budějovic, co to je, musel jsem rozebrat třeba pokožku klobouku a zjistit, jaké jsou tam dermatocystidy a tyhle ty věci, ty houbařský. Mě to strašně bavilo a baví mě to pořád.
0: Myslíte, že jste odborník na druhý hub?
1: Já nevím, já si myslím, že jsem takový spíš amatér, ale jako hledat, co zvím, co možná zase neví ani profesionál, tak já nevím. No.
0: Vy se snažíte houby přibližovat i těm nejmenším.
1: Ano, to je právě to, že Radek Socha přišel s úplně ohromnou myšlenkou, že bychom mohli napsat písničky pro malé děti, tak 6, 7, 8 let. Podle jednotlivých druhů hub, takových těch nejznámějších, třeba hřib, liška, kozák, žemlička, všechno možný, no, hnojník. Vznikla nakonec taková knížka a Pavla Kšicová, která mě naspívá nepředstavitelnou spoustu věcí, tak ona teď učí děti zpívat, naučila děti zpívat všechny tyhle ty písničky a bylo to několikrát provedený a řeknu vám teda, že úspěch byl obrovský.
0: A děti nejenom, že si zaspívali, ale naučili se znát houby.
1: To je právě, že to je ještě z tohoto hlediska dobrý, že třeba dospělí jim pak můžou ty houby ukázat třeba v přírodě, že jo, jako podle atlasů a takhle, že se to dá propojit.

0: Kdybyste si někdy musel vybrat, jestli byste se v životě věnoval jenom houbám, anebo jenom hudbě, co by zvítězilo?
1: Já myslím, že bych to asi vždycky kombinoval, protože už je to takovým způsobem smíchaný, že to už nejde rozmíchat.
0: Skladby o houbách, ty jsou většinou pro housle.
1: Většinou jsou pro housle, ale ta mikrokosmická symfonie, ta je pro orchestr a mimo to mám spoustu skladeb pro violončelo solový, pro violu solovou, pro flétnu, pro hoboj, taky pro kontrabas. Já mám rád kontrabas.
0: Máte to třeba rozdělené, že hřibovité houby, to je violončelo, lišky, co já vím, to je ta flétna?
1: To ne. Já vždycky vycházím z toho, co momentálně prostě zaregistruju a píšu to pro ten nástroj, který právě slyším. Snažím se teď v poslední době, aby ty skladby, které vznikají, třeba že to píšu ráno ve 4 hodiny nebo v 5 hodin, protože je tady největší ticho, tak aby tyhle ty skladby byly veselý, aby nějakým způsobem mohly vzbudit v lidech naději a radost. A aby jim teda připomnělo to, že kolem nich je tak nepředstavitelný bohatství, že by se měl jenom otočit a podívat se, co vlastně kolem sebe mají.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Haló?
3: Haló? Haló, jsem moi. Bonjour, je suis Fisseur. Et alors, je vais plus attendre. Fais vite, s'il te plaît. Je vais te voir. Je vais t'entendre. Caresser, baiser.
2: Je ne comprends pas français. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites? Nezlobte se, já vám nerozumím. Já nevím, o čem to všechno je. Ale líbí se mi to.
3: Pardon.
2: Haló. Haló, nepokládejte. Proč jste to položila? Počkejte. Haló, tak kde jste? Ten hlas. Musím ho slyšet. Ještě alespoň jednou ho musím slyšet. Haló. Je pryč. To se mi zdá tak blízký, od někud povědomí. Odkud jen ten hlas znám, pohladil, jako bych vcházel do moře. Do moře, jehož dotek je tak důvěrný a nekonečný, mazlivý a záhadný jako ten hlas. Kde a kdo to vlastně je ta záhadná neznámá, kterou tak dobře znám?

Tandem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

Lesu zdar a lovu zdar vám všem, kteří jste se rozhodli poslouchat dnešní Textempore, jako vždy tu se rád přeje František Novotný. Nedávno nám lovecké fanfáry připomněly další slasti podzimu a já slíbil, že se do lesa vrátíme. Písniček o lese jsem našel mnoho. Jenom v Lidovkách, co jich je, a na mysliveckém bále vám je bude hrát dechovka v zeleném celý večer. Když se podíváte na naši krásnou krajinu, třeba když jí zapadající sluníčko pročísne podzimní řídnoucí barevnou čupřinu lesů, nedivíte se těm, kteří stejně jako Eva Pilarová, kde si za mořem tak často povzdechnou, jak pak je dnes u nás doma.

Ano, ano, už troubějí. Alovci vyrážejí se svým arsenálem do války s bohyní Štěstěnou. Jak bych mohl v lovecké sezóně zapomenout na slavný lov, který podle skutečné události zaznamenal zpívající právník, pan doktor Ivo Jahelka.

devizový cizozemec, Bavorska, západní Němec, vylizoval guláš z hrnce. Zapíjel ho českým sektem, sudeťáckým dialektem, chlubil se, jak složil srnce.

zamčenej byl hned do chlívu, večer vodili ho v mlází. Nedaleko od posedu schovali mu hrnec medu, vyčmuchal ho bez nesnází.

Míša puštěn byl z řetězu, funí houštím kolem jezu pro svou denní dávku medu. Už má kousek na paseku, když mu skřížil jeho štreku starý Blažek na mopedu. Když uviděl lítou šelmu, ukrutně se leknul, ještě štěstí, že měl helmu na

Cesta lesem byla romantická už pro naše babičky a prababičky, jak dokládá písnička z roku 1912, kterou napsal Harry Waldauf a pro Alenu Havlíčkovou otextoval slavný kabaretier Jiří Červený.

0: Temný večer byl už tady, Anka začala se bát. Koukej, Honzo, jak se stmívá, já jsem s tebou sama, ach. Ale Honza řekl klidně, ze mě nemusíš mít strach, ze mě nemusíš mít strach. V lese bylo pořád temněj, Ance začalo ousko být. Na srdce jí padla tíseň, nohy se jí začaly náhle chvít. Na Honzu se tiskla blíže, v strachu svém a úleku. A že Honza šel tak klidně, tak se dala do breku. Koukej, Honzo, jak se bojím, ty mi něco uděláš. Honza řekl, ale Anko, co to dneska pořád máš, co to dneska pořád máš. Noc je tu a Anka brečí, já se bojím ubohá. Honzo, ty se neudržíš, co si jenom počnu pro Boha. Honza se už ale dožral, nesmysl je tohleto. Nemůže se ti nic státi, inu zkrátka nejde to. Nemůžu před krávu držet, když se ti má něco stát. Anka řekla, ale Honzo, snad bys ji mohl uvázat. Snad bys ji mohl uvázat.
1: Je to tak, člověk v lese zabloudí raz dva. Co všechno se může stát v lese, co nás tam může potkat, to by zabralo na samostatný pořad. Přiznám se, že třeba zprávy o tom, že se mnou může sbírat v lese houby opravdový vlk, mi dnes nedělají dobře a říkám si, že ti naši předkové asi věděli, proč nechali osadit cedulku, že tady byl zastřelen poslední šumavský vlk. Tak si dejme jednu velmi moudrou písničku, ve které však má vlk i les své místo.
2: Bereme na potaz učené bakaláře.
3: Et item doktory, et item rektory.
2: Proč jenom chudák trhan patří do žaláře? Vždyť mezi boháči jsou taky potvory.

vás hrůza, až pod okny vám budem zván. Hej, křečkové a vlastní páni, je čas, budeme účtovat.

Ježek, Voskovec, Cverich a podle mého stále velmi aktuální píseň z balady Zadru. Trochu vlídnější text má krásné české blues Karla Zicha, kde dívčiny vlasy voní jako ticho v lese. A písnička opravdu také voní smůlou, protože je poslední, kterou jsme s Karlem napsali.

Milý člověče, jsem dárcem tepla v tvém krbu za chladných nocí v zimě a dárcem přívětivého chládku v žáru letního dne. Já jsem dal trámový tvému obydlí, desku k tvému stolu, země je dřevo tvé kolébky i tvé rakve. Jsem tím, čím je pro blahobyt chléb a pro krásu kvítko. Buď mi také přítelem a chraň mě. Tvůj les. Na závěr jsem nechal procházku modřínovým hájem. Průvodcem nám bude Karel Kahovec a zároveň nabízím i varovný postřeh Vabyho Daňka. Vám všem děkuji za milou společnost, buďte blaženi a za týden naslyšenou se už teď těší váš František Novotný.

0: se výma, kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. V těchto dnech slaví 90. narozeniny básník, textař, herec, scénárista, moderátor a cimrmanolog Milon Čepelka. Za Český rozhlas Pohoda přejeme vše nejlepší a hlavně pevné zdraví do dalších let. Inspirativní postřehy Miloně Čepelky si můžeme poslechnout v následujícím pořadu Českého rozhlasu Pohoda právě teď.
0: Tandem.
2: Hezký den vám přeje Jan Rosák. Právě v tuto dobu vás ostatně, jako už pravidelně, zdravím prostřednictvím rozhlasu a především Tandemu. Ani dnes to nebude jinak, stejně jako to, že proti mě ve studiu už sedí můj nový spolutandemista, a tak mi dovolte, abych vám ho představil. Je to básník, textař, scénárista, moderátor a herec mnoha krásných, dokonce i krásných ženských rolí, Milon Čepelka. Já vás zdravím, pane Čepelko, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jsem rád, že jste pozvání do Tandemu přijal, a hned po písnice se dáme do zcela nepochybně zajímavého povídání.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: Hostem dnešního tandemu je pan Miloň Čepelka. Pane Čepelko, vaše křestní jméno není tak úplně obvyklé.
1: Není, no.
0: Přičiněním koho v rodině jste ho získal?
1: Tak já nevím, jestli to byla maminčina zásluha nebo tatínkova, myslím si, že obou, protože když jsem se jich ptal, když jsem rozum nabral, no, a ptal jsem se, jak k tomu přišli, tak mi sdělili, že hledali něco, co by bylo trošku zvláštního. Nechtěli, abych byl po tatínkovi Vojtěch, tak hledali v kalendářích a tenkrát za první republiky vycházely takzvané kalendáře ke čtení.
0: Ano,
1: Večírkový a další, no, no, že? A tam byl vždycky vedle sebe sloupec, který byl nazván katolickým kalendářem a vedle český. A v tom českém 31. srpna bylo Miloň. Dnes je tam, protože dnes to nemáme rozdělené, dnes je tam prostě Pavlína, zatímco v tom katolickém byl tehdy Raimund.
0: Vás úplně Pavlína. Vyšoupli?
1: Úplně mě vyšoupli, já vlastně tam neexistuju. No, ale ačkoliv znal jsem několik Miloňů v životě svém, mezi jinými třeba známý divadelní fotograf Miloň Novotný. Bydlel nedaleko nás dokonce, s tím jsme se znali.
0: Ale já vám řeknu, vy jste takhle získal úžasnou copyright vlastně, takovou,
1: no,
0: ochranu známku.
1: Ano, já jsem rád, že no jsem takový divnej.
0: No tak divnej, to zvláštní, zvláštní.
1: Tak zvláštní, to je lepší, ano.
0: A myslím, že zvláštní je i to, že jste se nenarodil v žádném velkém městě, že jste vlastně, já to řeknu rovnou, venkován.
1: Jistě, vesničan.
0: Vesničan, z Pohoří je to tak?
1: Pohoří, ano, no. Pohoří. To je takový trojúhelník tří obcí, respektive dvou měst a jedné vesničky. Pohoří, jeden vrchol, Dobruška, druhý, Opočno, třetí. A když mě bylo 6 neděl, tak se rodiče z toho Pohoří, kde žili předtím 6 roků u mamičiných rodičů, se přestěhovali do toho Opočna. Takže já jsem vlastně Pohořák a Opočeňák zároveň, protože od 6 neděl být v Opočně, to už tam patřím.
0: No to už jo, to je jasně. To už člověk bere rozum tam samozřejmě. A navíc je to kraj takových těch písmáků a Evkalvěka, že jo, takhle.
1: A nejnovější akvizice je František Kupka, i když tedy není nejnovější, on se tam narodil roku tuším 1871, ale teprve v nové době, řekl bych, když už nevadí, že byl zakladatelem abstraktní malby a vlastně prvním, kdo se věnoval abstrakci ve světě, že a žil většinu života v Paříži, no, Je to můj tedy nikoli sourodák, když já jsem z Pohoře, ale je to Opočeňák.
0: Tak je pravda, že jeho díla jsou trošičku víc teď ve světě ceněna než vaše, ale i tak si myslím dobrý. Jestli se nepletu, tak vy jste vystudoval vysokou školu pedagogickou.
1: Ano, to byla samostatná škola tehdy v 50. letech.
0: To nebylo v rámci žádné univerzity.
1: Ne, to se nějak odštěpilo od Univerzity Karlovy a po několika letech se to zase k Univerzitě Karlově vrátilo jako pedagogická fakulta, ale v době, kdy my jsme tam studovali, tak jsme byli samostatná vysoká.
0: A znamená to, že jste jako kluk nějak tíhnul k tomu prostě být, učit ostatní děti nebo...
1: No, abych pravdu řekl, tíhnul jsem k tomu, protože jsem měl kantory docela rád. Některé samozřejmě, některé méně. A říkal jsem si, co se mnou, co se sebou, no. A říkal jsem si, že to by se mi možná i líbilo. Pak se mi taky líbilo, líbilo být hercem. A tak se dá říct, že se mi oboje splnilo.
0: Všecko se vám splnilo. No. Víte, co je zvláštní? K tomu se určitě dneska dostaneme, kolik učitelů, bývalých tedy samozřejmě, se sešlo potom v divadle Járy Cimrmana.
1: No,
0: a k tomu se dneska určitě dostane.
2: Tandem glosuje.
0: Já odbírám jeden celostátní deník, tedy myslím noviny, a občas, když je tak pročítám, si říkám, proč to dělám, proč se takhle rozčiluju.
1: To úplně chápu.
0: Že jo, no. Tak teď se zeptám mého dnešního hosta, pana Miloně Čepelky, co vás takhle zaujme při četbě novin, rozčílí nebo natchne?
1: No, já to mám jednoduché, já jsem denní tisk dávno vyloučil ze života rovnou. Svého rovnou, no. Protože jsem se rozčiloval velmi často a zjistil jsem, že mi to nesvědčí, tak jsem to zrušil. Co se mám dozvědět, se dozvím a rozčilovat se tím pádem nemusím.
0: Ono se to stejně k člověku donese někdy, to je pravda. Tak dobře, tak vezmeme to jinak, co vás zaujalo?
1: Já jsem byl před několika dny na takové besedě o poezii v církevním gymnáziu v Plzni. A pak jsme přešli do kostela, tam byla taková akademie té školy, takže jsem tam také něco četl. Četl jsem tam kousek z písně o Viktorce Jaroslava Seiferta, kterou miluju. A pak jsem dostal dva dny na to mailem přípis od jakéhosi pana Václava Vorla, který organizuje občanskou aktivitu Občanská sounáležitost 2009. A mě na tom zaujalo to, že by rádi by vykročili k občanské společnosti, aby se zkrátka něco změnilo v této naší poněkud zklamané společnosti. A řekněme, nevím o tom nic víc bližšího, jenom se mi zdá, že by bylo dobře to podpořit a líbí se mi jejich základní první heslo. Neberte úplatky, nedávejte úplatky, nebuďte filiálkami politických stran, prostě neokrádejme se navzájem. A já jsem si vzpomněl, že vlastně to vychází z jednoho filmu našich cimrmanovských autorů, Smoljaka a Svěráka, z jejich prvního filmu.
3: Neber úplatky.
1: Hoď ho do stroje, no, nebo skončíš u chocholouška.
3: A to je ale veliká pravda, to vám řeknu.
1: A kromě toho je to prostě pravda, jaksi bez humoru, smrtelně vážně.
3: Ne, nesmrtelně vážně. Navíc opravdu, jaksi když člověk se do tohoto kolotoče dostane, tak vážně může ztratit rozum, protože ztrácí soudnost a ztrácí souvislosti potom.
2: Tandem Jana Rosáka. Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Je až, tak řekl bych, překvapivě zarážející, jak podobné osudy měli mnozí protagonisté slavného divadla Jary Cimrmana. Stejně tak můj dnešní host Milon Čepelka. Učil jste, tedy vystudoval jste pedagogickou vysokou školu, potom jste učil, pak jste nastoupil do rozhlasu, tehdy československého, jako redaktor. Aha. To samé Zdeněk Svěrák, jestli se nepletu.
2: No to samé, protože my jsme spolu od roku 1954, kdy jsme se... No, my jsme se potkali nikoli na přijímačkách, ale potom už tedy v prvním ročníku té vysoké školy, protože jsme oba dělali obor český jazyk a literatura. Takže my jsme opravdu
1: znali
2: staří přátelé. Neznali, předtím jsme se neznali vůbec.
1: Ne, my jsme potom při studiu už.
2: Při studiu, ano, samozřejmě. Dokonce jsme při studiu i hráli ve vysokoškolském ochotnickém divadelním souboru pod režií Ladislava Smoljaka a Rudy Faltejska. Ruda Faltejsek, to byl spolužák asi o 3 roky starší, který s tím Smoljakem byli vlastně oba dva byli takovými vedoucími činiteli toho souboru divadelního. My jsme hráli na Vinohradech v divadle Máj. To byl velice příjemný prostor, bohužel.
1: Myslím, že jsou tam sklady dokonce teď.
2: Něco tam je podivného. A vím, že jsme se potom po 90. roce i s divadlem naším Cimrmanovským o ten prostor zajímali. Chtěli bychom tam bývali rádi býti, leč no, na tom Žižkově jsme spokojeni, o to ne.
1: Ne, tak samozřejmě.
2: Ale prostě znali jsme ten prostor, tak jsme se tam...
1: Ne, možná, že křivdím divadlu Máj, možná, že se tam opravdu hraje, ale zpátky k vám. Ten rozhlas si myslím, že byl docela dobrou průpravou pro to, takovou živnou půdou pro to.
2: No, rozhlas byl skvělý a já prostě na rozhlas nedám dopustit. Je skvělý. Rozhlas je moje láska životní. Já jsem tam byl šťastný od roku 1961. A Zdeněk Svěrák tam byl šťastný od roku 1962, protože když mě můj tehdejší šéf armádní redakce Slávek Vondrášek řekl, že tam vlastně máme ještě jedno neobsazené místo redaktorské, tak jsem říkal, tak já vím o člověku, který by se sem dobře šiknul. Ano, a tak Zdeněk Svěrák po roce přišel a stal se mým kolegou. A tam vlastně to všechno vzniklo, protože mým starším kolegou byl zase Jirka Šebánek a ten vlastně přišel vůbec s tou myšlenkou to naše divadlo založit. Takže duchovním otcem toho divadla je Jirka Šebánek.
1: A ještě předtím byla Vinárna u Pavouka vlastně.
2: A to dělali zase oni dva, Šebánek se Svěrákem.
1: Tomu jste vy...
2: Ne, já jsem jenom se bavil tím, jak se bavili, když to psali, protože se z vedlejší kanceláře ozýval neustále smích a řehot.
1: Víte, a to je zajímavý, to mě zajímá, když se tvoří třeba věci pro divadlo Cimrmana, Jary Cimrmana, jestli pak se ti autoři tak přitom takhle baví.
2: Tak když tvoří pro divadlo, to vám nemůžu říct, protože u toho nejsem, ale když tvořili tu Vinárnu, tak to se teda přímo, to se dům otřásal, musím říct.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Jestliže je dnešním hostem tandemu Milon Čepelka, čili přední protagonista divadla Jary Cimrmana, tak možná, že někteří z vás čekáte, že mezi klasiky českého humoru teď zavítáme právě do divadla Jary Cimrmana, ale to zase pan Čepelka...
2: Ne, to by se mi zdálo, že je před Cimrmanová.
1: Já si myslím, že Cimrmana není nikdy zase dost. To s váma musím polemizovat, ale já vím, že vy prostě...
2: Skromnost nade vše.
1: To taky, skromnost nade vše. A jednak jste pořád in medias res, čili si možná taky chcete udělat takovou exkurzi
2: někam
1: jinam.
2: Ano, určitě tak trošku kam? Odbočit. Kam? No, já nevím, možná, že nebudu, nebo určitě nebudu nějak originální, ale já miluju Felixe Holzmana. Miluju ho sotva od prvního spatření, od prvního poslechu až do úplného konce. Já si myslím, že on nikdy nešel pod svou laťku, i když ne všechno, samozřejmě se povede úplně na 100%, ale zkrátka, ať vyberete cokoliv, já s tím budu spokojen.
1: Já si vždycky říkám, že čekám, až někdo zpracuje nějakou sociologicko-společenskou studii o Felixu Holzmanovi, si rád přečtu, ale myslím si, že ne, že radši si ho budu poslouchat.
2: Bude to příjemnější.
3: Dobrý den, pane Carboch.
4: Co pak tady děláte na lavičce?
3: Ale chci si tady jenom něco malého zakousnout, víte?
4: Ale jo.
3: No. Nechcete si přisednout na chviličku?
4: Myslíte sem na lavičku?
3: No tak kam jinam?
4: No tak jestli není moc studená zrovna?
3: To není, to ne.
4: Tak by si chvíli přised, no.
3: No.
4: A jo.
3: Co pak, jste nějakej nastýdlej nebo co?
4: No jo, nějak jsem trochu profouk od spona, víte, a potřeboval bych si spíš sednout na něco teplýho, to víte.
3: To chápu.
4: No jo. A víte, že tahle ta lavička je nějak mimořádně teplá?
3: Tak.
4: Já bych řekl, že skoro přímo hřeje.
3: No.
4: Jak je tohle možný?
3: To nevím.
4: No jo. Co vám hledáte?
3: Ale koukám, kam jsem si dal ten můj řízeček.
4: Jste tady měl někde řízek?
3: No, někam jsem si ho sem položil, víte.
4: Jsem někam na lavičku?
3: No, jsem rovna.
4: Jo?
3: Ano.
4: Poslyšte, nebyl ten řízek náhodou ještě teplej?
3: No to byl.
4: Jo?
3: No.
4: A nepoložil jste ho náhodou sem na tu stranu někde, kde já sedím?
3: A víte, že to je možný?
4: Jo.
3: Proč se ptáte?
4: Ne, já jenom, že mi tak napadá, jestli třeba to teplo, co tady cítím z té lavičky, nějak nesouvisí s tím řízkem, víte?
3: No jo, to je možný.
4: No jo.
3: A hřeje vás to hodně?
4: No dost vám.
3: Jo.
4: Asi jako když sedím na něčem ovzátým.
3: Tak to sedíte asi na tom řízku, pane Carbo.
4: Že jo?
3: Jo.
4: Já se to totiž taky myslím, víte?
3: No jo.
4: Pane, kde by se vzalo teď na té lavičce najednou to teplo,
3: no
4: že jo?
3: Právě. To je mi taky divný.
4: No jo. Víte, co se bude nejlepší? Asi stoupnu a koupneme se, ne?
3: Jo. To bude nejlepší asi. Jo, hejte, to je on.
4: Víte, co vám to říkal, já jsem to myslel. No jo. Tak si nechte chutnat, no jo.
3: No já už ho teďka jíst nebudu, víte.
4: Ne. Co má, vy řízky nerad, nebo co?
3: Ne, ale nemám na něj nějak chuť.
4: Aha.
3: A nechtěl byste si ho vzít, víš, že bych vám ho nabít?
4: No tak já mám tak nějak na něj nemám chuť.
3: Tak to, že najednou nechcete.
4: Ale to je vám zvláštní u mě, víte?
3: Jo.
4: Já vždycky, když si sednu na něco k jídlu, tak vám potom už na to nemám chuť.
3: Tak co s tím teďka budeme dělat? Nemáte náhodou doma psa?
4: Psa? No tak to ne, ale jestli byste dovolili, tak bych ho vzal třeba manželce.
3: Ale jo! Jen si ho vemte, já tady mám náhodou ještě závin, víte. Takže nechtěl byste kousek, že bych vám nabíjí?
4: Ale jo, to jo. Já bych si dal.
3: Tady náhodou, víte.
4: No jo, tak to jo.
3: Víte,
4: zase.
3: Ale je, já už tady mám jenom jeden.
4: To nevadí, to mě stačí, to je...
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Samozřejmě, že to hodně svádí mít jako hosta v tandemu Miloně Čepelku a nepovídat si o divadle Járy Cimrmana. Ale bylo by zase škoda, abychom neprobrali vaše další aktivity, protože to, že v divadle hrajete a že tam hrajete i nádherné ženské role, naprosto neodolatelnou matku Žílovou a nevím já, co paní Libuš, no prostě babičku teď třeba, že jo.
2: Babička je nejčerstvější.
1: To je nejčerstvější. Víte, já bych spíš teď možná chtěl zabrousit do vaší tvorby básnické třeba. Vy jste autorem několika knížek veršů, že?
2: No, to je pravda, ano. První byla už v roce 1964, pak byla dlouho pauza, protože v době normalizace, když byli zakázáni takoví mistři jako Seifert, Hrubín, Skácel, Mikulášek, by mě bylo bývalo velmi žinantní se vůbec pokoušet sedrát mezi tu takzvanou druhou vlnu, která nastoupila místo mistrů. A tak až v roce 1991 jsem vydal druhou knížku, která byla vlastně takovým výběrem z toho, co čekalo v zásuvce, až to bude možné. No a pak jsem se trošku rozepsal víc a byly to takové drobné knížečky a takové cykly jenom veršů. A poslední je Deník haiku, což na to jsem, no to je blbé říct to takhle, na to jsem hrdý, že? Ale je to krásná knížka, takže se mi líbí.
1: To je dobře. Kdo jiný by měl na člověka pochválit, než on sám, že jo? Ale vaše verše, vaše poezie je, teď to řeknu možná hloupě, seriózní. To není poezie, která by byla, jak si dada, dejme tomu,
2: no,
1: tak jako...
2: No, to je velmi lirická poezie, ano, ano. Taková smrtelně vážná, až smutná to... skoro.
1: Až smutná.
2: A... Taková reflexivní, prostě, a taky nevýbojná, formálně nevýbojná. Já mám rád prostě starou formu, aby se to často i rýmovalo, aby tam byl rytmus a tohle všechno. Prostě mám to rád, je mi s tím líp, než s nejrůznějšími experimenty.
1: Že jo, mě taky. Přesto se zeptám trošičku, teď možná provokativně, vy si u poezie odpočíváte od toho veselého hraní, anebo obráceně?
2: Spíš obráceně. Já si u veselého hraní odpočívám od všelikých trablů, které si připouštím k srdci během, nebo připouštěl během toho života. On to nebyl zase tak úplně veselý život. Nás postihli třeba, když jenom tak sáhnu, od dětství všechny školské reformy, náš ročník. Takže nejistota byla a strach byl takovým, byly vůdčími takovými jaksi okolnostmi života mého a to není nic, nad čím by se člověk příliš radoval.
1: Studoval jste někdy herectví?
2: Ne, samozřejmě, že ne.
1: Ale no, samozřejmě.
2: Nikdo z nás nestudoval.
1: No já vím, ale já se ptám, protože když stojíte vy na jevišti se svými kolegy, tak u vás mám vždycky pocit, že jaksi to má trošičku takové jaksi herecké kořeny, že no. vy jste víc hercem než ti ostatní.
2: Podívejte, já nevím, ale říká se, že každý kantor je trochu herec.
1: To je pravda.
2: Takže když jsme měli tu průpravu kantorskou, no tak více či méně na to jeviště patříme.
1: To je pravda, na ty žáky v těch lavicích to člověk vždycky musí trochu hrát.
0: Tandem volá.
1: Tak když jsme si povídali o knížečce Deník haiku, Milun Čepelka tu knížku vydal samozřejmě nejenom jaksi se slovy, s básněmi, ale taky s krásnými ilustracemi.
2: No, proto jsem právě řekl, že je pěkná, jinak bych si to nedovolil.
1: A tohle to určitě rád slyší teď, jestli se nám povedlo telefonické spojení na druhém straně toho aparátu Jiří Hovorka, výtvarník z Českých Budějovic. Halo?
3: Ano, dobrý den.
1: My vás zdravíme, dobrý den, pane Hovorko. Dobrý den.
3: Já vás taky zdravím pana Čepelku. A ty první věty mi udělaly velkou radost, ale to už pan Čepelka takovejhle je nádherný člověk, je skrze pozitivní, ten mě vždycky naladí.
2: Počkej, já jsem ti nevolal, nebo nechtěl takže, jsem ti volat kvůli tomu, abys mě chválil.
3: Ale já bych to chtěl říct, protože takhle to vlastně je. A ale samozřejmě počkám si, na co vlastně mě voláš.
1: No, já bych se chtěl zeptat, jestli vás právě poezie Miloně Čepelky inspiruje k těm obrázkům, anebo že jste jaksi nezávisle na něm jste dělal, třeba tady vidím takovou krásnou selskou stavbu s bažantem, ale já si myslím, že to je asi inspirováno poezí, víte.
3: Tady je úžasný pro pana Čepelku, cokoliv dělat je rad.

0: dovolil říct to, co jsem řekl.
1: Že je krásná ta knížka. Já si myslím, že je určitě. Pánové, oba dva můžete být na ní pyšní. Pane Hovorko, já vám moc děkuju, mějte se moc hezky.
2: Já vám taky.
1: Díky a pozdravujeme do Českých Budějovic.
0: Měj se prýma. Ahoj.
3: V tandemu s Janem Rosákem.
4: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

lyckas jag dennes. Man van uppe nå fjallet. Man van uppe nå fjallet. Man van uppe nå fjallovi fjallet. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvláště šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Už o těch takových těžkých chvilkách Miloš Čepelka trošičku promluvil. Mám na mysli to, jak jste hovořil o těch nejrůznějších reformách školství, kterými váš ročník byl nucen projít. Ale možná, že to nejsou ty nejkrušnější chvíle ve vašem životě.
2: Ne, já myslím, že nejkrušnější chvíle, kromě těch nejsoukromnějších ztrát a tak dále, se odehrávaly v roce 1968, kdy nás navštívili takzvané spřátelené armády a my jsme ve svém studiu v armádním rozhlase na Vinohradech.
1: To bylo ve Hvězdoslavově ulici?
2: Tenkrát Hvězdoslavově, nyní opět Dykově. Jsme celý týden prostě bydleli, spali, vysílali. Pak jsme dostali státní vyznamenání, tedy nejen my, ale Československý rozhlas, že, za toto vysílání. No a pak se situace změnila a vysílání bylo označeno za ilegální a my jsme věděli po roce, že zůstaneme-li jaksi bez pohybu, takže brzy rozhlas opustíme nuceně. A tak jsme udělali to, že jsme ho opustili dobrovolně a velmi aktivně. A to bylo dobře. Ale byly to krušné chvilky, protože to rozhodování, to zkrátka není jednoduché.
1: A já jsem ještě tak sám, dlouho taky.
2: Pardon, já jsem ještě sám zažil jednu takovou ještě krušnější, a to v době toho vysílání toho týdne, kdy přišla zpráva, že už nás objevili a že se tam blíží sovětské tanky. A bylo to večer. Takže všichni kolegové usoudili, že je potřeba jaksi vyklidit pole a já, protože jsem byl jediný svobodný a bez rodiny, tak jsem se pochlapil a říkám, já tady zůstanu a odvysílám to až do té půlnoci. No a když mezi tím přijedou, no tak uvidíme, co bude. Tak oni odešli a jsem tam zůstal sám a bylo mě opravdu poněkud jaksi na pjatě, abych tak řekl. Naštěstí se ta zpráva ukázala jako falešná. Žádné tanky nepřijeli, kolegové se vrátili. Dneska na to vzpomínám s úsměvem, ale tenkrát jsem byl připraven na nejhorší. A říkal jsem si, no tak v nejhorším případě tvůj život skončil, kamaráde.
1: No, to vyznamenání, to se potom bohužel změnilo spíš na stigma.
2: No, jistě. Já jsem pak dobře 10 let nesměli jsme překročit vůbec práh rozhlasu.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Co se bude dít nového v divadle Jary Cimrmana, tak to by pochopitelně Miloš Čepelka teď možná mohl naznačit, protože se sem tam určitě něco prosákne, jestli pak náhodou dvojice Smolek Svirák něco píše, ale spíš asi teď ne, že?
2: Já bych o tom nemluvil, protože já nemám co naznačovat.
1: Dokonce ani.
2: Respektive musel bych naznačit, že zatím stále ještě platí, že České nebe
1: je poslední.
2: Je poslední.
1: Ano. Takže v tomto smyslu nebudeme nic předbíhat, ale spíš u vás. Vy jste autorem, kromě básnických sbírek, taky rozhlasových, televizních her, dokonce pohádky.
2: No taky píšete? Všechno. Já jsem snad zkusil úplně všechno, kromě nějakých vážných esejů.
1: A co vás baví nejvíc v té spisbě?
2: No asi mě nejvíc baví ty básničky a písničky. Ale musím říct, že když jsem před těmi x lety, prakticky v 70. letech, když jsme nesměli nic a drželo nás nad vodou jen to divadlo, tak jsem se rozhodl, že napíšu prózu a napsal jsem takovou novelu. Bavilo mě vstávat každý den jako profesionální spisovatel brzy ráno v 5:30 a psát pravidelně každý den 2 až 3 hodiny. A byl jsem sám na sebe zvědav, jestli to zvládnu, jestli tu novelku dokončím. Dokončil jsem ji, samozřejmě jsem věděl, že je nevydatelná, protože tam šlo také o vstup těch vojsk, ale potom před 3 lety jsem konečně dostal odvahu a nabídl ji jednomu nakladatelství a byl jsem překvapen, když oni řekli, ano, my to vydáme. Takže jsem dostal křídla a hned jsem napsal další prozbu prozaickou knížku Příliš mnoho pohřbů, a to jsou takové povídky, které dohromady tvoří vlastně taky takovou novelu. Takže se nedá říct, že jenom ty básničky, tohle to mě bavilo taky, ale pravda je, že musíte mít větší takzvaný sitzfleisch, to se musí prostě vysedět, zatímco ta básnička z vás třeba někdy vyjde i sama.
1: Jo, abyste svých 2000 slov napsal. Ale písňové texty jste taky zmínil. Mimochodem, někde jsem se doslechl, že vy jste spolupracoval s Jardou Uhlířem a pak vám ho přetáhnul Zdeněk Svěrák.
2: No, já jsem mu ho předal, když si usoudili, že si budou líp rozumět, protože Jarda i Zdeněk chtěli psát pro děti a já nějak pro ty děti. K tomu jsem se nějak nehlásil. Myslel jsem si, že to neumím a myslím si, že to neumím, takže jsem mu ho předal a je to. A oni jsou spokojeni a já taky.
1: To, abyste byl spokojen celý tenhle ten rok, pane Čepelko, to vám samozřejmě přeju. Doufám, že nám bude teď pořád dělat radost v divadle Žižkovském, divadle Jánice Brobana, kam rádi zase zajdeme. To je zajímavé, to je jak s tím Felixem Holzmanem hry Járice Brmana, tedy dvojice Smůlek Svěrák, se dají vidět několikrát.
2: To je na tom to nejzajímavější a nejkrásnější pro nás.
1: A já si myslím, nebudeme bádat, proč tomu tak je. Myslím,
2: ne,
1: že to
2: nebudeme,
1: je proto...
2: protože bychom to nevybádali.
1: Tak, mějte se moc hezky a zase někdy si třeba rádi popovídáme.
2: Děkuju moc, nashledanou.
0: Tandem Jana Rosáka. Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Dámy a pánové, každá dobrá zpráva vždycky a každému přijde vhod. A já jednu takovou pro vás mám. Leccos už napověděla usměvavá polka Zdeňka Gurského Chmelařova a hrála ji Gloria. Ta rázná skladba totiž zazněla úvodem pravidelného pořadu U muziky. Je to hodinka řízné i lyrické, lidové a dechové hudby, právě takovou, kterou mají rádi všichni ctitelé tohoto žánru. A těm patří i náš dnešní program. Dobrý poslech a příjemné chvíle u rozhlasových přijímačů všem přeje Pavlína Filipovská. Polkou jsme začali a známou lidovou polkou budeme pokračovat. Co jste hasiči, nám zaspívají Miloš Lorenc a Petr Opatrný, zahraje pražská kapela Petra Finka. Další lidová melodie zazní v elegantním valčíkovém rytmu. Znám jednu dívenku, budou zpívat Zdena Kettnerová, Jiří Staněk a Zdeněk Plachý za doprovodu české kapely. Jako obvykle nebude chybět ani tango. Jeho autorem je známý a oblíbený Karel Vacek. Jmenuje se Loučím se s vámi, kamarádi. Zpívat bude Jiří Škvára, hrát krajanka, kterou řídí Václav Hlaváček.

Jelikož mnozí z vás náš pořad alespoň občas poslouchají, vážení, dobře vědí, že v tomto čase hrajeme hřízné pochody. Však náš hudební archiv má bohaté zásoby a je z čeho vybírat. Mnozí slavní čeští autoři s oblibou pochody psali a věřme, že ani ti současní nezůstanou stranou. Teď ale zalistujeme minulostí a vybereme pochod autora, který má velikou zásluhu na věhlasu a úspěchu naší lidové a dechové hudby. Je to František Kmoch. A v zápětí zazní jeho rázný, všeobecně známý pochod Jarabáček. Do kroku nám zpívá sbor a hraje orchestr Václava Hybše. Áda Školka napsal polku Neberte nám písničku. Text připojil Jaroslav Hájek. S Waldaufinkou Ády Školky pod taktovkou Heleny Hýnové budou zpívat Eva Válová, Helena Hýnová, Jiří Vondrák a Miloslav Veselý. Borový háj, to je valčík, který nám dopřeje vonavé nadechnutí. Zásluhu na tom mají autoři Rudolf Beran a textař Václav Babula. Zpívají Věra Buřilová a Jiří Chmelař, hraje křídlovanka.

Posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. Vypravili jsme se zase, jak už je naším zvykem, na Moravu za pěknými písničkami. Byli jsme opět hudebně pohoštěni. Nejprve na nás čekal zvědavý šohajek, polka Antonína Orsága s textem Antonína Galušky. Zaspívali Jitka Lukášová a Michaela Šprová s lácarenkou Karola Porubského. Jan Slabák nám nabídl svůj valčík s lidovým textem. Jmenuje se V tej milockej bažantnici. Zpívají Zdenka Hovorková a Majka Vyoralová, doprovází je Moravanka. Do třetice jsme si ještě dovezli ráznou polku s ponaučením Nestačí jen snít. Autorem je Václav Maňas mladší a text napsal Stanislav Pěnčík. Zpívají Libuše Foltýnová a Anna Mráková, hrají Vracoviáci.

A jsme doma. A jak jinak, dáme si pár českých písniček. Nejprve je tu jihočeská lidová v rytmu polky. Andulko, ty jsi má milá. Zpívají Josef Nauš, Luboš Nauš a Jindřiška Novotná. Hraje malá muzika Nauše Pepíka. Aleš V. Novák a textař Svatopluk Radešínský jsou podepsáni pod valčíkem O růžence. Strahovanka Františka Adámka doprovází Martu Adámkovou a Marii Flígerovou. Dále je tu polka velmi oblíbeného autora Josefa Poncara, Karlíčku můj. Text napsal Vašek Zeman. S Cheznovankou Petra Mráčka zpívají Jana Kebrlová a Hana Koubová.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

Teď už ale přišel čas, vážení, kdy se musíme pro dnešek rozloučit. Proto vám rychle poděkuji za to, že jste nás poslouchali a vyjádřím naději, že se brzy zase v pořadu U muziky opět ve zdraví setkáme s dobrou lidovou a dechovou hudbou. Těší se na vás Pavlína Filipovská. Hudební pozdrav na závěr bude bohatý. Směs známých českých písniček, až nás cesty svedou. Slavní autoři jako Václav Bláha, Karel Waldauf, Jaromír Vejvoda a další vám nabídnou písničky, které máte moc rádi. Zaspívá sbor z Otrokovic, zahraje šestka Slávy Kunsta.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Jiří Anderle, akademický malíř, grafik, ilustrátor, hudebník a spisovatel, člověk velmi úzce spjatý s Českým rozhlasem, slaví v těchto dnech své 90. narozeniny. Děkujeme za dlouholetou výjimečnou spolupráci a přejeme všechno nejlepší. Nezaměnitelný hlas Jiřího Anderleho si můžeme připomenout v Českém rozhlase Pohoda v následujícím pořadu.
2: Známý hostinec u Kalicha byl cílem nejen literárního dobrého vojáka Švejka, ale svého času se tam scházeli také herci Tomáš Töpfr a Vítězslav Jandák se svými hosty, tentokrát s malířem a grafikem Jiřím Anderlem.
3: Vítáme vás u Kalicha. Milí posluchači dvojky, už jsme zase tu.
4: V hostinci u Kalicha. A přeji vám hezký a ničím nerušený poslech, jako obvykle.
3: Slávek Jandák.
4: A Tomáš Töpfr.
3: No a naším dnešním vzácným, převzácným hostem je malíř...
4: No, Jiří Anderle.
5: A

0: Jiří Anderle.
1: No.
0: To je výtvarník, panečku. Víš ty, že v roce, to bylo myslím Jiří, v 78. 9. v New Yorku se vystavovaly takový klenoty světový grafiky.
2: To bylo už 88 jsem to tam
0: 80,
2: viděl. Ne, 98.
0: 98.
2: Ta grafika je z roku 79.
0: No, a tam byly prostě takový ty kolosy a mezi nima byl Jiří Anderle.
1: No.
0: To nejlepší ze světa z grafiky vystavovali v New Yorku a byl jsi tam ty. Je to tak?
2: No je, ona se ta výstava jmenovala Mistrovská díla kresby a grafiky posledních pěti století.
0: Posledních pěti století. To bylo krásný.
1: Co New York, ale u mě doma taky vysíte. Jo?
0: U mě taky, ale já jsem se nechtěl vytahovat.
1: Ne, já jsem dělal
0: návod k vyloupení dneska.
1: Každý ráno na vás
0: každý
1: koukám.
0: Ráno?
1: Každý ráno na jednu z vašich velkých grafik.
0: A víš, že já
1: na taky? Kterou jste totiž, to ani nemůžete vědět, kterou jste ještě ručně domalovával, protože byla v aukci pro konto bariéry.
2: Jo.
1: A to mě prozradili tenkrát. Jo, to, on to pan Anderle ještě domalovával ručně, takže já mám vaši grafiku s vaším ručním ještě vlastnoručním domalováním, čili naprostej originál. Na mě koukáte teďka zaraženě. A to mám já doma, protože jsem to vydražil. No. Tak,
0: Tomášku,
1: tenkrát...
0: nevytahuj se,
1: ne,
0: to
1: ne,
0: já
1: ne,
0: nemám
1: ne.
0: Ruční domalování, já mám pár grafik, ale bohužel tohle nemám. Ale my tady máme dneska Jiřího Anderleho a to je skutečně trošku důvod k trémě pro nás.
1: No.
0: To je důvod k trémě, to je kolos, který tady sedí, kouká na nás. Já nevím, jestli dobře nebo špatně, ale my se zeptáme, jak to děláme vždycky, my se zeptáme, Jiří, kdy to začalo všechno? Ty vlastně původně nejseš výtvarník, ty seš herec, je to tak?
2: Ale vůbec ne.
0: Ne.
2: Já jako kluk narozený na vesnici jsem měl být horníkem. V roce 51, když jsem opouštěl Rakovnickou Měšťanku, tak bylo heslo přece, já jsem horník, kdo je víc.
0: Jo, takhle.
2: To nebyla žádná sranda, to byla kolektivizace zemědělství. Mm. Já jsem prožil život opravdu na té vesnici, já to viděl před očima, jak zabírali, jak si vždycky našli důvod, aby natloukli,
1: ano, Kulakovi,
2: natloukli do osení, do obilí vzrostlýho, který měli sekat samovazy železný tyče a svedli to na nebohý sedláky, který nechtěli vstoupit do družstva, že jo, a potom je zabásli a tak oni museli do toho družstva vstoupit. No a já jsem měl jít buď na traktoristu do JZD, nebo na horníka, na Kladno, to bylo blízko.
0: No.
2: Jenomže tam to je právě to, že se odehrál ten zázrak potkat správného člověka ve správný čas. A to byl ten třídní učitel Mostecký z Rakovnický Měšťanky. Ten říkal, ty máš talent, já jsem tě to vyjednal, budeš dělat zkoušky na grafickou školu do Prahy. Tečka. A já to ani nevěděl, že mám talent, protože tenkrát na vesnici, co jsem mohl vidět, nějaký reprodukce někde v domácnostech, jak visely ve starých selských rodinách, tam visely obrazy z dějin národu českého, mistr Jan Hus a Lešetínský kovář a Jiřík z Poděbrad volen králem českým, že jo, to bylo veškerý umění, co jsem viděl.
1: A to už byla ta střední grafická škola na Žižkově, jo? Nebo kde
2: ne, to byla na Vinohradech,
0: na
2: Vinohradech, dřív se to taky jmenovalo Vyšší škola uměleckého průmyslu, to bylo s maturitou, no a tam jsem měl vynikající kantory. Dneska, když se na to dívám, co ty kantoři museli překonat, protože nezapomínejme, že školský rozhlas vysílal přenosy z politických procesů. A do toho ty kantoři nás měli učit kreslit a malovat a taky nás měli učit trošičku se vyznat v moderním umění. Ale kde to moderní umění vzít, když k nám vůbec neprošla ani jediná kniha o moderním současném umění. Nikdo nevěděl, jak maluje Picasso tenkrát.
1: No, vysvětlovat, co byla železná opona i v tomhletom duchovním světě je dneska těžký tý generace.
2: Výtvarný umění bylo postižený zvlášť, ale oni byli tak báječní, že nám nosili předválečné knihy ze svých knihoven. Takže my jsme třeba viděli Gauguina, nebo i Picassa, nebo Georges Braque, takové věci, co nám ukazovali aby nás prostě trošičku poučili, no něco jiného byly přednášky o dějinách renesance, že o dějinách umění jako historický, jo, tam byly, to byl trapas jednou takovej, to vám musím říct, když profesor Tomášek tak s hnícením nám vyprávěl o renesanci a jak, a říkal, že renesance, že se to nesmí říkat renesance, to že je nesmysl, protože renesance je od slova rinascit, znovu zrození, a že největší umělci byli Michelangelo a Leonardo. Michelangelo vytesal sochu Davida, která je ve Florencii, a to je tak úžasný. No a já, kluk z vesnice, který dojížděl autobusem z toho Pavlíkova do Prahy, prosím, co Andrle chce? Pane profesore, já na té Florenci vystupuji a nastupuji do autobusu a já jsem tam žádného Davida neviděl.
0: To je krásné. Co následovalo, Jiří?
2: No to byl chechtot a křičelo se, debil z vesnice a tak dále. A ten pan profesor řekl, nechte žáka, on to dožene.
0: A dohnal a předehnal, no, abych byl v té terminologii doby. No, dohnal a předehnal.
2: Ironie chtěla, no. Že to se psal rok 1952 a já jsem v roce 1964 už stál před tím Davidem v té Florencii, neb jsem tam dojel s Černým divadlem, jo?
0: No,
2: tak
0: jsme
2: ten osud to se mnou...
0: Je to
1: ale počkej moment, to jsme ale přeskočili.
2: To jsme přeskočili
1: strašně moc. Já, možná i posluchači znají vaše vyprávění rozhlasový, vaše vzpomínání na dětství, který já poslouchám. Tak zaprvé jsem se chtěl zeptat toho papouška, toho máte opravdu?
2: Ten mě pokousal včera, Mrcha, tady mě tekla krev, on je hysterický.
1: Hysterický. A mluví vám do toho často,
2: no,
1: že
2: jo? Jo, jo, jo.

0: Český rozhlas dvojka.
1: Čím byli vaši rodiče? K čemu vás vedli?
2: Moje rodiče, tak táta byl hrdej chod. Nad Klenčím byla vesnička Díly. To jméno Anderle je vlastně přivezený od někud z jižního Německa, to je jméno kolem Stuttgartu, Anderle. Neví se výklad toho jména, někdo říká, že to je koncovka le je zdrobnělina. Ano. Že to byl Ander, a jako je Fetter, což je tlustý, Fetterle je tlustoušek, tak tlustoušek. Anderle byl nějaký, nevím, jak to přeložit. A táta byl vlastně zámečník, my jsme byli strašně chudá rodina. A navíc maminka se dozvěděla až týden po svatbě, že je to smrtelně nemocný člověk, neboť dostal první chrlení krve. To mě poznamenalo velmi. To mě skončilo mý dětství v mých 6 letech, kdy jsem se díval na tatínka ležícího v rakvi. U nás v tom nádherným pokojitý dětský pohádky v Pavlíkově u Rakovníka, že jo, takže, no maminka ta byla vesnická holka a tenkrát se holky neposílaly ani do Měšťanky, protože tam ty měli obecnou školu, ona se stejně vdá, kdežto kluci, který měli Měšťanku, tak už mohli dělat řemeslo, že jo, mohli se učit zámečníkem a tak dále. A říká se, že ten můj táta Adam se jmenoval, který byl tak hrdý na to, že je chod, že když chodil do domažlický Měšťanky pěšky, takže jednou ho chytla bouřka, že on nějak jako, to bylo hrozně daleko na ty Díly nad Klenčím, asi 12 kilometrů, takže ten déšť studený a to v nachlazení a že dostal už tenkrát v dětství teda tu TBC plic. Takže to byl takový osud dítěte z vesnice, to se taky někdy stává, ale nutno říct, že ta vesnice žila tenkrát v takový obrovský pospolitosti, že já jsem necítil nejmenší, naopak, ty lidi mě měli snad o to radši.
3: Mm-hmm. Lidi byli víc k sobě, jak se říkalo. Že jo?
2: No,
3: víc k sobě. A to je krásný.
1: No a vy jste taky muzikant. Měla vás maminka k nějakému nástroji, nebo jak to vzniklo, že jste se naučil na něco hrát?
2: Této písmeno B do života vstupuje, protože maminka byla 3 roky, byl to těžký život, do poslední chvíle ona zemřela před 8 lety v 94 letech a říkala, chlapče, ještě, že jsem tě měla, to víš, byla jsem vdova. No a potom přišel Míra, můj očím, to byl místní holič a kadeřník. Čili já ještě na té Měšťance jsem musel chodit do holičství a kadeřnictví a tam mydlit chlapy.
3: Utíště před holení.
2: Dokážete si představit, co to bylo za univerzitu? Když se tam probírali, to se psal rok 47, že jo, a já tou rukou mydlil ty fousy, než se to promydlilo, to byla rachota hrozná, jo. A teďko o politice, o Chamberlainovi, a o Daladierovi, jak ty pacholci nás v Mnichově zradili.
3: Zaprodali.
2: To všecko šlo do mý dětský hlavy, ale ten táta Míra, očím teda, to byl takovej jako kulturní člověk, že maminku tenkrát bral do Prahy do Národního divadla na premiéry a sám hrál na housle. Pravda, hrozně, když hrál Kanárka,
3: no,
2: tak, ale hrál a mě poslali do houslí. Tak jsem chodil s ostatníma 4 klukama z Pavlíkova, takový darebáci, jsme byli k místnímu tesařovi. Potom jsem chodil na violončelo do rakovnické hudebky a postupně ta hudba tak prorůstala do mýho života, že já jsem si s tím nedělal hlavu, co budu. Buď budu muzikantem, nebo malířem. Ale ten kantor na té Měšťance to rozčíp. Ten ty vyhybky imaginární toho osudu
1: přehodil,
3: šoupnul k tomu.
2: Budeš malířem.
3: A hotovo.
2: Finito, jo. A já jsem vlastně se stal malířem, ani nevím jak. Ale je pravda, že zase obrovská klika. Mým třídním byl profesor Baláš, který pocházel z rodiny přednosti stanice Rakovnického nádraží. Jo, to ten Pavlíkov Rakovník. A takže i když jsem udělal ten škandál, že jsem řekl, že na Florenci žádnej Michelangelo není, žádnej David, tak ten Balaš mě podržel, protože on ke mně měl vztah jako ke krajanovi. Jo? A já jsem, musím říct, budu to vypadat blbě, že se chlubím, že jsem opravdu toho talentu nedostal málo.
3: No.
2: To základního talentu, tam na té grafické škole se učila kresba. A já už
3: základ
2: jsem byl jako
3: všeho.
2: Základ všeho. A
3: přesně.
2: Ten úkol těch kantorů byl jasný. Noste za sebou pořáčky cák a kreslete všude a všecko.
3: Jiří, ale jak prosím tě se do toho dostalo, když ty jsi herec byl taky? Když ty jsi projel s Jirkou Černým, jste hráli v Černém divadle.
2: S Jirkou Srnce.
3: Já myslím na Mirka Černýho, ne. Tož byl kamarád.
2: No, ten jezdil do Pavlíkova na prázdniny.
3: Jasně, samozřejmě. Ale proto mi tam ten Srnec Jiřík je, omlouvám se, Jirko, vypad. Jak jsi dostal k hraní?
2: To byla klika, protože ten Jirka Srnec, my jsme spolu vlastně chodili do grafické školy. On je výtvarník, vzdělaný, má grafickou školu, byl vynikající talent, kreslíř, malíř. Potom má konzervu, že může sám psát veliký skladby, což taky učinil, hudební. A potom má ještě DAMU, Loutkářskou fakultu na Divadelní akademii muzických umění. A my jsme spolu chodili na vojenskou přípravu. My jsme s tím Jirkou Srncem pořád byli ve styku. To je další muž, který přichází ve správný čas. Jo. Říkal, zakládám novou skupinu Černého divadla, tebe bych tam měl rád technickým souboru. Co budeš dělat, až dostaneš diplom, tu troubel toho absolventa akademie? Já jsem říkal, no, půjdu ke kapele asi, no, protože se jako malíř neužiju. Pojď ke mně do divadla. A Milada, moje budoucí žena, ze kterou jsem už tenkrát chodil, ta může jít jako herečka, říkal ten Jirka Srnec. Tak jsme oba dva přestoupili do nově založeného souboru a za chvíli jsme triumfovali na Edinburghském festivalu. To bylo v srpnu roku 62, o rok později, 61 jsme přišli k divadlu a 62, kolosální úspěch a Černému divadlu ležel svět u nohou.
3: Tak.
2: A tím se to začalo všecko motat, že já jsem tam vydržel u toho divadla 8 let, protože jsem si uvědomil, že jsem nezávislý.
3: Tak.
2: A že můžu tu malbu a grafiku dělat ve volných chvílích v divadelních šatnách nebo v hotelových pokojích. No, oni se na mě koukali jako na cvoka.
3: Matějčkovi oba, že jo? No, ježišmarja, já si to všecko pamatuju.
2: No, a já jsem to v té, vždycky jsme přijeli do divadla, členové souboru se rozbíjeli po obchodních domech, když to bylo třeba v Düsseldorfu, jenomže já jsem si vyndal z tašky obrovskou silnou žárovku, napíchl jsem si ji do zásuvky, vyndal jsem si měnědou desku a 3 hodiny jsem mohl rejt.
4: La

0: když jsem dostal pozvánku na bienále, zabalit ten tisk do tvrdý roury papírový a poslat to třeba do Uppsaly nebo do Stockholmu nebo do San Francisca normálně poštou jako tiskopis. No. Žiry to rozbalila, mezinárodní žiry, a já mě začaly chodit ceny. A jednou se stalo, že ke mně přišel Bohumil Hrabal, protože když jsme bydleli už na Novém světě, to hodně přeskakuju. Jo. Já jsem potom přišel do styku s Bohumilem Hrabalem, což byla obrovská univerzita pro mě. A on každý úterý přicházel a já jsem říkal, Bohoušku, co mám dělat? Já jsem dostal tenhle ten telegram. Congratulations, gratulujeme vám k obdržení Grand Prix Biennale Ljubljana a tak dále. To přece nemůže být pravda, to si ze mě někdo dělá srandu, ne? Mo říkal, ale ty kluku pitomá, opravdu, to by bylo něco senzačního. Víš co, jdeme na tu poštu se zeptat, jestli je možný falzifikovat telegram. A utíkali jsme po Hradčanském náměstí a on říkal, když jsme šli kolem těch kapucínských domů, jo, vždycky tam byl výklenek a vrata, ten Boga šel trošku stranou od těch vrat, říkal, já si tady připadám, já mám vždycky strach, že se z nějakých dveří na mě vyvalí noha, která mě nakopne. Pamatuj si, a říkal mě tuto věc, ty vole, musíme umět tlumit svůj lesk.
1: To je krásný.
0: Musíme umět tlumit svůj lesk, rozumíš, jo? Ty, kdyby si dostal těch cen 1000, ty to je jako se mnou, mně vychází taky anglický Ještě. Král ve švédštině a tohleto, já to neroztrubuju, protože v této zemi se úspěch neodpouští. Musíme umět tlumit svůj lesk.
1: To je nádherný. Sovák vždycky říká, musíš zobat, ale gumovým zobáčkem. A vy to nebylo rozumíš, ono to platí doteď. No to je fur. A bude to platit, dokud budeme stejně stát.
0: Protože jednou jsem to říkal Jaroslavu Vysajfertovi, když dostal Nobelovku, tak jsme se tak nad tím seděli a on říkal, z toho nic dobrýho nekouká. A já jsem říkal, proč, pane Seiferte? No, protože to je prokletí naší malé země, tady ano. se úspěch neodpouští. No, ale teďko s tím Boganem Hrabalem jsme došli na tu poštu a Bogan zaklepal na okýnko a říkal, poslyšte, mladá paní, je možný, aby tenhle ten telegram si někdo tady z toho kluka pitomího udělal legraci a napsal mu, že dostal Grand Prix. A ona se na to podívala a říkala, všechny údaje jsou v pořádku. To nemůže být falzu. No vidíš, vždyť jsem tě to říkal, tak tě gratuluju.
1: To je.
2: Tak dneska nemusíme tlumit svůj lesk, teda, nebo váš lesk určitě. Já jsem se chtěl zeptat, co jste všechno s tím Jiřím Srncem projel, ten svět? Vy jste s tím Černým divadlem projeli přeci kus světa. Kde všude jste byl? Jestli se to vzpomenete.
0: Taková rapid, rychlá montáž, pro nás to bylo to první velký zjevení, když jsme nasedali do aeroplánu, ze kterým jsme přeletěli, to bylo Tůčko, v Londýně jsme přestoupili, vůbec vidět poprvé londýnské letiště, kde byly gigantický, jako dvoupatrový baráky, vysoký plastový flašky Coca-Coly, jo.
1: No.
0: My jsme na to čuměli. No a potom ten let nad tím Skotskem byl nádherný. Sedli jsme si na letiště, nastoupili jsme do autobusu, ten nás odvez do penzionu. Tam byl obrovský kulturní světový festival. Edinburgh. Kulturní. Úžasný. Protože no já nejdřív dopovím ten příjezd, to vám musím říct, to je něco tak dojemného. Madam, majitelka penzionu, prostřená tabule, svíčky, se chvěli plameny svíček, bábovky, šampaňský. A tam stála dáma, my jsme tam stáli, náš intendant říkal, chovejte se slušně, budete pod lupou. Ne, abyste někdo hned se vrhal na jídlo a bral to do nemitejch rukou, všichni vás budou pozorovat. Musíte být opravdu jako aby se vám nedalo nic vytknout. A teďko ta krásná dáma stála a říkala, vítám vás v Edinburgu. Nejdřív mě dovolte, abych se vám omluvila za to, co vám Velká Británie učinila v roce 1938. Tu strašnou zradu udělala zemi, která dala světu Čapka, Komenskýho, Smetanu, Janáčka. S tím my, Skotové, jsme nikdy nesouhlasili. Promiňte nám to.
2: To je úžasný.
0: Chápete to? Slzy, dojetí. To bylo přivítání, co? No to potom samozřejmě jsme hráli ty představení noční, to se jmenovalo What Next, co přijde, který se setkali s kolosálním úspěchem, protože ta poetika Černého divadla byla velmi minuciózní. Mm. A když to šlo po představení Královského Shakespeareova divadla, kde byly tuny písku a lily se litry kečupu čertu, tam bylo spoustu mrtvejch.
1: No.
0: A ta hra se jmenovala Troilus
2: a Kresida.
0: Tak ne, no prostě na tom jevišti nebylo nic než malý rekvizity a my jako živáčkové
1: jsme se takový,
0: no. To byl takovej strašný úspěch. Ta poetika nová, prostá a přitom tak hluboká, jo. No byla recepce u starosty města, u lorda Harwooda, na radnici a já už to si připadám trapně, protože ten příběh říkám poměrně často, ale vám ho musím říct. V rohu, tam byl první velký představení, prezentace díla Dmitrije Šostakoviče. Já si říkám, Ježíš Maria, to musí být Dmitrij Šostakovič, ten ustrašený pán s těma silnýma brejlema. Dobrý den, gospodin Šostakovič, izveníte mě, já i z Prágy. Z Prágy, vod, tak to je krásný, tam když přijedu, jdu vždycky do Bránického sklípka na pivo.
1: Jo.
0: No a takže ty vaše symfonie jsou nádherný a ten rozhovor, jenom to jsem vám chtěl říct, ale já už jsem pozoroval, že už mě skoro neposlouchá, protože co může být trapnějšího, než takovýmu géniovi říkat, že píše krásnou muziku. On se koukal totiž skrze mě. Mm. Někam do dálky, už byl v myšlenkách. Já to pochopil později, právě Bogdan Hrabal za mnou chodil a já jsem mu přehrával LPčka v ateliéru na Hradčanech Šostakovičovy symfonie. Mm. A já jsem říkal, když jsem s ním tenkrát v tom Edinburgu mluvil, tak on byl vlastně myšlenkama v partituře té 13. symfonie na Jevtušenkovi verše Babi Jar. Protože tady to je dokončeno v listopadu a měla premiéru v prosinci roku 1962. A Bogdan Hrabal řekl, no jen se z toho nezblázni, když říkáš, že jsi mluvil se Šostakovičem. Já jsem s ním pil to pivo v tom Bránickém sklípku, víš?
1: To je hezký.

0: Kolik zemí jste projeli s Jirkou Srncu?
1: No, potom byla obrovská Evropa celá.
0: Jižní Ameriku jste jeli, ne?
1: Nejdřív jsme cestovali, nejdřív jsme měli turné po republice, potom bylo i Bulharsko v tom, potom jsme křižovali Německo, ze zhora až od Schleswig-Holsteina,
0: až dolů
1: po jich. Mezitím byla ta čtyřměsíční Austrálie, tam jsme si říkali s mojí ženou Miladou, která byla taky v tom souboru, spolužákyně z akademie, už jsme spolu 10 let chodili. Víš co, řekneme konzulovi, ať nás tady vodá, protože nechceme, aby rodiče měli s naší svatbou nějaký, tak jsme starosti a tak, víš, kolik máme příbuzných. Takže opravdu ten konzul udělal všecko, že jsme den před odletem z Austrálie měli svatbu, což byl zmatek hroznej.
0: No to

0: A když jste měl třeba jako jste měl dívku, říká ano, a kdy to bylo? No to bylo, když jsem byl v Argentíně. A tomu bylo asi 18 nebo 17 a říká, aha, a kde jste ještě byl? No, v Bolívii a v Brazílii a začal jmenovat ty... A dostal na to modrou knížku, protože on si myslel, že má bájnou hlavost, ale on mu řekl pravdu. On to všechno v těch 18 letech procestoval s tím srdcem, takže tu historku asi znáte. No.
1: Alioša, to vám musím říct nádhernou příhodu. V té Austrálii, on byl Benjamínek, ono mu bylo 17 let. Jeho otec odešel od rodiny do Vídně a když jsme hráli ve Vídni celý měsíc, tak najednou se objevil neznámý muž v divadle, neboť si přečet na plakátě, že člen souboru taky herec je Alexej Okuněv. A teďko já to viděl. My jsme u toho byli. Otevřeli se dveře do šatny, Alioša stuhnul, ten pán začal bulit a říkal, Aliošo, a Aljoša řekl, tatínku. to bylo nádherný. No a když jsme přijeli do Austrálie, on dělal černý ptákoviny, ten Aljoša. Představte si, hned si koupil harpunu na střílení teda ryb pod vodou, no. Ale k tomu dostal potápěcký hodinky. A on byl tak hrdej, že má ty potápěcký hodinky. Tak aby hodinky nepřišly zkrátka, tak co dělal na noc? Vzal si skleničku vody, dal si na noční stolek a ty hodinky to vždycky potopil.
2: Vždycky potopil, to je krásný. Ale Jiří, hodinky. My musíme trošku dál v jedné věci, protože ty, kdy jsi končil u toho Jirky, že ty jsi pak začal
1: 69.
2: Učit. Ty jsi začal učit, viď?
1: Protože jsem dostal nabídku, která nešla odmítnout, Jiří z Trnka. Začínal učit v roce 68,
2: ano.
1: Že jo, na jaře. Dostal profesuru na Umbrum a říkal, potřeboval bych asistenta, mohl bych vás požádat. Já jsem říkal, pane profesore, samozřejmě, ale nemůžu hned, protože bych způsobil malér v divadle, protože já už jsem tenkrát z jevištního technika vlastně začal vystupovat jako herec na jevišti. Ono by tam byl, než by se to naalternovalo, můžu nastoupit až po prázdninách v roce 69. Jo, já si někoho vemu a tak jsme to rozjeli až tak jako. Netušil jsem, že za 4 měsíce Jiří Trnka odejde, že jo. No tak to bylo takový, vzal to tu školu Zdeně Sklenář a založili jsme velice krásnou s prýma dětma. A ten Sklenář byl rozumnej kantor, protože tenkrát ta situace byla hrozná, ta normalizace byla na plný pecky a on vždycky přišel a říkal, nedělejte si z toho nic, víte, ono nic se nejí tak horký, jak se to uvaří, takhle nás uklidňoval. Takže...
2: A tím jsi skončil s divadlem a už jsi začal vlastně jenom malovat a učit. A ty jsi učil taky v cizině přece.
1: Já jsem přestal učit v roce 73, protože ten tlak už byl tak veliký, že já jsem pořád nebyl členem KSČ. A v normalizaci to bylo něco nemožného. Tak jsem radši teda dal výpověď a Sklenář na to reagoval tak, že mě seřval, říkal, no jo, on byl Spartan Sklenář,
2: no jistě,
1: a tam se to dělili na Spartany a na slávisty. A on říkal, co můžu od podělanýho slávisty čekat? Že se mě na to vykašle. Jo.
2: Ale kdy jsi učil v zahraničí? Ty jsi dostal...
1: To byla jenom taková krátká epizoda, 1 měsíc na letní akademii, letní Kokoškova akademie.
2: No, no.
1: Malby a grafiky v Salzburku. To bylo v roce 86.
2: Jaký máš vzpomínky na Salzburg?
1: No nádherný.
2: Jo.
1: To je okouzlující město. To jsou města, které mají silný genius loci. Mezi nimi vévodí Benátky. To je něco zcela mimořádného.
2: Ale i Florencie, ano. Když bychom...
1: Florencie je úchvatná.
2: Přesně, ano.
1: Já myslím, že třetí město, který na člověka zapůsobí nezapomenutelně, je New York, protože ten ukazuje člověka v jeho velikosti. Ty stěny zrcadlový, ve kterých letí ty oblaka, jo, to je
2: já a ten... A co Praha, Jiří?
1: Praha je, samozřejmě to neříkám, protože Praha je absolutně špička špičky, že jo. Protože...
2: Ano, děkuju.
1: to je neuvěřitelný. Já jsem to poznal, když jsem

0: vlastně 20 let žil na Hradčanech. Měl jsem tam ateliér ve renesanční kovárně 100-metrový. A na Novém světě, byl takový domek na spadnutí, což nám nabídla jednou taková stařičká paní. Říkala, jestli hledáte domek na prodej, tenhle ten můžete mít hned. A my jsme si řekli, no to je báječný. No jo, ale musíte mě ho zaplatit. Já jsem říkal, no to zaplatíme. Potom jsem to říkal Jiřímu Trnkovi, že jo? No. Říkal jsem, co mám dělat, pane... Ne, já jsem ho nesměl říkat, pane profesore. Pane Trnko, co mám dělat? No taková nabídka se neodmítá, tak to kupte, ono vám to celý spadne při rekonstrukci, ale vy si vemete půjčku, já vám budu dělat garanta, aby to za chvilku znovu splatíte. Ne. Jenomže k tomu už nedošlo, k té garanci, neboť pan Trnka zemřel. Ale já jsem nakonec ty garanty sehnal, rekonstruovali jsme to a tam jsme prožili takovou pohádku na Novém světě. A bo ten Bogan Hrabal to tam miloval, že jo. To by byly teďko celý, škoda, že ten pořad netrvá 2 hodiny, to byly příšerný legrace, co on, dokavom tam ty lidi miloval, milovali lidi jej, že jo. A tam se chodilo, tam se zašlo za roh a ve dveřích stál Jiří Mucha. Jo, no a ten, když viděl Bogana, tak to byly 2 osobnosti, ty si padly do náručí a to byly takový... Škoda, že jsem neměl po ruce magnetofon, že jsem to nenahrával, to by byly
1: zážitky. Archivy. Úžasný.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Byly to srandy a bylo to moudro.
2: No, protože ta generace měla dotyk, naše generace, my jsme vlastně poslední generace, jejíž prarodiče se narodili ve století 19. Matky naše se narodily ve století 20. A my jsme přešli ještě do století 21. To je vzácný jev. Proto já říkám, že ta doba, kterou žijeme, je jedinečná, okouzlující a nebude už se nikdy opakovat, i když z ní jde hrůza. Ale například to pozitivum v pokroku lékařských, jako lékařský vědy, je obrovský, že jo?
3: No vůbec všeobecně. Já si vzpomínám, že když jste tohleto řekl, že moje babička se narodila v roce 1879, dožila se 85 let, tedy zažila, viděla první automobil, říkala, že s dětmi koukali pod ty kola, kdo tam šlape, že to jede bez koní, zažila první letadla, zažila první světovou válku, zažila druhou světovou válku, kterou přežila v koncentračním táboře, a zažila ještě let člověka do vesmíru, televizory, prostě jako, takže to je, a za jeden 85letý život to se asi nebude opakovat.
2: To je bouře, absolutní bouře, teďko trošičku nám to kazí ta světová situace, ale pořád je to ještě dobrý.
1: Nechmej, Jiří, ty seš tu důležitý, ty seš tu strašně důležitý.
2: Já ještě bych řekl, že já si často říkám, ať se děje cokoliv, hlavně, že nejsem na jipce.
1: To je krásný.
2: Jo, no protože tady mám odvrtanou hlavu. Já jsem bral varfarín a to se tak, tenkrát, jak jsem měl výstavu kamenného zvonu, na kterou přišlo 30 000 lidí, já měl takový z toho nervy, protože to bylo pořád buď setkání s návštěvníkama, nebo televize, nebo rádio, že jsem dostal takovej stres, že jsme přijeli na vteřinu přesně do Střešovické nemocnice. A profesor Beneš, když mě potká, tak říkal, tak mě vždycky řekne, ty si dej bacha, už to neopakuj. Nemuselo by to skončit happy endem.
1: Jiří, čím to je? Spousta výtvarníků, malířů, jak si slávy se dobere, když odejdou z tohle světa. Čím to je, že u tebe, Kristo, vlastně ty jsi šel tím světem výtvarným tak jakoby mimochodem, mezi tím si zahrál divadlo, tohle. Jak je možný, že, a to proto PR, si nedělal skoro nic nikdy. To by tohle bylo putna.
2: Já to neumím.
1: Neumíš, bylo ti to putna. Čím to je, a teď jsi se vlastně toho dotknul týma 30 000 lidmi, kteří přišli na tvou výstavu. Čím to je, že dneska kdekoliv, komukoliv řeknu Anderle, tak všichni vědí, kdo je to Anderle. A neslyšel jsem jedinou kritiku, že by třeba řekl někdo, to je matlal, nebo ten je blbej, tam ten by lepší. Čím to je? A tebe to potkalo za života plného, za síly, a všichni tě mají rádi, tví díla jsou čím dál, promiň, že to řeknu, dražší, čím dál známější. Čím to je, si myslíš?
2: Já o tom často přemýšlím, to je zapeklitá otázka. Protože já jsem došel k názoru, že málo který umělec, možná, že se to poštěstilo jenom Leonardovi, nebo Michelangelovi, nebo Picassovi, Rubencovi třeba, se během svého života doví, jaké to jeho dílo bylo.
1: Ano.
2: To je ta ironie celá. Vezměme si starý světozory, časopisy z přelomu století, kde jsou reprodukovaný krásný obrazy, které byly tenkrát oblíbený, ale není tam ani jedna reprodukce velikána, kterým se dneska klaníme. To znamená, není tam ani jeden kubišta, zrzavý, fila.
1: Ne.
2: Jo, není. Tak to je. Ten umělec se narodí do doby, která je sevřená do kleští módních trendů. A 50 let po jeho smrti, kdy ty módní trendy opadnou, se ukáže, tak jaký to jeho kvalita. Dílo bylo.
1: Přesně.
2: To je typický příklad od Van Gogha. Van Gogh prodal jediný obraz, to si ještě koupil jeho brácha, chudák. Jo? A ten se vůbec nedozvěděl, že to byl jeden z největších tvůrců všech dob, až dneska.
3: Máte ale ohromnou výhodu, výtvarníci. že to někdo po 50 letech může třeba zhodnotit. U nás herců, viď, Slávku, se nedožijeme ničeho. Ta naše divadelní profese končí jenom v té paměti těch diváků.
2: To je pravda, opravdu do očí bijící. Já jsem to poznal. Já jsem, když jsem hrál v pařížské Olympii, tu slavnou scénu Kufry, jo, tak to bylo bravo, jo, no. Aplaus.
1: A z Olympii do Olympie. No.
2: A já jsem vyšel před tu Olympii a taťko, tam chodili lidi. A já jsem říkal, no tak, kde je to bravo? No, kde je ten aplaus? A ano. Od té doby jsem přestal důvěřovat úspěchu.
4: Když jde blizár s vichřicí, já sám jedu pálnicí. A na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tý, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil.

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Maria. A jen 7 mil mi zbývá, Maria. Kůně už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat.

naši míle mi zbývaj k Maria. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: dál pokračovat nemůžeme, nemáme na to čas a myslím, že by to byla i škoda, protože to byla vznešená nota, co s nám tady
1: moc předvedl. Děkujeme,
2: že jste... Byli báječní, já vám děkuju.
0: My děkujeme.
1: My jsme skoro mlčeli.
0: My jsme skoro mlčeli a on si tak... dělal poznámky, já to řeknu.
1: Ano, ale protože...
2: Ale ještě je mojí takovou jako mravní povinností by bylo říct, že jsem odešel z Pelovy Vily a přenes to do Pavlíkova.
1: Pojedeme se podívat do Pavlíkova.
0: 100% jedem, ty budeš
1: řídit.
0: A určitě
1: tam musíme pozvat i posluchače.
0: Ano.
1: Aby se přijeli podívat,
0: přenos.
1: Protože jak dělat rozhovor s grafikem v rádiu. Moc děkujeme, že jste přišel.
0: Moc děkujeme.
2: Já vám děkuju taky, přátelé, za velkou motivaci a tečka. Bylo mě s vámi dobře.
0: Děkujeme moc. Mě taky.

0: hry plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná pohodové ráno s Václavem Kubou.
2: A já vám přeji hezký, byť v tuto chvíli na mnoha místech také deštivý den. Pokud je tak i u vás za okny poněkud nevlídno, berte to třeba jako důvod k tomu nespěchat a zůstat ještě chvíli u našeho vysílání. V něm vám jednak kolem 8:30 to počasí ještě upřesníme i s Pavlem Karasem. No a do té doby stihneme například zavolat i pohodáři. A já jsem velmi rád, že právě dnes nám svůj čas věnuje muzikant Jan Nedvěd mladší. Je to totiž přesně 80 let, co se narodil jeho tatínek, legendární písničkář Honza Nedvěd. A my tak budeme mít možnost alespoň na dálku popřát. No a protože v sobotu nás zároveň čeká i speciální narozeninový tobogán, tak myslím, že určitě bude o čem si povídat. Do té doby zaspívá Paul Anka a taky Helena Vondráčková. A já vám přeji pěkné ráno.

0: Český rozhlas Pohoda. Pohodáři.
1: A na druhé straně telefonu je už náš host s povědomým hlasem a známým jménem. Dnešním pohodářem je totiž Jan Nedvěd mladší. Dobré ráno.
2: Dobré ráno všem přeju.
1: A já si neodpustím takovou neoriginální otázku na úvod. Jak se daří?
2: Dneska se mi daří obzvlášť dobře, protože bez ohledu na to, jaký denku počasí, má můj táta narozeniny 80 let. Narodil se 24. září roku 1946.
1: A já si říkám, jestli to pro vás není takové trochu zaneprázdněné období, protože vy slavíte tak trošku nejenom s tatínkem, ale i s fanoušky.
2: I s fanoušky, je to takový jakový mezník, je to 30 let od Strahova, paradoxně 80 let táty a 30 let kapely Příbuzní.
1: Tak to máte dost co slavit.
2: Máme to hodně, navíc jsme se spojili ještě s Vojtou Nedvědem, to je syn Františka, děláme spoustu koncertů s názvem Nedvědí u stánku, příští rok to rozjedeme ještě trošičku víc, takže těch Nedvědů si doufám užit.
1: Užijeme si i na Pohodě a na Dvojce v Toboganu Aleše Cibulky. Tam už je sice vyprodáno, ale živý přenosy každý může pustit od 11 hodin. A můžete už trošku naznačit, co nás čeká v tom Tobogánu?
2: Tobogánu tam mám velkou radost, protože oslavenců, lidí, kteří chtějí tátovi popřát, je víc a jedni z nich jsou velký kamarádi celoživotní a to je Jirka Tichota, Zdenka Tichitová ze Spiritual Quintetu, který s náma přijdou do Tobogánu, budou s náma zpívat živě nejen spirituály, ale i brontosaury. Takže se moc těšíme.
1: Těšíme se samozřejmě i my a asi by mi posluchači neodpustili, kdybych se alespoň krátce nezeptal, jak se má tatínek?
2: Tatínek se má velmi dobře, protože mentálně naprosto v pořádku, kdybyste se ptali, dokáže se hádat celý hodiny, kouří 20 cigaret denně, ale to tělo, víte, co za těch 60 let zkrátka dostalo trošku zabrat, tak čerpá síly, ale věříme tomu, že se ještě ukáže, takže můžete tomu držet palce, nebo držte tomu palce, takhle vás poprosím všechny.
1: Určitě palce držet budeme, přidáváme se také k zástupu gratulantů, určitě moc pozdravujte. A vy už jste zmínil ty koncerty, které chystáte a dokonce tam se proslýchalo, že by se možná váš tatínek ukázat mohl.
2: No, nedá se to u táty nikdy slíbit. Táta mě o to i prosil a říkal, hele, je mi 80, nevím, co bude za hodinu. Dokonce tvrdí, že nejhorší je prvních 100 let a pak už to jde. Takže slíbit, jestli někam přijde nebo nepřijde, se nedá. Bude to formou nějakého překvapení. 25. 11. děláme velkou oslavu v Lucerně ve Velkém sálu, který už je vyprodaný, ale ještě tam zbývá snad 10 nebo 15 míst na stání, já tomu říkám na stání nebo kležení. No a tam budeme třeba doufat, že se ukáže, no. Budeme doufat. Budeme si to přát.
1: My se k tomu určitě přidáme také. Jan Nedvěd mladší je naším dnešním pohodářem a už to tady několikrát zaznělo. Vy i s kapelou Příbuzní brázdíte pódia po celé České republice. Ale ono už to nějaký čas vypadalo, že jste muzikantské řemeslo opustil, pověsil na hřebík. Jak to bylo?
2: Je to tak. Já jsem v roce 2005 jsem se rozhodl, že v hudbě potřebuju pauzu, protože už jsem těch koncertů, my jsme odehráli 2700 koncertů a já už jsem byl opravdu vyčerpaný a ta pauza mi velmi prospěla, protože já jsem měl jednoho dědečka muzikanta, to byl táta a druhý dědeček byl spojený s autama, takže já jsem se vyučil automechanikem a 15 let jsem opravoval auta, měl jsem autoservis, zaměstnance, manželka tam pracovala, takže jsem se dostal takzvaně z reality na zem, teda z virtuální reality na zem a tam jsem skutečně pracoval, špinavý nechty, špinavý ruce, no nádhera.
1: No a co vás naopak přesvědčilo, abyste se vrátil, ty špinavé ruce?
2: Spíš mě, že ty geny se nezapřou, prostě tam jsou a i když jsem, dejme tomu, 5 let na tu kytaru nešel, tak už od roku 2010 jsem průběžně na tu kytaru tak nějak si chtěl zahrát, produkoval jsem desku souhvězdnícké, což byla poslední deska táty a strýny a tam někde se zaselo to se mě a říkal jsem si, hele, to se jednou zase k tomu musíš vrátit a v roce 2020, těsně paradoxně před covidem, jsem založil novou kapelu s novýma členama a 5 let jsme vlastně makali na tom a vyjeli jsme a už jsme odehráli bezmála 500-600 koncertů.
1: Vidíte, já jsem se chtěl zeptat, jak těžký byl ten návrat a jestli to bylo těsně před covidem.
2: Strašně těžký, protože tolik od těch jsme začali v roce 2018 ke konci pracovat a řekli jsme si od roku 2020, že to zkusíme rozjet, tak jsme rozjeli tak akorát videa na sítích, protože ty sály byly zavřený všechny, že jo, a tak jsme komunikovali přes ty sociální sítě a možná nám to paradoxně pomohlo, protože lidi taky koukali jenom na různý umělce přes ty socky a věnovali se tomu spíš takzvaně online.
1: Z muzikanta automechanikem zase zpět, dnes je tedy naším hostem Jan Nedvěd mladší. No a na závěr opět mi to nedá se nezeptat, protože voláme z pohody. Kdy zažíváte vy tu skutečnou pohodu?
2: Já tu pohodu zažívám na každém koncertu. Já jsem se obklopil muzikantama, s kterým asi velmi rozumím, nejenom hudebně, ale i lidsky, což je mimochodem i v životě důležitý obklopit se lidma, s kterýma vám je dobře. Jinak vám ten život takzvaný vlčá nebo nepřá, nebo lidi, který vám to nepřejou, tak vám hodíčej. Opustil jsem zkrátka Prahu, přestěhoval jsem se tady do Poříčí nad Sázavou a je mi opravdu dobře a každý koncert mám jako dovolenou. Takhle jsem na tom a pevně doufám, že to vydrží co nejdýl. No.
1: Tak ať je to tak i nadále. My se moc těšíme tedy už v sobotu od 11 hodin v tobogánu Aleše Cibulky. No a s Janem Nedvědem mladším zase někdy naslyšenou.
2: Naslyšenou a ať všem daří.
0: Český rozhlas Pohoda.

Letos uplynulo přesně 140 let od chvíle, kdy si Carl Benz nechal patentovat první tříkolku poháněnou spalovacím motorem a tím tak dal vzniknout prvnímu automobilu. Za ty roky se v autech proměnilo skoro všechno, ale jedna věc zůstala neměnná, a sice výsostné postavení řidiče. Po celých těch 140 let, jakmile se auto dalo do pohybu, byl to řidič, který zodpovídá za to, že auto i celá posádka dorazí k cíli. Začíná to ale vypadat, že nakonec padne i tahle jistota. Nejspíš jste v posledních letech také zaznamenali, že většina automobilových značek experimentuje s pokročilými asistenčními systémy, které už zvládnou v zásadě zcela samostatně dovést auto z jednoho místa na druhé. Automat se zvládne orientovat v dopravě, přizpůsobovat rychlost, měnit jízdní pruhy, odbočovat na křižovatkách, projíždět kruhovými objezdy i zaparkovat. Po letech testování se tak ukazuje, že technicky jsou samoříditelná auta v zásadě připravená na ostrý provoz. O dost složitější je to z pohledu právního. I když z testů zatím vychází, že autopilot má menší nehodovost než živý řidič, ani on není bezchybný. Ale kdo pak v takovém případě ponese odpovědnost za to, co se stane? To bude ještě velké téma. Zatím na to tak jdou úředníci šalamounsky. Česká republika se nově přidala k dalším 6 evropským státům, které umožňují legálně využít asistenční systémy úrovně 2. V zásadě to znamená, že takové auto řídí za vás, nemusíte mít dokonce ani ruce na volantu, i nadále ale musíte být na místě řidiče, sledovat dopravu a v případě potřeby být připraveni okamžitě převzít řízení. I tak to vypadá, že nás v budoucnu čekají na silnicích velké změny. Jestli k lepšímu, těžko říct. V každém případě se možná rychle blíží doba, kdy to bude mít řidič dost snadné a třeba si během cesty i příjemně odpočineme. Kdo by si to byl v roce 1979, když vznikla ta následující písnička, pomyslel?

vysílala a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám.

se vždycky přerušovač to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí.

dívat, tmavé brýle městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrej řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.

0: Dívám se z okna našeho studia, to počasí je takové nejisté, asi i u nás zamračené, možná i deštivé. A jak to bude po zbytek dne, na to se teď zeptáme na Kavčích horách.
1: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
0: A tak i dnes zdravíme Pavla Karase. Dobré ráno.
2: Přeju krásné ráno.
0: Pavle, tak na co se dnes připravit?
2: Dnes musíme počítat s velkou oblačností, místy taky s občasným deštěm nebo přeháňkami, dokonce se ojediněle může objevit bouřka. Přes Českou republiku bude postupovat frontální systém a až později odpoledne, případně na večer, začne jak srážek, tak částečně i oblaků od západu ubývat. No a po včerejším slunečném dni nás tedy čekají i nižší teploty, které se budou pohybovat kolem 15 stupňů Celsia. Teplota v 1000 metrech na horách bude kolem 8 stupňů a vád bude mírný jihozápadní vítr, který se bude během dne postupně měnit na severozápadní a v průběhu večera začne slábnout. Biometeorologická zátěž bude na stupni číslo 1, tlaková tendence zprvu slabý až mírný pokles, ale za frontou začne tlak od západu slabě stoupat.
0: Dnes tedy takový sichravější podzim, ale platí stále, že během víkendu už by se počasí mělo vylepšit?
2: Během víkendu nás samozřejmě čeká očekávané počasí babího léta. Ještě v pátek čekáme zvětšenou oblačnost a zejména v severovýchodní polovině Česka se místy vyskytne slabý déšť nebo přehánky, naprší už ale maximálně 5 litrů vody na metr čtvereční a méně oblačnosti už bude na západě a jihu Česka, kde se odpolední teplota vyšplhá až na 19 stupňů, zatímco na ostatním území při velké oblačnosti to budou teploty stále kolem 15 stupňů Celsia. No a pak už slibovaný slunečný víkend, kdy budou teploty poměrně často stoupat nad 20 stupňů Celsia a ještě tepleji bude na začátku příštího týdne.
0: Za předpověď děkujeme Pavlu Karasovi, přejeme hezký den a zase brzy naslyšenou.
2: Děkuju, krásné dny přeju, naslyšenou.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Předpověď počasí je sice za námi, ale ještě než nabídneme bylinkovou lékárnu, bude v našem vysílání i nadále poprchávat. A to díky Petru Reskovi.

0: Slyšeli jste někdy o rostlině s názvem galgán lékařský? Její odenek se používá v indonéské a thajské kuchyni. Skvělé jídlo okoření, ale umí také zahřát organismus, podobně jako zázvor. O tom, na jaké neduhy zabírá, to nám řekne kolegyně Eva Bucharová.
1: Galgán lékařský připomíná kosatec, patří do rodiny se zázvorem. Ve volné přírodě roste v Číně a v Indii. V Číně galgánové tobolky pomelou na prášek a ten pak užívají na různé břišní problémy ve formě obkladů. I při revmatických potížích se dá přiložit jako obklad na bolestivá místa. Oddenek obsahuje silice, pryskyřice, třísloviny, hořčiny, sacharidy, škrob, éterické oleje a další cenné látky. Galgán lékařský se stal součástí indické ajurvédské medicíny, chutná hořce. V lidovém léčitelství je galgánový nálev doporučován při léčbě anginy pectoris i zkaženého žaludku. Zlepšuje látkovou výměnu a zvyšuje množství žaludečních šťáv. Galgánový odvar zpevňuje dásně a postará se o vonný dech. Galgán se taky přidává do likérů, hlavně do těch žaludečních hořkých. Jako koření se hodí k zelenině, k hovězímu masu a k asijským jídlům. Můžete ho najít v receptech na chlebové pečivo nebo na masová jídla. V orientální kuchyni je velmi oblíbený, patří mezi zahřívací rostlinky, stejně jako zázvor.
2: Tady je Pohoda.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: narozeniny.
1: A vás, milí posluchači, zveme na jedinečnou narozeninovou oslavu.
0: Kdy? Ve středu 30. září od 14 do 15 hodin.
1: Kde? V Radiokafé Vinohradská 12.
0: Čeká vás skvělá živá hudba. Osobnosti, které znáte od mikrofonu Českého rozhlasu Pohoda, dorazí i herec Josef Dvořák, Marie Formáčková nebo sportovní novinář Jaroslav Suchánek.
1: Těšíme se na vás ve středu 30. září odpoledne na oslavě našich pátých narozenin. A chcete-li být u toho, nezapomeňte si prosím rezervovat svoje místa.

Duší zasmušilý muž, který se ve svých básních nejraději zamýšlí nad smrtí. Navenek komik, jehož herectví baví publikum v divadle Járy Cimrmana. To je přední český cimrmanolog Miloň Čepelka, který slaví v těchto dnech 90. narozeniny. Popřát mu můžete i vy a za chvíli řekneme víc.

0: Přestože se na jevišti ostýchal, už téměř 60 let je miláčkem publika divadla Járy Cimrmana. Miloň Čepelka patří k zakládajícím členům tohoto souboru. Není ale jen hercem, celý život se cítí být především básníkem. Rodák z Pohoří u Opočna měl včera 90. narozeniny.
1: Ukažte mě jeviště, už je nejvyšší čas.
2: Je to svým způsobem zázrak, je to taky možná trochu naše vůle. Není to úplně běžné, aby přes osmdesátníci prostě lezli na jeviště, ale když nás to baví.
3: Že Miloně Čepelku cimrmanovské jeviště ani po 59 letech neomrzelo, dokazují nekonečné divácké potlesky ve stoje, ať už hraje šikovatele Fougltance v Záskoku nebo legendární mamku Žílovou ve hře Akt.
4: Skleničky skleněné, skleničky skleněné.
5: Čím vzdálenější je ta role jeho charakteru, tím ji udělá líp. A nejvzdálenějšího povaze je ženská a on ji dokáže zahrát.
3: Myslí si Zdeněk Svěrák, se kterým Miloně Čepelku pojí přátelství už z vysoké školy pedagogické. Dva spolužáci, vystudovaní učitelé, se znovu potkali v 60. letech ve vile v tehdejší Hvězdoslavově ulici na Pražských Vinohradech, kde sídlila armádní redakce Československého rozhlasu. Čepelka byl v srpnu 1968 jedním z redaktorů, kteří v náročných podmínkách tvořili protiokupační vysílání.
2: Cítil jsem se nikoli jako hrdina, ale pěkně vyplašený, ale tenkrát jsem si představoval, že skutečně třeba přijedou a kdo ví, jestli přímor nepostřelí naši krásnou vilu, při nejmenším, že mě někam odvezou.
3: Z rozhlasu v roce 1969 spolu se Svěrákem odešel, začal se víc věnovat práci v divadle a jako zakázaný autor psal pod pseudonymy písňové texty, prózu i básně. Poezii tvoří dodnes, a to nejraději v leže, na pohovce nebo na koberci na levém boku.
2: Takový mír a pohoda tu vane, co bylo, bylo, co se stalo, stalo, hlína to srovnala a všude plno květů.
3: Jako básník rozvíjí Miloň Čepelka i starojaponskou formu haiku a jeho texty se v posledních letech dočkaly zhudebnění.

Hrdý východočech s přezdívkou Zlatý Slavík divadla Járy Cimrmana slaví své kulatiny slavnostním večerem v domovském Žižkovském divadle. Na Českém rozhlase je s ním oslavíme v neděli. V rámci programu k 60. sezóně souboru v Příchovicích u Tanvaldu bude po 13. hodině hostem Radiožurnálu. Tomáš Maleček, Český rozhlas. Snad jsem

Devátá hodina se nám přiblížila, pohodové ráno míří ke konci, ale ještě než se rozloučíme, mám tu jednu takovou krátkou, ale také milou zprávu. Týká se jistého francouzského sběratele mincí, který na začátku tohoto měsíce přišel na pražském veletrhu o kufřík se vzácnými mincemi v hodnotě 8 milionů korun. Neznámí pachatelé mu ho totiž ukradli přímo z auta na letňanském výstavišti. A i když policie po zločincích stále pátrá, samotný kufřík s mincemi se před pár dny našel. Silničáři ho totiž náhodou objevili při sekání trávy u dálnice D8 o Lovosic. A vzorně tento mnohamilionový poklad vrátili majiteli. Tak kéž by víc takových příběhů končilo takto dobře. V každém případě i my nabídneme příběhy. Po 10. hodině v cyklu 1000 příběhů to bude v hlavní roli florista a zahradník Václav Straka a už za chvíli v tandemu Jana Rosáka nás čeká i povídání s paní Zuzanou Daušovou ze sdružení Help Pes. Tak hezký poslech, poklidný den a Václav Kuba ten se bude těšit ještě zítra naslyšenou.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás všechny zdraví Jan Rosák. A přiznám se, že dneska nebudu zcela nestranný, protože já patřím těm, kdo žijí ve psí smyčce a pes pro můj vlastní život hodně znamená. Pro člověka se zdravotním postižením ovšem pes neznamená jenom radost, ale taky nezanedbatelnou pomoc. Aby ji opravdu uměl poskytovat, tak o to se také stará ředitelka a vedoucí výcviku občanského sdružení Help Pes, paní Zuzana Daušová. Vás vítám, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Na psi určitě v našem povídání dojde, jak by taky ne. Mě ale bude napřed zajímat, jaká vlastně cestička vás osobně ke zvířátkům dovedla. Ovšem začneme s tím až po písni.
0: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního Tandemu je ředitelka a vedoucí výcviku občanského sdružení HelpFest paní Zuzana Daušová. Tak začneme samozřejmě jako vždy vyprávění, vaše tedy vyprávění od dětství. Já předpokládám, že se hemžilo pejsky. Je to tak?
2: Nehemžilo se pejsky.
1: Ne, vůbec ne.
2: Vůbec se nehemžilo pejsky. Já pocházím z takový trošku střelení do uměleckého rodiny. Takže spíš v tom úplně malém dětství to bylo takový jako natáčení filmů.
1: Vážně?
2: Chození do baletu a nucení sedění u klavíru.
1: Počkejte, natáčení filmů, vy jste hrála v nějakém filmu?
2: No, takový mini roličky.
1: Jako dětský roličky?
2: No, takový mini dětský roličky. A byla jsem hodně drzá, takže si mě oblíbili ty producenti, tak jako jsem tak šla z těch malých roliček. Pak měla být nějaká velká role, to mělo být v koprodukci se západním Německem tehdy, tak to nevyšlo. Ale já jsem tak nějak jako inklinovala k těm zvířatům, takže když mě bylo 6 let, tak babička zachránila kocoura, který byl ve sklepě, u nás žila, jsem byla vinohraděčka na Vinohradech a přes leto tam tak jako žil a na zimu ho chtěli otrávit, takže babička ho vzala na jednu noc domů, samozřejmě kocour u nás zůstal celý život. No a když jsem byla trošku starší, tak už jsem začala venčit a na procházky chodit se psama z jeho širokého dalekého okolí. Z toho kocoura jsem furt chtěla dělat psa, že jo? Takže jsem ho začala v jeho asi 7 letech, nebo 5 letech, tak jsem ho začala tahat na procházku ven na kšírkách. Kocour vždycky vyběh na nejbližší strom. Maminka v té době dělala v hospodě, tak mě všichni znali, že jo? Tak se vždycky nachytal nějaký chlap, jako, jak jsem plakala pro tím stromem, že kocour mi tam utek. Tak on vždycky hajzal někoho pokousal a poškrábal, že ho sundával. No, až jsem se dopracovala ve 13 letech, už to doma vzdali. A maminka mi koupila mýho prvního psa německého ovčáka. To je takový moje srdcový plameno.
1: Jak pak se jmenoval ten první pejsek?
2: Tedy, ten první. Tomu kocourovi jsem dala jméno Fisibulus. Proč jsem
1: prosím?
2: Fisibulus, ano. Proč jsem mu dala v 6 letech jméno Fisibulus, nevím, ani já, neví to nikdo.
1: To už asi těžko se dopátráte.
2: To těžko.
1: Fisibulus.
2: Jako, a tenkrát asi nebyly ani takový nějaký jako seriály a to, že by to dítě mohlo mít z něčeho. Nevím, jak mi to jméno napadlo. No a s tedy jsem začala chodit na cvičák, když mu bylo necelý rok. Nejdřív mě to strašně nebavilo, protože jsme bydleli na Vinohradech. Já jsem od úplného útlýho dětství jsem noční tvor, takže pro mě vstávání do školy a takový to bylo prostě strašný. Takže já jsem ještě k tomu sobotu musela vstávat na cvičák a jezdila jsem až vlastně na chodov. Teď samozřejmě ten pes, jak jsme začali cvičit asi ve 3/4 roce, tak byl docela takový drzej, sebevědomý pes. Tak samozřejmě se mu to nelíbilo, že? Takže když tam dřív byly takový ty metody, když si nelehne, tak s ním cukni, tak jsem s ním cukla, hned jsem dostala ránu košíkem, jo. Pak to bylo ne, a port ho pustil na volno, jsem říkal, nepustím, on se pere, můj v roce serval jako blázen, tak jsem ho pustil a mu hned serval nějaký obsa, že? Tak jsem potom zase měla zákaz ho pouštět. Tak jsem tam tak nějak chodila na ten cvičák, až tam přišla maminka prvně, vůbec se jí to nelíbilo, takže z toho cvičáku jsem odešla, začala jsem chodit potom na Žižkov, na Balkán. Tam jsem se chytla a tam už potom vlastně vznikla taková jako láska na celý život z toho, když mě bylo 18, tak jsem startovala na mistrovství mládeže a už se to rozjelo a už jsem si pořídila dalšího psa, protože ten první byl samozřejmě bez průkazu původu. Tehdy ten pes vlastně maximálně mohl na tom mistrovství mládeže. Tím jsme skončili, tak už jsem si pořídila papírovýho psa, no a už se to rozjelo a už to prostě nabralo neuvěřitelný rozměry.
1: No dá se říct, že v podstatě, jak si váš život jsou pejskové od té doby, co jste si toho prvního pořídila, tak jste se nevěnovala ničemu jinému než pejsku.
2: Tak.
1: Takže si o tom nepochybně se Zuzanou Daušovou dneska ještě hodně popovídáme.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: To, že se pejskové cvičí ve prospěch asistenčních a jiných služeb, je asi vesměs známo, ale asi ne všichni vědí, jaké to přináší problémy, jestli pak je to úplně jaksi normální, jaksi v každé zemi třeba, jestli máte tak tyhle ty zkušenosti a vůbec, co to přináší za komplikace třeba.
2: Tak samozřejmě, že to je normální, naopak u nás ten výcvik vlastně probíhá 10 let, před 12 lety tady byl vycvičený vlastně první asistent. Pes. Vodící psy, ty jsou celku od první světové války, že když byly váleční hrdinové, váleční slepci, tak se začaly potom používat vlastně ty psy, které byly vyřazený, které přežili tu válku, tak se začaly jaký jejich další využití, tak se začaly využívat jako vodící psy.
1: A už měli nějaký speciální výcvik tehdy, nebo?
2: No samozřejmě se předcvičovali se, že? Byly to většinou psy, kteří byli buď to působili jako záchranáři, nebo působili jako pachový práce, jako minohledači a tak dále, tak se předcvičovali potom co s nima, takže se předcvičovali pro ty váleční hrdiny, takže ten výcvik těch vodících psů sahá daleko ještě i před první světovou válku. Když to výcvik asistenčních psů je u nás poměrně mladý, ale ve světě samozřejmě se cvičí daleko díl ty zvířata. Já když jsem v roce 2001 zakládal tu organizaci, tak už jsem měl téměř 10letý zkušenosti s výcvikem vodících psů. A právě vlastně ze zahraničí jsem se dozvěděla, že existuje i výcvik, že se dá pomoct i jiným lidem, i jiným handicapům. Takže samozřejmě to přináší těm lidem obrovskou pomoc, protože něco je jedna, tak 50% je té praktické pomoci, kdy ten pes toho člověka, vodící pes někam dovede, odvede, ukáže mu překážky.
1: To je třeba v případě nevědomých, že?
2: To je v případě nevědomých, tak, vodící pes a asistenční pes, kdy tomu člověku otevře dveře, podá mu to, co mu upadne na zem, pomůže mu třeba vstát z postele. Ale to jsou ty speciální úkony. Signální pes třeba neslyšícímu oznámí, že někdo klepe na dveře, že mu třeba přetejká vana, nebo že mu vyplavá várná konvice. Mamince mladý, že pláče dítě ve vedlejší místnosti. Ale to je takových 50%. Druhých 50% tvoří taková ta psychická opora toho člověka. Protože každý chce být soběstačný, že jo? Stačí chřipka, když člověk ulehne a jak vám začne být trošku líp, tak už vás štve, že vlastně vás někdo musí obskakovat. Nebo zlomená noha. Jakýkoliv omezení vlastně člověku vadí. Než to, když si vemete, že sedíte na tom vozíčku pořád, nebo že prostě nesundáte klapky z očí a nemůžete si dojít kamkoliv sám, nemůžete třeba si podat, když vám něco upadne, tak si to nemůžete podat, takže po každý musíte někoho k tomu volat. I když je to rodina nebo je to asistent, tak hlavně u té rodiny ten člověk má pocit, že někoho obtěžuje, že někoho otravuje. Že když je to třeba v noci, tak ho musí zbudit, nebo ten člověk přijde utáhnej z práce. Tak musí říct, hele Pepo, prosím tě, mě zase upad mobil, podej mi ho. Když to takhle má vedle sebe parťáka 24 hodin denně, ten pes kdykoliv z radostí vyskočí a ještě z radostí to tomu člověku podá. Že? On třeba u těch dětí postižených, tam to dítě může tomu psovi vykecat veškerý problémy a ví, že on ho nepráskne. Že? On má někoho, protože děti ve svý takový rovnosti jsou hodně krutý. Takže většinou to dítě s postižením to dostává docela do sežraty v té společnosti dětský. Když to v momentě, kdy má toho psa, tak se stává zajímavější. Toho psa si můžou ty děti ostatní pohladit, třeba až když on dovolí. Když je učitelka nebo učitel dobrý, tak to dokáže zapojit vlastně, využít to ve prospěch těch ostatních dětí a to dítě získává obrovský sebevědomí. A hlavně, když přijde do školy, tak nemusí říkat učitelce nebo čekat na někoho ze spolužáků, aby mu sundal bundu, protože mu to udělá ten pes, že? A ještě je to vlastně atraktivní. Takže je to hodně o té psychice.
1: Takhle, jak to povídáte, tak to vypadá velice příjemně, nekomplikovaně, ale je jasné, že ten výcvik sám je nesmírně obtížný a náročný a samozřejmě taky odborný. A o tom, ale nejenom o tom, si dneska ještě v tandemu se Zuzanou Daušovou popovídáme.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Povídáme si o asistenčních a vodicích pejscích, o tom, jak se cvičí. Zuzana Doušová se k tomu dostala, to je zajímavé, přes kumšt vlastně taky.
2: Trošku.
1: Já jsem si přečetl taky, že jste dokonce se přátelila s významnými zpěváky, s Ivetou Simonovou, s Milanem Chladilem, jste se znala?
2: Znala se s nima spíš moje maminka.
1: Jo, takhle, aha. A že jste chodila do baletu na piano, zahrajte si ještě někdy třeba na piano?
2: Ne.
1: Už na to není čas.
2: Není na to čas a já jsem se na to ani nikdy nenaučila, jsem k tomu měla odpor.
1: No tak to je jasné. No, ovšem, kde jste získala opravdové mistrovství, tak to je ve výcviku právě pejsků. Jste mezinárodní mistryní Rakouska, jsem si přečetl, záchranných psů a Slovenska, sportovní kinologii, vicemistryně záchranných psů a tak dále a tak dále. Těch mezinárodních soutěží bylo opravdu určitě hodně. Ale mě teď zajímá spíš ta mravenčí práce, jak se říká. Mimochodem, takový výcvik, jak jste to nastínila, co všecko ten pejsek potom tomu svému páničkovi může poskytnout, je úžasné. Ale měli bychom si říct, že to není samozřejmě zadarmo. Co stojí výcvik takového psa, aby dokázal tyhle ty věci?
2: Tak samozřejmě, že to není zadarmo. Není možné, aby to ty lidi dělali zadarmo. Ač jsme nezisková organizace, tak mnoho lidí si představuje, když je nezisková organizace, že nemá žádný zisk.
1: No.
2: Ale je jasný, že ty lidi chodí normálně do práce, ty trenéři mají plat, protože musí se z něčeho najíst, musí platit nějaký poplatky a bydlení.
1: Je to hrozně dlouhá činnost určitě, že jo?
2: Je to dlouhá činnost, to zvíře je nejdřív ve výchově, nebo se koupí starší zvíře. To zvíře musí projít testama, jak zdravotníma, tak povahovýma, protože ono to není o tom, dobrý trenér dokáže v podstatě naučit psa jakýhokoliv cokoliv. Ale o tom to není. Ono to je o tom, že se musí vybrat zvíře, který chce s tím člověkem spolupracovat. Protože nemá smysl nutit psa, který má třeba výborný lovec vlastnosti, které jsou absolutně nežádoucí pro tuto činnost, tak ho nutit a předělávat vlastně jeho charakter, protože stejně by to ve finále nefungovalo. Spousta lidí má takovou představu, že ty psi jsou chudáci, že projdou nějakým strašným drillem v té psí škole, protože ten výcvik v průměru trvá těch 6 až 8, 9 měsíců. Někdy rok, záleží na těch úkonech, složitosti těch úkonů, který ten pes se musí pro toho člověka naučit. A záleží samozřejmě i na tom, jak mu to rychle jde, protože je to stejně jako u dětí. Někdo vystuduje dvě vysoké školy a neví jak, přitom chodí na mejdla a občas se podívá do skript a někdo je rád, že dá učňák, že? Takže je to podobné i u těch psů.
1: Řekněte, když ten pejsek k vám přijde nebo ho uvidíte, poznáte na první pohled, že bude učenlivý? Nebo
2: někdy
1: aspoň
2: jo.
1: Po chvíli?
2: Někdy jo, po chvíli určitě. Jo. Po chvíli jo, většinou to víte tak
1: do týdnu. Jaký musí být základní předpoklady?
2: Základní předpoklady je vstřícnost vůči člověku, vyrovnaná povaha, nesmí tam být žádný náznak agrese, nejen vůči lidem samozřejmě, ale i vůči ostatním psům nebo vůči ostatním zvířatům a nesmí tam být příliš lékavost a bázlivost, což je taky nebezpečný, protože když se metuje ten pes jde třeba vedle vozejku a teď by práskla popelnice, on by se lék a přeskočil ten vozejk a toho člověka někam strhnul a musí tam být absence loveckého půdu. To jsou takové věci, které můžete do určité míry ovlivnit, ale nemůžete to psa svěřit člověku, který má omezenou schopnost toho psa ovládat. Takže to jsou taky první předpoklady, pak tam musí být předpoklad zdraví, musí to zvíře být prostý dysplázie, jak kyčelních, tak loketních kloubů, musí mít zdravý ramena, kolena, páteř, musí mít zdravý oči, protože představa toho, že třeba vodící pes 5 letech oslepne a pak budou se vodit navzájem, že? Tak to by byl problém. On by to byl problém i u toho asistenčního, i u toho signálního psa.
1: Víte, co mě ale zaujalo, že vám skáču tak do řeči, velice důležitá věc. Já jsem měl pořád pocit, že psi, který se dostávají k vám jaksi do vaší práce, tak že musí být mladí. To znamená, jaksi, že trénujete od útlého mladí, ale vy jste řekla, že dokonce může to být i starší pejsek, kterého začnou trénovat trenéři.
2: No, ten pejsek se začíná trénovat, ten speciální výcvik začíná v takových 10-12 měsících. Takže buď toto zvíře je do té doby ve výchově u vychovatelů, což je zase trošku problém, protože sám máte psy, tak víte velice dobře, že to, co to zvíře dostane do roka, tak už mu nikdy nikdo neveme, ale ani nikdy nikdo nedá. Takže takový ty takzvaný předvýchovy v těch rodinách, kde sice to zvíře je milovaný, ale ty lidi jsou amatéři, tak tam může nastat víc škody než užitku. A najít pejskaře, zkušený pejskaře, který už třeba ve 3 měsících u toho štěněte dokážou podchytit, i když vám ty lidi chodí na kontroly, že jo? Tak stejně, když ten člověk přijde i jednou za 14 dní, tak nemůžete podchytit to, jako když ho máte 24 hodin pod kontrolou. Když ve nějakých 3 měsících zjistíte, že v tom zvířetu jsou trošku lovecký sklony, tak se to dá odnaučit, anebo to zvíře se dá zavčasu vyřadit. Když to zjistíte v roce, tak v tom zvířeti už jsou samozřejmě nějaký investice a stejně ho vyřazujete.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tak chtěl jsem původně být stylový a říkal jsem si, že si Zuzana Daušová, můj dnešní host, vybere asi někoho z klasiku českého humoru, někoho, kdo je vyložený pejskař nebo o pejscích mluví a má je rád, ale to vůbec není důležité. Samozřejmě jaksi obliba komiků a lidí, kteří vás dokážou pobavit, se tímhletím neřídí. Takže kdo je pro vás zaručená zábava?
2: Zaručená zábava a zaručená klasika je pro mě Šimek Grossman.
1: Už jaksi od útlého mládí je máte ráda?
2: Dá se říct.
1: Vy jste k ním zahořela. A co se vám na nich líbilo nejvíc?
2: Styl humoru. Hmm. Styl humoru. Myslím si, že to je docela chytrý humor, inteligentní humor. V dobách za komunistů tam byl výborný podtext, na který jsme všichni čekali, že jo. Takže si myslím, že ten styl humoru, že to bylo opravdu chytrý a třeba jak jsme, když už jsme u těch zvířat, tak jak jsme chovali prase na Vinohradské třídě, prostě něco neuvěřitelného. A dokážu si to naprosto představit, protože když jsem chovala ve Vinohradském bytě, se mi sešlo 13 psů, tak si dokážu představit, co způsobí jedno prase. Myslím si, že to je podobný, jako co způsobí 13 psů.
3: Dnes vám už ani neřeknu, čí to byl nápad, abychom si opatřili zvíře. Vím jen, že všichni byli pro a tudíž jsme se začali hádat, jaký živočich to má být. Nakonec vyhrála babička. Jejíž návrh byl oproti našim podepřen argumentem, že ze zvířete má být v prvé řadě užitek. A tak jsme začali chovat v činžovním domě na Vinohradské třídě číslo 318 prase. Sehnat prasečí mládě nebylo zrovna lehké. Nevím, jaké s tím máte zkušenosti vy, ale v žádném obchodním domě pod svinčata nevedou. V Prioru dokonce dostal bratr za otázku máte prase od otilého prodavače facku. Teprve po 14 dnech se podařilo otci sehnat na Sedlčansku velmi levného pašíka od opilce na taneční zábavě. Radosti jej přinesl domů, ale dědeček, bývalý střední rolník, záhy seznal, že zvíře má jednu vadu, a sice červenku. Což, jak říkal, je u prasete vada dosti podstatná. V noci jsme tedy nepozorovaně pustili nemocné pod svinče do ulice a do rána jsme ho 6x zaháněli ode dveří, neboť si za ty 2 dny u nás obdivu hodně zvyklo. Teprve, když jsme posypali dveře pepřem, přestalo rýt pod Prahem a odešlo Vinohradskou třídou neznámo kam. Nové prasátko, které opatřil děda z JZD Ksenov, bylo sice dražší, ale za to zdravé a přítulné. Dostalo jméno Bivoj. Zpočátku žil Bivoj ve vaně a nebýt toho, že ji rozšlápl, mohl v ní žít i dále. Takhle bylo samozřejmě nutno umístit čuníka jinam. Babička, přestože prase bylo její nápad, odmítala již po 3 měsících sdílet s ním komůrku. Upřímně řečeno nebylo divu, protože náhodný návštěvník by už jen stěží poznal, kdo je v pokojíku pánem a kdo pouze hostem. Také vůně šafránu, který babička po léta sbírala, byla přehlušena čímsi jiným, mnohem silnějším, nehledě k tomu, že partaj pod námi si stěžovala, že stropem cosi prosakuje. A tak se prase stěhovalo do dětského pokoje, jehož ksilolitová podlaha se zdála otci pro chov čuníka vhodná.
4: Zlatá 60. na pohodě.
5: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
4: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
5: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
4: Zlatá 60. na pohodě každý všední den po 17. hodině.
5: A ve stejný čas v sobotu a neděli
4: s průvodcem Lukášem Berným.
5: Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Můj dnešní host Zuzana Doušová má za sebou opravdu bohatou kariéru vychovatelky, cvičitelky, taky vedoucí výcviku pejsků. Vy jste měla dokonce několik takových škol, psí školu Freddy a podobně, víte. Tak v současné době jste ředitelkou a vedoucí výcviku občanského sdružení Help Pes. Cvičíte ty psy osobně tak ještě pořád, nebo už jenom děláte takovou jaksi vrchní supervizorskou práci?
2: No, snažím se cvičit, protože pořád ty psy mi jsou bližší než ta administrativa. Bohužel, jak jsme se o tom bavili předtím o těch penězích, tak zhruba ta cena toho psa je kolem 200 tisíc. Jedno, jestli je to vodící nebo asistenční pes, protože ten výcvik trvá stejně dlouho. Nároky na náklady na veterinu, na tu péči, na to všechno okolo jsou naprosto stejný. Ale jenom vodící psi jsou hrazený plně státem až do výše 210 tisíc. Nevědomí na ně dostávají 800, teďko budou dostávat 400 měsíčně na výživu, zatímco na ostatní, ať už to jsou signální nebo asistenční psi, nedostane ten postižený vůbec nic. Ani na jeho pořízení, ani na jeho výživu. Takže ty peníze scháníme my. Převážná většina těch lidí, my se samozřejmě snažíme ty klienty zapojit, protože vždycky je dobrý, když ten klient ví, že třeba v jejich městě je výrobná židlí, která vyváží, která prosperuje a znají se. Oni vědí, že prostě ta rodina má maminku, která je postižená na vozejku, toho člověka vidějí, můžou si ho ohmatat, pak mají možnost ho vidět i s tím psem, protože nebudeme si nalhávat, že je spousta podvodných sbírek a takový věci bohužel se u nás pořád dějou. Takže ty lidi, když do něčeho investují, je to správný, tak chtějí vědět, do čeho chtějí vidět, chtějí mít hmatatelné výsledky. Ale mnohdy ty klienti nejsou schopni se nějakým způsobem zapojit. Takže to je obrovská hora práce. Musíte žádat stále o granty, pořád vlastně někde musíte schánět ty finanční prostředky, abyste těm lidem mohl zdarma dávat psy, protože invalidní důchody jsou téměř stejný bez ohledu na, pak když se jedná o těžké postižení, tak bez ohledu na to postižení. Stejný jsou i příspěvky na péči, takže by to bylo hodně, hodně diskriminující a nespravedlivý, aby prostě jedny psy dostali zaplacený a druhý je nedostali. Takže ty prachy scháníme my.
1: Jak se říká, peníze jsou až na prvním místě, že jo?
2: Tak.
1: Víte, co ale mě zajímá, samozřejmě jsem rád, že sama se pořád ještě věnujete prakticky tomu výcviku. Zajímá mě a nepochybně i naše posluchače, my vidíme potom už tento finále, to, že ten pejsek opravdu jak si poslouchá na slovo, je schopný tomu postiženému člověku třeba opravdu vyhovět v neuvěřitelných věcech, jak jste říkala, jakým způsobem prakticky třeba. Zkuste přiblížit, dejme tomu, já nevím, co, jak třeba ví, že má třeba zvednout, já nevím telefon, nebo to ne asi, že?
2: Zvedne telefon.
1: No
2: jasně, zvonící mobil.
1: Jak ho na tohle to neučíte?
2: Je to docela, nejdřív se naučí samozřejmě nosit mobil nezvonící. Pak se naučí nosit mobil zvonící a pak se naučí nosit mobil vibrující a zvonící, protože přece jenom, když mu to vibruje v zubech, mnohdy pro ty lidi je to docela důležitý, aby měli i vibrace, takže když mu to vibruje v zubech, tak mu to není úplně příjemný a je to step by step, prostě krok po kroku.
1: A ten pejsek reaguje na ten zvuk třeba?
2: Ano. Ano, to znamená, že ten pes se musí naučit na ten jeden zvuk, který se potom sladí s tím klientem. Aby potom zase, když zazvoní mobil někomu třeba v restauraci, jak aby pes nevlít a nepřines od stolu od někoho mobil.
1: Nanosil telefony.
2: Což se taky stává. Dokonce se nám stalo u jedné čubiny, která byla u mladého hocha, který furt ten mobil někde po bytě zapomínal. Ne, že tak měl by být vždycky na stejném místě, aby ten pes běžel jako na jistotu. Tak samozřejmě jsme jenom lidi a pokaždý byl někde jinde, tak to čuba vyřešila a mobil nemohli asi 3 dny najít. Tak hledali mobil se mezi tím vybil a našli, když jí čistili pelíšek, protože ona se ho schovala pod tu peřinku v tom pelíšku.
1: Aby ho pořád někam
2: aby ho měla u ruky,
1: nezakládal.
2: U tlapky, aby ho rovnou
1: donesla. No a jakým způsobem
2: donesla.
1: Ale tomu pejsku vysvětlíte, že jak se ozve ten zvuk, takže má jít, vzít ho do tlamičky a přinést?
2: Docela jednoduše je to všecko dělení přes žrádlo.
1: Jo.
2: Každý musí motivaci.
1: No.
2: Vy taky máte motivaci, že chodíte do práce, máte plat.
1: Já to nemám přežrádlo, to je pravda.
2: No v podstatě jo, protože zase
1: v podstatě taky,
2: za ty prachy si člověk koupit to žrádlo. Že? Takže když budete půl roku chodit do práce, nebudete mít plat, tak asi to nebudete dělat s takovým nadšením. Ty zvířata jsou v tomhle tom docela levný, protože to udělají za kousek piškotu nebo za kousek nějaký psí ňamky, ale ta motivace tam musí být. Samozřejmě tu motivaci potom musí dávat i ten klient. I ten vlastně musí to zvíře občas odměnit. Nejdřív odměňujete furt, děláme, cvičíme vlastně pozitivníma metodama, protože to si spousta lidí představuje, že ten pes je drillovaný a je byt, nebo já nevím, co si představuje, protože občas se mi stává, že potkáme lidi a říkají, že to jsou chudáci ty psy. samozřejmě to nefunguje. Ono by to nefungovalo, protože kdyby ho řezal ten trenér, tak by pracoval pro toho trenéra ze strachu. Mm-hmm. Ale nepracoval by pro toho klienta, protože by věděl, ten pes ví to okamžitě, že ten klient nevstane z vozejku a nepotrestá ho. Takže by to nefungovalo.
1: Prostě ten piškutek mu občas taky dát, protože jinak si ten pejsek řekne, jo, tuhle.
2: Trhni si nohou, no jasně.
1: Trhni si nohou,
2: jako my nechceme dělat roboty, že jo? Chceme dělat zvířata, který pomáhají, ale ne to zrobotizovat, pořád je to pes.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Zuzana Daušová, ředitelka a vedoucí výcviku občanského sdružení Helpes, je dnes hostem tandemu. Já si myslím, že když se povede vycvičit skvěle pejsek pro asistenční a vodicí službu, tak je to pochopitelně pro vás satisfakce a dobrý pocit, když potom slyšíte nebo vidíte ty výsledky, které jsou dobré, když vás pochválí ti, kterých se to nejvíc týká a kterým ti pejskové pomáhají, tak to je pro vás určitě jaksi veliká odměna. Ale taky se může stát, že se to nepovede někdy. Máte takový některý příklad, že jste prostě měli trápení s nějakým pejskem a co se potom s tím dělá, když to nejde?
2: Tak z té strany pejska ani ne, protože ten pes prochází minimálně tím půl rokem, tři čtvrtě rokem, takže to obsala známe opravdu do detailu. Takže to není ze strany toho, že by ten pes selhal, ale může se stát. To je úplně nejdůležitější věc, abyste dobře dokázal napasovat toho klienta s tím psem, aby si ta dvojice sedla.
1: Aby si sedli. Prostě,
2: aby si sedli. A samozřejmě se stane, že si nesednou. Stane se to často, že ten člověk jakoby spíš se přecení. Že si myslí, že to bude, ono to není jednoduchý. Že?
1: Jak myslíte přecení? Jakože...
2: Přecení, on si neuvědomí úplně tolik, i když my lidi nejdřív varujeme, vždycky říkáme, pes je nejdřív starost a potom radost. Upozorňujeme na všechny úskalí, všechno, co to tomu člověku veme a potom teprve, co mu to může dát, že to je živej tvor, že to je závazek na nějakých 10-15 let si opatřit psa. Tak přece jenom ten člověk si to třeba neumí představit. Nikdy psa neměl, neumí si ho představit, takže potom to soužití nefunguje. Pak toho pejska si bereme zpátky a přecvičujeme ho pro jiného klienta, protože ten pes je mladý, že ho neskažený, takže se potom docvičí pro potřeby jiného klienta. Taky se stává, že třeba se změní rodinný poměry, že se rodiče dítěte postiženého rozvedou a ta ženská prostě už nezvládne péči o postižený dítě a o psa. Stane se, že se tam rozjede alergie. Mm-hmm. I když my třeba zejména u dětských klientů chceme mít od alergologa potvrzený, že tam není alergie, tak během třeba roku soužití s tím psem se rozjede alergie u toho dítěte. Pak už je to kontraproduktivní, že jo? Pak už ten pes není tím přínosem, ale spíš tomu dítě ubližuje. Takže zase potom ten pes se bere zpátky. Takže není to, že by selhal ten pes, ale je to, že selže ten člověk.
1: Selže člověk. No, vy jste mi taky říkala předtím, než jsme šli do studia, vy tady máte sebou Jenninku, to je Labrador, je to tak?
2: Labradorka.
1: A vy jste mi říkala, že jaksi ne všichni pejskové jsou jaksi samozřejmě vhodní pro tuhle tu práci a někteří, že jsou chytřejší a někteří jsou s prominutím ne tak chytří. Tak třeba náš zlatý retriever, že není až tak úplně chytrý, ale právě proto vykonává tuhle tu činnost.

0: třeba líp. Je to tak,
1: tak, je to tak, je to tak. Čím samozřejmě ten pes je chytřejší, v nějakých IQ testech se tvrdí, že border collie jsou nejinteligentnější psy. Já třeba mám osobně zkušenost s bullterierama, že oni sice mají trošku prasečí hlavičky, ale v nich mají velmi chytrý mozek. Tam to pracuje opravdu na 100%. A samozřejmě ten pes, čím je chytřejší, tak tím více snaží toho člověka přečůrat. On si přidává, že? On si vymýšlí svoje. Když ten pes není až tak prudce inteligentní, tak spíš bude vykonávat to, co má naučený a to, co mu ten člověk ukáže. Nechá se líp vést a nebude si vymýšlet, jak by si on vyhověl. Že? Vždycky ten pes si volí tu cestu snadnější pro něj a vyhovět sám sobě. Takže my vlastně musíme vybírat jedince, který jsou atypický. A naštěstí pro naše klienty je jich čím dál tím víc. Na neštěstí si myslím pro tohleto plemeno, který se stalo módní, tak to není dobře, že vlastně se z toho vytrácejí lovecké vlastnosti, protože ten pes tím pádem ztrácí takovou tu pracovní upotřebitelnost. A samozřejmě přes pár generací, dneska už víme, že ta jejich módnost už vedla k tomu, že jsou zdravotně na tom hodně špatně.
0: A stane se někdy, že ten retriever zlatý, který je takový mírný a vede toho svého pánička, najednou se v něm probudí ty jeho lovecký půdy a vystartuje
1: kam nestane, do lesa. Nestane, samozřejmě se to nestane, protože už je vybraný ten pes, že nevystartuje do toho lesa. Ale stalo se nám třeba u předanýho psa, že najednou začal honit kočky. A bylo to proto, že ho nechávali na zahradě a chodili od sousedů kočky, takový dvě tyranky, které ho asi 3/4 roku fackovali. No až ten pes si to jednoho nedá líbit a jednu zakous, jo.
0: Ale to se nemůže nikdo divit, ten pes vůbec. Má taky svou čest jako, a
1: no
0: prdost,
1: jistě, jako pes je pes a není to úplný blbec, aby se nechal řezat furt od koček, ale v tom momentě ten pes si uvědomil, že vlastně je lovecký. No a potom už chtěl zakousnout všechny kočičky, že jo? Takže potom už ten pániček si měl trošku problémy.
0: Já se směju, my si dáme zahrát ještě písničku, já tady budu zatím hladit Jeninku a potom si ještě budeme chvíličku se Zuzanou Doušovou povídat.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Ředitelka a vedoucí výcviku občanského sdružení Helpes, paní Zuzana Doušová, bude ještě chviličku sedět u nás na tandemu a budeme si ještě chviličku povídat o výcviku pejsku. Tak mě samozřejmě zajímá, vy jste říkala taky, že ti pejskové jsou trénovaní nejenom na vodicí, nejenom na asistenční, ale taky záchranářskou činnost. To taky trénujete?
2: Ne, tomu jsem říkala záchranářská, tomu se říká signální psy.
1: Signální.
2: Tak buď pro neslyšící, kde celkem je to jasný, nárazou, tak jako nárazuje třeba vodící pes, oči tady nárazuje sluch, uši, ale signální psy jsou taky ty, co vlastně pomáhají lidem se záchvatovým onemocněním. Ať už to jsou epileptici, diabetici, kardiaci. A tam ten pes dokáže až 20 minut, někdy i trošku díl, před nástupem toho ataku, toho záchvatu, dokáže říct tomu člověku, že už se něco blíží.
1: Takže jak to aby pozná ten pes?
2: Asi tak jako pozná, že se blíží třeba zemětřesení nebo tsunami nebo něco takového.
1: Něco v něm se zavibruje?
2: V tom slově. Je to věc, kterou my nemůžeme toho psa naučit. My pouze můžeme si tipnout, že ten pes je empatický a prostě buď to funguje, nebo to nefunguje.
1: No a jak ho naučíte, aby dával najevo, že se něco bude dít?
2: My to můžeme výcvikem jenom podpořit. Aha. Nic víc tím nemůžeme dělat. Třeba v Americe existují programy i v západní Evropě, kde se spolupracuje s věznicema, kde se vyberou vězňové, který mají, když je to třeba pes pro epileptika, tak se vybere epileptik. Veme se pes třeba klidně i z útulku, protože tady nezáleží na plemeni. Dá se mu, sleduje se to webkamerou, jestliže ten pes něco dopředu značí, vybere se, jestliže ne, nechá se tam jak kde, týden, 14 dní, záleží samozřejmě, jak ten člověk má častý ty záchvaty, vrátí se do toho útulku, nebo se mu najde rodina, veme se jiný a vlastně takhle se vytipuje pes. Což ovšem znamená, že do té věznice dochází civilista, dochází tam pracovník té školy a spolupracuje s tím vězněm. Ono to je samozřejmě dva v jednom, protože pro něj to je vlastně odměnový program a posunuje ho to úplně někam jinam. Takže i třeba opravdu těžký vězni, vrazy, se z nich stávají citliví lidi, protože oni se pak i zúčastní toho, že ten pes se předává tomu člověku.
1: Takže já jsem to o tomhle vlastně zatím někde četl, že se to odehrává v amerických věznicích, je to i u nás takové?
2: Ne, u nás to není. U nás to není, u nás samozřejmě
1: to... Ale ne?
2: No, je to škoda, je to obrovská škoda. To je, ale ta byrokracie u nás je tak strašná, že já si nemůžu představit, že by to mělo fungovat tak, že tam opravdu denně bude docházet ten trenér a dostane to povolení. Já si myslím, že to je hudba budoucnosti, že tady nemáme ani přístupový práva pro tyhle ty psy daný. Takže chtít vyžadovat tohleto, tak je asi hodně, hodně velký problém.
1: Je to škoda, protože ten pejsek by jinak ty vězně určitě kultivoval. Takhle se zatím kultivují s prominutím a velmi ve velkých úvozovkách těch fit centrech, kde získávají větší svaly, aby až vyjdou z té věznice, tak
2: aby byly ještě lepší, výkonnější ještě, v tom směru, proč se tam dostali. No,
1: to jsme si posteskli, ale teď opravdu na nesprávném hrobě jsme zaplakali, jak se říká. Moc děkuju Zuzaně Doušové, ředitelce a vedoucí výcviku občanského sdružení Helpes za dnešní povídání, dnešní návštěvu. Přeju vám, abyste čím dál tím víc pejsků přidělovali těm správným lidem, aby se dařilo je dávat zrovna na tu správnou adresu a prostě ať se to spojení pejsek a člověk co nejvíc daří. Díky a nashledanou.
2: Díky moc, nashledanou.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: samozřejmě do tebe.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: Tisíc příběhů.
1: Mířím k autu a jedu do Vodňan za floristou a zahradníkem Václavem Strakou. Chci si s ním popovídat o tom, jak se on, chlap jako hora, dostal k něžným kvítkům a mám hlad jako vlk. Ale prý bude i něco dobrého na zub. Pojďte se mnou.
2: Po 150 metrech odbočte vlevo. Jste v cílové destinaci.
3: Dobrý den,
4: pojďte dál.
3: Děkuju.
4: Našla jste to dobře?
3: Našla.
4: Jaká byla cesta?
3: Cesta byla nádherná, to víte, tady ten kraj, Putinská brána, Tálinský rybník, na břehu Blanice jsem taky byla.
4: Tady je moc krásné. To je naše Betinka.
3: Ahoj, Betinko.
4: Tak pojďte dál. Určitě si chcete povídat o tom, jak jsem se dostal k té zahradnické práci, ale nejprve vás vemu kouknout na zahradu. Tady jsou růže, denivky, to je taková moje chlouba, mám velkou sbírku. Líbí se vám to? Tak natrháme rovnou hned nějaké kytičky. Určitě máte hlad po celém dnu v práci, tak jsem si říkal, že se nám to bude hodit. Kdybyste byla tak hodná, tak zatím tamhle můžete natrhat pár snítek levandové, půjčím vám nůžky, bude to lépěji.
3: Děkuji. A jak asi dlouhé ty stonky tady?
4: Stačí jenom ty květy.
3: Aha.
4: Ještě vemem pár květů měsíčku.
3: Už jsem u vás, stačí to takhle?
4: Stačí to takhle. A ještě růžová poupátka. Gloria Day, taková stará odrůda, teď hezky rozkvetla. Já tam skočím, podržíte mi tu ošatku?
3: Podržím.
4: Děkuji. Renata se jmenuje tato odrůda a Grand Prix červená. Tenhle růže krásně voní, čichněte.
3: To je nádhera.
4: Tahle ta ještě víc, to je nahéma, používá se na parfémy.
3: To je pravá růžová vůně.
4: Ano, stolisté růže, krásné.
3: Vysypu broučky.
4: Trošku broučky, o to opereme. Tak pojďte dál.
1: Proč jsme stříhali kytky bez stonků? To mi nejde na rozum. No, nechám se překvapit.
4: Koukáte celou dobu dost vykuleně, proč jsme ty květiny natrhali takové krátké bez stonků? Není to do vázy. Říkal jsem si, že když si máme povídat o květinách, tak si uděláme něco na zub a použijeme ty květy.
3: Že to spojíme, no přiznám se, že jsem jednou snědla denivku.
4: Denivky jsou úplně super. Tyhle ty velký křehký poupata jsou úplná lahůdka. No uvidíte. Bojíte se? No, doufám, že máte pro strach uděláno.
3: Jsem z toho trošku vyděšená, ale schutí do toho.
4: Jdem na to.
3: A vy už máte nějaké menu vymyšlené?
4: Ano, ale k tomu se dostaneme za chvíli. Nejdřív to pěkně opereme.
3: Tak já vám to budu podávat. Podávejte ty omyté květy zase. Růže, měsíček už máme oprané, to ještě denivky.
4: Ještě denivky.
3: Ta poupata se taky myjou.
4: Potřeba je taky omít, protože letos útok myšic byl velký, aha, ale žádné na tom nevidím, ale jistota je jistota.
3: Já vidím.
4: Jo, jedna je tady. A určitě ten prach, který poletěl ve vzduchu, je potřeba smít.
3: Chápu dobře, že teď ty květy, které vy jste omyl, tak my v zápětí smíme?
4: V zápětí nebude nám to chvíli trvat, ale použijeme je do takových dobrých receptů v našem menu. Tak, trošku okapat. Děkuji, jste šikovná, jde vám to dobře.
3: Ale květy jsem ještě nikdy nevařila.
4: Všechno jednou poprvé.
3: Tak co budeme dělat jako první?
4: Jako první si připravíme předkrm a vybral jsem hermelín z levandulí.
3: Levanduly jsem natrhala já, ale asi špatně.
4: Ne, myslím, že velmi dobře, ale budeme potřebovat ještě pár zelených lístků.
3: Aha, tak já pro ně skočím na zahradu.
4: To bude tam rozhodná.
1: Co bych pro svůj žaludek neudělala, že?
4: Podáme si ten sýr. Jak máte velký hlad?
3: Celý den jsem nejedla, když jste říkal, že mě zvete na něco dobré.
4: Tak tohle budete teprve jenom předkrm.
3: Rozbalíme hermelíny.
4: Ano.
3: A lobal mám taky, ale já ho asi natrhám na kousky. Máme 4 hermelíny, takže udělám 4 kousky a lobal.
4: Určitě by bylo lepší dát dvojitou vrstvu. Aby se nám to na tom našem grilu tak nepropeklo.
3: To už je trojita.
4: Myslím si, že je to vyhovující. Můžu kápnout?
3: Takže trocha olivového oleje.
4: Na to natrháme květy levandule. asi tak 4 na porci.
3: A lístky taky?
4: Já bych je tam dala, ať nám to hezky voní. A je potřeba ty stonky z toho vytrhat, aby nás to pak nepíchalo v puse.
3: Zase další levandule,
4: ano,
3: zase další kapka.
4: Kápněte tam ten olej. Jo. Já tam hezky naškubu tu levanduli. Už to příjemně voní, že? A pak je důležité z toho alobalu udělat takový velmi pevný balíček, aby nám někde ten hermen neodtékal. A pak se to bude pomalu grilovat.
3: Tak já už budu balit.
4: Prosím.
3: Teď takhle nahoru asi ten alobal...
4: Jako balí v cukrárně dorty.
3: Jo, jo, jo.
4: Takhle
3: to
4: teď. Přesně. Hermen máme zabalený, dáme ho na grill a budeme připravovat další menu.
3: Balíčky máme, grillovat budeme za chvilku, ale ještě mě zajímá ta levandule. Než jí s ním, abych o ní něco věděla, jak se pěstuje.
4: Levandule je velmi aromatická rostlina, ona je to takový polokeř, původem z Francie, levandule lékařská. Je úžasná, potřebuje slunné stanoviště, propustnou spíš písčitou půdu a dostatek živin. Sama jste viděla, že ji mám zasazenou vedle růží, ale letos teda útočili i přes levanduly mšice všude. Určitě by neměla chybět na žádné zahrádce. Když se udělá na jaře hlubší řez, pěkně obrazí a dočkáte se krásných květů, tak jak jste viděla, a vlastně které budeme jíst.
3: A kromě levandule budeme jíst i ty další květy. Dívám se na cedník a vidím tam růže, ale k těm se dostaneme asi později, protože myslím, že teď máte v plánu denivky a měsíček lékařský.
4: Teď si uděláme hlavní jídlo. Tak nejprve si musíme připravit ty poupátka. Dáme si řád vodu, stačí trošičku a budeme denivky vařit v páře.
3: Neděláte to poprvé v životě, že byste připravoval ty denivky?
4: Nebojte se, nebudete pokusný králík. Tak, poupátka máme umytá a budeme je vařit asi 10 minut.
3: Denivky už se paří?
4: Ještě ne, ještě se to nevaří.
3: Vy jste mi dal do ruky i recept, abych si ho pak odvezla sebou. A tu rýži, tu budeme připravovat s tím měsíčkem lékařským?
4: Použijeme jenom ty korunní plátky, které budeme vařit s tou rýží, protože ty jí dají takovou skvělou barvu a chuť.
3: S měsíčkem žádný problém není. Ten roste dobře a všude.
4: No, s měsíčkem problém je, roste vám pak všude. Takže u něj, pokud si s ním nechcete zaplevelit zahrádku, protože je to taková bujně rostoucí letnička a sama se vysemenuje, tak je potřeba mu pak ty odkvetlé květy otrhávat, aby vám nedozrál a nechat si jenom na to vlastní potřebu, aby jsme měli pro příští rok na výsev. Měsíček taky vyžaduje slunné stanoviště. On sám ten květ vypadá jako sluníčko, tudíž to slunce potřebuje. A pokud ho budeme sbírat a sušit i třeba na masti, které se používají hlavně na žíly a na bercové vředy, a taky potřeba za plného slunečného dne, nesmí pršet. Tam má nejvíc těch léčivých látek v tom květu.
3: A co ta denivka? Ona vypadá, kdo neví, trošku jako lílie.
4: Hemerocallis, jak se latinsky jmenuje. Nemůžeme denivku zaměnit s lilí. Je to vytrvalá rostlina, která vyžaduje slunné stanoviště, tvoří takové mohutné keře, potřebuje živnou půdu a ten květ sama ochutnáte se dá konzumovat buď v syrovém stavu, kdy chutná jako křehký hlávkový salát, ale s takovou tou typickou vůní, protože ta denivka i voní, jak jste sama cítila. Skvěle se ty rozkvetlé květy hodí na ozdobování dortů nebo na saláty, když chcete překvapit návštěvu. No a ty poupátka tady v tom receptu použijeme vařená. To bude taky moc dobré.
3: My jsme tady natrhali spoustu květů u vás na zahradě. Jak by ten květ k jídlu měl vypadat?
4: Tak, aby se vám líbil. Nesmí být ovadlý, napadený, škůdci. Musí to být prostě krásný květ, na který skrytu duše už máme chuť.
3: A teď tedy na tu rýži. Takže budeme potřebovat dlouhozrnnou rýži, to čtu tady z toho receptu, který si pak můžu odvést i domů.
4: Určitě.
3: Arašídový olej, ten mě trošku překvapil.
4: Až budete vařit květinová menu, určitě se stane součástí vaší kuchyně.
3: Cibulka.
4: Máme připravenou.
3: Okvětní lístky ze 6 až 10 měsíčků lékařských, podle toho, kolik vás asi je a jak velkou chuť máte na měsíček lékařský.
4: Přesně tak. Ty květy jsou buď oranžové nebo žluté. Mě teď vykvetly jenom oranžové, tak to budeme mít takové jednobarevné.
3: A ještě 10 hřebíčků a sůl budeme potřebovat.
4: Hřebíček máme připravený, sůl máme. Jdeme na to. Ty denivky už jsou vařeny? Je tam voda? Je tam voda.
3: Teď strouháte zázvor.
4: Hezky to voní. Zázvor mám rád. Děláte si taky čaj, když jste nastihla?
3: Dělám, ale krájím ho na plátečky.
4: Nastrouhaný je lepší.
1: A zázvor budeme potřebovat k těm denivkám. Ještě vyškrábeme zbytky toho zázvoru.
4: Tak, denivky už jsou hotové. Toto tyčí, to nám došla voda v parní lázně.
1: Spařené denivky dáme na talíř, počkáme, až vychladnou, a teď se dáme do přípravy té rýže.
4: Vezmeme si cibuli. Já mám bohužel dneska takovou, nebo bohužel bohudík, už tu novou cibuli. Ona nemá pevnou slupku, takže jsem ji oloupal. Ale pokud budete používat suchou cibuli se suchou slupkou, tak ji můžete nechat. Skvěle to tu rýži obarví, bude to moc dobré. Napícháme do ní hřebíček.
1: Měli jsme 10 kousků ano, v těch ingrediencích,
4: dva,
1: tak to platí.
4: 3, 4, jo, je tam 10. Může být. Víte, hřebíček je skvěle anestetik. Používá se hodně v zubařství. Pokud vám pan doktor dával do zubu vložku, tak to vonilo po tom hřebíčku. Takže skvěle umrtvuje. Když vás třeba bolí zuby, tak můžete cucat 2-3 hřebíčky. Pomáhá to.
1: Cibuli máme, rýži máme opláchnutou.
4: Taková velká chlapská porce, takže zhruba 2-3 šálky.
1: Tahle rýže, kterou tady máme my, tak je dlouhozrná.
4: Necháme si rozpálit kastrůle, dáme trochu arašidového oleje a na něj nasypeme květy měsíčku, respektive jen ty květní plátky. Toto je velmi pěkné, vypadá to jako odkvětlá slunečnice, ten střed, co nám zůstal.
1: Zase jsem trochu vyděšená z toho, že to všechno budu jíst.
4: Nejen jíst, ještě si pochutnáte.
1: To jsem zvědavá. Okvětní plátky jsou natrhané, hodíme je do arašidového oleje.
4: Jestli nám to bude trošku prskat.

0: trošku ji opražíme.
1: Rýže je v rendlíku.
0: Trošku zamícháme. Vidíte, jak hezky ten měsíček zhnědnul?
1: Začíná barvit tu rýži.
0: Ano, a trošku to připomíná smaženou cibulku, že?
1: Uh-huh.
0: No vidíte, že to nebude tak strašné. Dovaříme si vodu. Nezapomeneme osolit.
1: Přiměřeně.
0: Já mám radši slanější, jak vy.
1: Já taky.
0: Voda vypla, zalijeme. Mělo by to být zcela ponořeno. Krásně se nám to vaří a nezapomeneme přidat cibuli s hřebíčkem.
1: Teď na mírném plameni budeme tu rýži dusit. Asi
0: přesně
1: 20
0: tak.
1: minut?
0: Do měka, to je důležité. Ještě si osmažíme ty mandle. Vezmeme si pánev. Trochu si pokrájíme ty květy denivek. Vidíte, jak ty páře změnily barvu?
1: A denivky budou orientální chuti. Když vy tak pěkně krájíte, tak já přeříkám ingredience, které budeme potřebovat k těm orientálním denivkám. Palíček mandlí nakrájených na nudličky, dvě hrsti poupat denivky, vy mi do toho šustíte.
0: Jenom těmi mandlemi.
1: Arašídový olej, kousek čerstvého zázvoru nastrouhaného, rýžový ocet a omáčku tamary. To je druh sojové omáčky a taky trochu vody budeme potřebovat.
0: Té máme dost nevyvodněné. Na pánev si dáme arašídový olej, vysypeme na ně balíček mandlí a opražíme.
1: Teď jsme oba ochutnali ty upražené mandle, tak nevím, jestli ještě budeme moct mluvit. Já mám spálený jazyk, jak jste na tom vy?
0: Já jsem foukal. Dobré. Tak, vezmeme si znovu tu pánvičku.
1: Moc oleje nám tam nezbylo, takže asi malinko přikápneme.
0: Malinko přikápneme, přesně tak. Dáme nám ten nastrouhaný zázvor.
1: Mm-hmm.
0: A hned přidáme rýžový ocet.
1: Já jsem na chvilku odběhla, ale vy jste tam přilil ještě trošku vody k tomu.
0: Ano, aby se nám ten zázvor nepřepálil.
1: Mm-hmm.
0: A jak slyšíte, tu konvici vodu používáme horkou a zakápneme sojovou omáčkou.
1: Koukám, že máte novou. To je ta speciální, ta omáčka tamary.
0: Přesně tak. Už jsem i otevřela.
1: Opět přiměřeně.
0: A přidáme poupata denivek.
1: Už jsou v pánvi.
0: Ano.
1: A teď předpokládám ještě ty mandle.
0: Ty denivky trošku zahřejeme.
1: Mm-hmm.
0: A zasypeme již upraženými mandlemi. Vypadá to zajímavě.
1: A voní to úžasně, skutečně orientálně.
0: Mm-hmm.
1: To si dává, jak to bude chutná.
0: No, uvidíte. Teď budeme potřebovat dovařit tu rýži.
1: Mm.
0: Toto už vypneme. Rýže se nám krásně dusí, ale ještě musíme vydržet, než změkne. Ale ještě, aby jsme pak neodbíhali, bychom si mohli připravit ten dezert.
1: A dezert to znamená lívance, zakysaná smetana a královská růže.
0: Nevím, jestli je královská, ale vybrali jsme ty nejkrásnější, protože, jak jsme říkali, musí se nám líbit.
1: Mě to trhá srdce, že budu takovou krásu jíst. Vy jste lívance připravil dopředu, abychom se teď s tím nezdržovali. To můžeme klidně prozradit.
0: To by bylo komplikované, přesně tak. Takže si připravíme talířky. Na talířky si nandáme lívance. Zase podle toho, kolik kdo tak sní. Lívance potřebujeme jahodovou marmeládou. A dnes máme čerstvou, možná ještě teplá.
1: Když už mluvíte o tom, že ji máte z vlastních zdrojů,
0: ano,
1: tak jsem si vzpomněla, že u vás na zahradě jsou nejenom krásné květiny, ale taky spousta zvířat. Kromě toho i kozy.
0: Ano.
1: A tak mě napadlo, jestli ta zakysaná smetana třeba s nimi nemá taky něco společného.
0: Ještě nemá, protože se nám teď narodili kuzlátka a ještě jsou kojená a měsíc ještě kojená budou, takže zatím nedojíme, ale pak budeme mít mlíčko, sýry a i maslo z vlastních zdrojů. Lívance jsou na talíři.
1: Ozdobíme je zakysanou smetanou.
0: Teď je potřebujeme jahodovou marmeládu.
1: A já věděla, že jsem na něco zapomněla. A kam vy to pro ní běžíte? Tady ji máte v košíku.
0: V košíčku, zabalenou v ručníku, protože se ještě zatahuje. Každá hospodinka ví, že marmeláda je pak potřeba nechat zatáhnout. No, ještě teplá. Tak, nám dáme na lívanečky.
1: Jahody jsou taky z vaší zahrádky.
0: Jahody jsou taky z naší zahrádky a jak vidíte, máme rádi, když ta jahoda je v té domácí zavařeněně i vidět. Prostě kouskovitý džem. Nandáme smetanu.
1: Jednu, dvě lžičky
0: ano.
1: Na každý lívanec. Záleží na tom, jak jste si připravili velké lívance.
0: A jak máme rádi smetanu.
1: Potud to chápu.
0: No a teď to rozdobíme.
1: Teď přijde ta třešnička, lépe řečeno růže.
0: Teď si vezmeme tu růži, chytneme ji pevně za ty okvětní plátky a vytrhneme ten střed tak, aby nám ty tyčinky těch růží zůstaly na tom šípku. A namdáme nalívanec. Uděláme si to hezky barevné, když jsme si natrhali tolik růží, aby nás to úplně odrovnalo.
1: Tak tahle je růžovo-žlutá. Můžu si zobnout?
0: Šaráda,
1: určitě. Jeden lístek tady, pardon.
0: V pořádku.
1: Nám to padá všude.
0: Chutná.
1: Ještě nevím. Už jsem ten jeden okvětní plátek snědla.
0: No, jaký máte pocit z ní?
1: Bylo to několik fází. Já budu ještě chvilku přemýšlet, ale nějaká zelenina. Možná hrášek?
0: Hrášek?
1: Vy jste si dal tu žlutou nebo červenou?
0: Musím suše konstatovat, že to chutná jako růže. No a dozdobíme růžovou tou voňavou.
1: Mm.
0: A tenhle ta porce bude pro vás a tam dáme krásné květ janiny. To je taková stará česká růže.
1: Ohňostroj barev na talíři, to je nádhera.
0: A dáme to do chladu, protože nejprve se pustíme do konzumace toho všeho, co jsme dělali. Hermelíny už budou za minutku. Dovaří se nám rýže, tak aby nám ty růžičky neovadly.
1: Kde růže pěstovat?
0: Růže potřebuje docela dost péče, ale za to se nám odmění těmi nádhernými květy. Vyžaduje slunné stanoviště, hlinitou propustnou výživnou zem, pravidelný řez a to je na ní asi to nejdůležitější, protože u těch keřových růží je důležité držet co nejnižší keř, to jest stříhat na 2 až 3 očka vlastně po každém tom odkvětu. Velkou chybu dělají zahrádkáři tím, že vlastně tu růži odstřihnou si do vázy a nechají ten dlouhý stonek, který pak různě obraší a znovu vykvete, což je správné, ale vzniká dole takový pařízek, který se pak na tu zimu špatně ukládá, ukrývá a pak je růže vymrzá. Budeme servírovat.
1: Tak hermelíny jsou hotové.
0: Není na to, udělat to hezky venku na grilu. Krásně to voní. Levandolí. Jdeme na to, servírujeme a rozbalujeme.
1: Nespalme se od toho horkého alobalu.
0: No a teď se vám naskytne uchvatný pohled. A je to moc hezké, když jsme to rozbalili, tak ten hermelín se trochu nafoukl a krásně vykreslil ty lístky a ty květy té levandole. Taková hezká mozaika, že? Tak ochutnejte.
1: Připomínáme provencálské koření, proč pak asi?
0: Protože levandule je jeho nedílnou součástí.
1: Tady musím konstatovat, že po předkrmu, lze říci, květiny v pokrmu, ano, levandule chutná výborně.
0: Květiny vládnou naší kuchyni. Z rýže uděláme úžasné kopečky, 2 kopečky a mezi ně krásně nám dáme denivky.
1: To jsou ty denivky orientální chuti.
0: Vy už jste ochutnala z té pánve.
1: Taky už tam moc nezbylo.
0: Tak víme, že to má takovou velmi výraznou chuť, tudíž musíme dát jenom trošku.
1: Ochutnám nejprve tu rýži s měsíčkem lékařským. Já jsem nastudovala dopředu, že to má mít takovou kořeněnou chuť.
0: A má?
1: A má, ale já tam cítím trošku i ten hřebíček, který jsme zapíchali do cibule.
0: Vy jste ochutnala ty denivky, ale v kombinaci s tou rýží famózní.
1: Já musím říct, že to je dokonalá chuť, že jsem dávno nejedla nic tak pikantního, výborného. Jak jsme mluvili o tom, že denivka chutná, myslím, že jsme to zmínili, že denivka chutná jako hlávkový salát nebo něco podobného, tak tady to necítím, tuhle chuť, ale kombinace denivka, mandle, zázvor.
0: Ten je výrazný, tak jako dokresluje.
1: Vynikající.
0: Celý to jídlo. Moc dobré.
1: Teď máme před sebou dívance s jahodovou zavařeninou, zakysaná smetana. Já mám dokonce to poupátko i nejen růžové okvětní plátky.
0: Když potkáte mšici, vyplivněte ji.
1: Ano, mšice občas naše růže trápí, ale my jsme je vymyli, to byl jenom vtip. A venku to pěkně bouří. Ještě, že jsme květy nazbírali dostatečně včas, to ještě venku nepršelo. Musím říct, že ty červené mi chutnají víc než ty žluté.
0: Ano, velmi záleží na odrůdě, protože každá má jinak tlustou stěnu těch okvětních plátků. Takže ty hebké růže, takové s těmi jemnými květy, jsou takové lepší do těch úst než tak Grand Prix, velká cena, taková kvalitní růže s pevným květem.
1: My si tady do toho trošku pomlaskáváme. Ještě bychom měli dodat, že dorty a spol se zdobí i kandovanými okvětními plátky, především růží právě.
0: Fór je v tom, že ten bílek musíme připravit jen vidličkou a jemně ho nadzdvihnout, jako vehnat do něj vzduch. Nesmí se z nich ušlehat sníh, pak to nejde, protože nepřilne na ty okvětní plátky. A když ho jenom tak vidličkou načechráme, hezky v nich namočíme ty plátky a obalíme v cukru, tak buď můžeme používat jen zaschlé, a nebo pak úplně sušené ty květní plátky. A to chutná taky moc dobře.
1: Růže může být nejen královnou vaší zahrady, ale i královnou vašeho talíře.
2: Tato byla dobrá.
1: Ochutnali jsme měsíček lékařský, denivky, levanduly a taky okvětní plátky růže. Co bychom si ještě mohli dát?
0: Různé květiny se dají ještě jíst, ale co je důležité, měli bychom je znát, protože jedovaté květiny, které se tím brání tím jedem, jsou všude kolem nás, takže ne úplně všecko sněsme. Určitě doporučím sedmikrásky, které jsou i velmi zdravé, protože odbourávají toxiny z těla. Kopřivu do salátu nelze opomenout, je úžasná na jaře se smetankou lékařskou, když kombinujete a dobře to ochutíte ještě vonými jinými bylinkami. Lichořeřišnice, řeřicha pnoucí, to určitě všichni znají, je skvělá a velmi dekorativní, protože i v těch salátech nebo na chlebu ty květy vypadají skvostně a skvěle chutnají, mají takovou výraznou kořeněnou chuť. A ostatní květy, ale doporučím, vrhněte se buď do literatury nebo na internet, abyste se přesvědčili o tom, že jsou opravdu jedlé, protože byste pak využili moji druhou profesi, zdravotnickou, to by bylo špatně.
1: Říká florista a zahradník Václav Straka. Děkuju, že jsem u vás mohla být ve Vodňanech. Přeju krásné dny a hodně nádherných květin.
0: Já vám děkuji za návštěvu a přeju šťastnou cestu domů. Nashledanou.
1: Ano, slyšeli jste dobře. Florista a zahradník Václav Straka je také profesionálním zdravotníkem, pak ještě filmovým maskérem a chovatelem domácích zvířat. A vzhledem k tomu, že jsme si nestihli popovídat ani o jeho cestě ke květinám, což bylo původním cílem mojí cesty a celé se nám to zvrtlo v gastronomický pořad, budu muset do Vodňan zajet ještě jednou, ale pojedu ráda. A vy ochutnejte květiny, stojí to za to. Dobrou chuť přeje Jolana Nováková.
3: Po 950 metrech pokračujte rovně.
4: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
5: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.
2: Každý svoje dveře s hrůzou zamyká, když slyší, jak skok

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Dobrý den, vítám vás při poslechu Kolotoče na Pohodě. Dnes se spolu podíváme do Vyšebrodského kláštera, kde je ukrytý vzácný Závišův kříž. V jazykovém koutku si připomeneme jedno slovo, které možná probudí vzpomínky. Z kuchyně našich prababiček přineseme recept na jeřabinovou šťávu a v dobré radě zjistíme, jak reklamovat zboží koupené přes e-shop. A na závěr zamíříme k českým rybníkům, povíme si o rybách a dostanete i tip na domácí rybí tatarák.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Teď se spolu s redaktorem Zdeňkem Zajíčkem vydáme do cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. Čeká nás tam gotická kaple se secesními prvky, jihočeské Madony, rožumberská hrobka a nakonec pancéřové dveře, za kterými je uložena mimořádně cenná památka Závišův kříž.
1: S převodem Vyšebrodského kláštera Justinem Berkou jsme v klášterní galerii. Pojďme ji představit a pojďme přiblížit alespoň část toho, co tu vystavujete.
2: Je to bývalá zpovědní kaple gotická, ale v secesní době ji pan opat Leopold Vačkář přestavěl na zvláštní tvar secesní. Vidíte ty lampy, ty jsme obnovili, ty jsou z roku 1890 až 1895 originál, vyzdobené secesně, což teda je taková jaksi rarita, gotika a secese, takový příkop mezi tím, a je tady celá kolekce jihočeských Madon, vidíte, krásná. Tamhle vidíte sochu svatého Mikuláše z kostela svatého Mikuláše v Rožumberku. Dali jsme ji sem z bezpečnostních důvodů. No a potom takzvané ukřižování z Vyššího Brodu. Je to od mistra Třeboňského z roku 1380 a tento obraz je opravdu vrcholné dílo mistra Třeboňského a v naší galerii také byl navrácen z Národního muzea 1991.
1: A teď projdeme dál do míst, která už tak přístupná nebývají. Stojíme v presbytáři cisterciáckého klášterního kostela. Pod nímž je ta slavná rožumberská hrobka. A v té hrobce, co je pod námi, tam jsou pohřbeni všichni Rožumberkové, kromě jednoho, kromě Viléma.
2: Ano, kromě Viléma jsou tady vlastně téměř všichni. I jejich ženy, že je tady královna Viola Těšínská, poslední také žena Kateřina Zluděnic, posledního Rožumberka, a i děti jejich někteří.
1: Ale co se týče slavných osobností, tak tady v Vyšším Brodě je pohřben jeden člověk. Jehož jméno v té poslední době znělo v souvislosti s Vyšebrodským klášterem velice často. Myslím tím Závišův kříž a Záviš z Falkenštejna. On tedy tady asi není pohřben celý, je to tak?
2: Jeho hlava je pohřbená v kapitulní síni. On je významným donátorem, poněvadž daroval tu nejzácnější relikvii klášterní, Závišův kříž, po něm pojmenovaný, že ano.
1: Můžeme se tam podívat?
2: Jdeme tam, ano.
1: Tak ten zvuk dveří už říká mnoho, protože jsou evidentně pancéřové. A my vstupujeme do oratoře před jeden z národních pokladů. Pokud se ho budu snažit popsat, tak dvojitý kříž na zlatém podstavci, celý zlatý a obložený drahokamy.
2: Je to velmi vzácná relikvie, zlatá, a uvnitř vidíte ten korpus, tam je právě to dřevo svatého kříže, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus. Závišův kříž patří mezi 10 nejvzácnějších církví uznaných relikviářů. Je to potvrzeno papežskou bulou.
1: Když už jsme tady v této prostoře, vy tomu říkáte oratoř, ale co to vlastně je?
2: Tak, je to modlitebna. Tady za tím křížem bylo dříve veliké okno a tady seděli Rožumberkové a byli účastní na mši svatý, která byla dole v presbytáři v kostele. Proto se tomu je oratoř.
0: Říká převor Justin Berka, který nás provedl cisterciáckým klášterem ve Vyšším Brodě na jihu Čech. Návštěvníci si mohou při prohlídkách projít klášterní galerii i další historické prostory a na samostatné trase také Rožumberskou oratoř se Závišovým křížem.

0: Posloucháte Kolotoč Českého rozhlasu Pohoda.
1: Vážila málo, v oku jí hrálo a měla je.

0: Na pohodě nám zpíval Milan Drobný a následující jazykový koutek ve vás možná vyvolá vlnu nostalgie. Kolega Stanislav Jurík pro dnešní chvilku s mateřštinou vybral slovo, které označuje něco minulého a většinou voní vzpomínkami.
1: V češtině máme spoustu slov, pomocí kterých hodnotíme stav, kvalitu nebo stáří něčeho. Třeba sýr je vyzrálý, názor zastaralý, svetr sepraný a vytahaný, vánoční cukroví je tradiční, ale co když je něco retro? Jak funguje slovo retro v češtině? A je to vůbec samostatné slovo? Ptáme se Růženy Pískové. Dobrý den.
2: Dobrý den. Výraz retro žije v češtině trojím životem. Funguje jako samostatné podstatné jméno. Takže se setkáváme například s vyjádřením divadlo uvádí muzikálové retro, nebo ve své tvorbě se inspirovali retrem. Slovo retro je v tomto případě středního rodu a skloňuje se podle vzoru město. Zároveň se s tímto výrazem setkáváme jako s přídavným jménem neskloným. Mluvíme pak třeba o retrostylu nebo o retromódní přehlídce. A konečně se tento výraz vyskytuje jako předpona. Čím častěji se nějaké slovo s výrazem retro spojuje, tím pravděpodobněji to uvidíme napsáno dohromady, jako například ve slovech retromóda nebo retrohit.
1: A když je něco retro, jak to na vás působí? Je to spíš pozitivní nebo negativní?
2: Výraz retro je zajímavý svojí nejednoznačností. Když je něco retro, může to být vnímáno velmi pozitivně, až obdivně. Třeba ve větě, je to sběratel, jeho sbírka obsahuje několik cenných retrokousků techniky. Jiná poloha představuje takové mírné, ale spíše laskavé pousmání. Například ve větě, to víš, vánoční stromeček u našich, to jsou hlavně takové ty retro ozdoby. Není to nic módního, naopak užití výrazu retro zde odkazuje k něčemu minulému, neaktuálnímu, ale v tomto případě to ani moc nevadí.
1: A používá se slovo retro i v úplně negativním významu, bez té laskavé nostalgie?
2: Třeba při hodnocení ubytování na internetovém portálu jsem se setkala s užitím slova retro ve vyloženě negativním významu, když někdo napsal do komentáře vybavení pokojů, k tomu bych se radši ani nevracel, to bylo těžký retro před rekonstrukcí. Zvlášť spojení slov těžký retro často odkazuje k něčemu, co je významně za svou životností. Už to opravdu není v módě, je to sice funkční, ale ne moderní, ani hezké, ani historicky cenné, jen přežité.
1: Slovo retro jsme dnes probrali s Růženou Pískovou, autorkou jazykového koutku. Děkujeme, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: A dnešním jazykovým koutkem provázel kolega Stanislav Jurík. Jste s pohodou a protože jeřabiny už zčervenaly, máme pro vás recept našich prababiček na jeřabinovou šťávu a ten vám nabídneme hned, co dozní další pohodové evergreeny. Zaspívají je Hana Zagorová a Karel Štědrý.

0: Typickým podzimním plodem jsou jeřabiny, které si etnoložka Vladimíra Jakoubějová a redaktor Jaroslav Hoření vybrali jako dnešní inspiraci z kuchyní našich předků. Pokud si i vy chcete připravit na zimu výbornou šťávu plnou vitaminů, připravte si tušku a papír.
1: Září poskytuje sladké ovoce a hořké jahody. Tak praví pranostika, těmi hořkými jahodami jsou míněny jeřabiny. Ty má většina z nás spojené s babím létem. Jakmile se na jeřábek začervenají plody, je jasné, že přichází podzim. Na celém světě se tento strom vyskytuje v několika desítek druhů. U nás se pěstuje jedlá odrůda, jeřáb sladkoplodý. Lidově se tento strom nazývá jeřabina, jeřábek, korálka či ptačí jeřáb. Sladkoplodá odrůda jeřábu byla objevena již počátkem 19. století. Její červené plody jsou sice kyselé a trpké, ale pokud se sklízí v září, tak už získávají svoji sladkost a když vydrží na stromech až do listopadu, tak jsou čím dál tím sladší. S přibývajícím časem však se plody svrkávají, takže září je optimální je sbírat.
2: Co všechno naše babičky z jeřabin zvládly v kuchyni vyrobit?
1: Z jeřabin se vyráběly kompoty, džemy, marmelády, syrupy nebo třeba omáčky. Skvěle se kombinují s jablky či s hruškami. My si dnes jeřabin připravíme šťávu podle receptu z Vysocka, kde dodnes ale jeřábu lemují mnoho cest.
2: Já si vybavuju, že se jeřabinka objevuje i ve Švejkovi. Rytmistr Koenig tam pronáší slavnou větu: rum, kontušovka, čert, jeřabin, ořechovka, višňovka a vanilková. Ale samozřejmě šlo o pálenku. My ovšem dneska zůstaneme u šťávy.
1: No ale jeřabinku určitě někdy přidáme, až nám pomrznou ty jeřabiny a budou vhodné na to, abychom je naložili na pálenku. Na šťávu budeme potřebovat 2 kila jeřabin, půl litr horké vody, 75 deka cukru a asi 3 osminky litru vody. Pěkné, vyzrálé šťavnaté jeřabinky otrháme, očistíme, opereme a v horké vodě je uvaříme do měka. Bez mačkání je necháme přes síto nebo utěrku překapat. Tím je zbavíme vlastně té hořkosti, protože hořká je ta slupka. Pak šťávu odměříme, cukr nasypeme do studené vody a svaříme jej na bublinku. To znamená, když namočíme do roztoku cukrového drátěné očko, musí se v něm vytvořit bublinka. Do takto hustého svařeného cukru nalijeme jeřabinkovou šťávu a povaříme asi 4 hodiny. Při vaření musíme sbírat pěnu. Šťávu pak ještě horkou nalijeme do čistých lahví, zazátkujeme a když vychladne, uložíme do sklepa.
0: A pak už pijeme vitamínovou jeřabinovou šťávu a pokud máme hodně zásob, vystačí nám šťáva třeba na celou zimu. Děkujeme za recept etnoložce Vladimíře Jakoubějové a v závěru kolotoče vám dáme ještě jeden tip, a sice na rybí tatarák. No a teď nám zaspívají Michal Tučný a Jitka Zelenková.
3: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.
4: Medicine man

0: 6 minut po půl dvanácté posloucháte Kolotoč a do dobré rady nám od vás pravidelně chodí dotazy a ty zpracovává dobrý rádce Josef Černý. Dnes to bude reklamace na dálku.
1: Dnešní dotaz je od pana Rýši, který reklamoval výrobek koupený v e-shopu. Prodejce reklamaci uznal na základě fotografie, ovšem požaduje zaslání zboží do e-shopu na náklady kupujícího. Přitom se přijedná o drobný výrobek, jehož cena je téměř shodná s cenou poštovného, takže pan Rýša neví, jestli má takový postup vůbec smysl. Pane posluchači, smysl to samozřejmě má, protože pokud prodejce reklamaci uznal, je povinen vám náklady na dopravu výrobku do prodejny uhradit. Je ale pochopitelné, že nejdřív musíte zásilku poslat na vlastní náklady, jinak to nejde, a doklad o zaplacení následně předložte prodejce k proplacení.
0: Říká dobrý rádce Josef Černý. Dnes jsme už společně připravovali jeřabinovou šťávu a za chvíli se vydáme k českým rybníkům a dozvíme se nejen, jaké ryby jsou u nás nejoblíbenější, ale taky pro vás budeme mít tip na domácí rybí pochoutku.

0: Český rozhlas uvádí Tobogán.
1: Opět po týdnu tu máme oslavu narozenin. Tentokrát je oslavencem Honza Nedvěd. Pozvání přijali Jan Nedvěd mladší se skupinou příbuzní, ale i Zdeňka a Jiří Tichotovi. Ve studiu 1 už je beznadějně vyprodáno, a tak doufám, že budete u rozhlasových přijímačů.
2: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.

0: Chutnají vám ryby? A zkusili jste už rybí tatarák? Třeba vás přesvědčí následující hobby rubrika a tip na domácí pochoutku od Lukáše Mareše z Českého rybářského svazu. Redaktorku Jitku Slezákovou ale nejprve zajímalo, které ryby se u nás chytají nejčastěji.
1: Čeští rybáři jsou národem kaprařů, takže i v tom rybolovu oni se nejčastěji zaměřují na toho kapra a samozřejmě je to pochopitelné, ten kapr je naprosto univerzální i v kuchyňském použití, takže proto se na něj zaměřují. Oni tomu odpovídají i ty úlovky a jenom pro představu, tak v našich vodách se každý rok rybáři uloví a domů odnesou zhruba 1,5 milionu kusů ryb. V hmotnostním objemu to představuje zhruba 2,5 tisíce tun, takže je to nemalé číslo.
2: Ano, takže kapři vedou a potom ty další ryby, a jsou i nějaké nové, které vysazujete třeba ve větším počtu než dřív?
1: Kapři samozřejmě vedou, ale vysazujeme i další druhy ryb a snažíme se zaměřovat především na naše původní druhy ryb. A hodně se chytají dravé druhy ryb, ona ta rybařina těch dravců je zase trošku jiná, je trošku akčnější a není to takové to klasické sezení na židličce a čekání na kapra. Rybář je více v pohybu.
2: Určitě.
1: A více tu rybu aktivně vyhledává, takže i ten lov těch dravců je poměrně oblíben.
2: Asi nejčastěji pstruzy. Jsou i na talíři totiž takový nejlepší, bych řekla.
1: Z těch dravců spíš sandáti, štiky, sumec a pak ta pstruhařina, tu už jste tady trošku nakousla, takže i ten lov pstruhu je v České republice poměrně oblíben.
2: Ta dobrota těch pstruhů, to je prostě vynikající ryba. Kapři jsou, jak říkáte, u nás taky oblíbení a na talíři. Nevím, jestli vy jako v Českém rybářském svazu kontrolujete, kolik toho lidí snědí, jestli jsme na tom trošku líp, protože Češi jsou kritizovaní za to, že jedí málo ryb.
1: Češi jsou za to kritizovaní po právu, protože pokud se podíváme do okolních států, a to i do států, které zdaleka nejsou tak rybářsky vyspělé, tak rybářsky aktivní jako my, tak těch ryb snědí daleko více. Češi sní v průměru za rok zhruba 5 kilogramů ryb na osobu. Je třeba připomenout, že z toho jenom 1,5 kg je sladkovodních. Takže jenom pro vaši představu, snědí Češi zhruba stejně ryb jako másla. Takže,
2: tak to je slabota. Co je
1: to slabota?
2: Máte nějaký dobrý recept? Vy máte rád osobně ryby? O rybářích se říká, že zase jim moc nedají.
1: A já určitě ryby rád mám. A receptů by byla spousta. A my se vždycky s manželkou smějeme, že většinu ryb sníme syrovou, protože milujeme tatarák, takže tatarák z ryby je pro nás asi nejlepší záležitost.
2: Tak proti gustu. A tak to mě řekněte, jestli to není tolik složité. Můžeme si říct, jak na to?
1: Není to vůbec složité. A většinou na to používám pstruhy, je to strašně jednoduché. Ten pstruh se vykostí, pstruží maso se namele, přidáme sůl, pepř, olivový olej, trošku dižonské hořčice, kopr a dobrota je na světě.
0: Jak jste slyšeli, každý z nás sní v průměru jen 1,5 kg sladkovodních ryb za rok. Co tomu říkáte? Nedáme si třeba pstruha k nedělnímu obědu?

0: Víte, že posilování není jen pro ty, kdo chtějí velké svaly? S přibývajícím věkem přirozeně ztrácíme svalovou hmotu a sílu. Pravidelným cvičením tenhle proces zpomalujeme a dlouho si tak můžeme udržet soběstačnost, abychom i za pár let bez potíží vyšli schody, unesli nákup nebo vstali ze židle. A nemusíme kvůli tomu trávit do hodiny v posilovně. Smysl má i cvičení dvakrát týdně, třeba doma. A možná jste si v souvislosti s pohybem všimli výrazu stiffness. Znamená tuhost svalů a šlach, tedy to, jak odolávají natažení a jak přenášejí sílu. Neplatí přitom, že čím menší tuhost, tím lépe. Tělo potřebuje správnou míru pružnosti i pevnosti. Odborníci proto doporučují pohyb střídat, nepřetěžovat stále stejné svaly a dopřát si taky čas na odpočinek. Tak co říkáte, tak třeba dnes začneme nějakými jednoduchými cviky doma? Krásný den.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Další díl četby z životopisné knížky Marka Twaina Jak jsem byl klukem nám na Pohodě připomene nejen zručný literární styl slavného amerického novináře a spisovatele, ale také herecké umění Martina Růžka. Pěkný poslech.
3: Farma strýčka Johna, na kterou jsem jako kluk jezdíval, stála uprostřed velmi prostorného dvora. Dvůr byl ze tří stran obehnán ohradou a vzadu vysokým plotem. Za plotem byl sad, za sadem černošské příbytky a tabáková pole. Nevzpomínám si, že by v ohradě byla nějaká vrátka nebo brána. Kdo chtěl do dvora, musel pěkně přes ohradu, a to po kulatých schůdcích, které se skládaly z polen, zapíchnutých do země a nahoře seříznutých do různé výšky. Vpředu vedla podle ohrady polní cesta. V létě byla plná prachu a s potěšením ji vyhledávali hadi. Tuze rádi se na ní rozvalovali a slunili. Když to byly chřestýši a zmije, tak jsme je zabíjeli. Když to byly obrovské černé užovky, někdy až 2 metry dlouhé, nebo příslušníci vykřičené rodiny korálovců, to jsme beze studu brali nohy na ramena. Když to byly takzvaní hadi domácí a užovky podvazkové, nosili jsme je domů a dávali je tetě Peci do košíku pro překvapení. Neboť teta Peci byla proti hadům zaujatá a vždycky, když si dala košík na klín a hadi začali vylézat, ztrácela duševní rovnováhu. Nikdy jsem nenabil dojmu, že by si na ně zvykla. Měla příležitosti habaději, ale všechny je propásla. Poblíž domu se lesnatý kopec začínal prudce svažovat podle stodol, sýpky, chlévů a sušírny tabáků až k průzračnému potoku, který si prospěvoval v obláskovém korytě a poskakoval tak či onak sem, tam i onam v hlubokém stínu převislých listů a šlahounů inu božské místo na brouzdání. Potok měl i svá koupaliště, kam jsme nesměli, a proto jsme tam chodívali, neboť byli jsme dítka křesťanská a tedy záhy poučená o ceně zakázaného ovoce. Vidím dodnes stříčkovou farmu, jako bych ji měl před sebou. Vidím celé její zařízení, všechny podrobnosti, rodinnou jizbu s vytahovací postelí v jednom koutě a s kolovrátkem v druhém. Neznal jsem žalostnější zvuk než kvílení jeho kola. A když jsem z dálky poslouchal, jak sílí a zase slábne, začalo se mi stiskat po domově. Dušička ve mně byla malá a zdálo se mi, že všude kolem bloudí duše neboštíků. Pak tam byl ohromný krb. Za zimních večerů v něm plápolala vysoká hromada ořešákových polen a jejich konce ronili mízu, ale nikoli na zmar, protože jsme ji seškrabovali a jedli. Ke krbu se tiskli ospalí psi a mžikali očima. Na jedné straně komína seděla teta s pletacími dráty, na druhé straně strýček s dýmkou. Vyhlazená, žádným kobercem nezakrytá dubová podlaha matně zrcadlila roztančené jazyky plamenů a tu a tam se černala jizvami po uhlících, které vyletěly z ohniště a pomalounku skomíraly. V pološeru na druhém konci jizby řádilo 9-10 dětí mezi židlemi a nedaleko kolébky, která už dosloužila, ale pořád ještě s důvěrou čekala. A pamatuji se, jak si v časném ranním chladnu lebedili u krbu košiláčci a jak se jim odtud nechtělo, protože trpěli pomyšlením, že by se s tak útulným místečkem měli rozloučit a že by měli jít do vymrzlé síně, kde stál cínový škopík a že by se měli mít. Vzpomínám si na dřevěné schodiště do podkroví a na šikmou střechu nad postelí, ve které jsem spával. Na čtverce měsíčního světla na podlaze a na bílý a studený zasněžený svět, který jsem pozoroval přes okno bez záclon. Pamatuj se, jak skučel vítr a jak za bouřlivých nocí vrzal dům A jak příjemně a krásně mi bylo, když jsem to pod peřinou poslouchal. Jak se přes okenní rámy sypal dovnitř sníh, jak dělal na podlaze hrobečky a kolik nevlídna s sebou vtáhl do světničky a jak krotil bezuznou touhu vylézt ráno z postele. Pokud o takové touze vůbec mohla být řeč. Pamatuji se, jak mocně se v té místnostce zatmělo, když zašel měsíc. Kolik strašidelného ticha se do ní vešlo, když jsem se v noci náhodou probudil a když se z tajných komůrek mé paměti vyrojily všechny hříchy a chtěly být zpytovány. Jak nevhodná to byla doba pro takovou činnost. Vzpomínám, jak strašně houkala sova a naříkal vlk, truchlící svorně s nočním větrem. Ta světnička mi velice vyhovovala. Z okna se dalo dosáhnout na hromosvod, po kterém se tak mile a rozkošně šplhá nahoru dolů, když je hluboká letní noc a člověk má jisté povinnosti rázu bezpodmínečně soukromého. Vedle farmy stála u ohrady dřevěná chaloupka a v té žila na lůžko upoutaná bělohlavá otrokyně, kterou jsme denně navštěvovali a obzírali s hrůzou. Věřili jsme totiž, že je přes 1000 let stará a že mluvila s Mojžíšem. Mladší černoši o těchto údajích nepochybovali a v dobré víře nám je předávali. V tomto duchu jsme upravovali všechny detaily, které nám o ní byly známy, a tak jsme také věřili, že přišla o zdraví, když se vydala na dalekou pouť z Egypta přes poušť a že se už nikdy potom nemohla zotavit. Měla na temení kulatou pleš. A my jsme se plížili kolem a zírali na ní s němou úctou a připomínali si, že vlasy jí vypadaly hrůzou, když viděla tonout faraona. Říkali jsme jí po jižanském způsobu teta Hanna. Byla pověrčivá jako ostatní černoši a jako oni také hluboce zbožná. Jako oni věřila pevně v modlitbu a uchylovala se k ní pokaždé, když něco potřebovala. Nikoli však v případech, kdy výsledek musel být bezpečně zaručen. Kdykoliv se v okolí vyskytly čarodějnice, převazovala chomáčky z bílé vlny bílou nití a promptně tak čarodějky zneškodňovala. Všichni černoši byli naši přátelé a naši vrstevníci byli prakticky našimi kamarády. Říkám prakticky a užívám toho slova ve smyslu omezovacím. Byli jsme kamarádi a přece jsme kamarádi nebyli. Zbarvení pleti a společenské postavení nás oddělovalo jemnou čarou, které si obě strany byly vědomy a která znemožňovala úplné splynutí. Dobrého, věrného a obětavého přítele, spojence a rádce jsme měli ve Strejdovi Danielovi, středně starému otrokovi, který měl nejlepší hlavu z celého černošského osazenstva, citlivou, širokou duši a srdce ryzí a prosté, a neschopné záludnosti. Mnoho let mi dobře sloužil. Neviděl jsem ho už přes půl století, ale v duchu jsem značnou část té doby prožil v jeho milé společnosti. Uváděl jsem ho do knih buď pod jeho jménem, nebo jako Jima, a tahal jsem ho po světě, do Hannibalu, na voru po proudu Mississippi a dokonce přes Saharu v balóně. A všechno to snášel trpělivě a přátelsky a oddaně, jak bylo jeho právem ode dne, kdy přišel na svět. Právě na farmě jsem si tolik oblíbil jeho rasu a naučil jsem se oceňovat jisté její znamenité vlastnosti. Tento cit a tato úcta obstály ve zkoušce 60 let a nebyly nikdy otřeseny. Černá tvář je mi dodneška stejně milá jako tenkrát. Jako školák jsem proti otrokářství nic neměl, neuvědomoval jsem si, že je na něm něco špatného. Mému sluchu takovou zprávu nikdo nesprostředkoval. Místní noviny proti otrokářství nepsali. Místní kazatel na nás učila, že Bůh je schvaluje a že je to svatá věc a že pochybovačům stačí ke kýženému klidu duše nahlédnout do Bible a příslušné pasáže nám byly předčítány nahlas, aby bylo jasno. Jestliže proti otrokářství měli něco sami otroci, byli moudří, a mlčeli. Špatné zacházení s otroky jsme na stříčkově farmě neviděli nikdy. A v Hannibalu zřídka kdy. V otrokářství, jak se provozovalo v Hannibalu a v okolí, nebylo nic, co by burcovalo dřímající humánní instinkt zásahu. Bylo to mírné, domácí otrokářství, nikoli brutální systém rozšířený na plantážích. Krutosti byly opravdu výjimečné a neobyčejné a naprosto nepopulární. Odloučit a prodat různým majitelům otroky spojené příbuzenským svazkem nebývala mezi lidmi věc oblíbená a proto se nedělala často. Vůbec si nevzpomínám, že bych kdy v Hannibalu viděl dražbu na otroky. Ale mám podezření, že je tomu tak proto, že to byla běžná a všední podívaná a nikoli nevšední a nezapomenutelná. Živě si vzpomínám, jak jsem jednou viděl tucet černých mužů a žen přikovaných k jednomu řetězu a čekajících na lodní transport směrem na jih k trhu s otroky. Byly to nejsmutnější tváře, jaké jsem kdy viděl. Otroky na řetěze asi nebylo vidět běžně, protože ten výjev by na mě tak silně a natrvalo nezapůsobil. Obchodníka s otroky si každý protivil. Platil za jakéhosi ďábla v lidské kůži, který kupuje a dodává ubohé bezmocné tvory do pekla, neboť pro nás, bílé, stejně jako pro černé, byla jižanská plantáž prostě peklo. Žádný mírnější název ji nemohl vystihnout. Jestliže neposlušného otroka nenapravila pohrůžka, že bude prodán na jih na plantáž, pak už ho nemohlo napravit nic. Byl to nevyléčitelný případ. Ale pamatuji se, že jednou, když běloch zabil černocha pro jakýsi běžný a drobný přestupek, nikomu to podle všeho nevadilo, ačkoliv nebyla nouze o soustrast s otrokovým majitelem. Jako chlapec jsem prožil příhodu, která pro mne jistě hodně znamenala, protože jinak by se mi nezachovala v paměti tak jasně a ostře, živě a beze stínu po všechna další zvolna plynoucí léta. V Hannibalu jsme měli malého otroka, chlapce, kterého jsme si od koho si najali. Pocházel z východního pobřeží Marylandu a byl odvezen od své rodiny a od svých přátel přes celou polovinu amerického kontinentu a prodán. Byl ducha veselého, prostého a jemného. A byl to snad nejhlučnější tvor, jaký se kdy narodil. Celý den zpíval, hvízdal, výskal, vřískal, smál se. Bylo to denervující, ničivé, nesnesitelné. Jednoho dne jsem se konečně dohřál a se vztekem jsem šel za maminkou a řekl, že Sandy zpívá bez přestávky už hodinu a já to nemohu vydržet a ať je prosím tak hodná a zarazí mu to. Mamince vrkly slzy do očí a roztřásl se jí ret a řekla mi asi toto. Chudáček, když zpívá, znamená to, že se mu nestýská a to je pro mě úleva. Ale když je sticha, bojím se, že přemýšlí a to nemohu přinést přes srdce. Už nikdy neuvidí svou matku. Dokáže-li zpívat, nesmím mu v tom bránit, ale musím za to být vděčná. Kdybys byl starší, rozuměl bys mi. Pak by tě povykování toho sirotečka těšilo. Byl to jednoduchý proslov a skládal se z malých slov, ale neminul se cíle, a povykující Sandy mi od té doby nevadil. Maminka nikdy neužívala velkých slov, ale měla přirozený dar zacházet účinně se slovy malými. Dožila se téměř 90 let a vládla jazykem až do posledka, zvláště když ji pobouřila nízkost a nespravedlnost. Několikrát se mi hodila do knih, které jsem napsal, a vystupuje v nich jako teta Polly. To je jako teta Toma Sawyera. Snažil jsem se vymyslet pro ní nějaké zlepšovací doplňky, ale nikdy jsem na žádné nepřišel. Moje maminka si se mnou užila dost trápení, ale myslím, že to vítala. S mým bratrem Henrym, který byl o 2 roky mladší než já, si totiž neužila trápení žádné. A myslím, že nepřetržitá jednotvárnost jeho vychovanosti a pravdomluvnosti a poslušnosti by jí velice tížila, kdyby nebylo úlevy a změny, kterou se mi obstarával v jiném směru. Já jsem jí byl osvěžením, posilující medicínou. Nikdy jsem o tom nepřemýšlel, ale teď je mi to jasné. Pokud vím, nikdy se nestalo, že by se můj bratříček Henry dopustil vůči mně nebo komukoli jinému něčeho nesprávného. Ale často se dopustil něčeho správného a já na to doplácel tak jako tak. Měl za úkol podávat o mě hlášení, když bylo takového hlášení zapotřebí a když já jsem je zanedbával, plnil tento úkol s velikou oddaností. Henry, to byl vlastně ten vzorný hošánek Sid z knihy o tomu Sawyerovi. Henry byl Sid, ale Sid nebyl Henry. Henry byl mnohem vzornější a lepší hoch než Sid. To Henry upozornil maminku na skutečnost, že nit, kterou mi sešila límec, abych se nemohl jít koupat, že tedy tato nit změnila barvu. Maminka by na to sama nepřišla a také byla očividně dotčena, že jejímu bystrozraku unikl tak výrazný nepřímý důkaz. O tuto drobnost se zvýšilo i mé potrestání. Je to lidské. Máme-li po ruce nějakou výmluvu, trestáme své vlastní nedostatky obyčejně na někom jiném. Ale na tom nesejde. Já si to na Henrym vynahradil. Ukřivdění se vždycky mohou na někom odškodnit. Vynahrazoval jsem si to na něm často. A někdy to byla záloha na něco, čeho jsem se ještě nedopustil. To tehdy, když příležitost byla příliš lákavá a já musel myslet taky na budoucnost. Tuto ideu jsem si nevypůjčil od maminky, nýbrž jsem si ji vynalezl sám. Ale musím přiznat, že maminka se podle ní příležitostně řídila. Tak například Henry nikdy nekradl cukr. On si jej nepokrytě z cukřenky vzal. Maminka věděla, že když se nedívá, Henry si cukr nevezme. Ale pokud šlo o mne, měla své pochyby. Vlastně ani ne pochyby, věděla bezpečně, že si cukr vezmu. Jednou si za její nepřítomnosti Henry bral cukr z její vzácné a drahocenné cukřenky, památečního to rodinného kousku, a podařilo se mu ji rozbít. Tenkrát se mi poprvé v životě naskytla příležitost něco na něho říct a byl jsem nevýslovně blažen. Řekl jsem mu, že to na něj řeknu, ale jeho to neznepokojilo. Když maminka přišla a uviděla na zemi cukřenku ve stavu fragmentárním, ztratila na minutu řeč. Nerušil jsem to ticho. Nechával jsem je působit. Soudil jsem, že zesílí konečný efekt. Proto jsem čekal, až se maminka zeptá, kdo to udělal. A teprve poté jsem chtěl vyrukovat s hlášením. Ale tato kalkulace byla chybná. Když si odbyla mlčení, nezeptala se na nic. A prostě mě klofla náprskem do hlavy tak, že jsem cítil, jak mi to sestupuje tělem až k patám. Pak jsem dal volný průchod své uražené nevinnosti v naději, že maminka začne litovat, že potrestala nepravého. Čekal jsem, že udělá něco kajícného a patetického. Řekl jsem, že to ne já, že to Henry. Ale otřes se nedostavil. Řekla zcela chladně, no dobře, to je jedno. To máš pro příště, až něco uděláš a já se to nedovím. Kdykoliv mé chování dosáhlo tak přehnané nemístnosti, že by s ní maminčiny improvizované tresty nestačily udržet krok, nechávala to až na neděli a ukládala mi pak, abych šel na večerní bohoslužby. Což byl postih někdy snad snesitelný, ale zpravidla nikoli. A proto jsem se mu bytostně vyhýbal. Nikdy nevěřila, že jsem v kostele skutečně byl, dokud si to neověřila zvláštním testem. Chtěla, abych jí řekl, která slova z písma svatého se toho večera v kostele četla. To bylo jednoduché a šlo mi to, jako když namaže. Na to jsem ani nemusel chodit do kostela. Prostě jsem si ta slova vybral sám. Fungovalo to dobře. Až do dne, kdy se moje slova z písma svatého nekryla se slovy, o nichž mamince referoval náš soused, který v kostele byl. Maminka se pak uchýlila k jiným metodám, ale teď už si nevzpomínám, k jakým. Tehdy byla taková móda, že muži i kluci nosili v zimě dlouhé černé pláště, podšité velice jasnými a křiklavými skotskými plédy. Jedné zimní noci, když jsem se vypravil do kostela vyvážit jakýsi zločin, jehož jsem se během týdne dopustil, schoval jsem si plášť za kostelní bránu a šel si hrát s ostatními kluky, dokud nebyl bohoslužbám konec. A potom jsem se zase vypravil domů. Ale v té tmě jsem na sebe navlékl plášť rubem nahoru. Vešel jsem do světnice, odhodil plášť a vystavil se obvyklé zkoušce. Probíhala úspěšně, až do chvíle, kdy padla zmínka o teplotě vzduchu v kostele. Maminka řekla, dnes tam musela být strašná zima, ne? Neprohlédl jsem mlctivost těchto slov a bláhově se vysvětloval, že jsem si v kostele neodložil a že plášť je teplý. Otázala se, zda jsem si jej neodložil ani cestou z kostela. Nechápal jsem, co touto narážkou sleduje. Odvětil jsem, že jsem si neodložil ani cestou z kostela. Zeptala se, a to si tam pořád svítil tou strakatou podšívkou? To nikoho netrklo do očí? Uznáte, že pokračovat v takovém dialogu by bylo fádní a neužitečné, a tak jsem to vzdal a nesl následky. Ale jinak byla naše maminka duše nanejvýš něžná a jemná a kdykoliv se někomu bezbranému křivdilo, rozhořčeně zakročila a setřásala strach, na jaký měla při své malé a slabé postavičce právo a oděla se cnostmi v pravdě vojáckými. Stalo se jednou v naší vesnici, a já to viděl, že jistý ďábelský neřestný Korzičan, postrach celé obce, hnal před očima opatrných občanů mužského pohlaví svou dospělou dceru, mával přitom tlustým provazem a prohlašoval, že jej o ní roztříská. Naše maminka otevřela té uprchlící dveře do kořán a místo, aby je za ní zavřela a zamkla, postavila se do nich a rozpřáhla ruce k veřejím a zatarasila tak cestu. Chlap nadával, klel, hrozil jí provazem, ale maminka se ani nehnula a nedala na jeho nejmenší strach. Jen zpříma a krásně stála a srážela ho, schazovala, zesměšňovala, vzdorovala mu a šlehala ho hláskem, který nebylo slyšet ani přes ulici, ale který doléhal až do chlapova svědomí a burcoval z tvrdého spánku jeho smysl pro čest. I omluvil se Korzičan mamince a dal jí svůj provaz a s použitím velkolepé a rouhavé kletby řekl, že je nejstatečnější žena, jakou kdy potkal. Potom šel po svých, aniž utrousil jediné slovo a víckrát ji neobtěžoval. Byli pak vždycky dobří přátelé, protože v ní našel to, co tak dlouho postrádal. Někoho, kdo by se ho nebál. Jednou v Saint-Louis vyšla na ulici a mocně překvapila hřmotného vosku, který tloukl svého koně do hlavy násadou těžkého biče. Odebrala mu totiž bič a v zastoupení koně, jenž nemá rozum a neodpovídá za své přestupky, pronesla tak přesvědčivou řeč, že Hromotlukovi nezbylo než přiznat, že vina je na jeho straně. Dále mu nezbylo, než se dobrovolně zavázat k něčemu, co nemohl splnit, protože na to nebyl stavěn, totiž k tomu, že již nikdy nebude týrat koně. Intervence ve prospěch týraných zvířat byla maminčiným celoživotním zvykem. Postupovala zřejmě s taktem a vyjevila svůj dobrý úmysl nanejvýš jasně, neboť vždycky dosáhla svého a vždycky si vysloužila zdvořilou odezvu a často i přátelský potlesk svého protivníka. Němá tvář v ní měla pravou přítelkyni. Podle jakéhosi nenápadného znamení v ní každá štvaná, ucouraná a vykřičená kočka poznala hned na první pohled rozenou ochránkyni své rasy a šla za ní až domů. Instinkt ji neklamal. Byla vítána jako marnotratná dcera. V roce 1845 jsme měli 19 koček na jednou. A nebyla mezi nimi jediná, která by měla trochu charakteru v těle. Jedna jediná, která by mohla prokázat sebe menší zasloužilost. Nepočítáme-li lacinou a tuctovou zásluhu, jakou je nešťastný úděl. Ty kočky byly obrovským břemenem pro nás všechny, včetně maminky, ale byly nešťastné. A to stačilo. museli u nás zůstat. Ostatně lepší taková zvířata, nežli žádná. Děti musí mít doma nějaké zvířátko, s kterým by se bavili. A my jsme nikdy nesměli mít nic živého v kleci. Uvězněný tvor prostě nepřipadal v úvahu. Maminka by nebyla nikdy dovolila, aby se omezila na svobodě třeba jen jediná myš. Milovala skutečně každou němou tvář, pokud nepatřila netopírovi. A přitom je netopír krásně měkký a hebký. Neznám tvora příjemnějšího na dotek a vděčnějšího za laskání, dostává-li se mu ho ve správném duchu. O netopírech vím všechno, protože naše velká jeskyně poblíž Hannibalu jimi byla hojně zásobena a často jsem je nosil domů, abych pobavil maminku. Snadno se to dal zvládnout, když byl vyučovací den, protože to jsem byl jakoby ve škole a netopíry nechytal. Maminka nebyla podezíravá, naopak. Oplývala důvěřivosti a když jsem řekl, v kapse pro tebe něco mám, strčila tam ruku. Ale vždycky ji zase vytáhla a sama. Říkat jsem jí o to nemusel. Bylo zajímavé, jak se nikdy nedokázala naučit lásce k soukromým netopírům. Čím větší zkušenost měla, tím méně byla schopna změnit svůj názor. Myslím, že v jeskyni, co živa nebyla, ale jinak tam chodil každý. Po proudu i proti proudu Mississippi připlouvali shlédnout jeskyni mnohé výpravy. Táhla se kilometry daleko a měla v sobě hustou spleť úzkých a vysokých rozsedlin na průchodu. Zabloudit se tam dalo snadno. Podařilo se to kde komu, včetně netopíru. Sám jsem v ní zabloudil s jednou paní a naše poslední svíčka už dohořívala, když jsme v dálce zahlédli vířící světla záchranné výpravy. Jednou tam zabloudil míšenec, kterému se říkalo Joe Indian, a vyčerpat se tenkrát zásoba netopíru, byl by umřel hladem. Jenže něco takového nepřipadalo v úvahu. Netopíru tam byly myriády. Tu příhodu mi pak vyprávěl. V knize o dobrodružstvích Toma Sawyera jsem Indiana Joea nechal v jeskyni umřít hladem, ale jen v zájmu umění. Nikdy se to nestalo. Místní opilec, kterému se říkalo generál, jednou bloudil v jeskyni celý týden a nakonec vystrčil kapesník z díry na vrcholu jedné hory a kdo si to viděl a vyhrabal ho ven. Zpráva zní věrohodně až na ten kapesník. Znal jsem ho léta a nikdy žádný neměl. Ale možná vystrčil nos. Ten by určitě nikomu neušel. V roce 49., když naším malým Hannibalem proudili hledači zlata, dostalo mnoho dospělých občanů zlatou horečku a myslím, že zachvátila všechny kluky. V létě jsme si půjčovali loďky, jejichž majitelé nebyli přítomní, a jezdívali jsme 5 kilometrů po proudu Mississippi do údolí, kde byla jeskyně, a tam jsme si vykolíčkovali svá pole a dělali, že kopeme zlato. Zpočátku jsme rýžovali $0.5 denně, potom 2x až 3x tolik a postupně, jak se naše fantazie zapracovávala, celé miliony. Hloupí a neprozíraví kluci. Hráli jsme si a netušili nic. Celé to údolí a všechny přilehlé kopce byly ze zlata. A my to nevěděli. Pro nás to byla hlína. Nechali jsme zlaté tajemství nedotčeno a vyrůstali v chudobě a tloukli se světem za skývou chleba jen proto, že jsme neměli prorocký talent. Ta krajina pro nás byla hlínou a kamením a přitom ji stačilo rozemlít a vědecky zpracovat a byl z ní zlatodol. Celá ta oblast je totiž cementový důl a vyrábějí tam dnes nejjemnější druh portlandského cementu, 5 000 sudů denně v továrně, která stála $2 miliony. Nedávno mi odtamtud telegrafovali, že se rozemílá na cement jeskyně Toma Sawyera. Jestli bych o tom laskavě nenapsal do novin. Ale neměl jsem co. Mrzelo mě, že jsme přišli o náš cementový důl, ale po tolika letech to nestojí za řeč a konec konců ta jeskyně je téma velmi úmorné, neboť je jí celkem 10 kilometrů.
2: Slyšeli jste další díl z četby na pokračování z životopisné knížky Marka Twaina Jak jsem byl klukem. V roce 1970 z ní v rozhlase v režii Jana Kuneše četl Martin Růžek.
0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Pozor, pozor, Český rozhlas Pohoda slaví páté narozeniny.
1: A vás, milí posluchači, zveme na jedinečnou narozeninovou oslavu.
0: Kdy? Ve středu 30. září od 14 do 15 hodin.
1: Kde? V Radiokafé Vinohradská 12.
0: Čeká vás skvělá živá hudba. Osobnosti, které znáte od mikrofonu Českého rozhlasu Pohoda, dorazí i herec Josef Dvořák, Marie Formáčková nebo sportovní novinář Jaroslav Suchánek.
1: Těšíme se na vás ve středu 30. září odpoledne na oslavě našich pátých narozenin. A chcete-li být u toho, nezapomeňte si prosím rezervovat svoje místa.
2: Tisíce světel tu svítí, odevšad

Zhasněte lampiony, lampiony, já chci vidět tmu, nepřišel, nepřišel.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

Taky patří ke každým narozeninám a ty naše páté rozhodně nejsou výjimkou. Den pátých narozenin pohody, tedy 1. října, jsme pro vás v rozhlasovém archivu vybrali třeba báječnou dvoudílnou hru z pera Marka Twaina. Jmenuje se Princ a chuďas a do hlavní dvojrole obsadil režisér Karel Weinlich Jaromíra Hanzlíka. 1. října oslaví 95. narozeniny Jiří Suchý. A proto je tu dárek v podobě střihového speciálu Lukáše Berného. Uslyšíte to nejzajímavější, co Jiří Suchý pro rozhlas vytvořil. A k tomuto speciálu přidáme také hvězdy vinylu s Jiřím Suchým a kulaté noty s Karlem Gottem a orchestrem Karla Vlacha. To vše doplní hudební revue Svět se baví. Těšit se můžete na pelmel populárních písniček s jedinečným komentářem Eduarda Hrubeše. Detaily o programu najdete na našem webu. Užijte si naše pohodové dárky k pátým narozeninám pohody.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. V těchto dnech slaví 90. narozeniny básník, textař, herec, scénárista, moderátor a cimrmanolog Milon Čepelka. Za Český rozhlas Pohoda přejeme vše nejlepší a hlavně pevné zdraví do dalších let. Inspirativní postřehy Miloně Čepelky si můžeme poslechnout v následujícím pořadu Českého rozhlasu Pohoda právě teď.
2: Občas v našem cyklu z archivu Českého rozhlasu nahlédneme také do historie orchestru Karla Vlacha. Tentokrát jeho kronikou budou listovat pánové Miloň Čepelka a skladatel a hudební aranžér Miloslav Ducháč. Tak pěkný poslech.

0: Posloucháte pořad z kroniky orchestru Karla Vlacha. Historické nahrávky z let 1941 a 1942 vybírají a uvádějí pamětník
1: Miloslav Ducháč a nepamětník
0: ale za to fanda Milan Čepelka. Hezký poslech.

Co vám dnes, vážení posluchači, chystáme? Písničky známé i méně známé, zpěvačky a zpěváky známé i méně známé. Doufám, že jste zvědaví, buďte. Ale ze všeho nejdřív poslouchejte Inku Zemánkovou, jak ze staré desky znovu zpívá Bláznivý den od Jiřího Traxlera a Karla Kozla.

Od téže autorské dvojice Jiří Traxler a Karel Kozel je tu hned ještě další písnička. Tentokrát ji ovšem zaspívá Jiřina Salačová, která si bude stýskat, oslovujíc patrně svého milého, nevíš, ach nevíš. To ve mně vyvolává takovou představu, která se k prázdninám zrovna nehodí, ale přesto ji řeknu. Kdyby tak lidstvo jako jeden muž a jako jedna žena sedlo a naříkalo nad svou nevědomostí v mnohých oborech, o nichž neví nic, ačkoliv by vědět mělo, to bychom měli víc naděje na přežití. Třeba nevím, ach nevím, jak zamáznout ozónovou díru. Já, nešťastné lidstvo. Omlouvám se, že to sem zatahuju, ale sem tam memento nemůže být na škodu ani v oddechovém programu. Už je tady ta písnička, třeba se vám bude o to víc líbit.

Třetí dnešní písničkový titul, ten v žádném jeho významu doporučovat nemusím, protože zvědaví, to my lidé jsme až často dokonce i na věci, které se nás netýkají, nebo takhle, které se nás netýkají všeobecně, které nebezpečně zavánějí vměšováním do vnitřních záležitostí jiných soukromníků. Písnička se jmenuje Kdy kde a uslyšíte v ní Arnošta Kafku.

0: Где, где все увидимо, где.
1: Tak třeba zítra v pět u muzea.
2: Jak tak hledím na seznam, nejčastějším textařem je dnes Karel Kozel. Tohle bylo už jeho třetí dílko. A čtvrté přijde v zápětí. Aby se to nepletlo, tak vzniklé stejně jako v předchozím případě zas na hudbu Kamila Běhounka. Na něj se však tentokrát chystá opět Inka Zemánková. Bude ve vás vyvolávat melancholické nálady představou, vyjádřenou v nadpisu jen třemi slovy, když mlha padá.

0: Máme tam i dnes něco výhradně pro orchestr? Ptám se kolegy Miloslava Ducháče.
1: Máme. Je to skladba Theo Ferztla s názvem Poblouznění.
0: To je zajímavý název. Kdo byl v tomto případě poblouzněn, jestli to víš?
1: Vím. Proto jsem tu skladbu vybral. Byl to zas jednou solist na trubku Vlasta Kloc.
0: Který uměl moc přesvědčit.

Vladimír Dvořák vám ve svých nedělních pořadech v tuto hodinu občas hrával písničku slávy Emana Nováčka a Josefa Gruse Já bych se tak ráda vdávala, samozřejmě v nové nahrávce se zpěvačkou Elenou Lukášovou, tuším. My máme stejnou písničku v původním podání herečky Marie, ale tenkrát se jí říkalo Mařenka, Norové. Dodám jen informaci, možná nepodstatnou, ale v zájmu úplnosti sem patřící. Tenhle foxtrot pochází z operety, která má tak výtečný titul, že jeho vyslyšení vřele doporučuju. Lidi, pozor na lidi.

Před 14 dny jsem vám sliboval ve spojitosti s filmem režiséra Martina Friče Hotel Modrá hvězda, právě také s autorskou dvojicí Nováček Grus a se zpěvačkou Inkou Zemánkovou i jejich nevadnoucí slunečnici. To je prosím slunečnice, jejíž semínka dosud nikdo nestačil vyzobat, ba ani všechen olej z ní ještě nikdo nevylisoval. Pořád zbývá dost k potěše i k výživě našich hudebně mlsavých buněk. Přišel její čas. Připomenu jen, že na tomto původním snímku účinkuje spolu s Inkou Zemánkovou i svého času velice populární a velice dobrá mužská vokální skupina, která si říkala bystroužskovsky chytře Lišáci.

Ještě jsme tady dnes neměli Alanovy sestry a honem honem to napravíme. S nimi přichází, symbolicky zas už do třetice, autorská dvojice Jiří Traxler a Karel Kozel. Tady je pozoruhodné, že v těchto prvních letech vystupuje Jiří Traxler vždycky jen jako autor hudby, zatímco později to byl stejně známý a výborný textař a dokonce i konferenciér. To byl vlastně předchůdce Vladimíra Dvořáka. Traxlerova a Kozlova písnička se jmenuje přesně a výrazně My tři, protože takový byl právě počet zmíněných Alanových sester.

Následující píseň je rodu, abych tak řekl, Máchovského. Ano, myslím přímo klasika Karla Hynka Máchu. Autor jejich slov, mnohokrát už vzpomínaný Jaroslav Moravec, měl jistě hluboko v duši vryt Máchův máj, jenž ostatně, ačkoliv se jistě běžně nečte, vězí v nás všech víc, než si myslíme. Jeho básnické obrazy, nicoty, marnosti, toho, co už odešlo a neexistuje, žijí vždy znovu obměňovány i v banálních životních situacích. Proto Máchův zborcené struny hlas, což je vlastně nehlas, je přesně totéž, co od Ale Jindry a Jaroslava Moravce jako loňský sníh. Neboť i loňský sníh je spíš nesníh, je to už spíš jen vzpomínka. Zpívá Arnošt Kafka.

hledám, když já tenkrát jsem tebe měl rád a jen tebe jsem miloval. Už zmizela ta doba, chvíli.

0: Myslím si, že po několika písničkách bychom mohli dát slovo zase orchestru. A to ve skladbě Přehlídka skřítků.
1: Na to se vmísil kolega Miloslav Ducháč, jenž nade mnou bdí, abych dodržoval předem dohodnuté pořadí skladeb a abych nic neošidil, protože improvizaci se při probírce hudební kronikou nutno bránit, ta není žádoucí. Úplně s tím souhlasím. Proč to bude Přehlídka skřítků?
0: Abychom vyslechli, jak Bedřich Weiss se aranžoval pro orchestr Karla Blacha známou instrumentální skladbu Kurta Noaka, skladbu, kterým se tehdy říkalo skladba charakteristická.

V době, kdy jsem byl nejvnímavější, a to je každý v období kolem vlastní puberty, mluvím-li už o sobě, musím říct, že to bylo bohužel v 50. letech, kdy byl život u nás dost sešněrovaný, tak tenkrát šla vítězně naším světem skladba Chiribiri Bin. Určitě si na ni taky vzpomínáte. Hrál ji tehdy samozřejmě orchestr Karla Vlacha a bylo v ní ohromné, okouzlující trubkové solo s nádhernými glisandy. Tenkrát jsem netušil, že to byl jen návrat té skladby a tím méně jsem věděl, že už u nás jednou byla jako písnička o nějakých 10-15 let dřív. Protože právě tyhle roky na našich nedělních schůzkách připomínáme, máte příležitost slyšet teď tu písničkovou verzi. Autor je Ital, jmenuje se Pestaloza, česká slova dodal Jaroslav Moravec a zpívali Alanovi sestry.

0: kdy ho nahradil Jiří Wernberger.
1: Rozhodně to bylo jeho šťastné tvůrčí období. Tak tedy, ačkoliv jsme se dnes sešli už po čtvrté, končíme písničkou Zítra poprvé.

Poslouchali jste pořad z kroniky orchestru Karla Vlacha. A Miloslav Ducháč s Miloněm Čepelkou, kteří v něm hovořili, vám děkují za pozornost a zvou vás k dalšímu setkání zase za týden.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

Na dlani rybníka vody dnes ubylo. Protekla rybářům děravou sítí. I zimní sluníčko trochu jí upilo. Jen kapří šupiny stříbrně svítí. Také mám od toho loňského kapříka vánočního pár šupinek peněžence, aby se mě držely peníze. Ale peníze, zdá se, o tom nevědí a nějak se ne a ne držet. Ale jak patrno, nastala předvánoční doba, kdy se o rybách mluví častěji než jindy. A bude tomu tak i v dnešním Textempore, u kterého vás jako vždy touto dobou tuze rád vítá František Novotný.

0: Vyšly ryby, ohlásil Čechomor, a víte, kdo nebo co je tkaničnice? Nabídnu tři odpovědi. Za A, stroj na výrobu tkaniček, za B, prodavačka a pletařka šňůrek do bot na středověkém tržišti, anebo za C, rybka s oblibou lovená od Bretaně po Senegal. Samozřejmě s ohledem na téma dnešního textempore je to ta odpověď C, rybka. A když jsem otevřel před dobrým jitrem s mistrem Štěpničkou knihu o tom, co všechno z ryb a mořských plodů najde uplatnění v kuchyni, žasl jsem nad fantazií názvů a hned jsem se díval třeba, jak vypadá modroun, tanečník, mnohopilák, vidlatka, sekerenka, perlín, chňapal, ďas, ostroretka, hřebenatka nebo nebehled. A kde a jak kvete slunečíce ušata? Zjistil jsem, že v řece svatého Vavřince a patří mezi vrubozubovité ryby. A nebo na co se dává placka pomozanská? Na talíř, pokud ji chytíte. A to někde v moři od Norska po Mauretánii. Ale myslím, že bych měl dát šanci i Ivanu Mládkovi.
1: Když jsem bylo dítě, jednou se mi zdálo, že se koupu v moři. Hrozně jsem se bálo.

Ale nejen v konzervách je ryba na českých stolech tradičním pokrmem, a to nejen o Vánocích. Já v jedné kronice našel, že například na renesanční rožmberské svatbě bylo kromě jiného spořádáno 18 300 kaprů, 10 210 štik, 640 pstruhů, 20 000 raků, 14 jeseterů, 350 tresek, 675 piskořů, 800 slanečků a 7096 ryb uzených. No představte si to rozložené na louce. To je jak solární panel, ale nutno podotknout, že ta svatba trvala 32 dny. Labužníci tedy vědí své, a tak se nedivme, že rybaření propadli i plavci.

Tenhle rybí albínek uvízl v síti pánů z Možka a Krůty. Pepa Dvořák si ovšem musel raky nachytat sám. Není-li to ryba, je to rak, rak, rak, uděláme mi to tak, tak, tak, uděláme sobě háček, uhlídáme, chytí-li se ráček, zpívá pěkná lidová říkanka a hned zjistíme, jak na to jde populární komik.

0: Myslím, že mnozí jste v textu bezpečně poznali Ivana Mládka, ale víte, jak poznáte, je-li ryba čerstvá? Znaků je několik, od kůže přes ploutve, pach až po oči a žábry. Oči by neměly být zakalené, žábry by měly být jasně červené. A ti, kteří chtějí mít jistotu, si chytají ryby sami, tak jako Marek Eben. Také si někdy říkáte, nač ti rybáři myslí? Podle jedné teorie o rozdílu ženského a mužského mozku je ten ženský jako klubko drátků propletených, dotýkajících se neustále jeden druhého. A ten mužský jako soustava krabiček, která je každá na něco, nedotýkají se a v té nejvíc veledůležité je nic. A ta se prý používá i na rybách. Tak uvidíme.
1: Vodní hladina, samá řasa, oko obrostlé rákosem.

Vodní hladina, samá řasa, oko obrostlé rákosem.

Jak prohlásil Jan Werich, čas strávený na rybách se do života nezapočítává a může přinést leccos zajímavého. Sedí rybář na břehu, na hlavě má cihlu, před sebou čtyři pruty, jde kolem dáma a říká, prosím vás, proč máte tu cihlu na hlavě? On říká, milostivá paní, pojďte se mnou tamhle do vrbiček, já vám to prozradím. On říká, ale jděte, jenže můj manžel je rybář, ráda bych mu poradila. Tak odejdou do vrbiček, když se vrátí, rybář vysvětluje, tak na prvním prutu má milostivá speciální těstíčko, od rána ani ťuk. Na druhém mám žížalu, od rána ani ťuk. Na třetím mám višeň, ani ťuk. A na čtvrtém mám chleba s mákem a ani ťuk. A na tu cihlu jste prosím od rána třetí. Já jsem si na závěr nechal jednu malou rybičku v Sondheimově a Janíčkově akváriu, které propůjčila hlas Jitka Zelenková. I jejím hlasem vám děkuji za milou společnost, ať vám berou jen zlaté rybky a ať je nikdo z vás nechytá sám. Buďte blaženi a za týden se u Textempore už teď těší naslyšenou váš František Novotný.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den. Tato schůzka na toulkách českou historií je 395. A než dorazíme k dílu 400., pozastavíme se, posečkáme, setrváme, neboť nás čekají již v Brzku věci veliké a zásadní, které budou měnit tok našich dějin. Obáváme se, že v celém tom očekávaném mumraji české války nebude příliš ohledů na všední osud jedinců. A tak si jich všimněme teď. Teď, dokud je ještě čas a ještě se z okna nevyhazuje a ještě se nebuntuje proti císaři a u Letohrádku Hvězda se ještě nehoufují válečné šiky a na náměstí před námi stále ještě nesviští dobře nabroušený katovský meč. Pojďme si vyprávět o prvních, prostředních a taky posledních věcech člověka, jak je znali před 400 let. Jako obvykle vás budou provázet
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý.
4: S Jaromírem Ostrým jako režisérem
1: a Petrem Horou Hořejšem, co by inspirátorem této pouti, při které plujeme na vlnách Českého rozhlasu 2, a to na loďce, vybavené poznávací značkou Českého rozhlasu Brno.
5: Za výraznými rysy krajiny, nástroji a stroji, za těmi zdánlivě nejchladnějšími texty i za institucemi, jež jsou zdánlivě nejvíce odděleny od těch, kdož je zřídili, chce historie zachytit lidi. Komu se to nepodaří, bude přinejmenším nádeníkem historické erudice. Dobrý historik se podobá obrovi ze známé pověsti. Ví, že tam, odkud cítí člověčinu, je jeho kořist.
1: My jsme věru daleci toho, abychom se pokládali za nefalšované historiky a aby nás snad někdo měl za obry, to už vůbec ne. Leč snažíme se věru, seč jsme sto v pachu dávných foliantů i mezi stránkami ještě čerstvě vonícími tiskarskou černí čichat tu člověčinu, neboť i ona je naší kořistí, nejenom francouzského dějepisce Marka Blocha, který se uvedené myšlenky dopustil již v polovině minulého století.
3: Lidský život lze rozdělit do několika etap.
0: Což není výmysl století 20. nebo našeho. O to se pokoušeli naši předkové již před věky.
3: S výsledky různými došli od trojky až ke 13.
0: Nejčastěji se rozpočítalo do 3.
5: Dětství, dospělost, stáří.
3: Byly však pokusy, a to na biblickém základě, označkovat lidský život na 5 etap.
0: Děti do 7 let?
5: Což jsou infantés?
3: Mládež do 14 let?
5: Neboli puericia?
0: Po nich se dospělo do věku mladického?
5: Adolescencia?
0: Do 24 let?
3: A po nich zralí muži?
5: Neboli virí?
3: Do 50.
5: Dekrepití?
0: Od 50 nahoru. Moudří a spravedliví.
1: Takové dělení lidského života použil autor už v české středověké hře Tkadleček. A jsme v renesanci.
3: V té době se těšilo rozdělování lidské existence na 10 sedmiletých cyklů.
1: To je dohromady 70 let, v té době požehnaný věk.
5: Všech dnů a let člověka jest 70. Neb, jestli kdo silnějšího přirození, 80 let.
1: Tohleto přesvědčení se objevilo i na rakvi Karla staršího ze Žerotína. A podobného schématu se přidržel i Jan Amos Komenský ve svém obrázkovém slovníku Orbis Sensualium Pictus.
5: Člověk jest nejprve dítě, potom pachole, zatím mládenec, odtud jinoch, mladý muž, k tomu muž, potom zatím starší muž, naposledy starček.
1: Na rozdíl od předešlých katalogizátorů si Komenský všímal i pohlaví ženského.
5: Na druhém pohlaví jsou to děvčátko, děvečka či mladice, panna, žena neboli paní, stará žena a baba, ostaralá žena.
1: No tak tu babu ostaralou si mohl Jan Amos odpustit, že? A nebo to vyjádřit třeba jemněji.
3: Na nejvyšší stupeň postavil učitel národů společně mladého muže a mladici.
1: No, to je skoro jako dnes.
5: 13. tabulí věku lidského.
1: Sepsal Bartoloměj Paprocký z Hlohol a z Paprocké vůle, rodem Polák z Mazurska, který notný kus života prožil u nás a jež byl hostem na naší minulé schůzce.
0: Ve své knize dělí život nezvykle do 13 etap.
3: Dvě z nich, narození a smrt, se neoznačují trváním, ale pojmenovávají pouhé stavy ohraničující lidský život.
0: Dětství a dospívání rozdělil do tří fází, ale od 20 už pokračuje po desetiletích.
1: A v kolika skončil?
0: Paprocký? Umřel, no, neměl ani 75.
1: Já myslím v tom svém dělení.
0: U 90.
3: Zatímco všem ostatním etapám lidského života zasvětil dvě tištěné strany.
0: Poslední věnoval víc než 50.
3: Podle něj je vlastně celý život pouhou přípravou na smrt.
0: Proces umírání je dlouhý a začíná vlastně okamžikem, kdy se člověk narodí.
1: Paprockého 90. to ovšem nebylo nic proti rovné stovce, ke které dospěl luterán Tobiáš Mouřenín z Litomyšle.
3: Ten zveršoval divadelní hru s příznačným názvem Věk člověka a v ní rozdělil lidský život do 10 dekád.
0: V dramatu tom spolu rozmlouvají poustevník, svět, ďábel a smrt a nenechávají na člověku nitku suchou.
3: Když tak postupujeme od mládí do zralejších let, tak jsou to lidské neřesti jako zbytečný přepich, příliš bujarý život, frej, karban a holdování alkoholu.
0: Ve stáří k tomu všemu přistupuje ještě lakota, paličatost a touha po světských úřadech.
1: Nesouhlasím, touhu po světských úřadech pociťují i mladíčci a slečny bez praxe.
5: Pachole v 10 letech, mládenec ve 20, jinoch ve 30, muž ve 40, dospělý v 50, lakomec v 60, starec v 70, kmet v 80, mrzák v 90, kůže kostí ve 100 letech.
1: Říká autor dost natvrdo a ještě to rozvádí.
5: Od útlého mládí je lidský život plný radovánek a rozkoší, pro něž nezbývá čas zamyslit se nad smyslem života.
1: Teprve tváří v tvář smrti se světské radosti promění v trápící starosti, jak o tom mluví na konci hry Stoletý.
5: Auve, auve, dobře to pociťuji a teprve hříchů svých želím lituji, které jsem spáchal za života svého a posavat jen přidržel se zlého. O Bože, kterak před tebou ostojím a všecky rozkoše světa vyslovím, již jsem užíval s pejchou nádherností, s tyranstvím, nevýmluvnou ukrutností. Protož ležím teď v úzkosti čekaje a hrozného ortele se lekaje, kterýž na mne Bůh vyřkne v zuřivosti. O, bych se nenarodil v mladosti.
0: A už je na světě dítě, pokračování života, naděje rodu.
3: S neplodností měli tehdy problémy především šlechtičtí manželé.
0: Některé rody dokonce kvůli ní vyhynuly. Nikoli na válečném poli, nikoli v důsledku morových epidemií.
1: Například Rožmberkové.
0: Platilo to o předposledním i posledním pánu z Růže.
3: Příčinou byla zřejmě mužská neplodnost.
0: Protože když se vdova po Vilémovi z Rožmberka paní Polixena znovu provdala,
1: a to za nejvyššího českého kancléře Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic,
0: nakonec otěhotněla.
3: Trvalo to sice 6 let, ale povedlo se.
0: Matce bylo už 42, otec byl o rok mladší.
5: Pocity těch šťastnějších šlechtičen v průběhu těhotenství umožňuje poměrně dobře sledovat jejich korespondence.
1: To jsme se dočetli ve Věku urozených v společném díle historiků Václava Bůška, Josefa Hrdličky, Pavla Krále a Zdeňka Vybírala.
5: Ženy byly ve svých dopisech většinou mnohem intimnější než muži. Velmi pestrým souborem korespondence v tematice rodinného života jsou dopisy příslušnic rodu pánů z Hradce. Jindřichohradecké ženy nazývaly počátek těhotenství nadějí. To ukazuje, jak toužebně se na dítě těšili. S napětím každý čtvrtý týden očekávali pravidelnou menstruaci. Jejíž přerušení bylo obecně považováno za nezvratný počátek gravidity.
0: A tak mi pan Purkrab je pravil, že jest vždy ještě v naději.
1: Zmiňovala se Anna Hradecká z Rožmberka o toužebném očekávání potomka Viléma z Rožmberka.
0: A ten, že jest jeho velký nepřítel, kdo by řekl, že toho není. A tak já již porozumívám, že té naděje vždy budou každé čtyři neděle.
3: Další příznaky, podle kterých lékaři soudili, že žena počala, byly vedle bolestí hlavy i těkavé oči, bolavá a tvrdnoucí prsa a střídání nálad.
1: Sama paní Anna Hradecká z rodu Rožmberků se svého jiného stavu dočkala.
0: Z toho daru Pána Boha se všichni dobře máme a zdraví jsme. I já se svým břichem zdráva a čerstva jsem, i to děťátko ve mně.
3: Když za dva roky Anna znovu otěhotněla, psala bez rozpaků o svém břichu, že...
0: Již co těsto kyne.
5: Smutek a rozhořčení přicházely, když naděje na potomka byla zmařena ztrátou dítěte, potratem. Přes veškerou péči věnovanou matce nebyl potrat ani ve šlechtickém prostředí vzácným jevem.
3: O osudu plodu rozhodovalo jeho stáří.
0: Podle středověkých teologů začínal život dítěte před narozením až vstupem duše do jeho těla.
3: K tomu podle učení Tomáše Akvinského a dalších církevních autorit docházelo u mužského plodu 40. den po početí, zatímco u ženského plodu 80. až 90. den.
1: Slavný francouzský lékař Ambroise Paré, přezdívaný otec chirurgie, posunul okamžik vstupu duše do dívčího těla na 50. den po početí.
3: Tento pán rovněž tvrdil, že žena, která čeká chlapce, je čilejší a zdravější, má hezčí pleť a plod nosí na pravé, tedy vznešenější straně.
0: Ani když vše pokračovalo tak, jak mělo, nebylo vyhráno.
3: Příliš často zavládlo ve šlechtických sídlech na místo radostného křiku novorozence smutné ticho, které doprovázelo smrt rodičky nebo dítěte, po případě obou.
5: Narodil se mě vnuk a má radost je o to větší, že jsme prožili velkou a nikoli bezdůvodnou starost, abychom nestratili matku a dítě zároveň. Tak zle to s nimi vypadalo.
1: To jsou slova z dopisu novopečeného dědečka Karla staršího z Žerotína.
0: U porodu pomáhali porodní báby.
3: Pověst některých byla vyhlášena a šlechtici si vzájemně vyměňovali databázy o jejich schopnostech a snažili se pro zdárný průběh porodu svých manželek získat tu nejlepší.
1: A co muž, tedy lékař, porodník?
0: Něco takového bylo nemyslitelné.
3: Ještě roku 1521. byl v Hamburku upálen jakýsi doktor Fiet, který se v ženském převleku vetřel k lůžku rodící ženy.
0: Francouzský král Ludvík XIV. Sice povýšil do šlechtického stavu svého chirurga, který pomáhal při porodu potomka jeho milenky.
3: Ale na druhé straně vyšlo v téže zemi ještě roku 1707 pojednání
5: o tom, jak je neslušné, aby muži ženám při porodu pomáhali.
0: Porodní báby.
1: Taky se jim říkalo báby, babicí, i když to mohly být a taky bývaly docela mladé ženy.
0: Se samozřejmě ve svém oboru vyznali a kromě toho museli mít před městským lékařem a některou svou zkušenou kolegyní vykonány zkoušky.
3: A kdyby jenom to, už ve století 16. museli studovat. Jejich skripta se jmenovala
5: Zpráva o naučení ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná.
0: Za bezpečný a přirozený porod byl považován pouze takový, kdy dítě vycházelo z mateřského lůna tak, že...
5: Nejprve hlava, potom hrdlo a plece s rameny, tak, že ruce stažené mají být dolů podle boků a tvář nahoru k nebi aneb proti pupku mateře své.
3: V lepších rodinách se rodilo ve zvláštních křeslech s proříznutým sedadlem, ve kterých žena seděla.
0: Připouštěl se i porod v sedě nebo v dřepu.
3: Naproti tomu porod v leže se nedoporučoval. Matka byla příliš pasivní.
5: Vysoká dětská úmrtnost a následné zoufalství rodičů a nejbližších často přiváděly porodní báby do svízelných situací. Mnohé z bab propadaly pod vlivem zážitků z těžkých porodů alkoholu. Proto v některých německých městech nařízení požívat alkohol u porodů výslovně zakazovala. Jindy museli báby babicí čelit více či méně oprávněným obviněním, že pro svou neopatrnost a nešikovnost nezajistili zdárný průběh porodu a zavinili smrt dítěte či matky. Není bez zajímavosti, že porodní báby byly v průběhu velkého honu na čarodějnice, který v 17. století zachvátil velkou část Evropy, často usvědčovány ze spolku s ďáblem, jenž jim místo poskytnutí pomoci rodičkám nakazoval nemluvňata usmrcovat. A řada z nich také skutečně skončila na hranici. Pověsti porodních bab nepřidalo, že některé pomáhali při potratech a obstarávali ženám zakázanou antikoncepci. V zoufalství ze smrti dlouho očekávaného potomka totiž nebylo daleko k rychlému hledání viníka a obvinění báby z černé magie. Inkviziční tribunál a mučící nástroje se pak postarali o kajícné přiznání postižené a o její příkladné potrestání.
1: Jelikož se ve století 17. nechodilo rodit do zdravotnických zařízení k tomu účelu určených bez ohledu na sociální původ matky, tak děti přicházely na svět doma, v rodinném prostředí a v rodokmenech se tak otrocky neopakovaly adresy okresních porodnic.
0: Matka odcházela slehnout doma do kouta.
3: Což platilo nejenom pro šlechtičnu.
0: Tím koutem byl skutečně roh místnosti, ve kterém bylo speciálně připravené a ohraničené lůžko pro rodičku.
3: Matka v něm zůstávala i v šestinedělí.
0: Pro šestinedělčino lůžko platila zvláštní magická pravidla. Nesmělo se s ním hýbat ani na ně usedat. Matka by mohla přivolat temné síly, pokud by je opustila.
5: První velkou událostí novorozence byly křtiny. Ve šlechtickém prostředí se odehrávaly v rozmezí 3 dnů až 3 týdnů po porodu. Kněz ponořil děťátko do nádoby se svěcenou vodou a tradiční formulí ho očistil od prvotního hříchu splození. Přiskl mu jméno a uvedl ho do křesťanského světa. Od 10. století stačilo pouze pokropit hlavu novorozence.
1: S těmi křtinami má hodně společného i vysoké procento dětské úmrtnosti, i když na první pohled ta souvislost není zřejmá.
5: V českých a moravských šlechtických rodinách, které byly dobře zabezpečeny hmotně i výživou,
1: uvádí historik dr. Josef Petráň o době na začátku novověku,
5: nepřežilo dobu od 29. týdne těhotenství do 1. týdnu po porodu asi 100 dětí z tisíce. V prvním roce života zemřelo asi 250 dětí a 15 let se nedočkalo dalších 160 dětí. Dospělosti se tedy nedožila víc než polovina šlechtických potomků.
3: Křtiny a s nimi spojené slavnosti bylo třeba urychlit tak, aby dítě nezemřelo nepokřtěné.
0: Pokud zemřelo nepokřtěné dítě, považovalo se to za největší možné neštěstí.
3: Úmrtí pokřtěného novorozence už nebylo vnímáno s takovou bolestí a zármutkem.
0: Takové dítě mohlo odejít rovnou do nebeského království. Bylo ušetřeno světských starostí a zajištěna mu byla věčná blaženost.
3: Zatímco dítě bez křtu směřovalo podle učení svatého Augustína přímo do pekla.
1: Urazili jsme už notný kus na své pouti prvními věcmi člověka, tedy spíše človíčka. A vlastně jsme ho ani nestačili poprvé uložit ke spánku.
0: Do kolíbky.
1: Ano, byla dřevěná.
0: A byla dědičná.
3: Všichni novorozenci v ní byli bez výjimky zabaleni do plen, které měly být podle dobových zvyklostí co možná nejvíc utaženy.
1: Proč?
3: aby došlo k požadovanému narovnání a vytvarování končetin.
1: Lékař Jan Kopp dokonce radil použít opravné prostředky ke správnému sformování hlavy.
5: Jestliže by pak hlavička delší byla, nežli by býti měla, tehdy mohlo by se na vrchu něco tvrdého proti ní položiti a tak by zase v okrouhlost rostla.
1: Potěš pámbu, řídil se někdy někdo podle této rady?
3: Není známo.
0: Malý Ludvík z Pernštejna, vyobrazený v uvedeném spisku páně Kopově v bílé peřince se zlatou stuhou, si však každopádně hned v úvodu svého naučení stěžuje.
5: Aj teď ležím v plénkách tiše, utažen sa ledva dýše pro nezbednost svého dětinství, jináč mě nedají na rukojemství. Ten žalář snášeti musím, leč když povyrostu, tuď se vyprosím.
1: Ještě něco na Ludvíčkovi vidím. No jo, cumlík.
0: Byl hadrový, namáčel se do medu nebo lektvarů a odvarů různého druhu.
3: Nechtělo-li dítě spát, tak i do odvaru z makovic.
0: Ale nejlépe se mu usínalo po dobrém jídle.
3: To neobstarávala samozřejmě maminka.
1: Ale kojná, profese dnes již prakticky neznámá.
3: Tehdy však byla kojná, hojná a žádaná.
0: Zejména v urozených rodinách.
3: Už tenkrát lidé, co si tušili o antikoncepčních účincích laktace. Kojení vlastního dítěte by ohrožovalo přirozenou snahu manželského páru přivést na svět dalšího potomka.
0: Hojná a žádaná ta profese byla, ale taky se na ní kladly mimořádné nároky.
5: Správná kojná má mít spaní v nenávisti.
1: Říká se v jedné takové dobové osvětové brožurce. A důvod?
5: Aby mohla dítě kdykoliv nakrmit.
1: Což ještě zdaleka nebyla všechna kritéria na modelovou kojnou.
5: Musí bedlivý pozor dávati, když dítě zvedá a pokládá, aby je kvůli své neopatrnosti neuhodila. Smědé barvy by býti měla, veliké a široké žíly, široké prsy a veliké a ne masité, ani měkké, ani slabé by je mít neměla, než plné žil, aby byly. Jejíž mléko ne řídké ani žitké.
1: Tahle dvě slůvka použil autor snad kvůli rýmu. Obě znamenají totéž, totiž řídkost.
5: Ani také velmi husté, aby bylo, než aby dobrý šmak a vůni též i bílou barvu mělo.
1: No, požadavky jak na špičkového vinného degustátora.
0: Citovaný lékař měl za to, že kojit by se mělo 4x denně.
3: Kojením se ostatně zabýval i Jan Amos Komenský.
1: Ne.
3: Ale ano.
1: A v jakém smyslu? Zavedl snad do svých osnov učební obor kojení?
3: Bude se to zdát divné, ale skoro to tak bylo.
0: Učitel národů totiž velice horlil proti najímání kojných, které se začalo šířit i do zámožnějších měšťanských rodin.
1: Co měl proti tomu počestnému povolání?
0: Takové odkládání dětí je podle něj nejenom proti božímu záměru, ale také škodlivé pro matku a dítě.
3: Byl přesvědčen, že mateřským mlékem jsou kojenci předávány charakterové vlastnosti a kvality vlastních rodičů.
0: Tím, že byly zaměstnávány kojné, mohla tudíž dojít naplnění noční můra mnoha šlechticů. Sprznění vlastního rodu.
5: Kdo odtud nevidí, že dítky cizím mlékem chované cizích, ne rodičů, povah nabývají? Jestliže manželé cizím semenem zahrádky své obsívati nedopouštějí, proč sobě rostlinky své cizím deštěm zavlažovati mají?
0: Tím, že nekojí své potomky, si prý matky zkracují vlastní život a připravují se o krásu a zdraví.
3: Komenský věřil tomu, že kojené děcko odsává z matčina těla nebezpečné tekutiny.
5: A když si dítě plínky znečistí, aby se hned bez meškání jiné dali a nijakž, aby v mokrých plenkách neleželo.
1: Na rozdíl od dnešních výrobců plenkových kalhotek, kde je to snad úplně jedno.
5: Jakž by se umočilo, hned se má odvíti a zase čistými plenkami povíti. Dítě bylo požehnáním. bylo splněním toužebného přání rodičů. Zatímco v mnoha odvětvích lidského konání došlo postupem času k obrovským změnám, samotný biologický vývoj člověka se téměř nezměnil. Z novorozenců se stávali chlapci a dívky v zásadě stejně rychle jako dnes. Rodiče při výchově ratolestí zažívali podobné pocity jako dnešní otcové a matky. Radost nad zdravými dětmi se nesčíslněkrát vystřídala s bolestí a starostmi v průběhu nemoci. Přesto je možné vysledovat jisté rozdíly mezi dneškem a dobou před 400 let. A jeden je velmi zřetelný. Stačí se podívat na portréty šlechtických chlapců a dívek. Od útlého věku se jejich oblečení neodlišuje od oděvu rodičů. Období dětství se z dnešního pohledu zdá být mnohem kratší. Děti byly totiž velmi brzy vnímány jako malí dospělí.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

věčnou sliboval. Já vím, máš rád své pohodlí, však kdybychom se dohodli, nebyl by každý z nás tak sám. A netěšil se Bůh ví kam, tak se mi zdá, že nakonec

Taky patří ke každým narozeninám a ty naše páté rozhodně nejsou výjimkou. Den pátých narozenin pohody, tedy 1. října, jsme pro vás v rozhlasovém archivu vybrali třeba báječnou dvoudílnou hru z pera Marka Twaina. Jmenuje se Princ a chujas a do hlavní dvojrole obsadil režisér Karel Weinlich Jaromíra Hanzlíka. 1. října oslaví 95. narozeniny Jiří Suchý. A proto je tu dárek v podobě střihového speciálu Lukáše Berného. Uslyšíte to nejzajímavější, co Jiří Suchý pro rozhlas vytvořil. A k tomuto speciálu přidáme také hvězdy vinylu s Jiřím Suchým a kulaté noty s Karlem Gottem a orchestrem Karla Vlacha. To vše doplní hudební revue Svět se baví. Těšit se můžete na pelmel populárních písniček s jedinečným komentářem Eduarda Hrubeše. Detaily o programu najdete na našem webu. Užijte si naše pohodové dárky k pátým narozeninám pohody.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: narozeniny.
1: A vás, milí posluchači, zveme na jedinečnou narozeninovou oslavu.
0: Kdy? Ve středu 30. září od 14 do 15 hodin.
1: Kde? V Radiokafé Vinohradská 12.
0: Čeká vás skvělá živá hudba. Osobnosti, které znáte od mikrofonu Českého rozhlasu Pohoda, dorazí i herec Josef Dvořák, Marie Formáčková nebo sportovní novinář Jaroslav Suchánek.
1: Těšíme se na vás ve středu 30. září odpoledne na oslavě našich pátých narozenin. A chcete-li být u toho, nezapomeňte si prosím rezervovat svoje místa.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás všechny zdraví Jan Rosák. A přiznám se, že dneska nebudu zcela nestranný, protože já patřím těm, kdo žijí ve psí smyčce a pes pro můj vlastní život hodně znamená. Pro člověka se zdravotním postižením ovšem pes neznamená jenom radost, ale taky nezanedbatelnou pomoc. Aby ji opravdu uměl poskytovat, tak o to se také stará ředitelka a vedoucí výcviku občanského sdružení Help Pes, paní Zuzana Daušová. Vás vítám, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Na psi určitě v našem povídání dojde, jak by taky ne. Mě ale bude napřed zajímat, jaká vlastně cestička vás osobně ke zvířátkům dovedla. Ovšem začneme s tím až po písni.
0: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je ředitelka a vedoucí výcviku občanského sdružení HelpFest paní Zuzana Daušová. Tak začneme samozřejmě jako vždy vyprávění, vaše tedy vyprávění od dětství. Já předpokládám, že se hemžilo pejsky. Je to tak?
2: Nehemžilo se pejsky.
1: Ne, vůbec ne.
2: Vůbec se nehemžilo pejsky. Já pocházím z takový trošku střelení do uměleckého rodiny. Takže spíš v tom úplně malém dětství to bylo takový jako natáčení filmů.
1: Vážně?
2: Chození do baletu a nucení sedění u klavíru.
1: Počkejte, natáčení filmů, vy jste hrála v nějakém filmu?
2: No, takový mini roličky. Ježišmarja.
1: Jako dětský roličky?
2: No, takový mini dětský roličky. A byla jsem hodně drzá, takže si mě oblíbili ty producenti, tak jako jsem tak šla z těch malých roliček. Pak měla být nějaká velká role, to mělo být v koprodukci se západním Německem tehdy, tak to nevyšlo. Ale já jsem tak nějak jako inklinovala k těm zvířatům, takže když mě bylo 6 let, tak babička zachránila kocoura, který byl ve sklepě, u nás žila, jsem byla vinohraděčka na Vinohradech a přes leto tam tak jako žil a na zimu ho chtěli otrávit, takže babička ho vzala na jednu noc domů, samozřejmě kocour u nás zůstal celý život. No a když jsem byla trošku starší, tak už jsem začala venčit a na procházky chodit se psem a svýho širokýho dalekýho okolí. Z toho kocoura jsem furt chtěla dělat psa, že jsem ho začala v jeho asi 5 letech jsem ho začala tahat na procházku ven na kšírkách. Kocour vždycky vyběhl na nejbližší strom. Maminka v té době dělala v hospodě, tak mě všichni znali, že? Tak se vždycky nachytal nějaký chlap, jak jsem plakala pro tím stromem, že kocour mi tam utek. Tak on vždycky hajzl někoho pokousal a poškrábal, že ho sundával. No, až jsem se dopracovala ve 13 letech, už to doma vzdali. A maminka mi koupila mýho prvního psa německého ovčáka. To je takový moje srdcový plemeno.
1: Jak pak se jmenoval ten první pejsek?
2: Tedy, ten první. Tomu kocouru jsem dala jméno Fisibulus. Fisibulus, ano. Proč jsem mu dala v 6 letech jméno Fisibulus, nevím, ani já, neví to nikdo.
1: To už asi těžko se dopátráte.
2: To těžko.
1: Fisibulus.
2: A tenkrát asi nebyly ani takový nějaký jako seriály a to, že by to dítě mohlo mít z něčeho. Nevím, jak mi to jméno napadlo. No a s tým jsem začala chodit na cvičák, když mu bylo na celý rok. Nejdřív mě to strašně nebavilo, protože jsme bydleli na Vinohradech. Já jsem od útlýho dětství jsem noční tvor, takže pro mě vstávání do školy a takový to bylo prostě strašný. Takže já jsem ještě k tomu sobotu musela vstávat na cvičák a jezdila jsem až vlastně na Chodov. Teď samozřejmě ten pes, jak jsme začali cvičit asi ve 3/4 roce, tak byl docela takový drzej, sebevědomý pes. Tak samozřejmě se mu to nelíbilo, že? Takže když tam dřív byly takový ty metody, když si nelehne, tak s ním cukni, tak jsem s ním cukla, hned jsem dostala ránu košíkem, že jo. Pak to bylo ne, a port ho pustil na volno, jsem říkal, nepustím, on se pere, on v roce serval jako blázen, tak jsem ho pustil a mu hned serval nějaký obsah, že jo, tak jsem potom zase měl zákaz ho pouštět. Tak jsem tam tak nějak chodila na ten cvičák, až tam přišla maminka prvně, vůbec se jí to nelíbilo, takže z toho cvičáku jsem odešla, začala jsem chodit potom na Žižkov, na Balkán. Tam jsem se chytla a tam už potom vlastně vznikla taková jako láska na celý život z toho, když mě bylo 18, tak jsem startovala na mistrovství mládeže a už se to rozjelo a už jsem si pořídila další psa, protože ten první byl samozřejmě bez průkazu původu. Tehdy ten pes vlastně maximálně mohl na to mistrovství mládeže. Tím jsme skončili, tak už jsem si pořídila papírový psa. No a už se to rozjelo a už to prostě nabralo neuvěřitelné rozměry.
1: No dá se říct, že v podstatě jak si váš život jsou pejskové od doby, co jste si toho prvního pořídila, tak jste se nevěnovala ničemu jinému než pejsku. Takže si o tom nepochybně se Zuzanou Daušovou dneska ještě hodně popovídáme.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: To, že se pejskové cvičí ve prospěch asistenčních a jiných služeb, je asi vesměs známo, ale asi ne všichni vědí, jaké to přináší problémy, jestli pak je to úplně jaksi normální, jaksi v každé zemi třeba, jestli máte tak tyhle ty zkušenosti a vůbec, co to přináší za komplikace třeba.
2: Tak samozřejmě, že to je normální, naopak u nás ten výcvik vlastně probíhá 10 let, před 12 lety tady byl vycvičený vlastně první asistent. Pes. Vodící psy, ty jsou celku od první světové války, že když byly váleční hrdinové, váleční slepci, tak se začaly potom používat vlastně ty psy, které byly vyřazený, které přežili tu válku, tak se začaly jaký jejich další využití, tak se začaly využívat jako vodící psy.
1: A už měli nějaký speciální výcvik tehdy, nebo?
2: No samozřejmě se předcvičovali se, že? Byly to většinou psy, kteří byli buď to působili jako záchranáři, nebo působili jako pachový práce, jako minohledači a tak dále, tak se předcvičovali potom co s nima, takže se předcvičovali pro ty váleční hrdiny, takže ten výcvik těch vodících psů sahá daleko ještě i před první světovou válku. Když to výcvik asistenčních psů je u nás poměrně mladý, ale ve světě samozřejmě se cvičí daleko díl ty zvířata. Já když jsem v roce 2001 zakládal tu organizaci, tak už jsem měl téměř 10letý zkušenosti s výcvikem vodících psů. A právě vlastně ze zahraničí jsem se dozvěděla, že existuje i výcvik, že se dá pomoct i jiným lidem, i jiným handicapům. Takže samozřejmě to přináší těm lidem obrovskou pomoc, protože něco je jedna, tak 50% je té praktické pomoci, kdy ten pes toho člověka, vodící pes někam dovede, odvede, ukáže mu překážky.
1: To je třeba v případě nevidomých, že?
2: To je v případě nevidomých, tak, vodící pes a asistenční pes, kdy tomu člověku otevře dveře, podá mu to, co mu upadne na zem, pomůže mu třeba vstát z postele. Ale to jsou ty speciální úkony. Signální pes třeba neslyšící mu oznámí, že někdo klepe na dveře, že mu třeba přetejká vana, nebo že mu vyplavá varná konvice. Mamince mladý, že pláče dítě ve vedlejší místnosti. Ale to je takových 50%. Druhých 50% tvoří taková ta psychická opora toho člověka. Protože každý chceme být soběstačný, že jo? Stačí chřipka, když člověk ulehne a jak vám začne být trošku líp, tak už vás štve, že vlastně vás někdo musí obskakovat. Nebo zlomená noha. Jakýkoliv omezení vlastně člověku vadí. Než to, když si vemete, že sedíte na tom vozíčku pořád, nebo že prostě nesundáte klapky z očí a nemůžete si dojít kamkoliv sám, nemůžete třeba si podat, když vám něco upadne, tak si to nemůžete podat, takže po každý musíte někoho k tomu volat. I když je to rodina nebo je to asistent, tak hlavně u té rodiny ten člověk má pocit, že někoho obtěžuje, že někoho otravuje. Že když je to třeba v noci, tak ho musí zbudit, nebo ten člověk přijde utáhnej z práce. Tak musí říct, hele Pepo, prosím tě, mě zase upad mobil, podej mi ho. Když to takhle má vedle sebe parťáka 24 hodin denně, ten pes kdykoliv z radostí vyskočí a ještě z radostí to tomu člověku podá. Že? On třeba u těch dětí postižených, tam to dítě může tomu psovi vykecat veškerý problémy a ví, že on ho nepráskne. Že? On má někoho, protože děti ve svý takový rovnosti jsou hodně krutý. Takže většinou to dítě s postižením to dostává docela do sežraty v té společnosti dětský. Když to v momentě, kdy má toho psa, tak se stává zajímavější. Toho psa si můžou ty děti ostatní pohladit, třeba až když on dovolí. Když je učitelka nebo učitel dobrý, tak to dokáže zapojit vlastně, využít to ve prospěch těch ostatních dětí a to dítě získává obrovský sebevědomí. A hlavně, když přijde do školy, tak nemusí říkat učitelce nebo čekat na někoho ze spolužáků, aby mu sundal bundu, protože mu to udělá ten pes, že? A ještě je to vlastně atraktivní. Takže je to hodně o té psychice.
1: Takhle, jak to povídáte, tak to vypadá velice příjemně, nekomplikovaně, ale je jasné, že ten výcvik sám je nesmírně obtížný a náročný a samozřejmě taky odborný. A o tom, ale nejenom o tom, si dneska ještě v tandemu se Zuzanou Daušovou popovídáme.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Povídáme si o asistenčních a vodicích pejscích, o tom, jak se cvičí. Zuzana Doušová se k tomu dostala, to je zajímavé, přes kumšt vlastně taky.
2: Trošku.
1: Já jsem si přečetl taky, že jste dokonce se přátelila s významnými zpěváky, s Ivetou Simonovou, s Milanem Chladilem, jste se znala?
2: Znala se s nima spíš moje maminka.
1: Jo, takhle, aha. A že jste chodila do baletu na piano, zahrajte si ještě někdy třeba na piano?
2: Ne.
1: Už na to není čas.
2: Není na to čas a já jsem se na to ani nikdy nenaučila, jsem k tomu měla odpor.
1: No tak to je jasné. No, ovšem, kde jste získala opravdové mistrovství, tak to je ve výcviku právě pejsků. Jste mezinárodní mistryní Rakouska, jsem si přečetl, záchranných psů a Slovenska, sportovní kynologii, vicemistryně záchranných psů a tak dále a tak dále. Těch mezinárodních soutěží bylo opravdu určitě hodně. Ale mě teď zajímá spíš ta mravenčí práce, jak se říká. Mimochodem, takový výcvik, jak jste to nastínila, co všecko ten pejsek potom tomu svému páničkovi může poskytnout, je úžasné. Ale měli bychom si říct, že to není samozřejmě zadarmo. Co stojí výcvik takového psa, aby dokázal tyhle ty věci?
2: Tak samozřejmě, že to není zadarmo. Není možné, aby to ty lidi dělali zadarmo. Ač jsme nezisková organizace, tak mnoho lidí si představuje, když je nezisková organizace, že nemá žádný zisk.
1: No.
2: Ale je jasný, že ty lidi chodí normálně do práce, ty trenéři mají plat, protože musí se z něčeho najíst, musí platit nějaký poplatky a bydlení.
1: Je to hrozně dlouhá činnost určitě, že jo?
2: Je to dlouhá činnost, to zvíře je nejdřív ve výchově, nebo se koupí starší zvíře. To zvíře musí projít testama, jak zdravotníma, tak povahovýma, protože ono to není o tom, dobrý trenér dokáže v podstatě naučit psa jakýhokoliv cokoliv. Ale o tom to není. Ono to je o tom, že se musí vybrat zvíře, který chce s tím člověkem spolupracovat. Protože nemá smysl nutit psa, který má třeba výborný lovec vlastnosti, které jsou absolutně nežádoucí pro tuto činnost, tak ho nutit a předělávat vlastně jeho charakter, protože stejně by to ve finále nefungovalo. Spousta lidí má takovou představu, že ty psi jsou chudáci, že projdou nějakým strašným drillem v té psí škole, protože ten výcvik v průměru trvá těch 6 až 8, 9 měsíců. Někdy rok, záleží na těch úkonech, složitosti těch úkonů, který ten pes se musí pro toho člověka naučit. A záleží samozřejmě i na tom, jak mu to rychle jde, protože je to stejně jako u dětí. Někdo vystuduje dvě vysoké školy a neví jak, přitom chodí na mejdla a občas se podívá do skript a někdo je rád, že dá učňák, že? Takže je to podobné i u těch psů.
1: Řekněte, když ten pejsek k vám přijde nebo ho uvidíte, poznáte na první pohled, že bude učenlivý? Nebo
2: někdy
1: aspoň po chvíli?
2: Někdy jo, po chvíli určitě.
1: Jo.
2: Po chvíli jo, většinou to víte tak do týdnu.
1: Jaký musí mít základní předpoklady?
2: Základní předpoklady je vstřícnost vůči člověku, vyrovnaná povaha, nesmí tam být žádný náznak agrese, nejen vůči lidem samozřejmě, ale nejen vůči ostatním psům nebo vůči ostatním zvířatům a nesmí tam být příliš lékavost a bázlivost, což je taky nebezpečný, protože když se metr ten pes jde třeba vedle vozejku a teď by práskla popelnice, on by se lék a přeskočil ten vozejk a toho člověka někam strhnul a musí tam být absence loveckého pudu. To jsou takové věci, které můžete do určitý míry ovlivnit, ale nemůžete to psa svěřit člověku, který má omezenou schopnost toho psa ovládat. Takže to jsou takový první předpoklady, pak tam musí být předpoklad zdraví, musí to zvíře být prostý dysplázie, jak kyčelních, tak loketních kloubů, musí mít zdravý ramena, kolena, páteř, musí mít zdravý oči, protože představa toho, že třeba vodící pes 5 letech oslepne a pak budou se vodit navzájem, že? Tak to by byl problém. On by to byl problém i u toho asistenčního, i u toho signálního psa.
1: Víte, co mě ale zaujalo, že vám skáče tak do řeči, velice důležitá věc. Já jsem měl pořád pocit, že psi, který se dostávají k vám jaksi do vaší práce, tak že musí být mladí. To znamená, jaksi, že trénujete od útlého mladí, ale vy jste řekla, že dokonce může to být i starší pejsek, kterého začnou trénovat trenéři.
2: No, ten pejsek se začíná trénovat, ten speciální výcvik začíná v takových 10-12 měsících. Takže buď toto zvíře je do té doby ve výchově u vychovatelů, což je zase trošku problém, protože sám máte psy, tak víte velice dobře, že to, co to zvíře dostane do roka, tak už mu nikdy nikdo neveme, ale ani nikdy nikdo nedá. Takže takový ty takzvaný předvýchovy v těch rodinách, kde sice to zvíře je milovaný, ale ty lidi jsou amatéři, tak tam může nastat víc škody než užitku. A najít pejskaře, zkušený pejskaře, který už třeba ve 3 měsících u toho štěněte dokážou podchytit, i když vám ty lidi chodí na kontroly, že jo? Tak stejně, když ten člověk přijde i jednou za 14 dní, tak nemůžete podchytit to, jako když ho máte 24 hodin pod kontrolou. Když ve nějakých 3 měsících zjistíte, že v tom zvířetu jsou trošku lovecký sklony, tak se to dá odnaučit, anebo to zvíře se dá zavčasu vyřadit. Když to zjistíte v roce, tak v tom zvířeti už jsou samozřejmě nějaký investice, a stejně ho vyřazujete.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tak chtěl jsem původně být stylový a říkal jsem si, že si Zuzana Daušová, můj dnešní host, vybere asi někoho z klasiku českého humoru, někoho, kdo je vyložený pejskař nebo o pejscích mluví a má je rád, ale to vůbec není důležité. Samozřejmě jaksi obliba komiků a lidí, kteří vás dokážou pobavit, se tímhletím neřídí. Takže kdo je pro vás zaručená zábava?
2: Zaručená zábava a zaručená klasika je pro mě Šimek Grossman.
1: Už jaksi od útlého mládí je máte ráda?
2: Dá se říct.
1: Kdy jste k ním zahořela? Co se vám na nich líbilo nejvíc?
2: Styl humoru. Styl humoru. Myslím si, že to je docela chytrý humor, inteligentní humor. V dobách za komunistů tam byl výborný podtext, na který jsme všichni čekali, že jo. Takže si myslím, že ten styl humoru, že to bylo opravdu chytrý a třeba jak jsme, když už jsme u těch zvířat, tak jak jsme chovali prase na Vinohradský třídě, prostě něco neuvěřitelného. A dokážu si to naprosto představit, protože když jsem chovala ve Vinohradském bytě, se mi sešlo 13 psů, tak si dokážu představit, co způsobí jedno prase. Myslím si, že to je podobné, jako co způsobí 13 psů.
3: Dnes vám už ani neřeknu, čí to byl nápad, abychom si opatřili zvíře. Vím jen, že všichni byli pro a tudíž jsme se začali hádat, jaký živočich to má být. Nakonec vyhrála babička. Jejíž návrh byl oproti našim podepřen argumentem, že ze zvířete má být v prvé řadě užitek. A tak jsme začali chovat v činžovním domě na Vinohradské třídě číslo 318 prase. Sehnat prasečí mládě nebylo zrovna lehké. Nevím, jaké s tím máte zkušenosti vy, ale v žádném obchodním domě pod svinčata nevedou. V Prioru dokonce dostal bratr za otázku: máte prase? Od otilého prodavače facku. Teprve po 14 dnech se podařilo otci sehnat na Sedlčansku velmi levného pašíka od opilce na taneční zábavě. Plný radosti jej přinesl domů, ale dědeček, bývalý střední rolník, záhy seznal, že zvíře má jednu vadu, a sice červenku. Což, jak říkal, je u prasete vada dosti podstatná. V noci jsme tedy nepozorovaně pustili nemocné pod svinče do ulice a do rána jsme ho 6x zaháněli ode dveří, neboť si za ty 2 dny u nás obdivu hodně zvyklo. Teprve, když jsme posypali dveře pepřem, přestalo rýt pod Prahem a odešlo Vinohradskou třídou neznámo kam. Nové prasátko, které opatřil děda z JZD Ksenov, bylo sice dražší, ale za to zdravé a přítulné. Dostalo jméno Bivoj. Zpočátku žil Bivoj ve vaně a nebýt toho, že ji rozšlápl, mohl v ní žít i dále. Takhle bylo samozřejmě nutno umístit čuníka jinam. Babička, přestože prase bylo její nápad, odmítala již po 3 měsících sdílet s ním komůrku. Upřímně řečeno, nebylo divu, protože náhodný návštěvník by už jen stěží poznal, kdo je v pokojíku pánem a kdo pouze hostem. Také vůně šafránu, který babička po léta sbírala, byla přehlušena čímsi jiným, mnohem silnějším, nehledě k tomu, že partaj pod námi si stěžovala, že stropem cosi prosakuje. A tak se prase stěhovalo do dětského pokoje, jehož ksilolitová podlaha se zdála otci pro chov čuníka vhodná.
0: Dárky patří ke každým narozeninám a ty naše, páté, rozhodně nejsou výjimkou. V den pátých narozenin pohody, tedy 1. října, jsme pro vás v rozhlasovém archivu vybrali třeba báječnou dvoudílnou hru z pera Marka Twaina. Jmenuje se Princ a chujas a do hlavní dvojrole obsadil režisér Karel Weinlich Jaromíra Hanzlíka. 1. října oslaví 95. narozeniny Jiří Suchý. A proto je tu dárek v podobě střihového speciálu Lukáše Berného. Uslyšíte to nejzajímavější, co Jiří Suchý pro rozhlas vytvořil. A k tomuto speciálu přidáme také hvězdy vinylu s Jiřím Suchým a kulaté noty s Karlem Gottem a orchestrem Karla Vlacha. To vše doplní hudební revue Svět se baví. Těšit se můžete na pelmel populárních písniček s jedinečným komentářem Eduarda Hrubeše. Detaily o programu najdete na našem webu. Užijte si naše pohodové dárky k 5. narozeninám pohody.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Můj dnešní host Zuzana Doušová má za sebou opravdu bohatou kariéru vychovatelky, cvičitelky, taky vedoucí výcviku pejsků. Vy jste měla dokonce několik takových škol, psí školu Freddy a podobně, víte. Tak v současné době jste ředitelkou a vedoucí výcviku občanského sdružení Help

0: pes. Cvičíte ty psy osobně tak ještě pořád, nebo už jenom děláte takovou jaksi vrchní supervizorskou práci?
1: No, snažím se cvičit, protože pořád ty psy mi jsou bližší než ta administrativa. Bohužel, jak jsme se o tom bavili předtím o těch penězích, tak zhruba ta cena toho psa je kolem 200 tisíc. Je jedno, jestli to vodící nebo asistenční pes, protože ten výcvik trvá stejně dlouho. Nároky na náklady na veterinu, na tu péči, na to všechno okolo jsou naprosto stejný. Ale jenom vodící psi jsou hrazený plně státem až do výše 210 tisíc. Nevědomí na ně dostávají 800, teďko budou dostávat 400 měsíčně na výživu, zatímco na ostatní, ať už to jsou signální nebo asistenční psi, nedostane ten postižený vůbec nic. Ani na jeho pořízení, ani na jeho výživu. Takže ty peníze scháníme my. Převážná většina těch lidí, my se samozřejmě snažíme ty klienty zapojit, protože vždycky je dobrý, když ten klient ví, že třeba v jejich městě je výrobná židlí, která vyváží, která prosperuje a znají se. Oni vědí, že prostě ta rodina má maminku, která je postižená na vozejku, toho člověka vidějí, můžou si ho ohmatat, pak mají možnost ho vidět i s tím psem, protože nebudeme si nalhávat, že je spousta podvodných sbírek a takové věci bohužel se u nás pořád dějou. Takže ty lidi, když do něčeho investují, je to správný, tak chtějí vědět, do čeho chtějí vidět, chtějí mít hmatatelné výsledky. Ale mnohdy ty klienti nejsou schopni se nějakým způsobem zapojit. Takže to je obrovská hora práce. Musíte žádat stále o granty, pořád vlastně někde musíte schánět ty finanční prostředky, abyste těm lidem mohl zdarma dávat psy, protože invalidní důchody jsou téměř stejný bez ohledu na, pak když se jedná o těžké postižení, tak bez ohledu na to postižení. Stejný jsou i příspěvky na péči, takže by to bylo hodně, hodně diskriminující a nespravedlivý, aby prostě jedny psy dostali zaplacený a druhý je nedostali. Takže ty prachy scháníme my.
0: Jak se říká, peníze jsou až na prvním místě, že jo?
1: Tak.
0: Víte, co ale mě zajímá, samozřejmě jsem rád, že sama se pořád ještě věnujete prakticky tomu výcviku. Zajímá mě a nepochybně i naše posluchače, my vidíme potom už tento finále, to, že ten pejsek opravdu jak si poslouchá na slovo, je schopný tomu postiženému člověku třeba opravdu vyhovět v neuvěřitelných věcech, jak jste říkala, jakým způsobem prakticky třeba. Zkuste přiblížit, dejme tomu, já nevím, jak třeba ví, že má třeba zvednout, já nevím telefon, nebo to ne asi, že?
1: Zvedne telefon.
0: No
1: jasně, zvonící mobil.
0: Jak ho na tohle to naučí?
1: Je to docela, nejdřív se naučí samozřejmě nosit mobil nezvonící. Pak se naučí nosit mobil zvonící a pak se naučí nosit mobil vibrující a zvonící, protože přece jenom, když mu to vibruje v zubech, mnohdy pro ty lidi je to docela důležitý, aby měli i vibrace, takže když mu to vibruje v zubech, tak mu to není úplně příjemný a je to step by step, prostě krok po kroku.
0: A ten pejsek reaguje na ten zvuk třeba?
1: Ano. Ano, to znamená, že ten pes se musí naučit na ten jeden zvuk, který se potom sladí s tím klientem. Aby potom zase, když zazvoní mobil někomu třeba v restauraci, jako by pes nevlít a nepřines od stolu od někoho mobil. Což se taky stává. Dokonce se nám stalo u jedné čubiny, která byla u mladého hocha, který furt ten mobil někde po bytě zapomínal. Ne, že tak měl by být vždycky na stejném místě, aby ten pes běžel jako na jistotu. Tak samozřejmě jsme jenom lidi a pokaždý byl někde jinde, tak to čuba vyřešila a mobil nemohli asi 3 dny najít. Tak hledali mobil se mezi tím vybil a našli, když jí čistili pelíšek, protože ona se ho schovala pod tu peřinku v tom pelíšku.
0: Aby ho pořád někam
1: aby ho měla u ruky,
0: nezakládal.
1: U tlapky, aby ho rovnou
0: donesla. No a jakým způsobem ale tomu pejskovi vysvětlíte, že jak se ozve ten zvuk, takže má jít, vzít ho do tlamičky a přinést?
1: Docela jednoduše je to všechno dělení přes žrádlo.
0: Jo.
1: Každý musí motivaci.
0: No, no.
1: Vy taky máte motivaci, že chodíte do práce, máte plat.
0: Já to nemám přežrádlo, to je pravda.
1: No v podstatě jo, protože zase
0: v podstatě taky,
1: za ty prachy si člověk koupí to žrádlo. Že? Takže když budete půl roku chodit do práce, nebudete mít plat, tak asi to nebudete dělat s takovým nadšením. Ty zvířata jsou v tomhle tom docela levný, protože to udělají za kousek piškotu nebo za kousek nějaký psí ňamky, ale ta motivace tam musí být. Samozřejmě tu motivaci potom musí dávat i ten klient. I ten vlastně musí to zvíře občas odměnit. Nejdřív odměňujete furt, děláme, cvičíme vlastně pozitivníma metodama, protože to si spousta lidí představuje, že ten pes je drillovaný a je byt, nebo já nevím, co si představuje, protože občas se mi stává, že potkáme lidi a říkají, že to jsou chudáci ty psy. samozřejmě to nefunguje. Ono by to nefungovalo, protože kdyby ho řezal ten trenér, tak by pracoval pro toho trenéra ze strachu. Mm-hmm. Ale nepracoval by pro toho klienta, protože by věděl, ten pes ví to okamžitě, že ten klient nevstane z vozejku a nepotrestá ho. Takže by to nefungovalo.
0: Prostě ten piškutek mu občas taky dát, protože jinak si ten pejsek řekne, jo, tuhle.
1: Trhni si nohou, no jasně.
0: Trhni si nohou,
1: jakoby nechceme dělat roboty, že jo? Chceme dělat zvířata, který pomáhají, ale ne to zrobotizovat, pořád je to pes.
2: Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Zuzana Daušová, ředitelka a vedoucí výcviku občanského sdružení Helpes, je dnes hostem tandemu. Já si myslím, že když se povede vycvičit skvěle pejsek pro asistenční a vodicí službu, tak je to pochopitelně pro vás satisfakce a dobrý pocit, když potom slyšíte nebo vidíte ty výsledky, které jsou dobré, když vás pochválí ti, kterých se to nejvíc týká a kterým ti pejskové pomáhají, tak to je pro vás určitě jaksi veliká odměna. Ale taky se může stát, že se to nepovede někdy. Máte takový některý příklad, že jste prostě měli trápení s nějakým pejskem a co se potom s tím dělá, když to nejde?
2: Tak z té strany pejska ani ne, protože ten pes prochází minimálně tím půl rokem, tři čtvrtě rokem, takže to obsala známe opravdu do detailu. Takže to není ze strany toho, že by ten pes selhal, ale může se stát, to je úplně nejdůležitější věc, abyste dobře dokázal napasovat toho klienta s tím psem, aby si ta dvojice sedla.
1: Aby si sedli. Prostě,
2: aby si sedli. A samozřejmě se stane, že si nesednou. Stane se to často, že ten člověk jakoby spíš se přecení. Že si myslí, že to bude, ono to není jednoduchý. Že?
1: Jak myslíte přecení? Jakože...
2: Přecení, on si neuvědomí úplně tolik, i když my lidi nejdřív varujeme, vždycky říkáme, pes je nejdřív starost a potom radost. Upozorňujeme na všechny úskalí, všechno, co to tomu člověku veme a potom teprve, co mu to může dát, že to je živej tvor, že to je závazek na nějakých 10-15 let si opatřit psa. Tak přece jenom ten člověk si to třeba neumí představit, nikdy psa neměl, neumí si ho představit, takže potom to soužití nefunguje. Pak toho pejska si bereme zpátky a přecvičujeme ho pro jiného klienta, protože ten pes je mladý, že ho neskažený, takže se potom docvičí pro potřeby jiného klienta. Taky se

0: Labradorka.
1: Labradorka. A byste mi řekla, že jaksi ne všichni pejskové jsou jaksi samozřejmě vhodní pro tuhle tu práci a někteří, že jsou chytřejší a někteří jsou s prominutím ne tak chytří. Tak třeba náš zlatý retriever, že není až tak úplně chytrý, ale právě proto vykonává tuhle tu činnost třeba líp. Je to tak,
0: je to tak, je to tak. Čím samozřejmě ten pes je chytřejší, v nějakých IQ testech se tvrdí, že border collie jsou nejinteligentnější psy. Já třeba mám osobně zkušenost s bull terrierama, že oni sice mají trošku prasečí hlavičky, ale v nich mají velmi chytrý mozek. Tam to pracuje opravdu na 100%. A samozřejmě ten pes, čím je chytřejší, tak tím více snaží toho člověka přečůrat. Ale on si přidává, že on si vymýšlí svoje. Když ten pes není až tak prudce inteligentní, tak spíš bude vykonávat to, co má naučený a to, co mu ten člověk ukáže. Nechá se líp vést a nebude si vymýšlet, jak by si on vyhověl. Že? Vždycky ten pes si volí tu cestu snadnější pro něj a vyhovět sám sobě. Takže my vlastně musíme vybírat jedince, který jsou atypický. A naštěstí pro naše klienty je jich čím dál tím víc. Na neštěstí si myslím pro tohleto plemeno, který se stalo módní, tak to není dobře, že vlastně se z toho vytrácejí lovecké vlastnosti, protože ten pes tím pádem ztrácí takovou tu pracovní upotřebitelnost. A samozřejmě přes pár generací dneska už víme, že ta jejich módnost už vedla k tomu, že jsou zdravotně na tom hodně špatně.
1: A stane se někdy, že ten retriever zlatý, který je takový mírný a vede toho svého pánička, najednou se v něm probudí ty jeho lovecké půjde a vystartuje někam
0: nestane,
1: do lesa.
0: Nestane, samozřejmě se to nestane, protože už je vybraný ten pes, že nevystartuje do toho lesa. Ale stalo se nám třeba u předanýho psa, že najednou začal honit kočky. A bylo to proto, že ho nechávali na zahradě a chodili od sousedů kočky, takový dvě tyranky, který ho asi 3/4 roku fackovali. No až ten pes si to jednoho nedal líbit a jednu zakous, jo.
1: Ale to se nemůže nikdo divit. Ten pes vůbec. Má taky svou čest jako, a prdol,
0: no jistě, jako pes je pes a není to úplný blbec, aby se nechal řezat furt od koček. Ale v tom momentě ten pes si uvědomil, že vlastně je lovecký. No a potom už chtěl zakousnout všechny kočičky, že jo? Takže potom už ten páníček s ním měl trošku problémy.
1: Já se směju, my si dáme zahrát ještě písničku, já tady budu zatím hladit Jeninku a potom si ještě budeme chvíličku se Zuzanou Doušovou povídat.

0: mám dost času.
1: Tandemu s Janem Rosákem.
2: Ředitelka a vedoucí výcviku občanského sdružení Helpes, paní Zuzana Daušová, bude ještě chviličku sedět u nás na Tandemu a budeme si ještě chviličku povídat o výcviku pejsku. Tak mě samozřejmě zajímá, vy jste říkala taky, že ti pejskové jsou trénovaní nejenom na vodicí, nejenom na asistenční, ale taky záchranářskou činnost. To taky trénujete?
3: Ne, tomu jsem říkala záchranářská, tomu se říká signální psy.
2: Signální.
3: Tak buď pro neslyšící, jde celkem, je to jasný, nárazou, tak jako nárazuje třeba vodící pes, oči tady nárazuje sluch, uši, ale signální psy jsou taky ty, co vlastně pomáhají lidem se záchvatovým onemocněním.
2: Jo, takhle.
3: Ať už to jsou epileptici, diabetici, kardiaci. A tam ten pes dokáže až 20 minut, někdy i trošku díl, před nástupem toho ataku, toho záchvatu, dokáže říct tomu člověku, že už se něco blíží.
2: Takže jak to aby pozná ten pes?
3: Asi tak jako pozná, že se blíží třeba zemětřesení nebo tsunami nebo něco takového.
2: Něco v něm se zavibruje?
3: V tom slově. Je to věc, kterou my nemůžeme toho psa naučit. My pouze můžeme si tipnout, že ten pes je empatický a prostě buď to funguje, nebo to nefunguje.
2: No a jak ho naučíte, aby dával najevo, že se něco bude dít?
3: My to můžeme výcvikem jenom podpořit. Aha. Nic víc tím nemůžeme dělat. Třeba v Americe existují programy i v západní Evropě, kde se spolupracuje s věznicema, kde se vyberou vězňové, který mají, když je to třeba pes pro epileptika, tak se vybere epileptik. Veme se pes třeba klidně i z útulku, protože tady nezáleží na plemeni. Dá se mu, sleduje se to webkamerou, jestliže ten pes něco dopředu značí, vybere se, jestliže ne, nechá se tam jak kde, týden, 14 dní, záleží samozřejmě, jak ten člověk má častý ty záchvaty, vrátí se do toho útulku, nebo se mu najde rodina, veme se jiný a vlastně takhle se vytipuje pes. Což ovšem znamená, že do té věznice dochází civilista, dochází tam pracovník té školy a spolupracuje s tím vězněm. Ono to je samozřejmě dva v jednom, protože pro něj to je vlastně odměnový program a posunuje ho to úplně někam jinam, takže i třeba opravdu těžký vězni, vrazy, se z nich stávají citliví lidi, protože oni se pak i zúčastní toho, že ten pes se předává tomu člověku.
2: Takže já jsem to o tomhle vlastně zatím někde četl, že se to odehrává v amerických věznicích, je to i u nás takové?
3: Ne, u nás to není, u nás samozřejmě
2: to... Ale ne?
3: No, je to škoda, je to obrovská škoda. To je, ale ta byrokracie u nás je tak strašná, že já si nemůžu představit, že by to mělo fungovat tak, že tam opravdu denně bude docházet ten trenér a dostane to povolení. Já si myslím, že to je hudba budoucnosti, že tady nemáme ani přístupový práva pro tyhle ty psy daný. Takže chtít vyžadovat tohleto, tak je asi hodně, hodně velký problém.
2: Je to škoda, protože ten pejsek by jinak ty vězně určitě kultivoval. Takhle se zatím kultivují s prominutím a velmi ve velkých úvozovkách těch fit centrech, kde získávají větší svaly, aby až vyjdou z té věznice, tak
3: aby byly ještě lepší, výkonnější ještě, v tom směru, proč se tam dostali. No,
2: to jsme si posteskli, ale teď opravdu na nesprávném hrobě jsme zaplakali, jak se říká. Moc děkuju Zuzaně Daušové, ředitelce a vedoucí výcviku občanského sdružení Helpes za dnešní povídání, dnešní návštěvu. Přeju vám, abyste čím dál tím víc pejsků přidělovali těm správným lidem, aby se dařilo je dávat zrovna na tu správnou adresu a prostě ať se to spojení pejsek a člověk co nejvíc daří. Díky a nashledanou.
3: Díky moc, nashledanou.
1: Tandem Jana Rosáka.
4: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Vážení a milí posluchači, nadešel právě čas, aby se na rozhlasových vlnách vašeho přijímače ozval pořad U muziky. Ano, to je onen pravidelný program naplněný až po okraj pěknou, vlídnou, lidovou a dechovou hudbou. Pokud ji máte rádi a právě posloucháte, buďte srdečně vítáni. Jménem všech, kteří tento pořad pro vás připravují, vám příjemný poslech přeje Pavlína Filipovská. Název skladby, kterou jsme pro vás v úvodu vybrali, má velmi výmluvný a vševypovídající název. Hrajeme pro radost. To je polka Josefa Švehly, která vlastně vysvětluje naše počínání. My opravdu celou hodinku hrajeme pro vaši, ale i naši radost. Pevně věřím, že se nám to podaří. V zápětí vás pozveme na další polku, která by měla mít i ozdravný efekt. Autor Jiří Rafaj nás zve na kyslíkové diskohrádky. Pepou sedmu vystřídá velkopopovická Kozlovka a zpěváky úvodní skladby Svatavu Černou a Josefa Opeta, Marcela Repková, Dodo Slávik a Eduard Hrubeš. Jaromír Vejvoda kdysi napsal Valčík, s nímž mnozí z nás z hlouby duše souhlasí. Textař Ladislav Jacura textu připojil i výmluvný nadpis. Prodám léta. No jistě, není určitě sám. Zpívat bude Vojtěch Horký, hrát Vejvodova kapela Josefa Vejvody. Božena Holečková napsala Noční tango. Text Josef Holeček. Zpívají Ivana Jelínková a Ivana Zbořilová, hraje Veselka Ladislava Kubeše.

Do našeho pořadu nyní vstoupí jeden z opěrných sloupů naší lidové a dechové hudby. František Kmoch. Ku příkladu jeho pochody si posluchači už odedávna oblíbili. Dobře se poslouchají, s chutí i zaspívají a hlavně se při nich skvěle vykračuje. Teď nám toto tvrzení potvrdí i Kmochovi Vraný koně. Pražský mužský sbor FOK, jehož sbormistrem je Miroslav Košler, doprovází ústřední hudba lidové armády v čele s Eduardem Kudeláskem. Na řadě je známá polka Jana Františka Nýdla, Pivovarští koně. Text napsal Rudolf Špiller. Zpívají Jana Mikulášová, Ilona Svobodová a Ludvík Petr, hraje Budvarka. Vzdušný valčík Jiřího Lhotského textem doprovodil Jaroslav Hájek. Žít znamená snít, hraje a zpívá Sebranka.

0: Posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou.
1: Výlet na Moravu si nikdy nenecháme ujít. Pozdravíme se s přáteli a poslechneme si pěknou muziku. No a opět jsme nebyli zklamáni. Vladimír Pfeffer sestavil pestrou zajímavou směs lidových písniček s názvem Teče vodička. U některých skladeb chybějící texty doplnili Jarmila Kachyňová a Růžena Sypěnová. Zpívají Jiří Helán, Joška Šmukař, Jarka Kachyňová a Květa Navrátilová. Hraje Moravěnka.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Doma v Čechách nás nejprve očekávala směs lidových popěvků Vám, přátelé. S českou kapelou zpívají Zdena Kettnerová, Irena Došková, Jindřich Borovička a Pavel Beneš. Potom následovala populární polka Václava Bláhy Až. Brigitu Hlaváčkovou a Jiřího Škváru doprovází Krajanka.

posluchači a taky s dobrou lidovou a dechovou hudbou se těší Pavlína Filipovská. A teď ještě hudební pozdrav na rozloučenou. Zahrajeme lidový valčík Do lesíčka na Čekanou v podání Marie Robnhauptové, Zdeňka Plachého a Budvarky. Nádavkem ještě zazní polka Jiřího Wolfa s textem Jaroslava Hájka Duše muzikanta. Zpívají a hrají Babouci.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: Tisíc příběhů.
1: Mířím k autu a jedu do Vodňan za floristou a zahradníkem Václavem Strakou. Chci si s ním popovídat o tom, jak se on, chlap jako hora, dostal k něžným kvítkům a mám hlad jako vlk. Ale prý bude i něco dobrého na zub. Pojďte se mnou.
2: Po 150 metrech odbočte vlevo. Jste v cílové destinaci.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, pojďte dál.
1: Děkuju.
3: Našla jste to dobře?
1: Našla.
3: Jaká byla cesta?
4: Cesta byla nádherná. To víte, tady ten kraj, Putinská brána, Tálinský rybník. Na břehu Blanice jsem taky byla.
3: Tady je moc krásné. To je naše Betinka.
1: Ahoj, Betinko.
3: Tak pojďte dál. Určitě si chcete povídat o tom, jak jsem se dostal k té zahradnické práci, ale nejprve vás vemu kouknout na zahradu. Tady jsou růže. Denivky, to je taková moje chlouba, mám velkou sbírku. Líbí se vám to? Tak natrháme rovnou hned nějaké kytičky. Určitě máte hlad po celém dnu v práci, tak jsem si říkal, že se nám to bude hodit. Kdybyste byla tak hodná, tak zatím tamhle můžete natrhat pár snítek levandule, půjčím vám nůžky, bude to lépěji.
1: Děkuji. A jak asi dlouhé ty stonky tady?
3: Stačí jenom ty květy.
1: Aha.
3: Ještě vemem pár květů měsíčku.
1: Jsem u vás, stačí to takhle?
3: Stačí to takhle. A ještě růžová poupátka. Gloria Day, taková stará odrůda, teď hezky rozkvetla. Já tam skočím, podržíte mi tu ošatku?
1: Podržím.
3: Děkuji. Renata se jmenuje tato odrůda. A Grand Prix červená. Tenhle růže krásně voní. Čichněte.
1: To je nádhera.
3: Tahle ta ještě víc. To je nahéma, používá se na parfémy.
1: Pravá růžová vůně.
3: Ano, to vy jste růži, krásně.
1: Vysypu broučky.
3: Trošku broučky, o to opereme. Tak pojďte dál.
1: Proč jsme stříhali kytky bez stonků? To mi nejde na rozum. No, nechám se překvapit.
3: Koukáte celou dobu dost vykuleně, proč jsme ty květiny natrhali takové krátké bez stonků? Není to do vázy. Říkal jsem si, že když si máme povídat o květinách, tak si uděláme něco na zub a použijeme ty květy.
4: Že to spojíme, no přiznám se, že jsem jednou snědla denivku.
3: Denivky jsou úplně super. Tyhle ty velký křehký poupata jsou úplná lahůdka. No uvidíte. Bojíte se? No, doufám, že máte pro strach uděláno.
4: Jsem z toho trošku vyděšená, ale schutí do toho.
3: Jdem na to.
4: A vy už máte nějaké menu vymyšlené?
3: Ano, ale k tomu se dostaneme za chvíli. Nejdřív to pěkně opereme.
4: Tak já vám to budu podávat.
3: A vy
4: podávejte ty omyté květy zase. Růže, měsíček už máme oprané, tak ještě denivky.
3: Ještě denivky.
4: Ta poupata se taky mijou.
3: Potřeba je taky oni, protože letos útok myšic byl velký, aha, ale žádné na tom nevidím, ale jistota je jistota.
4: Já vidím.
3: Jo, jedna je tady. A určitě ten prach, který poletuje ve vzduchu, je potřeba smít.
4: Chápu dobře, že teď ty květy, které vy jste omyl, tak my v zápětí sníme?
3: No, v zápětí nebude nám to chvíli trvat, ale použijeme je do takových dobrých receptů v našem menu. Tak, trošku okapat. Děkuji, my jsme šikovná, nemám to dobře.
4: Ale květy jsem ještě nikdy nevařila.
3: Všechno jednou poprvé.
4: Tak co budeme dělat jako první?
3: Jako první si připravíme předkrm a vybral jsem hermelín z levandulí.
4: Levanduly jsem natrhala já, ale asi špatně.
3: Ne, myslím, že velmi dobře, ale budeme potřebovat ještě pár zelených lístků.
4: Aha, tak já pro ně skočím na zahradu.
3: To bude tam rozhodná.
1: Co bych pro svůj žaludek neudělala, že?
3: Podáme si ten sýr. Jak máte velký hlad?
4: Celý den jsem nejedla, když jste říkal, že mě zvete na něco dobré.
3: Tak tohle budete teprve jenom předkrm.
4: Rozbalíme hermelíny.
3: Ano.
4: A lobal mám taky, ale já ho asi natrhám na kousky. Máme 4 hermelíny, takže udělám 4 kousky a lobal.
3: Určitě by bylo lepší dát dvojitou vrstvu. Aby se nám to na tom našem grilu tak nepropeklo.
4: To už je trojita.
3: Myslím si, že je to vyhovující. Můžu kápnout?
4: Takže trocha olivového oleje.
3: Na to natrháme květy levandule. Asi tak 4 na porci.
1: A lístky taky?
3: Já bych je tam dala, ať nám to hezky voní. A je potřeba ty stonky z toho vytrhat, aby nás to pak nepíchalo v puse.
1: Zase další levandule,
3: ano,
1: zase další
3: kapka. Tápněte tam ten olej. Jo. Já tam hezky naškubu tu levanduli. Už to příjemně voní, že? A pak je důležité z toho alobalu udělat takový velmi pevný balíček, aby nám někde ten hermelín neodtékal. A pak se to bude pomalu grilovat.
1: Tak já už budu balit.
3: Prosím.
1: Teď takhle nahoru asi ten alobal...
3: Jako balí v cukrárně dorty.
1: Jo, jo, jo.
3: Takhle
1: to
3: pěkně. Přesně. Hermelín máme zabalený, dáme ho na grill a budeme připravovat další menu.
1: Balíčky máme, grilovat budeme za chvilku, ale ještě mě zajímá ta levandule. Než jí s ním, abych o ní něco věděla, jak se pěstuje.
3: Levandule je velmi aromatická rostlina, ona je to takový polokeř, původem z Francie, levandule lékařská. Je úžasná, potřebuje slunné stanoviště, propustnou spíš písčitou půdu a dostatek živin. Sama jste viděla, že ji mám zasazenou vedle růží, ale letos teda útočili i přes levanduly mšice všude. Určitě by neměla chybět na žádné zahrádce. Když se udělá na jaře hlubší řez, pěkně obrazí a dočkáte se krásných květů, tak jak jste viděla a vlastně které budeme jíst.
1: A kromě levandule budeme jíst i ty další květy. Dívám se na cedník a vidím tam růže, ale k těm se dostaneme asi později, protože myslím, že teď máte v plánu denivky a měsíček lékařský.
3: Teď si uděláme hlavní jídlo. Tak nejprve si musíme připravit ty poupátka. Dáme si řád vodu, stačí trošičku a budeme denivky vařit v páře.
1: Neděláte to poprvé v životě, že byste připravoval ty denivky?
3: Nebojte se, nebudete pokusný králík. Tak. Poupátka máme umytá a budeme je vařit asi 10 minut.
1: Denivky už se paří?
3: Ještě ne, ještě se to nevaří.
1: Vy jste mi dal do ruky i recept, abych si pak odvezla sebou. A tu rýži, tu budeme připravovat s tím měsíčkem lékařským?
3: Použijeme jenom ty korunní plátky, které budeme vařit s tou rýží, protože ty jí dají takovou skvělou barvu a chuť.
1: S měsíčkem žádný problém není. Ten roste dobře a všude.
3: No, s měsíčkem problém je, roste vám pak všude. Takže u něj, pokud si s ním nechcete zaplevelit zahrádku, protože je to taková bujně rostoucí letnička a sama se vysemenuje, tak je potřeba mu pak ty odkvetlé květy otrhávat, aby vám nedozrál a nechat si jenom na to vlastní potřebu, aby jsme měli pro příští rok na výsev. Měsíček taky vyžaduje slunné stanoviště. On sám ten květ vypadá jako sluníčko, tudíž to slunce potřebuje. A pokud ho budeme sbírat a sušit i třeba na masti, které se používají hlavně na žíly a na bercové vředy, a taky potřeba za plného slunečného dne, nesmí pršet. Ta má nejvíc těch léčivých látek v tom květu.
1: A co ta denivka? Ona vypadá, kdo neví, trošku jako lílie.
3: Hemerocallis, jak se latinsky jmenuje. Nemůžeme denivku zaměnit s lilí. Je to vytrvalá rostlina, která vyžaduje slunné stanoviště, tvoří takové mohutné keře, potřebuje živnou půdu a ten květ, sama ochutnáte, se dá konzumovat buď v syrovém stavu, kdy chutná jako křehký hlávkový salát, ale s takovou tou typickou vůní, protože ta denivka i voní, jak jste sama cítila. Skvěle se ty rozkvetlé květy hodí na ozdobování dortů nebo na saláty, když chcete překvapit návštěvu. No a ty poupátka tady v tom receptu použijeme vařená. To bude taky moc dobré.
1: My jsme tady natrhali spoustu květů u vás na zahradě. Jak by ten květ k jídlu měl vypadat?
3: Tak, aby se vám líbil. Nesmí být ovadlý, napadený, škůdci. Musí to být prostě krásný květ, na který skrytu duše už máme chuť.
1: A teď tedy na tu rýži. Takže budeme potřebovat dlouhozrnnou rýži, to čtu tady z toho receptu, který si pak můžu odvést i domů.
3: Určitě.
1: Arašídový olej, ten mě trošku překvapil.
3: Až budete vařit květinová menu, určitě se stane součástí vaší kuchyně.
1: Cibulka.
3: Máme připravenou.
1: Okvětní lístky ze 6 až 10 měsíčků lékařských, podle toho, kolik vás asi je a jak velkou chuť máte na měsíček lékařský.
3: Přesně tak. Ty květy jsou buď oranžové nebo žluté. Mě teď vykvetly jenom oranžové, tak to budeme mít takové jednobarevné. Hmm.
1: A ještě 10 hřebíčků a sůl budeme potřebovat.
3: Hřebíček máme připravený, sůl máme. Jdeme na to. Ty denivky už jsou vařeny? Je tam voda? Je tam voda.
1: Teď strouháte zázvor.
3: Hezky to voní. Zázvor mám rád. Děláte si taky čaj, když jste nastihla?
1: Dělám, ale krájím ho na plátečky.
3: Nastrouhaný je lepší.
1: A zázvor budeme potřebovat k těm denivkám.
4: Ještě vyškrábeme zbytky toho zázvoru.
3: Tak, měnivky už jsou hotové. Toto tyčí, to nám došla voda v parní lázni.
4: Spařené dynivky dáme na talíř, počkáme až vychladnou a teď se dáme do přípravy té rýže.
3: Vezmeme si cibuli, já mám bohužel dneska takovou, nebo bohužel bohudík, už tu novou cibuli, ona nemá pevnou slupku, takže jsem ji oloupal, ale pokud budete používat suchou cibuli se suchou slupkou, tak ji můžete nechat, skvěle to tu rýži obarví, bude to moc dobré. Napícháme do ní hřebíček.
4: Měli jsme 10 kousků ano, v těch ingrediencích,
3: dva,
4: tak to platí.
3: 3, 4, jo, je tam 10, může být. Víte, hřebíček je skvěle anestetik. Používá se hodně v zubařství. Pokud vám pan doktor dával do zubu vložku, tak to vonilo po tom hřebíčku. Takže skvěle umrtvuje. Když vás třeba bolí zuby, tak můžete cucat 2-3 hřebíčky. Pomáhá to.
4: Cibuli máme, rýži máme opláchnutou.
3: Taková velká chlapská porce, takže zhruba 2-3 šálky.
4: Tahle rýže, kterou tady máme my, tak je dlouhozrná.
3: Necháme si rozpálit kastrůle, dáme trochu arašidového oleje a na něj nasypeme květy měsíčku, respektive jen ty květní plátky. Toto je velmi pěkné, vypadá to jako odkvětlá slunečnice, ten střed, co nám zůstal.
4: Zase jsem trochu vyděšená z toho, že to všechno budu jíst.
3: Nejen jíst, ještě si pochutnáte.
4: To jsem zvědavá. Okvětní plátky jsou natrhané, hodíme je do arašidového oleje.
3: Asi nám to bude trošku prskat.

0: potem to skniemy. Trošku ji opražíme.
1: Rýže je v rendlíku.
0: Trošku zamícháme. Vidíte, jak hezky ten měsíček zhnědnul?
1: Začíná barvit tu rýži.
0: Ano, a trošku to připomíná smaženou cibulku, že? No vidíte, že to nebude tak strašné. Dovaříme si vodu. Nezapomeneme osolit.
1: Přiměřeně.
0: Já mám radši slanější, jak vy.
1: Já taky.
0: Voda vypla, zalijeme. Mělo by to být zcela ponořeno. Krásně se nám to vaří a nezapomeneme přidat cibuli s hřebíčkem.
1: Teď na mírném plameni budeme tu rýži dusit. Asi 20
0: tak,
1: minut?
0: Do měka, to je důležité. Ještě si osmažíme ty mandle. Vezmeme si pánev. Trochu si pokrájíme ty květy denivek. Vidíte, jak ty páře změnily barvu?
1: A denivky budou orientální chuti. Když vy tak pěkně krájíte, tak já přeříkám ingredience, které budeme potřebovat k těm orientálním denivkám. Palíček mandlí nakrájených na nudličky, dvě hrsti poupat denivky, vy mi do toho šustíte.
0: Jenom těmi mandlemi.
1: Arašídový olej, kousek čerstvého zázvoru, nastrouhaného, rýžový ocet a omáčku tamary. To je druh sojové omáčky a taky trochu vody budeme potřebovat.
0: Té máme dost nevyvodněné. Na pánev si dáme arašídový olej, vysypeme na ně balíček mandlí a opražíme.
1: Teď jsme oba ochutnali ty upražené mandle, tak nevím, jestli ještě budeme moct mluvit. Já mám spálený jazyk, jak jste na tom vy?
0: Já jsem foukal. Dobré. Tak, vezmeme si znovu tu pánvičku.
1: Moc oleje nám tam nezbylo, takže asi malinko
0: přikápneme. Malinko přikápneme, přesně tak. Dáme nám ten nastrouhaný zázvor. Mm-hmm. A hned přidáme růžový ocet.
1: Já jsem na chvilku odběhla, ale vy jste tam přilil ještě trošku vody k tomu.
0: Ano, aby se
1: zázvoru.
0: Nám ten zázvor nepřepálil.
1: Mm-hmm.
0: A jak slyšíte, tu konvici vodu používáme horkou a zakápneme sojovou omáčkou.
1: Koukám, že máte novou. To je ta speciální, ta omáčka tamary.
0: Přesně tak. Už jsem i otevřela.
1: Opět přiměřeně.
0: A přidáme poupata denivek.
1: Už jsou v pánvi.
0: Ano.
1: A teď předpokládám ještě ty mandle.
0: Ty denivky trošku zahřejeme. Mm-hmm. A zasypeme již upraženými mandlemi. Vypadá to zajímavě.
1: A voní to úžasně, skutečně orientálně. Mm-hmm. To si dává, jak to bude chutnat.
0: No, vidíte. Teď budeme potřebovat dovařit tu rýži. Mm. Toto už vypneme. Rýže se nám krásně dusí, ale ještě musíme vydržet, než změkne. Ale ještě, aby jsme pak neodbíhali, bychom si mohli připravit ten dezert.
1: A dezert to znamená lívance, zakysaná smetana a královská růže.
0: Nevím, jestli je královská, ale vybrali jsme ty nejkrásnější, protože, jak jsme říkali, musí se nám líbit.
1: Mě to trhá srdce, že budu takovou krásu jíst. Vy jste lívance připravil dopředu, abychom se teď s tím nezdržovali. To můžeme klidně prozradit.
0: To by bylo komplikované, přesně tak. Takže si připravíme talířky. Na talířky si nandáme lívance. Zase podle toho, kolik kdo tak sní. Lívance potřebujeme jahodovou marmeládou. A dnes máme čerstvou, možná ještě teplá.
1: Když už mluvíte o tom, že ji máte z vlastních zdrojů, tak
0: ano,
1: jsem si vzpomněla, že u vás na zahradě jsou nejenom krásné květiny, ale taky spousta zvířat. Kromě toho i kozy.
0: Ano.
1: A tak mě napadlo, jestli ta zakysaná smetana třeba s nimi nemá taky něco společného.
0: Ještě nemá, protože se nám teď narodili kůzlátka a ještě jsou kojená a měsíc ještě kojená budou, takže zatím nedojíme, ale pak budeme mít mlíčko, sýry a i maslo z vlastních zdrojů. Lívance jsou na talíři.
1: Ozdobíme je zakysanou smetanou.
0: Teď je potřeba jahodovou marmeládu.
1: Já věděla, že jsem na něco zapomněl. A kam vy to pro ní běžíte? Tady ji máte v košíku.
0: V košíčku, zabalenou v ručníku, protože se ještě zatahuje. Každá hospodinka ví, že marmeláda je pak potřeba nechat zatáhnout. No, ještě je teplá. Tak, nám dáme na lívanečky.
1: Jahody jsou taky z vaší zahrádky.
0: Jahody jsou taky z naší zahrádky a jak vidíte, máme rádi, když ta jahoda je v té domácí zavařeněně i vidět. Prostě kouskovitý džem. Nandáme smetanu.
1: Jednu, dvě lžičky na každý lívanec. Záleží na tom, jak jste si připravili velké lívance.
0: A jak máme rádi smetanu.
1: Potud to chápu.
0: No, teď to rozdobíme.
1: Teď přijde ta třešnička, lépe řečeno růže.
0: Teď si vezmeme tu růži, chytneme ji pevně za ty okvětní plátky a vytrhneme ten střed tak, aby nám ty tyčinky těch růží zůstaly na tom šípku. A nandáme nalívanec. Děláme si to hezky barevné, když jsme si nadrhali tolik růží, aby nás to úplně odrovnalo.
1: Tak tahle je růžovo-žlutá. Můžu si zobnout?
0: Šaráda, určitě.
1: Jeden lístek tady, pardon.
0: V pořádku.
1: Nám to padá všude.
0: Chutná.
1: Ještě nevím. Už jsem ten jeden okvětní plátek snědla.
0: No, jaký máte pocit z ní?
1: Bylo to několik fází. Já budu ještě chvilku přemýšlet, ale nějaká zelenina. Možná hrášek?
0: Hrášek.
1: Vy jste si dal tu žlutou nebo červenou?
0: Musím suše konstatovat, že to chutná jako růže. No a dozdobíme růžovou tou voňavou. A tenhle ta porce bude pro vás a tam dáme krásné květ janiny. To je taková stará česká růže.
1: Ohňostroj barev na talíři, to je nádher.
0: A dáme to do chladu, protože nejprve se pustíme do konzumace toho všeho, co jsme dělali. Hermelíny už budou za minutku. Dovaří se nám rýže, tak aby nám ty růžičky neovadly.
1: Kde růže pěstovat?
0: Růže potřebuje docela dost péče, ale za to se nám odmění těmi nádhernými květy. Vyžaduje slunné stanoviště, hlinitou propustnou výživnou zem, pravidelný řez a to je na ní asi to nejdůležitější, protože u těch keřových růží je důležité držet co nejnižší keř, to jest stříhat na 2 až 3 očka vlastně po každém tom odkvětu. Velkou chybu dělají zahrádkáři tím, že vlastně tu růži odstřihnou si do vázy a nechají ten dlouhý stonek, který pak různě obraší a znovu vykvete, což je správné, ale vzniká dole takový pařízek, který se pak na tu zimu špatně ukládá, ukrývá a pak ty růže vymrzá. Budeme servírovat.
1: Tak hermelíny jsou hotové.
0: Není na to udělat to hezky venku na grilu. Krásně to voní. Levandolí. Jdeme na to, servírujeme a rozbalujeme.
1: Nespalme se od toho horkého alobalu.
0: No a teď si vám naskytne uchvatný pohled. A je to moc hezké, když jsme to rozbalili, tak ten hermelín se trochu nafoukl a krásně vykreslil ty lístky a ty květy té levandole. Taková hezká mozaika, že? Tak ochutnejte.
1: Připomínáme provencálské koření, proč pak asi?
0: Protože levandule je jeho nedílnou součástí.
1: Tady musím konstatovat, že po předkrmu lze říci květiny v pokrmu, ano, levandule chutná výborně.
0: Květiny vládnou naší kuchyni. Z rýže uděláme úžasné kopečky, 2 kopečky a mezi ně krásně nám dáme denivky.
1: To jsou ty denivky orientální chuti.
0: Vy už jste ochutnala z té pánve.
1: Taky už tam moc nezbylo.
0: Tak víme, že to má takovou velmi výraznou chuť, tudíž musíme dát jenom trošku.
1: Ochutnám nejprve tu rýži s měsíčkem lékařským. Já takové. Jsem nastudovala dopředu, že to má mít takovou kořeněnou chuť.
0: A má?
1: A má. Ale já tam cítím trošku i ten hřebíček, který jsme zapíchali do cibule.
0: Vy jste ochutnala ty denivky, ale kombinaci s tou rýží famózní.
1: Já musím říct, že to je dokonalá chuť, že jsem dávno nejedla nic tak pikantního, výborného. Jak jsme mluvili o tom, že denivka chutná, myslím, že jsme to zmínili, že denivka chutná jako hlávkový salát nebo něco podobného, tak tady to necítím, tuhle chuť. Ale kombinace denivka, mandle, zázvor.
0: Ten je výrazný, tak jako dokresluje.
1: Vynikající.
0: Celý to jídlo. Moc dobré.
1: Teď máme před sebou dívance s jahodovou zavařeninou, zakysaná smetana. Já mám dokonce to poupátko i nejen růžové okvětní plátky.
0: Když potkáte mšici, vyplivněte ji.
1: Ano, mšice občas naše růže trápí, ale my jsme je vymili, to byl jenom vtip. A venku to pěkně bouří. Ještě, že jsme květy nazbírali dostatečně včas, to ještě venku nepršelo. Musím říct, že ty červené mi chutnají víc než ty žluté.
0: Ano, velmi záleží na odrůdě, protože každá má jinak tlustou stěnu těch okvětních plátků. Takže ty hebké růže, takové s těmi jemnými květy, jsou takové lepší do těch úst než tak Grand Prix, velká cena, taková kvalitní růže s pevným květem.
1: My si tady do toho trošku pomlaskáváme. Ještě bychom měli dodat, že dorty a spol se zdobí i kandovanými okvětními plátky, především růží právě.
0: Fór je v tom, že ten bílek musíme připravit jen vidličkou a jemně ho nadzdvihnout, jako vehnat do něj vzduch. Nesmí se z nich ušlehat sníh, pak to nejde, protože nepřilne na ty okvětní plátky. A když ho jenom tak vidličkou načechráme, hezky v nich namočíme ty plátky a obalíme v cukru, tak buď můžeme používat jen zaschlé, a nebo pak úplně sušené ty květní plátky. A to chutná taky moc dobře.
1: Růže může být nejen královnou vaší zahrady, ale i královnou vašeho talíře.
0: Ta by byla dobrá.
1: Ochutnali jsme měsíček lékařský, denivky, levanduly a taky okvětní plátky růže. Co bychom si ještě mohli dát?
0: Různé květiny se dají ještě jíst, ale co je důležité, měli bychom je znát, protože jedovaté květiny, které se tím brání tím jedem, jsou všude kolem nás, takže ne úplně všecko sněsme. Určitě doporučím sedmikrásky, které jsou i velmi zdravé, protože odbourávají toxiny z těla. Kopřivu do salátu nelze opomenout, je úžasná na jaře se smetankou lékařskou, když kombinujete a dobře to ochutíte ještě vonými jinými bylinkami. Lichořeřišnice, řeřicha pnoucí, to určitě všichni znají, je skvělá a velmi dekorativní, protože i v těch salátech nebo na chlebu ty květy vypadají skvostně a skvěle chutnají, mají takovou výraznou kořeněnou chuť. A ostatní květy, ale doporučím, vrhněte se buď do literatury nebo na internet, abyste se přesvědčili o tom, že jsou opravdu jedlé, protože byste pak využili moji druhou profesi, zdravotnickou, to by bylo špatně.
1: Říká florista a zahradník Václav Straka. Děkuju, že jsem u vás mohla být ve Vodňanech. Přeju krásné dny a hodně nádherných květin.
0: Já vám děkuji za návštěvu a přeju šťastnou cestu domů. Nashledanou.
1: Ano, slyšeli jste dobře. Florista a zahradník Václav Straka je také profesionálním zdravotníkem, pak ještě filmovým maskérem a chovatelem domácích zvířat. A vzhledem k tomu, že jsme si nestihli popovídat ani o jeho cestě ke květinám, což bylo původním cílem mojí cesty a celé se nám to zvrtlo v gastronomický pořad, budu muset do Vodňan zajet ještě jednou, ale pojedu ráda. A vy ochutnejte květiny, stojí to za to. Dobrou chuť přeje Jolana Nováková.
2: U 550 metrech pokračujte rovně.
3: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
4: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Další díl četby z životopisné knížky Marka Twaina Jak jsem byl klukem nám na Pohodě připomene nejen zručný literární styl slavného amerického novináře a spisovatele, ale také herecké umění Martina Růžka. Pěkný poslech.
3: Farma strýčka Johna, na kterou jsem jako kluk jezdíval, stála uprostřed velmi prostorného dvora. Dvůr byl ze tří stran obehnán ohradou a vzadu vysokým plotem. Za plotem byl sad, za sadem černošské příbytky a tabáková pole. Nevzpomínám si, že by v ohradě byla nějaká vrátka nebo brána. Kdo chtěl do dvora, musel pěkně přes ohradu, a to po kulatých schůdcích, které se skládaly z polen, zapíchnutých do země a nahoře seříznutých do různé výšky. Vpředu vedla podle ohrady polní cesta. V létě byla plná prachu a s potěšením vyhledávali hadi. Tuze rádi se na ní rozvalovali a slunili. Když to byly chřestýši a zmije, tak jsme je zabíjeli. Když to byly obrovské černé užovky, někdy až 2 metry dlouhé, nebo příslušníci vykřičené rodiny korálovců, to jsme beze studu brali nohy na ramena. Když to byly takzvaní hadi domácí a užovky podvazkové, nosili jsme je domů a dávali je tetě Peci do košíku pro překvapení. Neboť teta Peci byla proti hadům zaujatá a vždycky, když si dala košík na klín a hadi začali vylézat, ztrácela duševní rovnováhu. Nikdy jsem nenabil dojmu, že by si na ně zvykla. Měla příležitosti habaději, ale všechny je propásla. Poblíž domu se lesnatý kopec začínal prudce svažovat podle stodol, sýpky, chlévu a sušírny tabáku až k průzračnému potoku, který si prospěvoval v obláskovém korytě a poskakoval tak či onak sem, tam i onam v hlubokém stínu převislých listů a šlahounů inu božské místo na brouzdání. Potok měl i svá koupaliště, kam jsme nesměli, a proto jsme tam chodívali, neboť byli jsme dítka křesťanská a tedy záhy poučená o ceně zakázaného ovoce. Vidím dodnes stričkovou farmu, jako bych ji měl před sebou. Vidím celé její zařízení, všechny podrobnosti, rodinnou jizbu s vytahovací postelí v jednom koutě a s kolovrátkem v druhém. Neznal jsem žalostnější zvuk než kvílení jeho kola. A když jsem z dálky poslouchal, jak sílí a zase slábne, začalo se mi stýskat po domově. Dušička ve mně byla malá a zdál se mi, že všude kolem bloudí duše neboštíků. Pak tam byl ohromný krb. Za zimních večerů v něm plápolala vysoká hromada ořešákových polen a jejich konce ronili mízu, ale nikoli na zmar, protože jsme ji seškrabovali a jedli. Ke krbu se tiskli ospalí psi a mžíkali očima. Na jedné straně komína seděla teta s pletacími dráty, na druhé straně strýček s dýmkou. Vyhlazená, žádným kobercem nezakrytá dubová podlaha matně zrcadlila roztančené jazyky plamenů a tu a tam se černala jizvami po uhlících, které vyletěly z ohniště a pomalounku skomíraly. V pološeru na druhém konci jizby řádilo 9-10 dětí mezi židlemi a nedaleko kolébky, která už dosloužila, ale pořád ještě s důvěrou čekala. A pamatuji se, jak si v časném ranním chladnu lebedili u krbu košiláčci a jak se jim odtud nechtělo, protože trpěli pomyšlením, že by se s tak útulným místečkem měli rozloučit a že by měli jít do vymrzlé síně, kde stál cínový škopík a že by se měli mít. Vzpomínám si na dřevěné schodiště do podkroví a na šikmou střechu nad postelí, ve které jsem spával. Na čtverce měsíčního světla na podlaze a na bílý a studený zasněžený svět, který jsem pozoroval přes okno bez záclon. Pamatuj se, jak skučel vítr a jak za bouřlivých nocí vrzal dům A jak příjemně a krásně mi bylo, když jsem to pod peřinou poslouchal. Jak se přes okenní rámy sypal dovnitř sníh, jak dělal na podlaze hrobečky. A kolik nevlídna sebou vtáhl do světničky a jak krotil bezuznou touhu vylézt ráno z postele. Pokud o takové touze vůbec mohla být řeč. Pamatuji se, jak mocně se v té místnostce zatmělo, když zašel měsíc. Kolik strašidelného ticha se do ní vešlo, když jsem se v noci náhodou probudil a když se z tajných komůrek mé paměti vyrojily všechny hříchy a chtěly být zpytovány. Jak nevhodná to byla doba pro takovou činnost. Vzpomínám, jak strašně houkala sova a naříkal vlk, truchlící svorně s nočním větrem. Ta světnička mi velice vyhovovala. Z okna se dalo dosáhnout na hromosvod, po kterém se tak mile a rozkošně šplhá nahoru dolů, když je hluboká letní noc a člověk má jisté povinnosti rázu bezpodmínečně soukromého. Vedle farmy stála u ohrady dřevěná chaloupka a v té žila na lůžko upoutaná bělohlavá otrokyně, kterou jsme denně navštěvovali a obzírali s hrůzou. Věřili jsme totiž, že je přes 1000 let stará a že mluvila s Mojžíšem. Mladší černoši o těchto údajích nepochybovali a v dobré víře nám je předávali. V tomto duchu jsme upravovali všechny detaily, které nám o ní byly známy, a tak jsme také věřili, že přišla o zdraví, když se vydala na dalekou pouť z Egypta přes poušť a že se už nikdy potom nemohla zotavit. Měla na temení kulatou pleš. A my jsme se plížili kolem a zírali na ní s němou úctou a připomínali si, že vlasy jí vypadaly hrůzou, když viděla tonout faraona. Říkali jsme jí po jižanském způsobu teta Hanna. Byla pověrčivá jako ostatní černoši a jako oni také hluboce zbožná. Jako oni věřila pevně v modlitbu a uchylovala se k ní pokaždé, když něco potřebovala. Nikoli však v případech, kdy výsledek musel být bezpečně zaručen. Kdykoliv se v okolí vyskytly čarodějnice, převazovala chomáčky z bílé vlny bílou nití a promptně tak čarodějky zneškodňovala. Všichni černoši byli naši přátelé a naši vrstevníci byli prakticky našimi kamarády. Říkám prakticky a užívám toho slova ve smyslu omezovacím. Byli jsme kamarádi a přece jsme kamarádi nebyli. Zbarvení pleti a společenské postavení nás oddělovalo jemnou čarou, které si obě strany byly vědomy a která znemožňovala úplné splynutí. Dobrého, věrného a obětavého přítele, spojence a rádce jsme měli ve Strejdovi Danielovi, středně starému otrokovi, který měl nejlepší hlavu z celého černošského osazenstva, citlivou, širokou duši a srdce ryzí a prosté, a neschopné záludnosti. Mnoho let mi dobře sloužil. Neviděl jsem ho už přes půl století, ale v duchu jsem značnou část té doby prožil v jeho milé společnosti. Uváděl jsem ho do knih buď pod jeho jménem, nebo jako Jima, a tahal jsem ho po světě, do Hannibalu, na voru po proudu Mississippi a dokonce přes Saharu v balóně. A všechno to snášel trpělivě a přátelsky a oddaně, jak bylo jeho právem ode dne, kdy přišel na svět. Právě na farmě jsem si tolik oblíbil jeho rasu a naučil jsem se oceňovat jisté její znamenité vlastnosti. Tento cit a tato úcta obstály ve zkoušce 60 let a nebyly nikdy otřeseny. Černá tvář je mi dodneška stejně milá jako tenkrát. Jako školák jsem proti otrokářství nic neměl, neuvědomoval jsem si, že je na něm něco špatného. Mému sluchu takovou zprávu nikdo nesprostředkoval. Místní noviny proti otrokářství nepsali. Místní kazatel na nás učila, že Bůh je schvaluje a že je to svatá věc a že pochybovačům stačí ke kýženému klidu duše nahlédnout do Bible a příslušné pasáže nám byly předčítány nahlas, aby bylo jasno. Jestliže proti otrokářství měli něco sami otroci, byli moudří, a mlčeli. Špatné zacházení s otroky jsme na stříčkově farmě neviděli nikdy. A v Hannibalu zřídka kdy. V otrokářství, jak se provozovalo v Hannibalu a v okolí, nebylo nic, co by burcovalo dřímající humánní instinkt zásahu. Bylo to mírné, domácí otrokářství, nikoli brutální systém, rozšířený na plantážích. Krutosti byly opravdu výjimečné a neobyčejné a naprosto nepopulární. Odloučit a prodat různým majitelům otroky spojené příbuzenským svazkem nebývala mezi lidmi věc oblíbená a proto se nedělala často. Vůbec si nevzpomínám, že bych kdy v Hannibalu viděl dražbu na otroky, ale mám podezření, že je tomu tak proto, že to byla běžná a všední podívaná a nikoli nevšední a nezapomenutelná. Živě si vzpomínám, jak jsem jednou viděl tucet černých mužů a žen přikovaných k jednomu řetězu a čekajících na lodní transport směrem na jih k trhu s otroky. Byly to nejsmutnější tváře, jaké jsem kdy viděl. Otroky na řetěze asi nebylo vidět běžně, protože ten výjev by na mě tak silně a natrvalo nezapůsobil. Obchodníka s otroky si každý protivil. Platil za jakéhosi ďábla v lidské kůži, který kupuje a dodává ubohé bezmocné tvory do pekla, neboť pro nás, bílé, stejně jako pro černé, byla jižanská plantáž prostě peklo. Žádný mírnější název ji nemohl vystihnout. Jestliže neposlušného otroka nenapravila pohrůžka, že bude prodán na jih na plantáž, pak už ho nemohlo napravit nic. Byl to nevyléčitelný případ. Ale pamatuji se, že jednou, když běloch zabil černocha pro jakýsi běžný a drobný přestupek, nikomu to podle všeho nevadilo, ačkoliv nebyla nouze o soustrast s otrokovým majitelem. Jako chlapec jsem prožil příhodu, která pro mne jistě hodně znamenala, protože jinak by se mi nezachovala v paměti tak jasně a ostře, živě a beze stínu po všechna další zvolna plynoucí léta. V Hannibalu jsme měli malého otroka, chlapce, kterého jsme si od koho si najali. Pocházel z východního pobřeží Marylandu a byl odvezen od své rodiny a od svých přátel přes celou polovinu amerického kontinentu a prodán. Byl ducha veselého, prostého a jemného. A byl to snad nejhlučnější tvor, jaký se kdy narodil. Celý den zpíval, hvízdal, výskal, vřískal, smál se. Bylo to denervující, ničivé, nesnesitelné. Jednoho dne jsem se konečně dohřál a se vstekem jsem šel za maminkou a řekl, že Sandy zpívá bez přestávky už hodinu a já to nemohu vydržet a ať je prosím tak hodná a zarazí mu to. Mamince vrkly slzy do očí a roztřásl se jí ret a řekla mi asi toto. Chudáček, když zpívá, znamená to, že se mu nestýská a to je pro mě úleva. Ale když je sticha, bojím se, že přemýšlí a to nemohu přinést přes srdce. Už nikdy neuvidí svou matku. Dokáže-li zpívat, nesmím mu v tom bránit, ale musím za to být vděčná. Kdybys byl starší, rozuměl bys mi. Pak by tě povykování toho sirotečka těšilo. Byl to jednoduchý proslov a skládal se z malých slov, ale neminul se cíle, a povykující Sandy mi od té doby nevadil. Maminka nikdy neužívala velkých slov, ale měla přirozený dar zacházet účinně se slovy malými. Dožila se téměř 90 let a vládla jazykem až do posledka, zvláště když ji pobouřila nízkost a nespravedlnost. Několikrát se mi hodila do knih, které jsem napsal, a vystupuje v nich jako teta Polly. To je jako teta Toma Sawyera. Snažil jsem se vymyslet pro ní nějaké zlepšovací doplňky, ale nikdy jsem na žádné nepřišel. Moje maminka si se mnou užila dost trápení, ale myslím, že to vítala. S mým bratrem Henrym, který byl o 2 roky mladší než já, si totiž neužila trápení žádné. A myslím, že nepřetržitá jednotvárnost jeho vychovanosti a pravdomluvnosti a poslušnosti by jí velice tížila, kdyby nebylo úlevy a změny, kterou jsem jí obstarával v jiném směru. Já jsem jí byl osvěžením, posilující medicínou. Nikdy jsem o tom nepřemýšlel, ale teď je mi to jasné. Pokud vím, nikdy se nestalo, že by se můj bratříček Henry dopustil vůči mně nebo komukoli jinému něčeho nesprávného. Ale často se dopustil něčeho správného a já na to doplácel tak jako tak. Měl za úkol podávat o mě hlášení, když bylo takového hlášení zapotřebí a když já jsem je zanedbával, plnil tento úkol s velikou oddaností. Henry, to byl vlastně ten vzorný hošánek Sid z knihy o Tomu Sawyerovi. Henry byl Sid, ale Sid nebyl Henry. Henry byl mnohem vzornější a lepší hoch než Sid. To Henry upozornil maminku na skutečnost, že nit, kterou mi sešila límec, abych se nemohl jít koupat, že tedy tato nit změnila barvu. Maminka by na to sama nepřišla a také byla očividně dotčena, že jejímu bystrozraku unikl tak výrazný nepřímý důkaz. O tuto drobnost se zvýšilo i mé potrestání. Je to lidské. Máme-li po ruce nějakou výmluvu, trestáme své vlastní nedostatky obyčejně na někom jiném. Ale na tom nesejde. Já si to na Henrym vynahradil. Ukřivdění se vždycky mohou na někom odškodnit. Vynahrazoval jsem si to na něm často. A někdy to byla záloha na něco, čeho jsem se ještě nedopustil. To tehdy, když příležitost byla příliš lákavá a já musel myslet taky na budoucnost. Tuto ideu jsem si nevypůjčil od maminky, nýbrž jsem si ji vynalezl sám. Ale musím přiznat, že maminka se podle ní příležitostně řídila. Tak například Henry nikdy nekradl cukr. On si jej nepokrytě z cukřenky vzal. Maminka věděla, že když se nedívá, Henry si cukr nevezme. Ale pokud šlo o mne, měla své pochyby. Vlastně ani ne pochyby, věděla bezpečně, že si cukr vezmu. Jednou si za její nepřítomnosti Henry bral cukr z její vzácné a drahocenné cukřenky, památečního to rodinného kousku, a podařilo se mu ji rozbít. Tenkrát se mi poprvé v životě naskytla příležitost něco na něho říct a byl jsem nevýslovně blažen. Řekl jsem mu, že to na něj řeknu, ale jeho to neznepokojilo. Když maminka přišla a uviděla na zemi cukřenku ve stavu fragmentárním, ztratila na minutu řeč. Nerušil jsem to ticho. Nechával jsem je působit. Soudil jsem, že zesílí konečný efekt. Proto jsem čekal, až se maminka zeptá, kdo to udělal. A teprve poté jsem chtěl vyrukovat s hlášením. Ale tato kalkulace byla chybná. Když si odbyla mlčení, nezeptala se na nic. A prostě mě klofla náprskem do hlavy tak, že jsem cítil, jak mi to sestupuje tělem až k patám. Pak jsem dal volný průchod své uražené nevinnosti v naději, že maminka začne litovat, že potrestala nepravého. Čekal jsem, že udělá něco kajícného a patetického. Řekl jsem, že to ne já, že to Henry. Ale otřes se nedostavil. Řekla zcela chladně, no dobře, to je jedno. To máš pro příště, až něco uděláš a já se to nedovím. Kdykoliv mé chování dosáhlo tak přehnané nemístnosti, že by s ní maminčiny improvizované tresty nestačily udržet krok, nechávala to až na neděli a ukládala mi pak, abych šel na večerní bohoslužby. Což byl postih někdy snad snesitelný, ale zpravidla nikoli. A proto jsem se mu bytostně vyhýbal. Nikdy nevěřila, že jsem v kostele skutečně byl, dokud si to neověřila zvláštním testem. Chtěla, abych jí řekl, která slova z písma svatého se toho večera v kostele četla. To bylo jednoduché a šlo mi to, jako když namaže. Na to jsem ani nemusel chodit do kostela. Prostě jsem si ta slova vybral sám. Fungovalo to dobře. Až do dne, kdy se moje slova z písma svatého nekryla se slovy, o nichž mamince referoval náš soused, který v kostele byl. Maminka se pak uchýlila k jiným metodám, ale teď už si nevzpomínám, k jakým. Tehdy byla taková móda, že muži i kluci nosili v zimě dlouhé černé pláště, podšité velice jasnými a křiklavými skotskými plédy. Jedné zimní noci, když jsem se vypravil do kostela vyvážit jakýsi zločin, jehož jsem se během týdne dopustil, schoval jsem si plášť za kostelní bránu a šel si hrát s ostatními kluky, dokud nebyl bohoslužbám konec. A potom jsem se zase vypravil domů. Ale v té tmě jsem na sebe navlékl plášť rubem nahoru. Vešel jsem do světnice, odhodil plášť a vystavil se obvyklé zkoušce. Probíhala úspěšně, až do chvíle, kdy padla zmínka o teplotě vzduchu v kostele. Maminka řekla, dnes tam musela být strašná zima, ne? Neprohlédl jsem lstivost těchto slov a bláhově se vysvětloval, že jsem si v kostele neodložil a že plášť je teplý. Otázala se, zda jsem si jej neodložil ani cestou z kostela. Nechápal jsem, co touto narážkou sleduje. Odvětil jsem, že jsem si neodložil ani cestou z kostela. Zeptala se, a to si tam pořád svítil tou strakatou podšívkou? To nikoho netrklo do očí? Uznáte, že pokračovat v takovém dialogu by bylo fádní a neužitečné, a tak jsem to vzdal a nesl následky. Ale jinak byla naše maminka duše nanejvýš něžná a jemná a kdykoliv se někomu bezbranému křivdilo, rozhořčeně zakročila a setřásala strach, na jaký měla při své malé a slabé postavičce právo a oděla se cnostmi v pravdě vojáckými. Stalo se jednou v naší vesnici, a já to viděl, že jistý ďábelský neřestný Korzičan, postrach celé obce, hnal před očima opatrných občanů mužského pohlaví svou dospělou dceru, mával přitom tlustým provazem a prohlašoval, že jej o ní roztříská. Naše maminka otevřela té uprchlící dveře do kořán a místo, aby je za ní zavřela a zamkla, postavila se do nich a rozpřáhla ruce k veřejím a zatarasila tak cestu. Chlap nadával, klel, hrozil jí provazem, ale maminka se ani nehnula a nedala na jeho nejmenší strach. Jen zpříma a krásně stála a srážela ho, schazovala, zesměšňovala, vzdorovala mu a šlehala ho hláskem, který nebylo slyšet ani přes ulici, ale který doléhal až do chlapova svědomí a burcoval z tvrdého spánku jeho smysl pro čest. I omluvil se Korzičan mamince a dal jí svůj provaz a s použitím velkolepé a rouhavé kletby řekl, že je nejstatečnější žena, jakou kdy potkal. Potom šel po svých, aniž utrousil jediné slovo a víckrát ji neobtěžoval. Byli pak vždycky dobří přátelé, protože v ní našel to, co tak dlouho postrádal. Někoho, kdo by se ho nebál. Jednou v St. Louis vyšla na ulici a mocně překvapila hřmotného vosku, který tloukl svého koně do hlavy násadou těžkého biče. Odebrala mu totiž bič a v zastoupení koně, jenž nemá rozum a neodpovídá za své přestupky, pronesla tak přesvědčivou řeč, že Hromotlukovi nezbylo než přiznat, že vina je na jeho straně. Dále mu nezbylo, než se dobrovolně zavázat k něčemu, co nemohl splnit, protože na to nebyl stavěn, totiž k tomu, že již nikdy nebude týrat koně. Intervence ve prospěch týraných zvířat byla maminčiným celoživotním zvykem. Postupovala zřejmě s taktem a vyjevila svůj dobrý úmysl nanejvýš jasně, neboť vždycky dosáhla svého a vždycky si vysloužila zdvořilou odezvu a často i přátelský potlesk svého protivníka. Němá tvář v ní měla pravou přítelkyni. Podle jakéhosi nenápadného znamení v ní každá štvaná, ucouraná a vykřičená kočka poznala hned na první pohled rozenou ochránkyni své rasy a šla za ní až domů. Instinkt ji neklamal. Byla vítána jako marnotratná dcera. V roce 1845 jsme měli 19 koček najednou. A nebyla mezi nimi jediná, která by měla trochu charakteru v těle. Jedna jediná, která by mohla prokázat sebe menší zasloužilost. Nepočítáme-li lacinou a tuctovou zásluhu, jakou je nešťastný úděl. Ty kočky byly obrovským břemenem pro nás všechny, včetně maminky, ale byly nešťastné. A to stačilo. museli u nás zůstat. Ostatně lepší taková zvířata, nežli žádná. Děti musí mít doma nějaké zvířátko, s kterým by se bavili. A my jsme nikdy nesměli mít nic živého v kleci. Uvězněný tvor prostě nepřipadal v úvahu. Maminka by nebyla nikdy dovolila, aby se omezila na svobodě třeba jen jediná myš. Milovala skutečně každou němou tvář, pokud nepatřila netopírovi. A přitom je netopír krásně měkký a hebký. Neznám tvora příjemnějšího na dotek a vděčnějšího za laskání, dostává-li se mu ho ve správném duchu. O netopírech vím všechno, protože naše velká jeskyně poblíž Hannibalu jimi byla hojně zásobena a často jsem je nosil domů, abych pobavil maminku. Snadno se to dal zvládnout, když byl vyučovací den, protože to jsem byl jakoby ve škole a netopíry nechytal. Maminka nebyla podezíravá, naopak. Oplývala důvěřivosti a když jsem řekl, v kapse pro tebe něco mám, strčila tam ruku. Ale vždycky ji zase vytáhla a sama. Říkat jsem jí o to nemusel. Bylo zajímavé, jak se nikdy nedokázala naučit lásce k soukromým netopírům. Čím větší zkušenost měla, tím méně byla schopna změnit svůj názor. Myslím, že v jeskyni, co živa nebyla, ale jinak tam chodil každý. Po proudu i proti proudu Mississippi připlouvali shlédnout jeskyni mnohé výpravy. Táhla se kilometry daleko a měla v sobě hustou spleť úzkých a vysokých rozsedlin na průchodu. Zabloudit se tam dalo snadno. Podařilo se to kde komu, včetně netopíru. Sám jsem v ní zabloudil s jednou paní a naše poslední svíčka už dohořívala, když jsme v dálce zahlédli vířící světla záchranné výpravy. Jednou tam zabloudil míšenec, kterému se říkalo Joe Indian, a vyčerpat se tenkrát zásoba netopíru, byl by umřel hladem. Jenže něco takového nepřipadalo v úvahu. Netopíru tam byly myriády. Tu příhodu mi pak vyprávěl. V knize o dobrodružstvích Toma Sawyera jsem Indiana Joea nechal v jeskyni umřít hladem, ale jen v zájmu umění. Nikdy se to nestalo. Místní opilec, kterému se říkalo generál, jednou bloudil v jeskyni celý týden a nakonec vystrčil kapesník z díry na vrcholu jedné hory a kdo si to viděl a vyhrabal ho ven. Zpráva zní věrohodně až na ten kapesník. Znal jsem ho léta a nikdy žádný neměl. Ale možná vystrčil nos. Ten by určitě nikomu neušel. V roce 49., když naším malým Hannibalem proudili hledači zlata, dostalo mnoho dospělých občanů zlatou horečku a myslím, že zachvátila všechny kluky. V létě jsme si půjčovali loďky, jejichž majitelé nebyli přítomní, a jezdívali jsme 5 kilometrů po proudu Mississippi do údolí, kde byla jeskyně, a tam jsme si vykolíčkovali svá pole a dělali, že kopeme zlato. Zpočátku jsme rýžovali $0.5 denně, potom 2x až 3x tolik a postupně, jak se naše fantazie zapracovávala, celé miliony. Hloupí a neprozíraví kluci. Hráli jsme si a netušili nic. Celé to údolí a všechny přilehlé kopce byly ze zlata. A my to nevěděli. Pro nás to byla hlína. Nechali jsme zlaté tajemství nedotčeno a vyrůstali v chudobě a tloukli se světem za skývou chleba jen proto, že jsme neměli prorocký talent. Ta krajina pro nás byla hlínou a kamením a přitom ji stačilo rozemlít a vědecky zpracovat a byl z ní zlatodol. Celá ta oblast je totiž cementový důl a vyrábějí tam dnes nejjemnější druh portlandského cementu, 5 000 sudů denně v továrně, která stála $2 miliony. Nedávno mi odtamtud telegrafovali, že se rozemílá na cement jeskyně Toma Sawyera. Jestli bych o tom laskavě nenapsal do novin. Ale neměl jsem co. Mrzelo mě, že jsme přišli o náš cementový důl, ale po tolika letech to nestojí za řeč. A konec konců, ta jeskyně je téma velmi úmorné, neboť je jí celkem 10 kilometrů.
2: Slyšeli jste další díl z četby na pokračování z životopisné knížky Marka Twaina Jak jsem byl klukem. V roce 1970 z ní v rozhlase v režii Jana Kuneše četl Martin Růžek.
0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět.

je klukům 15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vyní.

slunce z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

Na dlani rybníka vody dnes ubylo. Protekla rybářům děravou sítí. I zimní sluníčko trochu jí upilo. Jen kapří šupiny stříbrně svítí. Také mám od toho loňského kapříka vánočního pár šupinek peněžence, aby se mě držely peníze. Ale peníze, zdá se, o tom nevědí a nějak se ne a ne držet. Ale jak patrno, nastala předvánoční doba, kdy se o rybách mluví častěji než jindy. A bude tomu tak i v dnešním Textempore, u kterého vás jako vždy touto dobou tuze rád vítá František Novotný.

0: Vyšly ryby, ohlásil Čechomor, a víte, kdo nebo co je tkaničnice? Nabídnu tři odpovědi. Za A, stroj na výrobu tkaniček, za B, prodavačka a pletařka šňůrek do bot na středověkém tržišti, anebo za C, rybka s oblibou lovená od Bretaně po Senegal. Samozřejmě s ohledem na téma dnešního textempore je to ta odpověď C, rybka. A když jsem otevřel před dobrým jitrem s mistrem Štěpničkou knihu o tom, co všechno z ryb a mořských plodů najde uplatnění v kuchyni, žasl jsem nad fantazií názvů a hned jsem se díval třeba, jak vypadá modroun, tanečník, mnohopilák, vidlatka, sekerenka, perlín, chňapal, ďas, ostroretka, hřebenatka nebo nebehled. A kde a jak kvete slunečíce ušata? Zjistil jsem, že v řece svatého Vavřince a patří mezi vrubozubovité ryby. A nebo na co se dává placka pomořanská? Na talíř, pokud ji chytíte. A to někde v moři od Norska po Mauretánii. Ale myslím, že bych měl dát šanci i Ivanu Mládkovi.
1: Když jsem bylo dítě, jednou se mi zdálo, že se koupu v moři. Hrozně jsem se bálo.

Ale nejen v konzervách je ryba na českých stolech tradičním pokrmem, a to nejen o Vánocích. Já v jedné kronice našel, že například na renesanční rožmberské svatbě bylo kromě jiného spořádáno 18 300 kaprů, 10 210 štik, 640 pstruhů, 20 000 raků, 14 jeseterů, 350 tresek, 675 piskořů, 800 slanečků a 7096 ryb uzených. No představte si to rozložené na louce. To je jak solární panel, ale nutno podotknout, že ta svatba trvala 32 dny. Labužníci tedy vědí své, a tak se nedivme, že rybaření propadli i plavci.

Tenhle rybí albínek uvízl v síti pánů z Možka a Krůty. Pepa Dvořák si ovšem musel raky nachytat sám. Není-li to ryba, je to rak, rak, rak, uděláme mi to tak, tak, tak, uděláme sobě háček, uhlídáme, chytí-li se ráček, zpívá pěkná lidová říkanka a hned zjistíme, jak na to jde populární komik.

0: Myslím, že mnozí jste v textu bezpečně poznali Ivana Mládka, ale víte, jak poznáte, je-li ryba čerstvá? Znaků je několik, od kůže přes ploutve, pach až po oči a žábry. Oči by neměly být zakalené, žábry by měly být jasně červené. A ti, kteří chtějí mít jistotu, si chytají ryby sami, tak jako Marek Eben. Také si někdy říkáte, nač ti rybáři myslí? Podle jedné teorie o rozdílu ženského a mužského mozku je ten ženský jako klubko drátků propletených, dotýkajících se neustále jeden druhého. A ten mužský jako soustava krabiček, která je každá na něco, nedotýkají se a v té nejvíc vele důležité je nic. A ta se prý používá i na rybách. Tak uvidíme.
1: Vodní hladina, samá řasa, oko obrostlé rákosem.

Komma. Vodní hladina, samá řasa, oko obrostlé rákosem.

Jak prohlásil Jan Werich, čas strávený na rybách se do života nezapočítává a může přinést lecos zajímavého. Sedí rybář na břehu, na hlavě má cihlu, před sebou čtyři pruty, jde kolem dáma a říká, prosím vás, proč máte tu cihlu na hlavě? On říká, milostivá paní, pojďte se mnou tamhle do vrbiček, já vám to prozradím. On říká, ale jděte, jenže můj manžel je rybář, ráda bych mu poradila. Tak odejdou do vrbiček, když se vrátí, rybář vysvětluje, tak na prvním prutu má milostivá speciální těstíčko, od rána ani ťuk. Na druhém mám žížalu, od rána ani ťuk. Na třetím mám višeň, ani ťuk. A na čtvrtém mám chleba s mákem a ani ťuk. A na tu cihlu jste prosím od rána třetí. Já jsem si na závěr nechal jednu malou rybičku v Sondheimově a Janíčkově akváriu, které propůjčila hlas Jitka Zelenková. I jejím hlasem vám děkuji za milou společnost, ať vám berou jen zlaté rybky a ať je nikdo z vás nechytá sám. Buďte blaženi a za týden se u Textempore už teď těší na slyšenou váš František Novotný.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

cizích lásek stál, tak jsem tak jenom svoje lásku.

0: Dobrý večer, vážení rozhlasoví přátelé. Odbyla 23. hodina. Začíná noční linka Českého rozhlasu. A máme 24. den měsíce září roku 26. Je tedy závěr toho druhého podzimního dne. A já myslím, že tím pádem je na místě věta: sezona letních zájezdů je ukončena. Astronomický začátek podzimu je za námi a teď, když už začínají být noci delší než dny, možná o to víc myslíte na uplynulou letní dovolenou a všechny zážitky, které jste na ní nazbírali. Mnozí sice ještě plánují třeba i zimní pobyty u moří jižní polokoule, pro většinu z nás však platí, že sezona letních zájezdů skončila. To ale znamená, že se ještě jednou, v tomto případě tedy slovně, budete moci v naší dnešní noční lince vrátit na místa, kde jste letos strávili slunné dny s rodinou či přáteli. A třeba se i pochlubit tím, kde všude jste v létě byli a jaké vzpomínky vám zůstanou uloženy v paměti. Dnes tedy dostanou na telefonu 731 800 900 a také na webu rozhlas.cz/linka prostor všechny cestovatelky a všichni cestovatelé. Ohlédnutí za letní sezonou během následujících 2 hodin noční linky Českého rozhlasu. Ve studiu na vaše vzpomínání, na vaše zážitky vtělené do jednoho příběhu, ať už na telefonu, anebo na zmíněném webu, bude čekat Borek Kapitánček. Přeju vám nerušený poslech, nabízím první písničku a už teď se těším na všechno, co řeknete o letním zájezdu, o letní dovolené, kterou jste letos absolvovali v létě.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Už asi nezjistíme, jaké by to bylo, kdyby tuhle písničku zpíval jak Karel Gott, v tomto případě to byl právě on, a Alice, italská zpěvačka, která ji zpívala už v 80. letech. Teď je ale čas noční linky a vašich příběhů dnes na téma sezona letních zájezdů ukončena. A já to říkám proto, že léto, které jsme před dvěma dny opustili, kterému jsme před dvěma dny zamávali, je přece obdobím, kdy se z bezpečí, klidu a obvyklých, řekněme, zdí a rozměrů naší domácnosti vydáváme objevovat třeba krásy naší krásné vlasti, anebo se vydáváme k mořím, užíváme si sluníčka, tepla, písku, anebo se vydáváme na poznávací zájezdy. Tak co z toho nám řekne paní Zdena, která volá z Pardubic? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, a všem, kteří poslouchají. Já bych se chtěla zúčastnit tohoto tématu a říct něco o mých dovolených, který už opravdu jsou dlouholetý. Jezdím od roku 1991, kdy se začalo vyjíždět nejdříve do Itálie. No a potom to pokračovalo další a další, takže až do loňského roku jsem neustále někde cestovala.
0: Letos, paní Zdeno, takhle, ještě než vám položím otázku, která se týká toho, co říkáte, máte puštěný rozhlasový přijímač, že? Někde na blízku.
1: No, ale to skoro vůbec není.
0: No, já tam tu zpětnou vazbu, respektive spožděnou reakci slyším, ale budiš. Letos jste tedy po tak dlouhé době nikam necestovala?
1: Ještě tam je ta vazba.
0: Už je to lepší, to je ono. Tak paní Zdeno, říkala jste, že od 91., co se dalo vyjíždět, jste cestovala do Itálie až do loňska. Letos tedy nebyla žádná dovolená, žádný zájezd?
1: No, letos bohužel, protože moje sestra na Slovensku zemřela v červnu, koncem června, takže letošní rok je pro mě dost takový smutný a budu muset už asi končit i s těma dovolenýma. No, tak já bych chtěla něco říct teda. Já bych chtěla říct, že sice už léto skončilo a začíná nám poslední odlety do letovisek z našeho letiště v Pardubicích. A chtěla bych říct, že všechny ty zážitky, které jsme prožívali na dovolených, a bylo jich opravdu hodně, tak ty nám zase zpříjemní zimní období, kdy budeme na ně vzpomínat. A chtěla bych se zmínit o jednom. Když jsem byla na Rodosu a budu na to vzpomínat, protože tam jsem se sešla v jedným, no, jak se to tam jmenuje? Ježíš, já mám takovou trému, že...
0: Trému mít nemusíte, jako bychom si povídali po telefonu o vaší dovolené, nic víc, nic míň, ovšem taky.
1: No,
0: kde jste byla na Rodosu, tedy na kterou dovolenou na Rodosu vzpomínáte, ve kterém jste byla letovisku, ve kterém městě, vesnici?
1: No, byla jsem ubytovaná ve Faliraki. Byl to apartmánový dům a výhled jsem měla krásný na moře, protože to bylo kousek od moře. A na jídlo jsem chodila do taveren, tam je všude kolem plno taveren. No a jednou jsem takhle večer přišla na večeři, objednala jsem si jídlo. A přišla ke mně ke stolu paní od vedlejšího stolu a říká, když jste tady tak sama, nechtěla byste si k nám přisednout? Tak jsem říkala, jo, ráda, tak jsem si k ním přisedla a řeknu vám, že jsme si opravdu moc hezky popovídali a když i prostředí při... No, víte, tam měli petrolejky rozsvícený na stolech. Večer už potom byla tma, měsíc jako země koule byl, šumění od moře, tak čas tak rychle utíkal a stavební jsme odešli jako poslední. Moc ráda na ně vzpomínám, byli to milí a slušní lidi. Také si vzpomínám, jak jsem se málem utopila v Turecku. Ale ty
0: to není zrovna pozitivní vzpomínka, ale utkvěla vám zajisté.
1: Jo, ale ty vlny byly opravdu tak velký, že jsem je nezvládla. No, ale zase se najdou dobrý lidi, který pomůžou. No,
0: a to je, to je na těchto vašich vzpomínkách vlastně nejkrásnější, že jste se seznámila s někým, kdo vám tu dovolenou, řekněme, posunul ještě na vyšší úroveň právě tím, že jste si tak hezky popovídali a že máte tyhle zážitky. A navíc takhle romantické, jak říkáte, měsíc velký jako země koule, petrolejky na stole, faliraky. Já tam totiž letos taky byl, před 14 dny ještě.
1: Jo.
0: Ano, ano.
1: No, víte, já vám takhle řeknu. Já jsem měla naplánovaný, že letos se vrátím na Rodos, protože jsem si chtěla ještě jednou projít prostě to staré město. Já vám nevím, čím to je, ale na mě to tam tak zapůsobilo, že jsem měla pocit, jako když ta doba je právě teď a já jsem v ní, jo.
0: Já vám asi rozumím, ale ten, kdo to nezažil, tomu se to těžko popisuje, protože konkrétně Staré město Narodu je něčím, no řekl bych, unikátním.
1: No víte, je to zajímavý, no moc to tam na mě působilo. A tak jsem si říkala, že bych se tam ještě jednou chtěla vrátit, protože když jsem šla jako nás vedla průvodce, že jo, a vykládala nám tu historii, tak já jsem fotila, natáčela na kameru a prostě já jsem z toho moc neměla. A tak jsem říkala, já tam musím ještě jednou a prostě si to tam užít jako, jak se to říká, pocitově nebo citově.
0: A přesně o to mi tak trošku šlo, abych ve vás ty vzpomínky ještě jednou vyvolal a abyste třeba taky tak trošku inspirovala ty, kteří poslouchají svými zážitky z letního zájezdu, který už je sice, řekněme, staršího data, ale ve vás ty vzpomínky stále jsou. Paní Zdeno, děkuji vám za váš telefonát a přeju vám, ať se na Rodos podíváte co nejdřív.
1: Děkuji vám moc.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je čas noční linky Českého rozhlasu a dnes je to téma sezóna letních zájezdů ukončena, okolo kterého by se měli, řekněme, točit vaše příběhy, které zavoláte na číslo 731 800 900 anebo napíšete na rozhlas.cz/linka. A já se vám přiznám, už jsem to chtěl říct, dá se říci na začátku, ale teprve teď se vám přiznám, že můj záměr vyšel. Já jsem před chvílí říkal, že jsem měl na mysli to, aby právě vaše cestovatelské zážitky a vzpomínky na letošní letní zájezdy, a nemusí to být jen k moři, aby třeba někoho inspirovali k tomu dalšímu výběru jeho zájezdu letnímu, jeho letní dovolené a podobně. Pokud teď zavoláte na 731 800 900, tak se tam vlastně vystřídáte s panem Martinem, který během písničky, kterou zaspívali Petr Spálený a Zdeněk Rytíř, zavolal a říkal, že ho ten příběh paní Zdeny upoutal, protože on sám ještě přemýšlí, kam vlastně na Rodos. Tak jsem mu poradil sám za sebe, protože jsem tam taky byl a tím toho zdravím. Ale měl bych se také věnovat tomu, co jste napsali na web rozhlas.cz/linka, který je určen pro ty, kteří třeba nebudou mít štěstí a nedovolají se. Znovu zopakuju, rozhlas.cz/linka a Roman tam napsal, tady musím bohužel konstatovat, že něco málo má ten jeho krátký příběh společného s tím, co říkala paní Zdena. Roman tam napsal, bohužel měli jsme s kamarády připravenou expedici Karibik 2026, cesta na 14 dnů do Mexika, pozorovat netopíry, ale kvůli náhlému úmrtí mé sestry jsem to musel zrušit. A to jsem netušil, že budu mít tento rok ještě 3 pohřby blízkých přátel. Holt, jak říkám, tento rok je černý, neúspěšný. Ale Bohumír píše, léto ano, je za námi, ale ne každý spěchá k moři. Někdo nemůže na slunce, když pracuje třeba jako stavař, tak jej má plné zuby. A tak třeba využívá výjezdy farní na sklonku léta. My 16. října jedeme na 3 dny do nejnavštěvovanějších poutních míst do Polska. Częstochowa, Krakov, Licheň a jiné. Vezmu sebou vnuky a máme skvělého průvodce, pana faráře. To bude takové veselé zakončení s hřibovou nadílkou. No ale hříbky už máme zpracované. Zdravím, Bohumír. Čas na vaše telefonáty na čísle 731 800 900, ale především na vaše příběhy z letních dovolených. Nemusí to být, jak už jsem říkal, jen zájezdy k moři. Můžou to být i vaše výšlapy, které jste absolvovali někde v horách. Možná jste poznávali krásy naší země, někde u vody, někde u přehrady, u rybníka. Možná jste třeba jenom sbírali hříbky. Kdo ví, co nám poví další posluchač či posluchačka. Kdo tam je, prosím? Tady Borek, noční linka.
1: Dobrý večer, tady je Zdeno od Brna.
0: Zdravím, Zdeno. Tak letní zájezdy jsou za námi. Kde jste byla vy?
1: Já jsem měla letos měsíc v Lázni v Poděbrady.
0: A jak
1: jsem
0: tam bylo?
1: Bylo nádherně. Já jsem byla celý květen. Ten byl tak krásný, že jsem byla v lázeňské domě, předtím jsme měli terasu, seděli a před květinovýma hodinama, jestli to tam znáte všechno. Tam je tak nádherně. Ty vlastně Poděbrady jsou na rovině. Nejen ty procedury, co jsem prodělala, co mě pomohly, ale všechny vycházky na všechny strany, jak Labi, tak na zámek, tak na náměstí Jiřího z Poděbrad, všude, no tam bylo tak nádherně, a nebo okolo toho parku, byly tam i mezinárodní soutěž v fúzi, bylo tam z 15 zemí světa. Mm-hmm. Celý den to tam měli oplocený a za den potom ráno už byl klid, všude už to.
0: Jo, přidala jste se do těch závodů v Kůzi?
1: Ano, po první bylo soutěž seniorů. Mm-hmm. Začínalo to, než začínali tam mezinárodní, tak jsem myslela, že seniorů. Tak jsem šla, no dostala jsem medaili, kterou mám dodneš schovanou, a je to teda pro zdraví z Lázní z Poděbrad, vlastně znak Poděbrata. Takže to jsem si tak užila a vzpomínám to teďka, mám teďka takové vzpomínky, jak jsem se tam měla dobře.
0: No to je takový, jak říkala jedna z postav ve filmu Vesničko má středisko, a takový ohříváček na zimu, že jo? Tyhle vzpomínky.
1: Ano, ano. Ano, ten květen byl nádherný. Červen už bylo hodně teplo, to bych tam asi nevydržela tak sedět na té terasy a to, no, potkáváte tam dolů, tam je tolik lidí jezdí na soboty, neděle, rodinky na výlety do tých lázní a z našich miest rôznych tam plno a fakt opravdu ty lázně Poděbrady, je to taková příroda. Já říkám, všechny lázně jsou nádherné. Jezdím do Luhačovic, jezdím do Hodonína, jezdím Karlovy Vary, všude jsou krásné. Ale ty Poděbrady mě teďka tak nějak zaujaly, že je to na rovině, že jsem mohla chodit všude, žádné kopce a na všechny místa jsem se podívala.
0: No, možná jste lázeňským domům v Poděbradech zajistila tím, co jste řekla do vysílání noční linky, zvýšenou návštěvnost v příští sezóně. Kdo ví?
1: Paní tam je plno pořád.
0: A našla jste si tam nějaké nové přátele?
1: Našla, já mám přátel, já jezdím hlavně do Hodonína, do lázní. Já teď poslední roky, teď už nejezdím k moři, ale jezdím teda do lázní a lezím do Hodonína, kde vlastně Jižní Morava. Zase to trošku jiný, kde tam různé cymbálovek a takových všechny, kde ty známí mám pořád. Doteď si telefonujeme a teď no, i teda v těch Poděbradech jsme zaměle. A můžu říct, že v těch Poděbradech vlastně se léčí teda srdce a tam je tolik mužů, protože všichni jsou asi nějak ti muži víc nemocní na srdce.
0: No jo.
1: Opravdu tam.
0: Nás to víc bere.
1: Ano.
0: Vy holky máte víc toho estrogenu, tak jste chráněný, no.
1: Ano, a teď už to ten Hodonín je zase trošku nějak něco jiného, nebo ty Luhačovice, ale já jezdím do Hodonína, kde zase je vínečko a zase takový.
0: Jo, to jsou teda potom lázně.
1: I když Poděbrady taky bylo víno a ptám se, odkud je? Moraví.
0: No, z Hodonína.
1: Moraví.
0: Zdeno, já vám moc krát děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc. Děkuju za vaši vzpomínku.
1: Že k tomu moře ráda taky jsem jezdila, já jsem i s jogou cvičit. U moře jsme si, že bylo to nádherný všechno, ale teď už jezdím opravdu po těch lázních, takže každý rok už se teď budu zase v květnu se chystat do Hodonína.
0: Rozumím.
1: Takže to vystřídám.
0: Děkuji za váš telefonát a mějte se hezky. Přeju vám krásný podzim.
1: Mějte se všichni hezky, ale mě zdraví, a jsme všichni zdraví a můžeme cestovat.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou, dobrou noc.
0: Odbočím teď na pár vteřin od tématu, protože na webu rozhlas.cz/linka se objevil dotaz. Paní Marie píše, když jste byl na rodu, myslíte, že když já byla letos v Texasu, tak mám říct, že jsem byla v Texu? Nikoliv. Řekl bych, že to je podobné. Nejsem ten, který by měl poučovat. Sám si nejsem zcela jistý, ale já si myslím, že to je podobné, jako kdybyste řekla, že jsou různé datumy, různá data. Tam je ta koncovka trošku jinak. Například, když řeknete, viděla jsem císaře Klaudia, tak je to v prvním pádě Klaudius, tak proto jsem řekl narodu. Děkuju, že kladete i tyhle otázky, ale teď už se vracíme zase naspět k tématu. Sezóna letních zájezdů ukončena a konec konců paní Marie by mohla zavolat a říct, jaké to bylo v Texasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Je to noční linka Českého rozhlasu. A já se ptám, možná je to jenom snaha o, řekněme, vzletné vyjádření, ale já se ptám, napnuli jste letos v létě plachty vaší loďky a nechali jste se unášet do dálav? Jaká byla ta letošní sezóna? Kde jste byli? Na zájezdu? Na dovolené? Máte zážitky, které stojí za zmínku? V tom případě jste tady správně? Můžete inspirovat tím, že zavoláte na 731 800 900 a povykládáte o svém letním pobytu i ty ostatní. Kdo je teď na telefonu, to vám hned povím. Je to pan Míla, který čeká. Dobrý večer.
1: Dobrý den, dobrý večer, přeju do Brna. Já myslím, že to, co jste to říkal, to cestování není ani tak o tom, že to musí být léto. Ale je to důležitý taky o tom, co člověk vidí a jaký je ten cíl. Já si myslím, že každý v životě musí udělat jeden takový ten life trip, čili takovou tu velkou cestu, která čeká každýho, kdo ještě nezažil, tak ho to čeká. Já jsem měl z trajdu v Austrálii, utek v 69. roce, jelikož to byl velký akvarista, tak Austrálie byla zemí zaslíbenou. No a celých těch 40 let jsme si to plánovali, že se tam měl zajedem podívat. Babička odešla, dědeček odešel, čili už toho to pak na mě. A já jsem se rozhodl, že když prostě na mě vypadly nějaký peníze a nějaký čas, že jsem se rozhodl, že prostě se do té Austrálie podívám. Hodí se po svém to povídání?
0: Samozřejmě, já poslouchám napjatě. Kde jste všude byl v Austrálii, jaké to tam bylo? Potkal jste se?
1: To je jedna z věcí, samozřejmě zase potkali už nemíčekali na letiště, ne na dráhy. Ale tam třeba je zajímavý, že každý řekne, a byl jsem kousek od Melbourne a úplně dotaz byl, a co v Sydney? Já říkám, pitomče, Sydney, to je jako by se zeptal někoho, kde ve Fritiškových lázních, jestli taky byl v Košicích se podívat. Jo, tam ty vzdálenosti jsou trošku jinak. Tam už třeba zajímavý je to cestování tam. Protože člověk letí přes ty časový pásma, takže přistanu třeba za 5 minut 6 někde o kousek dál třeba v Dubaji a najednou se to oholí za celé hodin a najednou není 6, ale je 7. Prostě ty časový pásma skáčou. Čekali na mě, jak teda strejda, tak teda tam. Ta teta, který vlastně mě u sebe ubytovali v malém městečku, kousek od Melbourne, kousek zase, to se 70 kilometrů kousek. A měli jsme krásný 3 neděle, které jsme tam prožili. A to je právě to, že já jsem tam byl na Velikonoce, čili v době, kdy tady začíná, se probouzí jaro, ale tam je to obráceně, tam je to všechno pod rovníkem dolů, je úplně jinak. Takže když třeba jsme tam seděli s trejdou, takový zamečko zahradíme a svítilo na sluníčko, říkám, ale ještě chviličku a svíčko k nám přijde, říká, ne, nepřijde, ono odchází. To je totiž to, že jižní polokoule, vychází to tam na východě, zapadá to na západě, ale to sluníčko nejde od nás na jih, ale na sever, protože jsme pod rovníkem, jo, takže jsme tam probili, vzali mě na zajímavý místa, které bychom jinak neviděli. Říkali, hele, aby si viděl ptakopis, když viděl koalu, tak to musíme zoologicky. Já jsem tady ze 40 let koalu viděl dvakrát. Protože my jsou hrozně platí, takže jsme tam prošli jsme Melbourne, prošli jsme zahradu, ale hlavně jsme si fantasticky povídali, protože my jsme se, on u když mě bylo asi 7, a my jsme si tam popovídali o takových spoustě věcí, které by mi v životě nenapadla, že taky proberu. A těch zážitků byla strašná spousta. Včetně toho, že takový ty věci, že člověk vytáhne špunt a ono se to točí obráceně, než je zvyklý. Protože ta země koule je kulatá. Ale jedna věc byla zajímavá, to mě to šokovalo. Můj děda, jeho otec, byl řemeslník, byl kutil domácí a měl takový kleště, který byly, asi to možná budete znát v vyprávění, takový zubarský kleště, který byly šikovný na všechno možný, nejenom na zuby, ale na vytahování, prostě náhradně zajímavý. A když já jsem ten domeček po dědovi prodával, tak jsem na ty kleště zapomněl. A sedíme v tom Melbourne, v té Austrálii a bavíme se a Ládě jako stůj říká, hele, já jsem přivez, když jsem tam byl, on to byl v 90. to byl podívat, tak mi táta něco dal a odešel a na té druhé polokouli mi ty kleště přines. Protože on si je tenkrát odvez a když potom umřel, tak mi ta teta poslala, takže já mám kleště, který putovali z Lysí nad Labem do Melbourne, do Meltonu a pak zase zpátky do Prahy. No není to nádherný takovýhle maličkosti, sice jenom kleště, ale...
0: No, pro někoho to může takto znít jako banalita, ale pro vás je to vlastně jedna z nejcennějších rodinných relikví.
1: Tak. A jsou i věci, které mě strašně pomohly, jako i dál vypřemýšlím, že Helena měla ještě nějaký takový ten vývod, že už byla hodně špatná, nějaký posvědová choroba se jim pokoušela. A moje máma, jako její švagrová, říkala, hele, kdyby Helena už byla hodně, tak by si to jak s Láďou a nechí na pokoj, jo. Tak jsem tam, mami, to bylo úplně jinak. Helena, když jsme byli v Melbourne, tak já už jsem nemohl chodit a ona furt ještě lítala i s tím vývodem. Prostě natura, která se nedá porazit, a viděl jsem tam spoustu hezkých věcí, které v podstatě tady nejsou. Tam třeba mají v Melbourne v jednom ochranném centru mají vysokou věž, na který se tavilo olovo a ze zhora z té věže, která má se 50 metrů, padalo dolů do písku, byly z toho kůlky na střílení. Dělali tam gravitační, takový v podstatě jedna z věcí za druhou, v podstatě byla to krásná životní cesta a v podstatě jsem to udělal na poslední chvíli, protože asi rok po té mý cestě odešel Láďa, ten strýda, pak odešla ta Helena, s tou jsem si potom ještě moc krát volal, ale říkali, hele, mohli přijet všichni, přijel si ty, tak prostě udělali mi krásný jaro, podzim na druhém konci světa. Asi tak, no.
0: Mílo, já vám moc krát děkuju za tenhle sice krátký, ale přece jenom hezký, moc hezký cestovatelský zážitek po Austrálii. No a snad až někdy jindy se budu ptát, jestli jste se podíval třeba i na operu v Sydney, i když, jak už tady zaznělo, ono je to hodně daleko od Melbourne, že?
1: To ne, ale byl jsem v Melbourne v místě, kde vlastně Strejda pobejval, a co mě tam dostalo, že Helena na to moc nebyla, tak třeba památních válečných vlastně veteránů, a tam je v tom poměku je dvou jáků, starýho pána, mladýho, to je otec se synem, a ta celá hala je plná medailí, který těm Australanům nemohli předat, protože padli v boji a nikdy se nevrátili. Jenom takový věci, a pak hned vedle botanická zahrada. Musíte člověk to. A jenom drb, jeden bodloudím, říkalo se, že Melbourneský nádraží, Finčetovo, je zmatený, že byl původně určený ta stavba pro Indii a prohodili to. Není to pravda. I když to nádraží v Melbourne vypadá indicky. Takže až tam někdo budete, tak se podívejte. Mějte se krásně.
0: Mílo, já věřím, že jste inspiroval pár lidí, kteří poslouchají Noční linku a že už teď plánují cestu. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Ano, taky, naschle.
0: Sezona letních zájezdů je ukončena. Máme už závěr toho druhého podzimního dne. Za chviličku začne ten třetí v pořadí. Nebojte, já to nebudu počítat po každé v Noční lince, ale jen tak, abych ještě dokreslil to, že sezona letních zájezdů je za námi. No a vy možná plní vzpomínek, plní zážitku, rádi zavoláte na číslo, které uslyšíte a řeknete, jaké to bylo. Ať už u moře, u rybníka, v lese, na horách. Se svými zážitky se můžete pochlubit až do zítřejší jedné hodiny. Na tomhle čísle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu. A netušil jsem, ani jsem to neplánoval, že ten můj týden na Rodosu, kdybych se měl držet taktéž přípustné varianty, bude mít i mluvnický dozvuk. Už to tady několikrát zaznělo, tedy já jsem to několikrát říkal a dokonce jsem si to našel i v příručce Ústavu jazyka českého, že totiž antické názvy, tedy ve jménech řeckého a latinského původu, se zakončení os či us při skloňování vypouštějí a pádové koncovky se přidávají přímo k základu slova. A podobné je to třeba i s ostrovem Mauritius. Taky řekneme, že jsme byli na Mauriciu, ne na Mauriciusu. Ale teď je čas na to, abyste volali na číslo 731 800 900. Já totiž čekám na vaše zážitky z letošních dovolených zájezdů, letních pobytů, třeba i letních bytů na zmíněné telefonní lince, která vás spojuje s brněnským rozhlasovým studiem, odkud dnes vysíláme noční linku. Sezona letních zájezdů je ukončena a řekl bych, že je čas se pochlubit tím, co jste v létě zažili. Ať už, jak říkám, to byl v lese, u moře, u rybníka, na přehradě, nebo na horách. Ještě jsme tady, tuším, neměli žádného, no horala, žádného trekaře. To je taky takové pěkné slovo. Já si budu muset najít, jak to skloňovat. U mikrofonu je Borek Kapitánček. Čekám na vaše zážitky z letních dovolených na čísle 731 800 900. Ovšem i na ta psaná, na ty psané poznámky a zážitky na webu rozhlas.cz/linka.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Poněvadž nemám Kanady,

0: Možná by bylo zajímavou otázkou a i zajímavou odpovědí. Tedy bylo by zajímavou otázkou, jak jste vlastně na svůj letní, letošní zájezd cestoval. Jestli to třeba náhodou, jako v případě Jarka Nohavici, taky nebyl šíf. Byla jste lodí na dovolené, paní Jarko? Dobrý večer v noční lince.
1: No vlastně, když se to tak vezme, tak loni jsem byla lodí, ale ta loď měla jenom charakter přívozu z jednoho ostrova na druhý.
0: Ale tak taky dobrý. Tak je dobrý.
1: Taky dobrý,
0: trajekt,
1: no.
0: Jo? A který to byl ostrov,
1: no,
0: tedy loni?
1: Brač.
0: Tak tam jsem taky nebyl.
1: Tak to jste udělal velkou chybu. Brač je kouzelný ostrov. A je tam opravdu hrozně krásně. A když si půjčíte auto, tak projedete ten, to je co by dub, projedete ten ostrov, ale jen co se vyjede trochu do těch hor, tak je nádhera, prostě takový ten božský klid, vinice, olivy, žádný lidi, akorát trošku moc horko.
0: No, tak mám možná cíl své další letní dovolené.
1: Ale to myslím teda úplně skutečně velmi vážně, že Brač je jeden z nejkrásnějších ostrovů, protože je hodně zelený, nejsou to ty holý skály a všechna ta městečka, která tam jsou, původní rybářská městečka, tak všechny jsou, mají to historické jádro, třeba malinký, ale mají ho a to dělá to letovisko zajímavý, no.
0: No ale vy jste říkala, že to bylo loni, co jste navštívila Brač. Mimochodem,
1: ano,
0: teď se dívám na mapu
1: letos
0: a dívám se, že velikost ostrova Brač je zhruba podobná jako velikost ostrova Levkáda, kterou já mám nejraději z řeckých ostrovů.
1: No.
0: A kde jste byla letos?
1: No a teď vám právě, to, vy jste mě tím svým vyhlášením přivedl k tomu, že ačkoliv nejsem zvyklá moc telefonovat, že vám zavolám. I když jsem čestný posluchač noční linky, asi od té doby, co tam noční linka existuje. A abych vám udělala radost, tak Výborku a Honza Macon jste moji oblíbení moderátoři.
0: Udělala jste mi velkou radost, ale myslím si, že no, každý máme takzvaně to své. To znamená, nezapomínejme ani na naše kolegyně.
1: No kolegyně taky samozřejmě, ale tak asi, jak je to křížem ty pohlaví, tak prostě vás dva je s váma vždycky legrace.
0: Děkujeme.
1: A to je prostě
0: i za Honzu děkuju.
1: A já jsem chtěla jenom velice krátce, protože mě k tomu zavolání vyprovokoval to vaše vlastně téma, kdy jste říkal, zájezdy končí, musíme se těšit na příští rok, tak já prosím, zájezdy nekončí, neboť v sobotu odlétám se svojí rodinou na ostrov Sardinie a moc se tam těším, protože nebudu muset vůbec nic dělat, o nic se starat, mám tam dvě dcery, jednoho skotského zetě a dva adolescentní vnuky a ty jsou prostě všichni k dispozici babičce. A tak já nic nedělám a jenom si užívám krásného italského prostředí.
0: Tak Sardinie, to bude krás. V sobotu říkáte, jo?
1: No, tuhle sobotu.
0: A do kterého místa to bude?
1: Letíme do Oibie a pak jedeme někam asi 20 kilometrů po pobřeží. Myslím, že se to jmenuje San Teodoro, ale nejsem si tím úplně jistá, neboť prostě to jako dcery to mají všechno pod palcem a já se nestarám absolutně vůbec na nic. Jako akorát mě řeknou, kam mám jít a já jako opička za nima pěkně kráčím.
0: Tak Jarko.
1: No a moc se na to těším, protože na Sardinii jsem ještě nebyla, takže to je taková třešnička na dort.

0: Děkuji vám za váš telefonát, přeju vám šťastný let, Kalo Dromo, Kali Taxidy, jak se říká řecky, a naslyšenou zase někdy.
1: Naslyšenou, mějte se moc hezky a další krásný, úžasný vysílání si přeju já a vám, aby to odsejpalo.
0: Děkuju, naslyšenou.
1: Tak, mějte se moc hezky, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: praletí. A kdo ví, možná jste letos byli na dovolené na Slovensku, když jsme tady měli No Name z Košic. Soňo, kde pak jste byla letos na dovolené? Ptám se proto, protože tématem noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, je sezóna letních zájezdů ukončena. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny. Takhle, byla jsem, to se jednou za život taková dovolená uskuteční. Byla to Brazílie, je to už teda nějaký rok, ale nedá se na to zapomenout. A nejlepší zážitek z té Brazílie, samozřejmě krásná příroda, byl to takový poznávací na 12 dnů, ale když jsme přijeli na ubytování do pralesa brazilského, takže byly to takové dřevěné chatky, tam se mi chodilo po zemi, ty chatky byly spojeny takovým dřevěným molem. A přijeli jsme a náš pan vedoucí, co viděl, tak tam byli takoví ti velcí papoušci, ty ary takové. No a on z toho mola seběhl, je tam je takový krásný červený papoušek, seběhl po těch schůdkách dolů. A teď ten papoušek, ten se za ním pustil. No ten měl co dělat, aby mu zdrhl, protože oni tam měli takové budky a v těch budkách už mláďata. No a náš vedoucí to nevěděl, že jo, chtěl se hned fotit. A tak říkal, no to by mě nenapadlo, že mě někde v pralese prožene takový papoušek.
0: No já si původně myslel, že pouze bránil svoje teritorium, což asi dělal, ano. Ale ještě navíc chránil své mladé. No tak
1: ano.
0: Přirozené chování. Co vás táhlo do Brazílie?
1: Co nás táhlo? Zaprvé můj manžel choval doma tady ty velké ary. Měl dva páry tady těch velkých ptáků. No a chtěl se podívat, jak přirozeně žijou. A taky za teplem, bylo teda opravdu teplo. No a podívat se do Ria, my jsme tam byli v únoru.
0: Takže karneval?
1: Zrovna týden před tím karnevalem, jo. Takže my jsme viděli aspoň takové ty nácviky tady těch různých skupin, to jsou nějací vysokoškoláci nebo školáci, který každý si ten svůj průvod nějak připravuje. Tak jsme byli i na vystoupení tady těchto s těma pérama, jo, tady těch krásných masek. To pro nás udělali takové vystoupení. Ale co bylo úplně krásné, tak ti Indiáni, ti tam měli tež nějaké vystoupení, ale ty pohyby, jak oni prostě uměli, tak to jsem fakt ještě neviděla a úplně až člověk žasne, jak je možné, že se tak můžou prostě úplně, já nevím, jak gumoví.
0: To si člověk říká, že jenom my Evropani jsme takový stuhlí, jestli my to nemáme od té neustále práce, že?
1: Tak nějak, jo. Takže tady to vystoupení bylo moc krásné. No potom na Copacabáně jsme jako, myslím, dva dny strávili a prostě ta příroda tam, to je všechno úplně nádhera. Akorát mě, co třeba v tom pralese vadilo, pojďte se podívat, samozřejmě, že jsme šli po těch pěšinách, jo. Pojďte se podívat, co tady je. No tak všetci se nahrnuli. Takový obrovský pavouk jakýsi. A já prostě vidím pavouka a i ty naši malí pavouci mi připadají jako obří. Takže to jsem měla trochu zkaženou náladu, že to nemusím, ale ku podivu nikde, třeba v těch chatkách, jak jsme spali, že jsem na žádného nenarazila.
0: No tak teď jste potěšila všechny arachnofobiky.
1: Tak nějak, protože to je fakt, jako ne, já už jsem se pak nedívala ani doprava, ani doleva a šla jsem jenom, aby nám něco si nespadlo. Ne, had nějaký, to mi nevadilo, taky jsme to tam viděli. Pak třeba večer jsme měli výjezd na loďkách, samozřejmě taky po těch. Já jsem si říkala, jak oni ty cestičky tam znají, jo, to jsou rákosy a stromy a zarostlé, jak oni tam
0: se tam vyznají, jo? Že?
1: No, a my jsme byli chytat piraně. Jo, každý dostal, bylo nás po pěti, po šesti na těch loďkách, ten Indián jako baterkou svítil potom, no a ty piraně, takže na takový proutek dostali jsme jakýsi, já nevím, kus kabanosu nebo co, a opravdu třeba můj manžel chytil první a chytil takovou malou piraňu, tak nám tak vyzvedli, ukazovali a potom, jak se na těch loďkách, jak on svítil, tak oči od nějakých těch ještěrů, od nějakých krokodýlů, ale malého krokodýlka taky ten průvodce chytl, no malého, to mělo možná metr takového.
0: No to je štěňátko.
1: Ano, štěňátko, tak chytl jako za tou hlavou, tak ho vyzvedl. Takže taky to není nic moc příjemného, když tam vidíte ty oči, jak tou baterkou posvítila tam a tam. Takže, ale byli to malí asi, jo, že by nás nevzali někde, kde tam na nás skočí nějaký krokodýl, převrhne loďku a je po vás. Takže takový krásný zážitek z té Brazílie. No. Procestovali jsme toho více, ale ta Brazílie je prostě na prvním místě a nedá se na ní zapomenout.
0: Možná, že to je další inspirace pro posluchače a posluchačky Noční linky pro jejich další sezónu, tedy pro další letní sezónu. No i když zase...
1: Zimní.
0: Teď jsem to chtěl říct, protože ano, jo. Brazílie, ta je z části vlastně taky pod rovníkem, tedy, jo, takže tam je to podobné jako v té Austrálii, ale to už je zase záležitost, kterou sem nechci tahat. Soňo, já vám moc krát děkuju za váš telefonát a přeju hezký
1: podzim. A zdravím všechny, ať se mají dobře, ať jsou zdraví a pokud cestujou, ať se v pořádku vrátijou domů. Ať jim cesta proběhne v pořádku a v pohodě.
0: Děkuju a dobrou noc.
1: Dobrou.
2: Noční linka.
0: Vážení přátelé, už 4 minuty píšeme 25. den měsíce září. Ano, před chvílí byla půlnoc a my jsme v té druhé části Noční linky Českého rozhlasu. Jejím tématem jsou vaše letní zájezdy, pobyty, dovolená, říkejme tomu jakkoliv. A to proto, že už máme vlastně třetí podzimní den, no a řekl bych, že sezóna těch letních zájezdů ve většině případů je ukončena. I když ne zcela, protože zrovna teď čtu na webu rozhlas.cz/linka, který je vám pro vaše psaní také k dispozici následující. Jana napsala, já letím 28. září na Rodos, snad nezmrznu, zdravím. Na to já odpovídám, Jano, nezmrznete. Zaprvé se dívám denně na to, jaké je tam počasí. Ano, jsem takový nostalgik. A za druhé, je tam krásně až... Řekl bych do října při nejmenším. Já vlastně jednou byl ještě v říjnu na den armády, to si pamatuju z dob před rokem 89, že je to 6. října. Já byl vlastně ještě jednou na den armády na jižní Krétě a bylo tam krásně. Tudíž doporučuju i ten podzimní Rodos. A doporučuju, abyste máte-li hezké zážitky z letošního letního zájezdu, ať už to bylo k moři, na hory, ať už to bylo v domácích luzích a hájích, doporučuji, abyste zavolali a pochlubili se a třeba tak inspirovali ty, kteří poslouchají Noční linku Českého rozhlasu. Číslo do studia je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o tom, jaké zážitky jste načerpali během letních dovolených, letních zájezdů. Souhrně řečeno, sezona letních zájezdů je ukončena a vy se teď můžete chlubit. Když se před chvilkou svými zážitky pochlubila Soňa, která mluvila o tom, jaké to bylo v Brazílii, tak vás možná napadlo něco podobného, co mě. Ono letí se tam 14, 15, možná 16 hodin, takže pokud vám třeba vadí dlouhé cesty letadlem, tak jste, řekněme, naprogramováni na takové ty spíš domácí výlety, domácí zájezdy. Ale kdo ví, kde byla Iveta? Ona už nám to prozradí, čeká na telefonu. Dobrý večer.
1: Krásnou noc, dobrý večer. Tady Iveta od Olomouce. Tak já chci říct, já jsem letos nikde nebyla, už jsem nebyla plnoled nikde tedy.
0: A tak o čem budete mluvit? To mě zajímá.
1: Budu mluvit o tom, co jsem zažila dříve.
0: Aha, a kde?
1: Takže kde řeknu. V rodiči jsme jezdili jako holka jenom po České republice teda a nejvíce měli jsme rádi Užtemberka, Dolní Žleb. Tam byly takové chatky, tak tam jsme se vždycky s našima ubytovali, tam bylo takové pěkné jezero, tam jsme chodili v tom Dolním Žlebu, je to Užtemberka u Olomouce, plavat. A chodili jsme na jídlo, myslím, se to jmenovalo u Muflona, do takové restaurace, tak to se mi jako holce strašně líbilo. A
0: jak je to dávno? Jak je to dávno?
1: Dávno? Ježiš. To jsem byla malý děvče.
0: No to já ale nevím, kolik vám je dneska, tak to nemůžu odečíst.
1: Dneska, klidně to řeknu, je mě 65 tedy.
0: Takže
1: a tenkrát mě bylo, já nevím, 7, 8, 9, 10 let a zažili jsme tam tu hruzu rok 68, jak tam přijížděli ty tanky.
0: Yeah.
1: My jsme normálně byli v Dolním Žlebu v té chatce a jeli ty tanky rusky.
0: No.
1: My jsme brečeli s bráchou, no a to, o tom nechci mluvit. Teď chci říct, potom, tak to bylo, to jsme jezdili s našima do toho Žlebu. A potom, jak jsem byla s manželem, tak kvůli dětskám jsme jezdili v moři, tak já to musím rychle zkrátit, toho je hodně. Takže jsme byli všude možně, jo, kvůli dětem, že měli exém, tak jsme byli třeba v Itálii, já nevím, v Řecku, Chalkidike, to jsou ty tři prsty, tam jsem byla teda s holčičkama.
0: Ano, Kassandra, Sidonia, Athos, ano.
1: No, a tam bylo nádherně, ale tenkrát, my jsme tam jeli v květnu, tam byla zima, nesvítilo sluníčko, moře studený, tak já jsem tam s těma holčičkama jenom chodila. Potom jsme byli několikrát teda s manželem s těma dětskama, tenkrát Jugoslávie, že dnes je to Chorvatsko, takže Hvar, Brač, Baška voda, to zkrátím, Makarská riviera, tam je nádherně. Takže lodi jsme jezdili na ty ostrovy z té Makarské, na výlety, to bylo taky krásný, ta Jugoslávie. Jídlo výborný. Potom jsme byli třikrát na Maltě, jo, s rodinou, s dětskama. Tam měl manžel nějakýho přítele, seznámil. A když manžel byl někde surfovat, tak se seznámil s jedním pánem a on nás vždycky pozval na tu Maltu. A Malta, to je Malta, to jsou čtyři ostrovy vedle sebe. Malta, Gozo, Comino, Cominito.
0: Mm-hmm.
1: A na té Maltě hlavní město se jmenuje La Valeta.
0: Ano.
1: Tam to bylo teda taky krásné. Já jsme navštívili ten chrám svatého Pavla. To bylo něco jak chrám svatého Víta nebo chrám svatého Václava v Olomouci, nádhera. Potom jsme pochodili, byli jsme ve válečném muzeu a oni tam mají takové ty pevnosti na té Valetě. Tam jsou ty děla ještě, jak byly války s Turky, jak vedli, tak tam jsou ta děla. A co chci říct, tam je proslaven řád maltských rytířů. Tak jsme tam taky byli v nějakém muzeu toho řádu těch maltských rytířů. Já jsem si dokonce koupila tenkrát takový řetízek na krk a tam jsem měla tu hvězdičku, jo, ten
0: takový ten tlapatý kříž, nebo skoro tlapatý,
1: no
0: maltéský,
1: křížek.
0: Tak, ano.
1: No, maltéský kříž, no, to bylo krásný. Potom jsme byli s dětskama na Kanárských ostrovech, ostrov Tenerife, tak je tam z těch ostrovů, Tenerife, a byli jsme se podívat na pobřeží Costa Teguise, se to jmenovalo, a manžel tam nechtěl jet, a pak byl nadšený, protože tam surfoval, já jsem holčičkama tam chodila se opalovat, koupat a on si tam surfoval a ještě chci říct k téma, jo a tam byly ty sopky, jsme viděli, už ty vyhasly sopky a to zůstaly takový černý, kameny po těch sopkách, teď mluvím o těch Kanárech teda, a ještě se pak vrátím k té Maltě. My jsme pak jeli lodí na sousední ostrov, my jsme byli na té La Valettě a potom jsme jeli na Gozo. Jo, je Malta, Gozo, Comino, Comini, to ještě jeden malinký, teď nevím, jak se jmenuje. A jeli jsme lodí na to Gozo, to bylo taky hezky, a krásná voda všude, čistionka, a já jsem tam šnorchlovala, jo, jsme tam šnorchlovali, já, manžel, děcka, ne teda. A teďka za mnou plavala taková obrovská žlutá ryba a za ní mali dětičky, rybičky, já jsem se jí bála, tak jsem rychle upalovala na břeh.
0: Jsem se vás zrovna chtěl zeptat, co jste ulovila, nebo co jste našla při šnorchlování. Ryba vám to znemožnila.
1: Ne, hleděl, no. Viděla jsem dolů, že to bylo krásně se dívat na to dno, tak tam byly různý, já nevím, takový ty mušle, korál, já nevím, co tam bylo. Krásná voda, ale já jsem upalovala, jsem se bála té velké žluté ryby. No, a já to musím zkrátit, je to hodně. A potom s maminkou jsme jezdili často, jenom já a maminka, ona už byla starší, do Termálu, jo, do Maďarska. Jsme měli rádi Maďarsko, Mezekevej. No, Mezekevej, nádherný Termály. Tak tam jsem jezdila s maminkou. A potom chci říct, jednou se mě poštěstilo dostat se do Austrálie, Sydney. Já jsem byla 3 týdny v Sydney, jak ten pán mluvil o tom Melbourne, tak tam jsem nebyla, ale poštěstilo se mě teda letět do Austrálie, to je vlastně druhá polokoule, že? Ano. Letěli jsme teda 28 hodin, to bylo šílený, ale vydržela jsem to, 28 hodin i mezi přistáním, jo, my jsme tam museli pak někde čekat, v Soulu nebo kde, protože v noci se nesmí lítat nebo ráno, aby lidi mohli, měli klid jako. Tak my jsme čekali. Tak pak jsme přiletěli do Sydney a teď chci říct, jak jste mluvil, já jsem viděla tu operu na vlastní oči.
0: Ano, ano.
1: Ten nádherný.
0: Yeah.
1: Ten most takovej, on se jmenuje podobně jak v tom Londýně. Já teď nevím, to už je 10 let, co jsem tam byla. A ten most takovej, ten známý velký.
0: Sydney Harbour Bridge.
1: No, jo. Jo, jo, jo. A chci říct, my jsme si potom vzali, já jsem tam byla ještě s někým, my jsme si vzali dodávku a jeli jsme východní pobřeží, jo, aby jsme nebyli jenom v Sydney. Tak jsem viděla Canberra, Newcastle, Brisbane, jo, a tak dále. A teď to Austrálii obklopuje vlastně Indický a Tichý oceán, u Austrálie je Tasmanovo a Korálové moře, že? Kousek dál je teda... jak se to jmenuje, ten sakryš.
0: Myslíte Papuu Novou Gvineu?
1: Jo.
0: Nový Zéland, myslíte?
1: Papuu Novou, ano, jsme letěli. A my jsme se v letadle mohli dívat na takovou malinkou obrazovečku, že jsme přesně viděli, kudy letíme, jo, to bylo taky zajímavé. A letěli jsme i přes tu, ano, to jsme dolítali, letěli jsme přes tu Papuu Novou Gvineu. Já se jdu podívat, mám tady doma takovou mapu před tými.
0: Aby se dostalo taky na ostatní, Iveto.
1: Já to zkrátím. Tady mám před tými obrovskou mapu celého světa a vždycky, když jdu třeba s pejskama ven, tak na to koukám, kde jsem všude, no, byla v té Austrálii a bylo to tam teda nádherný. A to chci říct ještě lidem. Já jsem si myslela, že Austrálie je suchá, nějaká vyprahlá zem, to není vůbec pravda. Já jsem byla v deštných pralesích tam, nádhera, papoušci obrovští, takový bílí tam ale byli, jo, taky obrovský papoušek, bílí. A co chci říct, neviděla jsem ani jednu koalu teda, protože oni jsou na uhynu, jo, oni jako vyhynujou.
0: A taky jsou plaché koaly.
1: No, tak tu jsem neviděla, ale... Ani klokany, jo, a teďka běžel, oni hodně běhají, ti Australani, a teďka my jsme snídali venku u stolu a běžel jeden Australan a zdraví ho každýho, jo, oni jsou takový vřelí, zdravil nás a my jsme se snídali do řeči a já říkám a v anglicky, já jsem neviděla ještě ani jednoho klokana, to snad není možné, a on říká, přijďte zítra za mnou, on byl šéf golfového hřiště, a říká, přijďte za mnou na to golfové hřiště a tam uvidíte klokany. A my jsme tam fakt šli ráno, jeli teda. A tam měli takový lesík, jo, bylo golfové hřiště, krásně upravený lesík, to byl takový klub, a teď normálně vylezlo 60 klokanů. Já jsem je počítala. A já jsem si je aj tenkrát fotila. Já říkám, to snad není možný.
0: No čekali na vás, čekali na vás, aby se ukázali až.
1: No, no a jedna ta klokanice měla mláďátko v té kapse, jo, a jak jedla, tak to malinký čučelo do té trávy, no to bylo nádherný. A takový obrovský, to jsou obrovští klokani, to není jako tady na kopečku v zoo. Tady mají takový malý klokánky, jo, tady na kopečku, je zoologická zahrada. No, to byl tak dvoumetrový klokán, ten se na mě tak koukal, tak no úplně
0: se díval, jako... Se jestli náhodou nejste k jídlu, možná.
1: Vy, no.
0: Iveto, tak aby se opravdu dostalo i na ostatní a... z jejich zážitky z dovolených a ze zájezdu, tak vás poprosím, no, abyste to ukončila. Děkuju moc krát, protože vy jste do několika málo minut vtěsnala všechny své dovolené.
1: Dál jsem se neodvážila, protože se říká, že on vykopne ty zadní nohy a prorazí vám břicho, to je nebezpečný.
0: Je to pravda. Já už to viděl v jednom dokumentu. Iveto, no, děkuji za váš telefonát, jsem rád, že jste aspoň takto inspirovala, no, třeba i ty další k jejich tak dalšímu letnímu zájezdu, ano, a mějte se hezky.
1: Že mohla mluvit. Tak všechny zdravím, bylo to nádherný, teď už moc necestuju, tak zdravím všechny lidičky, hlavně Aničku, Miloslavy, a děkuji a dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Děkuju.
0: Je čas noční linky a dnes také vašich příběhů o tom, jaká byla letní dovolená, jaké byly letní zájezdy, na které jste se vydávali v tom minulém období, ročním období, které už je bohužel za námi. Proto vám ještě jednou řeknu, respektive nechám vám říct, na jaké číslo můžete volat i vy se svými zážitky a se svojí inspirací z letních zájezdů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Možná bych mohl říct také dobrou noc, ale to by znamenalo, že vás posílám do postýlek a to ještě nechci. Je totiž ještě pořád půl hodiny času na to, abyste zavolali a sdělili těm, kteří poslouchají noční linku Českého rozhlasu, jaká byla ta vaše letošní letní dovolená, ten letní zájezd, který jste třeba plánovali hodně dlouho. Já jsem se cítil trošku zahamben, když Iveta mluvila o všech svých dovolených před chvílí a já jsem si uvědomil, že když jsem naposledy byl na Krétě v Chani, tak jsem se samozřejmě podíval na ta známá místa, to znamená přístav, Benátský a tak dále, tak dále. Ale byl jsem smutný z toho, že ještě není otevřeno to centrální tržiště, protože ho rekonstruovali a podle toho, jak to vypadalo zvenčí, bude krásné, ale bohužel jsem tam byl v době, kdy ještě nebylo otevřené. No, ale teď k jednomu zážitku, který není tak pozitivní, respektive ještě méně pozitivní než ta část, kterou jsem před chvilkou zmínil, a napsala jej Věra ze Severní Moravy. Cituju. Ještě si dovolím zmínit, že jsem pozměnil, nebo respektive, že nebudu uvádět plné jméno cestovní kanceláře z důvodů, myslím si, pochopitelných, až uslyšíte, co je zde psáno. Moc ráda vás už několik let poslouchám. Letos jsme se těšili, že strávíme možná jednu z posledních dovolených u moře, kam jsme tak rádi jezdívali. Jsme už starší lidé a to, co se nám přihodilo, je neuvěřitelné. Cestovní kancelář nás nezařadila do letu. Na letišti v Praze nám bylo oznámeno, že nikam neletíme, vše si máme vyřídit sami. Letiště s cestovkou nekomunikuje. Téměř hodinu trvalo, než jsme to všechno vyřídili. Už to vypadalo, že si snad budeme muset zakoupit letenky ještě jednou. Byli jsme vystaveni těžkému stresu a podle toho také dovolená vypadala. Následné zdravotní problémy a nenahradila je ani krása destinace. Makarská i hotel Biokovka, který jsme si vybrali pro bezbariérový přístup do moře, celý pobyt byl tímto začátkem pokažen. Sotva se tam znova podíváme. Máme zdravotní problémy a jsme starší lidé. Takže letošní dovolená pro nás nedopadla dobře. Podali jsme posléze stížnost, ale prý došlo při administrativním přenosu dat k chybě. Omluva byla slabá náplast na zničenou dovolenou. Nikomu takový zážitek nepřejeme. Chorvatsko je i přesto naše srdcová záležitost. Kdo zažil moře, nechce jinam k vodě. A kdo byl u Jadranu, prý nechce k moři žádnému jinému. A to je náš případ. Vzpomínáme na minulé, bezproblémové dovolené. Věra ze Severní Moravy. No a teď by mohl dostat slovo někdo další z vás, poslouchajících Noční linku. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, Noční linka Českého rozhlasu.
1: Ano, krásný, dobrý večer.
0: Pani Dano, já vás zdravím. Tak kde jste byla na zájezdě vy letos?
1: No já jsem letos necestovala teda, no. Protože bylo vedro tady až na mě nadměrné, ale mám úžasnou vzpomínku. Ale jedno ucho poslouchám všechny ty příběhy. Ať už to je Brazílie, Deštný prale, prostě všechno.
0: Piraně ale... tam byly taky, ano, už jsme je tady měli.
1: Piraně, ano.
0: Hádali jsme se o Rodos.
1: Klokani.
0: Ano. Takže ta vzpomínka je odkud?
1: V Řecku jsem nebyla, ale v Řecku prostě tam cestoval několikrát můj syn, já jsem vždycky měla úraz v té době, jo, když jsem se musela nejstarat o zahrádku. Ale moje srdcovka, a to vám chci říct, moje srdcovka je prostě Itálie. A já jsem kdysi četla, já vám řeknu, co mě inspirovalo, abych nebyla nějak moc dlouhá. Mě inspirovalo, já jsem četla kdysi příběh Jano. A tam vlastně, a to už je strašně dávno, to ještě byla snad školní četba. A já jsem vždycky po té Itálii toužila. Nejen, že to je kolebka křesťanství, ale v Římě jsem vyloženě nebyla. Ale můj syn, ten se procestoval vlastně celý svět, dá se říct, a v rámci svých možností. A on mi vždycky posílá pohledy, a takže ten Řím, prostě i ten Vatikán navštívil. Takže já mám jako představivost velice tvárnou. A já si prostě nezapomenu nikdy na tu Itálii, kde jsem byla teda po 90. roce hned, protože mě inspirovalo právě to cestování. Tak jsem tam byla s jedním synem, pak s tím mladším synem, to u moře už vyloženě. Benátky jsem prožila, ty jsem tam měla dežaví, vyloženě tam jsem prostě měla, v některých těch chrámech jsem byla jako doma, což teda mě úplně fascinovalo a proto o tom vyprávím. No a pak jsem tam byla ještě teda naposledy s dcerou, ta byla tenkrát mladička, hodně malá ještě. Hmm. No, takže já jsem si vlastně užila hlavně to italské moře a hlavně ten sever a Itálie prostě mě fascinuje a cesta tam, Alpami a tak dále, prostě to mě stačí ke štěstí a vůbec to nevadí, když se můžu vyráchat třeba i v rybníce, když na to přijde, nebo na koupališti, jo. A pokud je takovýhle horký leto, jako bylo letošní, tak mě to fakt stačí ke štěstí.
0: Jste na tom podobně jako naše posluchačka Eva z Jižních Čech, k jejímuž vzkazu se teď zrovna hotovím. Ale Dano, děkuji, že jste zatelefonovala, jsem rád, že posloucháte.
1: Ano, já moc zdravím a zdravím všechny posluchače, který vyprávěli tak barvitě ty příběhy, že já jsem se přenášela. Jako při jejich vyprávění jsem se přenášela tam, o čem oni vyprávěli.
0: Taky jsem byl na chvilku v dešném pralese.
1: A tak dále, ano.
0: Děkuji.
1: Mějte se krásně a všechny moc zdravím.
0: Dobrou noc. Když jsem tedy říkal, že se hotovím k tomu, co napsala Eva z Jižních Čech, tady je výsledek. Před rokem touto dobou vyrážím autobusem do Vídně a odtud letadlem směr Řím. Před chvilkou jsem se podívala, jaké je teď v Římě počasí, což jsem dělala loni před odjezdem často. Web hlásí 28 stupňů Celsia ve dne. A v noci kolem 16. Paráda. V Římě bylo skvěle po všech stránkách. Počasí, bezvadný průvodce, památky, kostely, architektura, jídlo, zmrzlina, ubytování v centru poblíž Vatikánu. Musím se podívat na fotky. Letos jsem se totiž nikam za hranice nevydala. Trávila jsem letní dny na zahradě a u vody na pískovně s přáteli. Také skvělé. Ovšem do Říma se ráda vrátím a věřím, že se mi to podaří. Přeju hezký podzimní čas. Eva z Jižních Čech. Tématem noční linky, kterou posloucháte, je sezóna letních zájezdů ukončena. A já dodávám otázku, jaké to bylo. Povyprávějte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Před chvílí to byla naše posluchačka Dana, která v noční lince mluvila o její zájezdové, dovolenkové, no prostě letní srdcovce, tedy o Itálii, ale zároveň pozdravovala Aničku. No a my o Aničce a Anička na telefonu. Číslo je 731 800 900, můžete se potom vydat v jejich stopách. Aničko, dobrý večer.
1: Krásný večer, pane Borko, přeju nejen vám, ale i všem posluchačům.
0: Za všechny děkuju. Sezóna letních zájezdů je ukončena.
1: Děkuji za pozdraví.
0: No,
1: děkuji za pozdraví.
0: To se rozumí samo sebou. A ptám se, jestli jste byla vy někde na zájezdu, na dovolené letos?
1: Nebyla, ale já bych ještě chtěla poděkovat posluchačům, protože se ve své fantazii přenáším po všech těch destinacích, která navštívili, a moc se mi to líbí. A ještě bych poděkovala za písničku Každá trampota má svou mes, protože to je heslo mého života. Ten název té písně je heslo mého života. A moc mi to pomáhalo v určitém období mého života.
0: Asi vím, o které mluvíte, ano.
1: A teďka k tématu. Já nemám takový nějaký optický zážitek, ale mám ve své fantazii. Já mám docela bujnou fantazii, takže mám takový fantastický zážitek. Kdysi, asi koncem 70. let, začátkem 80. let, jsme byli na jednom výletě pracovně s děvčaty, kde jsem pracovala ve Vinohradě. A byli jsme v Břeclavě a tam jsme se procházeli, ono to má trošku takovou předmluvu, procházeli po takové pěší zóně, byly tam obchudky a v jednom květinářství jsem si koupila malou palmu, asi tak půlmetrovou, možná 60, to už je jedno. A palma byla stále v našem obýváku, svého času potom dorostla, tak byla na zahradě, pak byla před domem a palma vyrostla do výšky 360 metrů. A loni řekl manžel, že už ji do garáže dát nemůžeme, byla ve velkém květináči, tak šel na městský úřad, zdali by nechtěli do zámku do Miroslavského palmu. A oni byli ochotni, tak přijeli museli s traktorem, vysokozdvižný vozík, naložili ju. No a teďka před sezónou, přišel k nám pán a říká, já jsem byl na koupališti a já jsem tam říkal si, Krupica, já tu palmu od někud znám. No a samozřejmě Hláskovic palma se objevila na koupališti. Takže já mám fotografii někde na telefonu, kde jsem s dcerou pod palmou, takže jsem byla v Miroslavi na koupališti a mám fotku s palmou. A byl to krásný zážitek, protože naše palma tam měla velký obdiv, lidé se tam fotili, selfiečka dělali, posílali to svým známým a lidé si mysleli, že jsou někde u moře.
0: No to je krásný, ale to opravdu muselo být jako u moře a de facto jste mi vlastně znovu připomněla ten můj týden na Rodu, protože tam u bazénu v apartmánech Elpida s výhledem přímo na moře byla palma banánovník a tam měli takový malý banánky, už dozrávali.
1: No vidíte, ale víte co, my jsme přišli na to koupaliště s dcerou a já jí říkám, hele, obhlídni to koupaliště, tady někde stojí naše palma. A ona ji uviděla a říká, já ji vidím a začala plakat, protože prostě je to kus našeho života. Já jsem, když ty pánové odváželi, aby přezimovala, nevím ani kde, tak jsem říkala, pánové, važte si toho a dělejte s ní jako v bavlnce, protože ta je starší než vy dva dohromady.
0: Oni vám vlastně brali dítě de facto.
1: No. Jo, takže takový, a mě to bylo taky, já taky jsem měla slzy ve očích, protože, ale jo, měla velký ohlas a doufám, že dobře přezimuje a bude ozdobou příští rok zas na tom koupališti a já už se tam těším, když mě tam někdo vyvede na to koupaliště, protože jsem taková ryba ráda ve vodě.
0: Aničko, já vám moc krát děkuju za tenhle úsměvný příběh a přeju vám, ať se tam dostanete co nejdřív. Jo?
1: Děkuju, Děkuju a mějte se krásně všichni a zdravíčko a podzim, ať zvládneme bez nějakých těch rýmiček, kašlů, nějakých zánětů, ať se máme dobře a hlavně, ať jsme zdraví. Mějte se krásně a dobrou noc všem, mějte se, nashledanou.
0: Nashledanou. Abychom ten podzim a následně zimu zvládli, tak jak říkala Anička, naše posluchačka, tak i proto bych tenhle ohříváček zařadil nejradši co nejčastěji, co by téma noční linky. Tedy sezona letních zájezdů je ukončena, ale vaše vzpomínky, které stále zůstávají ve vaší hlavě a ve vašem srdci, tak ty i na dálku zahřejí. No a to je právě ono, abychom přežili ten podzim a zimu. I když pár příležitostí k oslavám se taky najde, ale to je otázka dnů příštích, zatím mluvíme o tom, jaká byla ta letošní sezona zájezdů. Kde jste byli? Na horách, u vody, u moře, v lese, na houbách? Starali jste se o zahrádku pouze? I tam se mohlo stát něco hezkého, zajímavého či úsměvného. Ještě pořád můžete volat, tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát, řekni.

ty kytky jsou, co se tady mohlo.

0: Vaše příběhy tvoří noční linku Českého rozhlasu. Bez nich by prostě neměla smysl. No a s dalším příběhem, tentokrát na téma sezona letních zájezdů ukončena, čeká na telefonu paní Jiřina. Telefonuje z Prahy, já ji zdravím a ptám se, jaká je její výrazná vzpomínka na dovolenou, která sice nebyla letos, podle toho, co říkáte, ale jaká je ta vzpomínka? Dobrý večer.
1: No, dobrý večer, já všechny zdravím, já volám dneska poprvé, tak doufám, že nějak něco ze sebe vysoukám. A já teda letos jsem nebyla nikde a bohužel posledních 10 let jsem sice hodně cestovala na různá místa po světě, všechno jsem viděla, všechno mě dojímalo, nebo se mi líbilo, ale bohužel to bylo jenom, jak se říkalo, dříve prstem po mapě, nebo teďko po televizi, protože prostě nechodím a je prostě už to nemůžu. Předtím jsme teda byli na řadě.

0: jsme byli ubytováni v posledním vagonu, který nás vždycky popovezl někam na noc, tam jsme přeznocovali. Ve dne jsme cestovali, takhle různě sputovali po okolí, nebo já už to tak úplně do detailu nepamatuju, ale hlavním hřebem toho zájezdu bylo moře. My jsme se tak strašně těšili, nám bylo 17, nikdo z nás nebyl ještě u moře v životě. Říkám, dneska to zní jako skoro směšně. Nebo
1: to se těžko vysvětluje současné mladé generaci. Dnes no, 17 leté, že? No jo.
0: Právě. A teďko by hlavně plavky, aby jsme nezapomněli, že jo, že teda budeme se koupat a plavat a takhle. No a teď jsme tam teda po delší době nějak dorazili, to bylo to někde kolem Gdaňsku, protože vím, že jsme jeli i lodí tam na ten poloostrov Hel, takhle, že to tam bylo někde v té oblasti jako. No a když jsme vyjížděli z Prahy, tak bylo nádherný sluníčko, když jsme dojeli tam, byla psí zima, vítr foukal prostě akorát na koupání to bylo.
1: No a tak potřeba, kromě plavek ještě kožich.
0: No to právě. My jsme úplně to jsme měli zásoby, jako prádlo jako nějaký rezervní a takhle. To jsme měli na sobě všechno, včetně těch plavek, pláštěnky, šátky na hlavu, tehdy se ty šátky dost tak ještě používaly. No a prostě jsme šli přesto k tomu moři, teď jsme se vykasali nohavice prostě až ke koledu a museli jsme se tam jako oráchat v té vodě a viděli jsme moře prostě. Pro nás to byl tak ohromný zážitek, že já na to skutečně vzpomínám do teďka a nejen já teda, jo, je takhle ty ostatní. No a prostě bylo to krásný. No,
1: tak ale já vám to věřím, když už jsme umořeno, no. Tak si aspoň namočíme nohy, i když je tam zima jak v ledárně.
0: No právě, no, ale to bylo prostě pro nás vidět moře, to bylo, já ještě předtím jenom se zmíním krátce, jestli můžu, tehdy jsme měli, přijela nám jedna kamarádka, my jsme takhle dopisovali, tehdy to bylo takový zvyk, že jsme si dopisovali se zahraničními těmi studenty, tak přijela jedna taky z Polska dívka a my jsme měli s ní takovou besedu a teďko všichni na ní a jak to moře a co tam je, jaký to je a co to je a ona říkala, no, duže vody.
1: Jakože hodně vody.
0: Já, tak, to byla veškerá její charakteristika toho moře.
1: No tak no. Se současným globálním oteplováním se balt stává příjemným na koupání, který jsem slyšel od některých, ale neskoušel jsem to zatím, nevím.
0: Na 60 lety to opravdu na to nevypadalo.
1: To je pravda.
0: No, takže to je tak asi všechno, pak jsme jeli už zpátky, byli jsme šťastní a vzpomínáme na to do teďka.
1: Děkuji za váš telefonát. Mějte se hezky a přeji vám krásný podzim. Naslyšenou.
0: A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrou zprávou v noční lince je, že ještě takhle pozdě jste schopní a ochotní, to důležité slovo, telefonovat se svými příběhy, které noční linku vytvářejí. Špatnou zprávou je, paní Marie, že na váš příběh o letní dovolené, o letním zájezdu už máme jenom 3 minuty. Dobrý večer, nerušený příjem, poslouchám
1: Dobrý
0: vás.
1: Dobrý večer, já jsem rok po svatbě otěhotněla a vůbec jsem nemohla jíst. Lékaři mi říkali, že je jiné moře. Tak manžel koupil moře, Bulharsko, a já jsem už pak za týden po tom pobytu chodila kolem té restaurace a čmuchala, co bude na jídlo. A tam jsem přibrala 10 kilo za 14 dní. A narodil se nám pak krásný chlapeček.
0: No to je krásný příběh. Takže vy jste v Bulharsku, řekněme, založili rodinu definitivně, jo, s manželem?
1: Ano, založili úplně definitivně, no.
0: Paní Maruško, to je krásné, děkuju. Já si myslím, neříkám, že všechny ostatní příběhy ten váš trumfne, ale že to bylo to nejlepší možné zakončení dnešní noční linky. Já vám za to děkuju a přeju vám krásný podzim.
1: Já taky děkuji.
0: Naslyšenou. Sezona letních zájezdů ukončena a aktuální noční linka taky spěje ke svému konci. Ještě jeden vzkaz, který napsal Petr, podle toho, co píše, je to rodák z Hrdlovky na tohle téma, no a pak už se budeme muset rozloučit. Cituju, ještě se neozval nikdo, kdo nemá rád dovolenou. Pro mě je dovolená vyloženě utrpení, protože rád chodím do práce. Ne, to není sci-fi, to opravdu napsal. Když už si musím vzít dovolenou, pokračuje Petr, beru ji v lednu nebo v únoru a nejraději mám, když venku sněží a prší. To vstanu dopoledne, jdu k oknu a světou. Ještě, že nemusím do práce, zalezu zpět do postele. Dobrou noc, podepsán Petr. No tak Petře, tohle bylo taky hezké zakončení noční linky. Já vám za ně děkuju, no a děkuju i vám ostatním, kterým se podařilo dovolat se. Omlouvám se těm, kteří neměli to štěstí a číslo 731-800-900 nesprostředkovalo jejich příběh, ale nebojte, na příběhy se vás bude ptát i za 22 hodin kolegyně Jitka Lukešová v další noční lince, ale tentokrát by to měly být příběhy na téma Máme rádi oslavy. U mikrofonu byl Borek Kapitančik, přeju vám krásný podzim a teď taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Tato schůzka na Toulkách českou historií je 395. A než dorazíme k dílu 400., pozastavíme se, posečkáme, setrváme, neboť nás čekají již v Brzku věci veliké a zásadní, které budou měnit tok našich dějin. Obáváme se, že v celém tom očekávaném mumraji české války nebude příliš ohledů na všední osud jedinců. A tak si jich všimněme teď. Teď, dokud je ještě čas a ještě se z okna nevyhazuje a ještě se nebuntuje proti císaři a u Letohrádku Hvězda se ještě nehoufují válečné šiky a na náměstí před námi stále ještě nesviští dobře nabroušený katovský meč. Pojďme si vyprávět o prvních, prostředních a taky posledních věcech člověka, jak je znali před 400 let. Jako obvykle vás budou provázet
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý.
4: S Jaromírem Ostrým jako režisérem
1: a Petrem Horou Ohřejšem, co by inspirátorem této pouti, při které plujeme na vlnách Českého rozhlasu 2, a to na loďce, vybavené poznávací značkou Českého rozhlasu Brno.
5: Za výraznými rysy krajiny, nástroji a stroji, za těmi zdánlivě nejchladnějšími texty i za institucemi, jež jsou zdánlivě nejvíce odděleny od těch, kdož je zřídili, chce historie zachytit lidi. Komu se to nepodaří, bude přinejmenším nádeníkem historické erudice. Dobrý historik se podobá obrovi ze známé pověsti. Ví, že tam, odkud cítí člověčinu, je jeho kořist.
1: My jsme věru daleci toho, abychom se pokládali za nefalšované historiky a aby nás snad někdo měl za obry, to už vůbec ne. Leč snažíme se věru seč smesto v pachu dávných foliantů i mezi stránkami ještě čerstvě vonícími tiskarskou černí čichat tu člověčinu, neboť i ona je naší kořistí, nejenom francouzského dějepisce Marka Blocha, který se uvedené myšlenky dopustil již v polovině minulého století.
3: Lidský život lze rozdělit do několika etap.
0: Což není výmysl století 20. nebo našeho. O to se pokoušeli naši předkové již před věky.
3: S výsledky různými došly od trojky až ke 13.
0: Nejčastěji se rozpočítalo do 3.
5: Dětství, dospělost, stáří.
3: Byly však pokusy, a to na biblickém základě, označkovat lidský život na 5 etap.
0: Děti do 7 let?
5: Což jsou infantés?
3: Mládež do 14 let?
5: Neboli puericia?
0: Po nich se dospělo do věku mladického?
5: Adolescencia?
0: Do 24 let?
3: A po nich zralí muži?
5: Neboli virí?
3: Do 50.
5: Dekrepití?
0: Od 50 nahoru. Moudří a spravedliví.
1: Takové dělení lidského života použil autor už v české středověké hře Tkadleček. A jsme v renesanci.
3: V té době se těšilo rozdělování lidské existence na 10 sedmiletých cyklů.
1: To je dohromady 70 let, v té době požehnaný věk.
5: Všech dnů a let člověka jest 70. Neb, jestli kdo silnějšího přirození, 80 let.
1: Tohleto přesvědčení se objevilo i na rakvi Karla staršího ze Žerotína. A podobného schématu se přidržel i Jan Amos Komenský ve svém obrázkovém slovníku Orbis Sensualium Pictus.
5: Člověk jest nejprve dítě, potom pachole, zatím mládenec, odtud jinoch, mladý muž, k tomu muž, potom zatím starší muž, naposledy starček.
1: Na rozdíl od předešlých katalogizátorů si Komenský všímal i pohlaví ženského.
5: Na druhém pohlaví jsou to děvčátko, děvečka či mladice, panna, žena neboli paní, stará žena a baba, ostaralá žena.
1: No tak tu babu ostaralou si mohl Jan Amos odpustit, že, anebo to vyjádřit třeba jemněji.
3: Na nejvyšší stupeň postavil učitel národů společně mladého muže a mladici.
1: No, to je skoro jako dnes.
5: 13. tabulí věku lidského.
1: Sepsal Bartoloměj Paprocký z Hlohol a z Paprocké vůle, rodem Polák z Mazurska, který notný kus života prožil u nás a jež byl hostem na naší minulé schůzce.
0: Ve své knize dělí život nezvykle do 13 etap.
3: Dvě z nich, narození a smrt, se neoznačují trváním, ale pojmenovávají pouhé stavy ohraničující lidský život.
0: Dětství a dospívání rozdělil do tří fází, ale od 20 už pokračuje po desetiletích.
1: A v kolika skončil?
0: Paprocký? Umřel, no, neměl ani 75.
1: Já myslím v tom svém dělení.
0: U devadesátky.
3: Zatímco všem ostatním etapám lidského života zasvětil dvě tištěné strany.
0: Poslední věnoval víc než 50.
3: Podle něj je vlastně celý život pouhou přípravou na smrt.
0: Proces umírání je dlouhý a začíná vlastně okamžikem, kdy se člověk narodí.
1: Paprockého devadesátka, to ovšem nebylo nic proti rovné stovce, ke které dospěl luterán Tobiáš Mouřenín z Litomyšle.
3: Ten zveršoval divadelní hru s příznačným názvem Věk člověka a v ní rozdělil lidský život do 10 dekád.
0: V dramatu tom spolu rozmlouvají poustevník, svět, ďábel a smrt a nenechávají na člověku nitku suchou.
3: Když tak postupujeme od mládí do zralejších let, tak jsou to lidské neřesti jako zbytečný přepich, příliš bujarý život, frej, karban a holdování alkoholu.
0: Ve stáří k tomu všemu přistupuje ještě lakota, paličatost a touha po světských úřadech.
1: Nesouhlasím, touhu po světských úřadech pociťují i mladíčci a slečny bez praxe.
5: Pachole v 10 letech, mládenec ve 20, jinoch ve 30, muž ve 40, dospělý v 50, lakomec v 60, starec v 70, kmet v 80, mrzák v 90, kůže kostí ve 100 letech.
1: Říká autor dost natvrdo a ještě to rozvádí.
5: Od útlého mládí je lidský život plný radovánek a rozkoší, pro něž nezbývá čas zamyslit se nad smyslem života.
1: Teprve tváři v tvář smrti se světské radosti promění v trápící starosti, jak o tom mluví na konci hry Stoletý.
5: Auve, auve, dobře to pociťuji a teprve hříchů svých želím lituji, které jsem spáchal za života svého a posavat jen přidržel se zlého. O Bože, kterak před tebou ostojím a všecky rozkoše světa vyslovím, již jsem užíval s pejchou nádherností, s tyranstvím, nevýmluvnou ukrutností. Protož ležím teď v úzkosti čekaje a hrozného ortele se lekaje, kterýž na mne Bůh vyřkne v zuřivosti. O, bych se nenarodil v mladosti.
0: A už je na světě dítě, pokračování života, naděje rodu.
3: S neplodností měli tehdy problémy především šlechtičtí manželé.
0: Některé rody dokonce kvůli ní vyhynuly. Nikoli na válečném poli, nikoli v důsledku morových epidemií.
1: Například Rožmberkové.
0: Platilo to o předposledním i posledním pánu z růže.
3: Příčinou byla zřejmě mužská neplodnost.
0: Protože když se vdova po Vilémovi z Rožmberka paní Polixena znovu provdala,
1: a to za nejvyššího českého kancléře Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic,
0: nakonec otěhotněla.
3: Trvalo to sice 6 let, ale povedlo se.
0: Matce bylo už 42, otec byl o rok mladší.
5: Pocity těch šťastnějších šlechtičen v průběhu těhotenství umožňuje poměrně dobře sledovat jejich korespondence.
1: To jsme se dočetli ve Věku urozených v společném díle historiků Václava Bůška, Josefa Hrdličky, Pavla Krále a Zdeňka Vybírala.
5: Ženy byly ve svých dopisech většinou mnohem intimnější než muži. Velmi pestrým souborem korespondence v tematice rodinného života jsou dopisy příslušnic rodu pánů z Hradce. Jindřichohradecké ženy nazývaly počátek těhotenství nadějí. To ukazuje, jak toužebně se na dítě těšili. S napětím každý čtvrtý týden očekávali pravidelnou menstruaci. Jejíž přerušení bylo obecně považováno za nezvratný počátek gravidity.
0: A tak mi pan Purkrab je pravil, že jest vždy ještě v naději.
1: Zmiňovala se Anna Hradecká z Rožmberka o toužebném očekávání potomka Viléma z Rožmberka.
0: A ten, že jest jeho velký nepřítel, kdo by řekl, že toho není. A tak já již porozumívám, že té naděje vždy budou každé 4 neděle.
3: Další příznaky, podle kterých lékaři soudili, že žena počala, byly vedle bolestí hlavy i těkavé oči, bolavá a tvrdnoucí prsa a střídání nálad.
1: Sama paní Anna Hradecká z rodu Rožmberků se svého jiného stavu dočkala.
0: Z toho daru Pána Boha se všichni dobře máme a zdraví jsme. I já se svým břichem zdráva a čerstva jsem, i to děťátko ve mně.
3: Když za 2 roky Anna znovu otěhotněla, psala bez rozpaků o svém břichu, že...
0: Již co těsto kyne.
5: Smutek a rozhořčení přicházely, když naděje na potomka byla zmařena ztrátou dítěte, potratem. Přes veškerou péči věnovanou matce nebyl potrat ani ve šlechtickém prostředí vzácným jevem.
3: O osudu plodu rozhodovalo jeho stáří.
0: Podle středověkých teologů začínal život dítěte před narozením až vstupem duše do jeho těla.
3: K tomu podle učení Tomáše Akvinského a dalších církevních autorit docházelo u mužského plodu 40. den po početí, zatímco u ženského plodu 80. až 90. den.
1: Slavný francouzský lékař Ambroise Paré, přezdívaný otec chirurgie, posunul okamžik vstupu duše do dívčího těla na 50. den po početí.
3: Tento pán rovněž tvrdil, že žena, která čeká chlapce, je čilejší a zdravější, má hezčí pleť a plod nosí na pravé, tedy vznešenější straně.
0: Ani když vše pokračovalo tak, jak mělo, nebylo vyhráno.
3: Příliš často zavládlo ve šlechtických sídlech na místo radostného křiku novorozence smutné ticho, které doprovázelo smrt rodičky nebo dítěte, po případě obou.
5: Narodil se mě vnuk a má radost je o to větší, že jsme prožili velkou a nikoli bezdůvodnou starost, abychom nestratili matku a dítě zároveň. Tak zle to s nimi vypadalo.
1: To jsou slova z dopisu novopečeného dědečka Karla staršího z Žerotína.
0: U porodu pomáhali porodní báby.
3: Pověst některých byla vyhlášena a šlechtici si vzájemně vyměňovali databázy o jejich schopnostech a snažili se pro zdárný průběh porodu svých manželek získat tu nejlepší.
1: A co muž, tedy lékař, porodník?
0: Něco takového bylo nemyslitelné.
3: Ještě roku 1521. byl v Hamburku upálen jakýsi doktor Fiet, který se v ženském převleku vetřel k lůžku rodící ženy.
0: Francouzský král Ludvík XIV. Sice povýšil do šlechtického stavu svého chirurga, který pomáhal při porodu potomka jeho milenky.
3: Ale na druhé straně vyšlo v téže zemi ještě roku 1707 pojednání
5: o tom, jak je neslušné, aby muži ženám při porodu pomáhali.
0: Porodní báby.
1: Taky se jim říkalo báby, babicí, i když to mohly být a taky bývaly docela mladé ženy.
0: Se samozřejmě ve svém oboru vyznali a kromě toho museli mít před městským lékařem a některou svou zkušenou kolegyní vykonány zkoušky.
3: A kdyby jenom to, už ve století 16. museli studovat. Jejich skripta se jmenovala
5: Zpráva o naučení ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná.
0: Za bezpečný a přirozený porod byl považován pouze takový, kdy dítě vycházelo z mateřského lůna tak, že...
5: Nejprve hlava, potom hrdlo a plece s rameny, tak, že ruce stažené mají být dolů podle boků a tvář nahoru k nebi aneb proti pupku mateře své.
3: V lepších rodinách se rodilo ve zvláštních křeslech s proříznutým sedadlem, ve kterých žena seděla.
0: Připouštěl se i porod v sedě nebo v dřepu.
3: Naproti tomu porod v leže se nedoporučoval. Matka byla příliš pasivní.
5: Vysoká dětská úmrtnost a následné zoufalství rodičů a nejbližších často přiváděly porodní báby do svízelných situací. Mnohé z bab propadaly pod vlivem zážitků z těžkých porodů alkoholu. Proto v některých německých městech nařízení požívat alkohol u porodů výslovně zakazovala. Jindy museli báby babicí čelit více či méně oprávněným obviněním, že pro svou neopatrnost a nešikovnost nezajistili zdárný průběh porodu a zavinili smrt dítěte či matky. Není bez zajímavosti, že porodní báby byly v průběhu velkého honu na čarodějnice, který v 17. století zachvátil velkou část Evropy, často usvědčovány ze spolku s ďáblem, jenž jim místo poskytnutí pomoci rodičkám nakazoval nemluvňata usmrcovat. A řada z nich také skutečně skončila na hranici. Pověsti porodních bab nepřidalo, že některé pomáhali při potratech a obstarávali ženám zakázanou antikoncepci. V zoufalství ze smrti dlouho očekávaného potomka totiž nebylo daleko k rychlému hledání viníka a obvinění báby z černé magie. Inkviziční tribunál a mučící nástroje se pak postarali o kajícné přiznání postižené a o její příkladné potrestání.
1: Jelikož se ve století 17. nechodilo rodit do zdravotnických zařízení k tomu účelu určených bez ohledu na sociální původ matky, tak děti přicházely na svět doma, v rodinném prostředí a v rodokmenech se tak otrocky neopakovaly adresy okresních porodnic.
0: Matka odcházela slehnout doma do kouta.
3: Což platilo nejenom pro šlechtičnu.
0: Tím koutem byl skutečně roh místnosti, ve kterém bylo speciálně připravené a ohraničené lůžko pro rodičku.
3: Matka v něm zůstávala i v šestinedělí.
0: Pro šestinedělčino lůžko platila zvláštní magická pravidla. Nesmělo se s ním hýbat ani na ně usedat. Matka by mohla přivolat temné síly, pokud by je opustila.
5: První velkou událostí novorozence byly křtiny. Ve šlechtickém prostředí se odehrávaly v rozmezí 3 dnů až 3 týdnů po porodu. Kněz ponořil děťátko do nádoby se svěcenou vodou a tradiční formulí ho očistil od prvotního hříchu splození. Přiskl mu jméno a uvedl ho do křesťanského světa. Od 10. století stačilo pouze pokropit hlavu novorozence.
1: S těmi křtinami má hodně společného i vysoké procento dětské úmrtnosti, i když na první pohled ta souvislost není zřejmá.
5: V českých a moravských šlechtických rodinách, které byly dobře zabezpečeny hmotně i výživou,
1: uvádí historik dr. Josef Petráň o době na začátku novověku,
5: nepřežilo dobu od 29. týdne těhotenství do 1. týdnu po porodu asi 100 dětí z 1000. V prvním roce života zemřelo asi 250 dětí a 15 let se nedočkalo dalších 160 dětí. Dospělosti se tedy nedožila víc než polovina šlechtických potomků.
3: Křtiny a s nimi spojené slavnosti bylo třeba urychlit tak, aby dítě nezemřelo nepokřtěné.
0: Pokud zemřelo nepokřtěné dítě, považovalo se to za největší možné neštěstí.
3: Úmrtí pokřtěného novorozence už nebylo vnímáno s takovou bolestí a zármutkem.
0: Takové dítě mohlo odejít rovnou do nebeského království. Bylo ušetřeno světských starostí a zajištěna mu byla věčná blaženost.
3: Zatímco dítě bez křtu směřovalo podle učení svatého Augustína přímo do pekla.
1: Urazili jsme už notný kus na své pouti prvními věcmi člověka, tedy spíše človíčka. A vlastně jsme ho ani nestačili poprvé uložit ke spánku.
0: Do kolíbky.
1: Ano, byla dřevěná.
0: A byla dědičná.
3: Všichni novorozenci v ní byli bez výjimky zabaleni do plen, které měly být podle dobových zvyklostí co možná nejvíc utaženy.
1: Proč?
3: aby došlo k požadovanému narovnání a vytvarování končetin.
1: Lékař Jan Kopp dokonce radil použít opravné prostředky ke správnému sformování hlavy.
5: Jestliže by pak hlavička delší byla, nežli by být jí měla, tehdy mohlo by se navrchu něco tvrdého proti ní položiti a tak by zase v okrouhlost rostla.
1: Potěš pámbu, řídil se někdy někdo podle této rady?
3: Není známo.
0: Malý Ludvík z Pernštejna, vyobrazený v uvedeném spisku páně Kopově v bílé peřince se zlatou stuhou, si však každopádně hned v úvodu svého naučení stěžuje.
5: Aj teď ležím v plénkách tiše, utažen sa ledva dýše pro nezbednost svého dětinství, jináč mě nedají na rukojemství. Ten žalář snášeti musím, leč když povyrostu, tuď se vyprosím.
1: Ještě něco na Ludvíčkovi vidím. No jo, cumlík.
0: Byl hadrový, namáčel se do medu nebo lektvarů a odvarů různého druhu.
3: Nechtělo-li dítě spát, tak i do odvaru z makovic.
0: Ale nejlépe se mu usínalo po dobrém jídle.
3: To neobstarávala samozřejmě maminka.
1: Ale Kojná, profese dnes již prakticky neznámá.
3: Tehdy však byla Kojná, hojná a žádaná.
0: Zejména v urozených rodinách.
3: Už tenkrát lidé, co si tušili o antikoncepčních účincích laktace. Kojení vlastního dítěte by ohrožovalo přirozenou snahu manželského páru přivést na svět dalšího potomka.
0: Hojná a žádaná ta profese byla, ale taky se na ní kladly mimořádné nároky.
5: Správná kojná má mít spaní v nenávisti.
1: Říká se v jedné takové dobové osvětové brožurce. A důvod?
5: Aby mohla dítě kdykoliv nakrmit.
1: Což ještě zdaleka nebyla všechna kritéria na modelovou kojnou.
5: Musí bedlivý pozor dávat i, když dítě zvedá a pokládá, aby je kvůli své neopatrnosti neuhodila. Smědé barvy by býti měla, veliké a široké žíly, široké prsy a veliké a ne masité, ani měkké, ani slabé by je mít neměla, než plné žil, aby byly. Jejíž mléko ne řídké ani žitké.
1: Tahle dvě slůvka použil autor snad kvůli rýmu. Obě znamenají totéž, totiž řídkost.
5: Ani také velmi husté, aby bylo, než aby dobrý šmak a vůni též i bílou barvu mělo.
1: No, požadavky jak na špičkového vinného degustátora.
0: Citovaný lékař měl za to, že kojit by se mělo 4x denně.
3: Kojením se ostatně zabýval i Jan Amos Komenský.
1: Ne.
3: Ale ano.
1: A v jakém smyslu? Zavedl snad do svých osnov učební obor kojení?
3: Bude se to zdát divné, ale skoro to tak bylo.
0: Učitel národů totiž velice horlil proti najímání kojných, které se začalo šířit i do zámožnějších měšťanských rodin.
1: Co měl proti tomu počestnému povolání?
0: Takové odkládání dětí je podle něj nejenom proti božímu záměru, ale také škodlivé pro matku a dítě.
3: Byl přesvědčen, že mateřským mlékem jsou kojenci předávány charakterové vlastnosti a kvality vlastních rodičů.
0: Tím, že byly zaměstnávány kojné, mohla tudíž dojít naplnění noční můra mnoha šlechticů. Sprznění vlastního rodu.
5: Kdo odtud nevidí, že dítky cizím mlékem chované cizích, ne rodičů, povah nabývají? Jestliže manželé cizím semenem zahrádky své obsívati nedopouštějí, proč sobě rostlinky své cizím deštěm zavlažovati mají?
0: Tím, že nekojí své potomky, si prý matky zkracují vlastní život a připravují se o krásu a zdraví.
3: Komenský věřil tomu, že kojené děcko odsává z matčina těla nebezpečné tekutiny.
5: A když si dítě plínky znečistí, aby se hned bez meškání jiné dali a nijakž, aby v mokrých plenkách neleželo.
1: Na rozdíl od dnešních výrobců plenkových kalhotek, kde je to snad úplně jedno?
5: Jakž by se umočilo, hned se má odvíti a zase čistými plenkami povíti. Dítě bylo požehnáním. bylo splněním toužebného přání rodičů. Zatímco v mnoha odvětvích lidského konání došlo postupem času k obrovským změnám, samotný biologický vývoj člověka se téměř nezměnil. Z novorozenců se stávali chlapci a dívky v zásadě stejně rychle jako dnes. Rodiče při výchově ratolestí zažívali podobné pocity jako dnešní otcové a matky. Radost nad zdravými dětmi se nesčíslněkrát vystřídala s bolestí a starostmi v průběhu nemoci. Přesto je možné vysledovat jisté rozdíly mezi dneškem a dobou před 400 let. A jeden je velmi zřetelný. Stačí se podívat na portréty šlechtických chlapců a dívek. Od útlého věku se jejich oblečení neodlišuje od oděvu rodičů. Období dětství se z dnešního pohledu zdá být mnohem kratší. Děti byly totiž velmi brzy vnímány jako malí dospělí.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zubicení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ať říkám, zaplať Bůh,

to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Dianu, kterou se v roce 1957 navěky proslavil tehdy 16-letý kanadský zpěvák, skladatel a textař libanonského původu Paul Anka. Jsem v téhle verzi ve druhé polovině 70. let zpíval na koncertech německy mluvících zemích, Polsku a Rusku. Diana, to je vůbec první hit Paula Anky a k písni ho prý inspiroval milostný cit k jisté o 4 roky starší Dianě, která byla údajně jeho spolužačkou ze střední školy. Ale podle mnohem věrohodnějších pramenů šlo o dívku, která v Enkově rodině hlídala děti. Prostě babysitter. Na úvod našeho dnešního hudebního setkání